0: Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítěz Roníček a začínají folková pohlazení. Za celé léto, a vlastně mohu říci za poslední půl rok, jsem potkal hodně kolegů, muzikantů, kamarádů, kteří mi podstrčili nějaké CDčko nebo flešku, jestli bych z toho něco nepustil v rámci našeho pořadu, nebo jestli bych jim nenapsal, co si o tom třeba myslím. Děkuji, toho si moc vážím, té důvěry a zájmu o můj názor a rád bych vyhověl všem, ovšem to vyžaduje dost času něco naposlouchat, poschánět a sepsat informace, získat nějaký dojem, no a pak zkusit tu dojmologii vyjádřit spolu s výběrem toho nejlepšího, co by se vám asi tak mohlo líbit. Ten čas je vzácný a bohužel přiznávám, že se tomu nestíhám věnovat tak, jak bych chtěl a jak bych měl, omlouvám se. Na druhou stranu, už tu přede mnou stojí slušný sloupek CDček, vyčítavě mi to překáží a tak se musím trochu pochlapit. Tak to vezmem dneska z gruntu, taková Bomboniera Foresta Gumpa. Nikdy nevíte, co ochutnáte. Začneme debutovým albem mladičké táborské skupiny, která si říká Neděle.
1: První pohledy, první úsměvy, první slova, první věty, ale nic

vznikla naše planeta.

čekají a dvě slova. Tak se jmenovaly úvodní písně dnešních folkových pohlazení a jde o dvě písně debutového alba studentské kapely Neděle, která pochází z Tábora a která hraje autorskou tvorbu. Dvě slova zároveň tvoří titulní skladbu této nahrávky. Poslal mi mladý kamarád Vítek Kosobut, kterého jsem nejprve vídal na festivalech a koncertech Marian a posléze jsme se potkávali při aktivitách občanské iniciativy Milion chvílek pro demokracii. Před pár lety na svůj Facebook dal fotku party kamarádu s kytarami v otevřené dodávce s popisem, že by to mohl být obal desky. Myslel to z legrace, ale já napsal, že se budu těšit. Prý mu to od té doby vrtalo hlavou, tak mi tu fotku teď poslal spolu s albem, že od té doby vlastně uvažoval a směřoval k tomu, že by to ta jejich partička mohla jaksi k živému albu opravdu dotáhnout. Stalo se tak, i když sestava muzicírujících kamarádů se změnila. Tak to mě moc těší, jestli se mě trošku motivoval a popostrčil. Kapelu Neděle tedy tvoří čtyřlístek Vítek Kosobut, zpívající autor hrající na kytaru, baskytaru, a kachon obsluhuje Radovan Medek, je také autorem nebo spoluautorem několika písniček. Druhý zpívající kytarista Martin Hlaváč také otiskl autorskou stopu a kapelu zdobí zpěvem a houslemi Kristýna Makrlíková. Nahráli album na jaře roku 2025 v Táboře pod dohledem Martina Maredy. Výsledek vůbec není špatný, písničky jsou to moc hezké a nápadité, nepřetvařují se přímočaré a studentsky syrové, vlastně vzhledem k věku a pohledu na svět protagonistů dost věrohodné. V celku s originální atmosférou, která vyvažuje nedokonalosti. Líbí se mi to. Na debut je to velmi slibné a moc bych jim přál, aby si v budoucnu našli místo na výsluní. Příslib to je slušný a v tuhle chvíli věřím, že jsou hvězdy pro svůj okruh kamarádů a to je dobrý základ. Každá slušná kapela takhle začínala. Neděle, Tábor. Zapište si to.

Tahle nádherná písnička Opium otvírá druhé album jihlavské skupiny Rendezvous, nebo Francouzi by četli tuším Rendezvous. Nicméně jde o bretenský výraz označující bláznivé spolčení, pokud se nepletu. Ve francouzštině to znamená spíše rozpálení se do nepříčetnosti. Oboje sedí. O tom všem jsme si totiž říkali v našem pořadu v souvislosti s andělsky nominovanou prvotinou miniatury téhle muzikantské party, respektive s ústředním duem, které tvoří zpěvačka a textařka Jana, kdysi Balcárková, dnes nesoucí příjmení Lindl, a kytarista Honza Faus, autor hudby. Neodmyslitelně k ním patří perkusista David Vacula a tenhle trojlístek se po 8 letech mlčení a covidových pauz a rodinných povinností v minulém roce vrátil na scénu s pozoruhodným albem Finisterre. Sami o albu říkají, že museli nejprve najít společnou energii, a já mohu konstatovat, že to je sakra dobře, že našli. Pojďme ochutnat z jejich velmi pestré muziky. Rendezvous Jihlava.

Posloucháme písničky z aktuálního alba Finister jihlavské skupiny Rendezvous. Skvělá ukázka toho, kolik se dá dělat báječné muziky na velmi komorním základu. Jana Lindl bývá často označována za pokračovatelku Zuzany Navarové. Myslím, že to je silné, všeříkající a hlavně docela správné přirovnání. Opravdu to místy připomíná inteligentní hravou smršť hudební energie, kterou předváděli geniální nerezáci v dobách největší slávy. Honza Fous v tom Janě zdatně sekunduje neotřelým doprovodem a melodiemi. To vše na minimalistickém základu s přesahem folku do šanzonu, jazzu, romské muziky či buchví čeho všeho. Na tomhle albu se i dost zdobilo, tedy mnohé písně mají bohatší kabátek, ale základ je jasný. Rendezvous nejsou žádná ořezávátka, vědí hodně o nenapodobitelné atmosféře, kterou souznějící muzikanti umí vykouzlit naživo. Proto jde vlastně o společnou, prakticky živou nahrávku. Klobouk dolů, to je opravdu umění a kumšt. Na druhou stranu, takovýto lifestyle nahrávání má limity, co se zvuku týče. Nerad kritizuji, ale přijde mi, že by třeba ve světě by si více vyhráli se zvukem nosné kytary nebo s mikrofonem na zpěv, ale to bych byl hnidopich. Kvalitu muziky to rozhodně nesnižuje a z Janina zpěvu a sdělení opravdu krásně mrazí.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.
1: Takové tedy byly ochutnávky z nádherného alba Finisterre jihlavské skupiny Rendezvous. Určitě si z toho něco budeme v našem pořadu pouštět. A teď pojďme dále v nahrávkách, které jsem dostal v poslední době. Nyní pozornost zaměříme na písničkářku Pavlu Boučkovou, která nedávno přišla s albem textů, které zhudebnil můj oblíbený basák Petr Novotný.

písnička Monika z alba Nedolomím. Tak se jmenuje album Pavly Bučkové a Petra Novotného. Přináší intimní texty od ženy, která už o životě ví své, a proto věřím, že může zasáhnout především vnímavé posluchačky svého věku. Notabene, když to prezentuje příjemně neafektovaným zpěvem, tak jak se má poezie správně servírovat. K tomu Petr Novotný je všechno jen ne lidový folkař, a když mu dáte volnou ruku v domovském studiu Dynín, vyřádí se bez ohledu na žánr či hitovost. Mně ta jeho muzikantská hravost a jazzové forky baví, i když jeho rukopis není pro každého. Mnoho Petrových barev jsme už i slyšeli na jeho solovém albu, nebo když dostane volnou aranžerskou ruku u Žalmana. Jen pro úplnost, to není kritika, rukopis se cení. Hitparády asi tohle album zřejmě dobývat nebude. Zvuková a technická propracovanost by ovšem mohla sloužit jako inspirace třeba pro předchozí jihlavskou skupinu Rendezvous. Naopak, syrovost a živelnost jihlaváku je v kontrastu se studiovou vymazleností této nahrávky a vyberte si sami, co je vám bližší. Osobně si myslím, že není ostuda, když má píseň přímočaře líbivou melodii. Tohle album Nedolomím dá na první poslech málo který posluchač. Ale vím, že Petr by se usmál a řekl, no a co, takhle to cítí. A s Pavlou Boučkovou ta tvůrčí chemie funguje, obzvláště pokud nad slovy a nad hudbou rádi domáte. Petr Novotný a Pavla Boučková, nebo obráceně Pavla Boučková a Petr Novotný, jejich album Nedolomím. Tady je titulní skladba.

poslední album, které dnes alespoň trochu ochutnáme, je novinka pardubické partičky, která se říká Meziměsto. Jejich třetí nahrávka se jmenuje Pramen, co neuteče. Od předchozí desky uběhlo 6 let a my můžeme s radostí sledovat, jak tahle poměrně konstantní parta s dvorním autorem a kytaristou Ondrou Podešvou zraje autorsky i interpretačně. Už od počátku kapely, někdy v roce 2015, s ním tvoří nerozlučnou trojici klávesák a akordeonista Vojta Rohlíček a zpívající houslistka Jana Bylíková. Sestavu doplňuje tichý a generačně starší pán za basou Petr Gritz a muziku později nastálo přitvrdil perkusista a bubeník Adam Vojtěch. Nové album má prýma energii a je znát, že si kapela ve studiu hodně aranžersky vyhrála pod zvukovým dohledem Honzy z Korunky.

sypala a v prostřed bitvy vřavy schoudala.

Hezky se to poslouchá. Skupina Meziměsto na novém albu Pramen, co neuteče, skutečně září a míchá energický folk se smysluplnými a nápaditými texty. Jsem rád, že se svěřili do rukou producenta Honzy z Korunky a oproti předchozím deskám jde skutečně o hodně dospělou nadupanou nahrávku s hutným zvukem a mnoha vrstvenými stopami nástrojů a vokálů. Je to fajn, byť se asi budou muset vypořádat s rizikem přenosu těch barev na živé vystoupení. Ale věřím, že to zvládnou, protože, a to je myslím klíč k tomu, že po 10 letech existence přirozeně opouštějí stále častěji domácí pardubickou scénu a koncertují na více místech republiky, Ondra Podešva se skutečně vypsal v pozoruhodného autora. Umí napsat po čertech hezkou píseň a to je základ a dar, který neošulíte a bez kterého to prostě nejde. I kdybyste si nahrávku zvukově vymazlili do Aleluja. Tedy moc fandím a držím Meziměsto palcem. Jsou nepochybně na skvělé cestě.

0: Ještě jednou písničkou z nového alba pardubické skupiny Meziměsto se pro dnešek rozloučíme. Doufám, že se vám nové nahrávky v naší fonotéce líbily a že je přijmete za své. Naslyšenou se za týden u folkových pohlazení bude těšit Vítě Troníček. Opatrujte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Tak tě zdravím.

Modestu. Vidím, že máš jich tam už pěknou řádku, pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

0: světa došla nám slova, nebo jsme jen schovaní do ulity. Možná to zkusíme zas projít znova, jak máme nastavený priority.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: táto láska vážne relí poslední.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj, ahoj.
2: Už jsme všichni připraveni na luxusní pobavení.
1: Humoriáda.

0: Ilona Čáková a La Isla Bonita. Písnička o nádherném ostrově. Jirko, toužil si být, nebo si možná i byl, co já vím, na nějakém takovém nádherném ostrově?
1: Já jsem toužil být na ostrově právě teď, když jsem se měl.
0: A s tou dopravou nepřestane.
1: Došel pěšky všude. A ne v Praze, kde to je za hranicema hrůzy.
0: Tak a jdeme na první výběr. Kdo ano. To bude a co to bude?
1: Dáma v manželství, pan sanitr chce svůj tácek a ještě další slovničky uslyšíme pana Jana Pivce.
2: Dnes je krušno býti manželkou. Kde kdo manželku poškozuje? Pan dědoch dlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vynikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadli. Sakra. Kechtá se pan dědoch, navrátiv se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány. Tak co pak tu máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, ale čte poznávati, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční. Noční. Tak napíšeme noční košilka. A tadyhle nějaká paráda z krep žoržetu s krajkovinou. A tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál. Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je, to bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je, to zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše. Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky. Tak prosím, panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky. Nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen ber se pan dědoch domů. Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou zenušku. Tohle leželo ve spod, řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž. Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi odstl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání. Já, dnes jsou manželky laskavé, ale býti manželkou je krušno.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Pivec, budeme tu mít první souboj. A to souboj klasiků, dá se říct, protože proti panu Pivcovi z našeho archivu vylovíme Miroslava Moravce s Václavem Postráneckým. Tak posluchači si rádi vyberou SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo na telefonu 731 800 900. Jirko, ty jsi se potkal s někým z těchto umělců?
1: S Mirkem Moravcem i s Vaškem Postráneckým jsem se potkal docela často. S panem Pivcem ne, toho jsem samozřejmě potkával, když jsem chodil do divadla, do Národního divadla, kde on byl úžasný. Já si myslím, že to byl jeden z nejlepších českých herců vůbec. No, to byla radost se dívat na něj, protože a kromě toho samozřejmě, kromě Národního divadla, úžasný inscenace, které běžely v televizi, tak to byla nádhera. Zaplať pámbu, zůstali zachovaný.
0: A možná pan Moravec teď mě napadá, když slyším tvůj hlas, tvůj guru?
1: Tak to bych, si vůbec ani jako k tomu nesnažil přiblížit, to ne. On byl jako opravdu velmi strnou. Ikona. On tedy tvrdil, protože někdo se ho ptal, takže to jako není pomluva, někdo se ho ptal, jak to, že má tak krásný hlas, a on říkal, že to chce galony whisky a jako tuny cigaret. No
0: to přijde pěkně draho. No na zdraví se to možná taky pak podepíše. No nevím, jestli to stojí úplně za to.
1: Je to možný, ale v každém případě jako na ten hlas to mělo vliv dobrý.
0: Mm-hmm. Teď si dáme písničku muže, kterého po hlase také jednoznačně poznáme, a song se jmenuje Mistr zkratky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, Jiří Ptáčeník s námi ve studiu jako host. Aktuální výběr pro dámy a pány a možná chlapce i děvčata u rádia je Jan Pivec nebo Miroslav Moravec s Václavem Postráneckým. A Jirka si vybavil něco úžasného od pana Pivce?
3: Ano, to mi naskočilo v momentě, kdy o něm byla řeč. Úžasná televizní inscenace nebo televizní film Láska jako trám. Režíroval to František Filip a kromě Jana Pivce tam hrála paní Jiřina Šejbalová, Bohuž Záhorský, Mařenka Rosulková a další a další. Bylo to úžasný, protože byl to příběh lidí, já to nebudu vyprávět, protože to se musí vidět, to by nebylo ono, ale oni byli opravdoví mistři. Oni slaví zlatou svatbu a teď se prostě dostaví, jeden i druhý dostanou nevhodné dárky. No ale jak to řešit, to je prostě, o tom to je a to je neskutečná paráda.
2: Takže až uvidíme v programu někde Lásku jako trám, tak se určitě podíváme. Děkujeme za tip, teď budeme poslouchat tipy našich posluchačů na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Ptáčníka.
3: Ano, já vás taky.
2: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Pivce.
2: Máme zapsáno, Honzo, mějte
3: děkujeme.
2: Se.
4: Zbytek ne, díky.
3: I vám, naschle.
2: Naslyšenou, tak kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčíka. Dobrý den, pane Ptáčík.
3: Dobrý den, já vás taky moc zdravím.
5: Děkuji, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: V nestenčené míře přejeme totéž.
2: Nestenčená míra, to je zajímavý pojem. Dobré odpoledne, kdo dál je tu?
3: Dobrý den.
6: No, z Prahy 8, ale z Přehovoří. No, stenčená míra, ono už je zajímavý, to neustále, že je podvečer, ale nechme to být. Pana Ptáčíka zdravím, já bývalý televizák taky.
3: Ano, dobrý den.
6: A podepisuju to s tím Láskou, jako tam, že jeho dceru, pana Pivce, tam hrála spolužečko mojí mámy, Růženka Mirunková, a to celý je nádherný, opravdu nádherný.
3: Ano.
6: Pan Filip o tom i krásně vyprávěl v jedných hovorech s panem Horníčkem, takže opravdu, to byla ještě doba, kdy se to dobře napsal, dobře narežíroval, že?
3: To by souhlasil, ano.
6: A byl bych pro pak i pana Pivce, protože to se musí poslouchat.
3: Dobře.
6: Zrovna já s ním vyjadřováním se musím krotit, když ho slyším. Mistr v oboru. Mějte se rád.
2: Výborně, děkujeme.
3: Mějte se nádherně. Naschledanou.
2: Naslyšenou. Sečítáme všechny dorazivší hlasy sem k nám do dnešní humoriády. No a pan Pivec bude pokračovat o dámě v slzách.
7: Všude se ukládá o život. Dnes nutno předvídat i neuvěřitelné, má-li člověk holý život zachránit. Hodnej člověk to

0: byl, naříká vdova paní Hrcmanová. Moc hodnej bejval můj neboštík. Jednou jsme taky byli spolu a to jsem si dala kapra. Takovýho nemoc tlustýho, ne bahnitýho, takovýho akorát, jen se rozsejpal. Vzdychla. A velký charakter to byl. Moc velký charakter bejval neboštík. To jsme byli na vejletě a nebylo k dostání než karbanátky. Ale všecka čest byly ohromný. Přiměřeně housky, pepře, hořkejch mandlí i zázvoru. Ono se řekne, že zázvor není pro žaludek zdravej, ale já vám povídám. A vdova se rozplakala.
1: Škoda jeho, věčná škoda neboštíka. To byl mužskej. Víte, kolikrát slyším různý dámy, jak prej si pochutnaj u cukráře. To já nemůžu. Já takhle kousek masa a půl litru černýho. Škoda neboštíka. Škoda takovýho člověka.
0: Vdova pláče a pan Vrtilip rozjímá. Aha, jistě chudáka sežrala. Nutno dát pozor. Však já tě, vdovo, prostuduju. Jen mluv. Vdova slzí.
1: Takhle paprička, kdyby byla. Malá paprička. Malininka.
0: Dejte pokoj v Praze s papričkou, odpovídá pan Vrtilip. V České Třebovej mají papriku. Tam mají svý vlastní pěstění.
1: Tak salám, šeptá vdova. Kousek salámu, jen tak na oblíznutí.
0: Pan Vrtilip odpovídá. Kdyby jsme byli v Brně, tak beze všeho. Opečenej salám, to je tam ohromná specialita. Ale tady to nedovedou.
1: Tady mají dobrý párečky, co?
0: Dychtí vdova.
1: Křupavý páreček s houskou.
0: Pan Vrtilip mávl rukou. Dobrý párky mají v Lužnej Lišanech. To je na Rakovnicku. Vdova supěla.
1: Tak alespoň rohlík, slaný rohlík, suchej. Hergot, já bych jich zprásla 20.
0: Pln opovržení praví pan Vrtilip. Kam vás vede? Tady a rohlík. To jsou píďata a ne rohlíky. Jo, dobrý rohlíky mají v dušníkách. Takový dlouhý, propečený a jak voněj. Tam to je vůbec pekařský kraj. Vdova zakoulela očima. Ale pan Vrtilip prudce povstal. Aha, říkal si v duchu. Sežrala neboštíka a už zase koulí očima. Ale já ti, vdovo, prchnu. A tak se zachráním. Já se mám ještě moc rád. Máš mě vidět, vdovo. Před okresním soudem pro přestupky byl pan Vrtilip odsouzen pro nedodržení slibu manželského do vězení na 14 dní. Ale dnes všude se ukládá o život a má-li člověk holý život zachránit, aby předvídal všecko. Je to pořád lépe, než zmizet v jícnu vdovy. Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a náš host Jirka Ptáčník, a ten je na řadě se svým dalším výběrem. Koho nabídneš posluchačům?
2: Pokud vám to vyhovuje, tak si dopřejeme hasičskou osvětu, první část showbiznisu a uslyšíme Richarda Genzera a Michala Suchánka.
3: Dovolte, abychom využili volného vysílacího času na trochu osvěty. Prosíme diváky, aby omluvili zhoršenou kvalitu inteligence. Je léto a v tomto období jsou lidé často náchylní na požáry, víc než jindy.
4: Proto si hned na úvod heslovitě připomeneme, co všechno o ohni a požáru víme.
3: Opakujte po mně. Není kouře bez ohně.
4: Není kouře bez ohně.
3: Jaký oheň, takový požár.
4: Jaký oheň, takový požár. Oheň je nejlepší kuchař.
3: Oheň je nejlepší kuchař.
4: Kam vítr, tam oheň.
3: Kam vítr, tam oheň. A bez ohně do lesa neles.
4: Bez ohně do lesa neles. A proto jsme tu my, soukromí hasiči, abychom vám v boji s tímto živlem pomohli.
3: Proč by pořád měl všechno hasit stát, když nám stejně nejvíce požárů zakládají soukromníci nebo rodiče s dětmi?
4: Proto jsme se rozhodli založit soukromou hasičskou firmu Panthenol SRO.
3: Světlu zdar, dýmu zmar.
4: A tato firma vás naučí, že oheň je úplně normální živel, jako vy, jako já, nebo jako tady kolega. Tak snad jen o něco teplejší než on.
3: Ano. Abych mohl práci požárníka vykonávat co nejlépe, snažím se ohni maximálně přizpůsobit. Veškerý svůj volný čas trávím v sauně a udržuju si chronický zápal plic, při kterém se dostavují opravdu vysoké teploty.
4: S ohněm se naučíte vycházet, pakliže budete dodržovat námi vypracovaná pravidla hořícího provozu, která jsou vypracovaná v námi vypracované brožuře. Nyní přistoupíme k brožuře. Bod číslo 1. Při požáru zásadně nepropadat panice. Hoří? Dobrá, svět se kvůli tomu nezboří. Pakliže hoří zatím jenom u nás doma, snažíme se oheň ututlat.
3: Otevřeme všechna okna do kořán, abychom vytvořili průvan, a doufáme, že vítr oheň sfoukne.
4: Jestliže nás sousedé začnou upozorňovat na oblaka dýmu, který se valí z oken, odbydeme je pro tento případ pečlivě nacvičenou takzvanou obranou větou. Obraná věta zní, předvedu. Máma zase spálila buchty, ona se je snad nikdy nenaučí.
3: V krajním případě můžeme použít i takzvanou větu útočnou, která zní: zalez, dětku.
4: Teď, když jsme uklidnili sousedy, by jistě každý ohňový amatér volal nás hasiče.
3: Chyba. V tomto stádiu je požár ještě v trenkách. Promiňte, v plenkách, takže bychom vám byli doma stejně na nic.
4: Tak to byl bod číslo 1, který najdete v kapitole Kdo se je oheň, sklízí požár.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Richard Genzer a Michal Suchánek a jejich hasičská osvěta. Můžeme v tom pokračovat, nebo nastoupí Jiří Krampol a poví nám o Pepovi Fouskovi, tak jak to říkal Alexandru Hemalovi. A hleďme se, koukejme se, další pán z hlasatelny televizní je tady.
2: Ano, podívejme.
1: Kamarádili jste se?
2: No je, samozřejmě, on byl moc fajn, on psal služby a tak a byl velmi charakterní. Já můžu říct jednu takovou příhodu, my jsme v té době losovali čísla ve Sportce a Saša psal služby jako hlasatelně a taky samozřejmě to losování. A já jsem s jednou kolegyní točil takový ty upoutávky na vysílání a přišel jsem, bylo to brzo ráno, od 8 hodin jsme točili a já jsem se vrátil ze zájezdu ve 3 hodiny v noci a tak jsem jako trošku zazýval. Říkal, co pak, ty jsi flámoval? Já jsem říkal, ne, já jsem byl na zájezdě a tak. Říká, jo. No a ten Saša mi potom říká, víš, co se stalo? Ta kolegyně přišla a říkala mi, hele, on je Jirka unavený, já bych vzala nějaký to losování za něj. Ono tenkrát za to byly docela takový jako celkem laskavý peníze, no takže to samozřejmě bylo malá domů. A on na to odpověděl velmi přesnou věc, řekl, to by mi musel říct Jirka sám.
1: Aha, nebudeme jmenovat tuto kolegyni, určitě,
2: ne,
1: samozřejmě.
2: Ne.
1: Není to ani jedna, co chodí do humory. Já.
2: Ne, to v té, v žádném případě, no ale opravdu ne.
1: Máme
2: to
1: tři.
2: Jsou bezvadný holky, ty by tohle to neudělali.
1: No, samozřejmě.
2: Jsou velmi charakterní, milí holky a tohle, tohodle
1: myslel
2: by se nedopustili.
1: To.
2: Já si myslím, že tahle ta dáma zapadla.
1: Dobře, necháme to být. Děkujeme za historku z Československé televize.
2: Tak, a české
1: a
2: taky.
1: Připomenu onen výběr, tak tedy Richard Genser, Michal Suchánek, Ačko, humor mezera A, to je ta správná SMS. Humor mezera B je SMSka pro pana Krampola s panem Hemalou. Tak si vyberte na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Dnešní humoriáda pokračuje dalším soubojem. Aktuálně vybíráte mezi Richardem Gensenem s Michalem Suchánkem a Jiřím Krampolem s Alexandrem Hemalou. A nebo B, ptáme se i vás na telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan, zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Ptáčníka. Přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
5: Také my vám.
6: No, to je potřeba v dnešní době. A jedině Krampola, nic jiného.
4: Máme zapsáno, děkujeme.
5: A zdravíme do Čerčan.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Logaři.
5: Tak, tady to bude Petr z Moravy. Někdo?
7: Právě. Ano. Tady Petr Zezdounek.
4: Ano.
7: Zdravím Juru a Pavla.
5: Ano,
7: a také zdravím humorédnici Růženu, která vždycky nám přeje hezký večer a dobré ráno.
4: Mm-hmm.
7: A dál bych si tého Krampola.
4: Máme zapsáno. Ano. Mějte se hezky i vy.
5: Naschledanou.
4: Pozveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak to bude?
5: Dobrý den. Haló. Špatně vás slyšíme?
4: Je tam někdo? Je tam naše ozvěna, ale tak to nebudeme poslouchat, my se známe, že? Tak další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Ještě jedno, Honzo Vlkavý.
4: No výborně.
8: A chlapi, určitě tentokrát hlasuji pro pana Krampola u panu Fouskovi.
4: Děkujeme.
5: Dobře.
4: Naslyšenou.
5: Naschle.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
9: Haló, tady pejskar ze Dvora Králové.
5: Slyšíme. Ano, ale velmi
9: takže
5: výrazně.
9: Zdravím oba dva humoristy do rádia.
4: Děkujem.
9: Tady komika jeho svět. Dáváme pana Krampoula.
5: Ještě nám řekněte, co to je za pejska.
9: To je křižečka. Aha. Vypadá to jako zmenšená labradorka.
4: A je to správná žena, je pěkně upovídaná. Ano.
5: Ještě nám to přeložte, co nám sděluje.
9: Abych tak blbě nekecal.
4: Jo, takhle.
9: Že jsem ukecanej, tak mě sprdla teďka.
5: Dobře.
4: A dává taky Bčko, jo? Tak děkujeme.
5: Děkujeme moc, naschledanou.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
10: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i pana Ptáčníka.
5: Ano, já vás taky.
10: Jste se zasmáli s pejskem. A já bych byla určitě pro pana Krampola. Přeju vám krásný zbytek dne a obzvlášť hezké podzimní dny, zbytek léta.
5: Prostě. My vám přejeme tež.
10: Mějte krásně, chlapci.
4: Děkujeme, mějte se.
5: Vše dobré, naschle.
4: Tak, sečteno, podtrženo, Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi bude vyprávět.
5: Dobře.
4: Z pořadu do důchodu jedině ve třetí nápravné skupině.
11: No ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci. A některý ani mě jako neřekl, jo. Já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF. A Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil kamion, který vez vězně z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval v mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. Pojá, no neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a ten dav ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle. A Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pojá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a pověl, on je hrozně ješitný a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, pá, o 6, kamaráde. A víš proč? Já pám ne. My jsme se přestěhovali. Já pám, no a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou, povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pán Fousku, nechci ty fóry, jako, to nemá cenu, tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl pán, jestli je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravat, jako jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelný. A přišla tam taková mladá, hezká holka, já pám, dobrý den. Na pá, dobrý den, Fousek pá, dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistila, povídá, a jak to víte? Na pá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
12: Tak tolik Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi. S Jirkou jsme se tady scházívali v Humoriádě. S Pepou doufejme ještě scházet budeme.
5: No určitě, on tak je vitální.
12: Můžete je mít z našeho archivu takto pomyslně společně. A nebo tady bude Bohumil Bezouška vyprávět o milosrdné oponě. To by mohlo Jirku zajímat jako herce.
5: No, to bych velice rád slyšel.
12: Zažil jsi nějakou milosrdnou oponu, kdy jsi jako říkal, ať už se zatáhne, nebo ať už spadne, ať už si jede dolů?
5: No, zažil jsem mnohé situace, které vypadaly na to, že bude muset padat opona, spadnout opona, ale naštěstí takhle daleko to nedošlo. Vždycky jsme se nějakým způsobem z toho vylhali. Nebo...
12: Zvládli jste to.
5: Takhle, pokud divák ví, čemu se směje herectvo na jevišti, tak je to v pořádku. Pokud se jenom smějou a diváci to nevidí, tak je to o naštvání samozřejmě. Mm-hmm. Takže se to dá překlenout.
12: Ano, koho pobavíme, nebo kým pobavíme naše posluchače v závěru, už jsem naznačil Jiří Krampol nebo Bohumil Bezouška. Hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro vaše SMS, a nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak zpíval nám Sagvan Tofy písničku S kamaráda do deště. Prý si místo toho Vaculíka měl hrát ty, Jirko.
2: No, tak, takhle prosím vznikají pomluvy.
1: Ano, to bylo něco pro bulváre, se to chytnou, pěkně si napíšou. A my jdeme vyhlásit vítěze závěrečného kola. Tak Jirka asi tuší, kdo pak nám to vyhrál.
2: No, netuším.
1: Netypoval bys? Dobře.
2: Typoval bych Božu Bezoušku, ale možná se pletu.
1: Pan Bezouška bývá hodně vtipný, ano. Ale tentokrát posluchači měli zájem o Jiřího Krampola, o Pepovi Fouskovi. Takže mu dáme přednost.
3: Teď má krásný věc, já si jenom si můžu vstoupit, Jiří. My jsme odehda jeli na nějaké vystoupení, a to bylo v Bratislavě, a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaké takové jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala, a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval, a tam bylo několik dětí a tím už to byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce, načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou. Jo. Tak na něm je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci.
4: No, on dostal od Šimka, dostal takovej starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vozila, jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás v Pupu, a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černej, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že a ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou, prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom Pupu na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno. Fousek povídá, tady nikdo není, pane. Povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s Lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jedinej tam byl na té terase, a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal dvojky červenýho na jedce normálně, zmrzlinu si dal jako všecko, koňák jako tohleto. Povídá, a co děláte, pane? Fousek povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte. Jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Páno jo, a co teďka budete dělat? A Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy.
1: No a Jiří Ptáčník jako správný humoriádník přidá ještě nějaký ten fórek?
2: Ale jo. Jo. Slyšel jsem, líbil se mi, doufám, že se bude líbit i vám. Policejní služebna zazvoní telefon a v telefonu zoufalá žena volá a říká: Policie České republiky, ano, prosím, prosím vás, mě se do bytu dostal sexuální maniak. Aha, prosím vás, i hned v pondělí si ho musíte odvést.
1: Tak parlamentem to začalo, policií to končí. Děkujeme za návštěvu,
2: ano,
1: Jiří Ptáčník. I Pavel Kučera se loučí. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Nízkopříjmové rodiny mohou žádat o příspěvek na kroužky. V České Lípě bude uzavřený železniční přejezd. Do Ústeckého kraje dnes přijede prezident Pavel s manželkou. Dnes bude oblačno, odpoledne s deštěm a teplotami do 24 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Rodiny s nízkými příjmy se můžou ode dneška hlásit do projektu s názvem Darujeme kroužky dětem. V něm můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Peníze je možné využít na různé typy zájmových kroužků, popisuje ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
2: Ty prostředky rodiče mohou využít na klasické členství v nějakém kroužku, ať už se jedná o kroužek sportovní, výtvarný nebo třeba nějaký turistický tábornický oddíl. Mohou použít jak na to samotné členství, tak například na nákup nějakého vybavení. To vždycky potom po konzultaci s daným poskytovatelem. My v té výzvě máme připraveny 4 miliony korun, takže podpoříme minimálně 2600 dětí.
0: Výzva Darujeme kroužky dětem startuje dnes v 9 hodin ráno a potrvá do 24. listopadu. Přihlášku najdou zájemci na webu darujemekroužky.cz. S uzavřeným železničním přejezdem za čistírnou odpadních vod na Holém vrchu musí počítat obyvatelé České Lípy. Omezení potrvá do úterý 22. září. Informaci zveřejnilo město na svých webových stránkách. Místní a pracovníci čističky se uzavírce vyhnou přes ulice pod Holým vrchem a Boženy Němcové. Kvůli očekávanému hustšímu provozu je tam nově zákaz stání a město žádá o jeho respektování. Ocenění za příkladnou obnovu vojenského hřbitova získala od ministerstva obrany obec Svitavy na Liberecku. Ta nechala letos zrestaurovat 4 památníky připomínající bitvu u Podolí, která byla součástí prusko-rakouské války v červnu 1866. Na vojenském hřbitově je tam pochováno 5 důstojníků a 134 rakouských i pruských vojáků.
3: Na obnovu památníku dalo ministerstvo obrany přes 500 000 korun. Bitva ve Svijanech byla jednou z prvních na území Čech v rámci prusko-rakouské války. Obě strany se snažily získat kontrolu nad mostem přes jezero mezi Podolím a Příšovicemi. Rakouská armáda ale utrpěla velké ztráty. Prohraná bitva předznamenala i její celkovou porážku v klíčové bitvě u Hradce Králové. I proto je podle ministerstva obrany vojenský hřbitov ve Svijanech významnou připomínkou historických událostí. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes přijedou do Ústeckého kraje na Lounsko a Chomutovsko. Za doprovodu hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce z Hnutí ANO si například prohlédnou strategickou průmyslovou zónu Triangl u Žatce. Cesta prezidentského páru bude pokračovat do Kadaně, do sídla neziskové organizace Radka, která se stará například o zdravotně postižené. Návštěvu Ústeckého kraje zakončí prezident Petr Pavel s manželkou Evou v Kovářské na Chomutovsku.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno, později odpoledne se objeví déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupně.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Silnice 3. třídy v Albrechticích v Jizerských horách je uzavřená. Od křižovatky se silnicí od Jiřetína pod Bukovou, po křižovatku se silnicí na Mariánskou horu. Opravují tam povrch vozovky. Objížďka vede přes Smržovku a Desnou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyř minuty po 5. hodině 16. září v kalendáři. Je tu středa, polovina pracovního týdne a právě na začátku středečního dobrého rána vás zdraví ze studia Českého rozhlasu Liberec Martin Kolín. Co nás čeká už za okamžik? Bude to cesta do Křižan pod Ještěckým hřbetem. Tam totiž soukromník začal upravovat terén na svém pozemku bez potřebného stavebního povolení. Jen doplňme, Následně se tedy Hlína při úpravách ne úplně snesla s tímto zákrokem a napadala tedy i do přilehlého potoka, kdyby mohla způsobit také povodně. Je to tedy situace, o které jste možná někde v médiích nebo na sociálních sítích už četli. My tedy nabídneme podrobnosti v našem vysílání. Přejeme dobré ráno, přejeme také příjemný poslech, hlavně na silnicích opatrně a šťastnou cestu.

0: Michal Tučný v úvodu našeho středečního ranního vysílání s písní Cesty toulaví. A teď otázka, kam nás tedy Cesty toulaví zavedly. My jsme o tom mluvili před okamžikem, přejeme tedy příjemný poslech a k tomu se budeme moci vydat právě po našem Libereckém kraji za kauzou, která před nedávnem obkroužila nejen sociální sítě. Schrabal se totiž na svém pozemku vysokou stráň a několik tun hlíny přitom popadalo do přilehlého potoka. Tak začal upravovat bagrem parcelu v Křižanech pod Ještěckým hřbetem její majitel. Na úpravy ale neměl stavební povolení a teď musí všechno vrátit do původního stavu.
1: 150 let starý stromek bez povolení pokáceli, to je zničili potok, jo, to je zase zavalený. A jak se udělá prostě zával, tak to mám na zahradě.
2: Říká obyvatel Rostislav Oliva. Zásah do krajiny znepokojil celou řadu sousedů, kteří se obávají, že by zahrazení potoka mohlo způsobit záplavy nebo nebezpečný sesuv půdy. Pokračuje oznamovatel Jiří Sobotka, který má pozemek hned pod ním.
3: Bylo mi od něj řečený, že má přírodu rád, že v podstatě si tady postaví jenom na úpatí nějaký malinký srubík a chce tady jezdit za klidem a za přírodou.
2: Lidem z obce také vadí, že slovenský podnikatel na pozemku dělá, co chce, bez povolení. Navíc v chráněném území přírodního parku Ještěd.
3: A ten člověk, i když věděl, že nesmí stavět, že když si mluvil starosta obce, že nesmí pokračovat ve stavbě, že to vlastně nemají žádný povolení, že nemají ani požádaný o stavební povolení, tak v podstatě řekl, že ho to nezajímá, jo, a jel dál.
2: Nezávislý starosta Křižan Václav Honzejk mi řekl, že majitel pozemku Stanislav Vavrek dostal od obce povolení pouze na vykácení náletových dřevin a vytrhání pařezů. To mi ostatně potvrdil i majitel Stanislav Vavrek.
4: Dobrý den, pane Vavreku, Tománková, Český rozhlas.
2: Co se tady staví?
5: Dobrý den, nestaví se to žádná stavba, děkujem.
4: Nic se tady nestaví.
5: Ne, ani se nebude stavět, jenom terénní úpravy.
4: A je pravda, že na ty terénní úpravy nemáte stavební povolení?
5: Ano, to je pravda.
2: Podle rozhodnutí povodí Ohře musí Stanislav Vavrek půdu uvést do původního stavu, říká mluvčí státního podniku Dana Zikešová.
6: Proběhlo místní šetření, kde jsme vyžadovali okamžité uvedení do původního stavu. V případě přívalových srážek a zvýšených průtoků by mohlo dojít ke splavení zemního materiálu do koryta vodního toku.
2: Na místě přišetření byla také Štěpánka Hanzlíková ze stavebního úřadu v Osečné. Vyjádřit se nechtěla. Rozuřeným sousedům ale řekla, že bude úřad situaci posuzovat. Z Křižan Johana Tománková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Také po dnešní 13. hodině vám nabídneme pořad Alex a host. A také se nabízí otázka, koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát.
1: Patří k našim nejvýraznějším dabérům. Přes 30 let propůjčuje svůj hlas hollywoodské hvězdě Bruce Willisovi. Alexej Piško letos oslavil kulatiny a po 13. hodině bude hostem Alex a host. Mluvit budeme nejen o dabingu, ale také o jeho angažmá i odchodu z Národního divadla, o založení vlastního divadla či o natáčení seriálu Rapl. Po 13. hodině se na vás těšíme.

0: Kdy znovu otevře liberecké kino Varšava? Nejen to se dozvíte za okamžik ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: V Česku minulý měsíc klesl objem nově poskytnutých hypoték. V srpnu na ně banky dali 26 miliard a 800 milionů korun. Oproti červenci jde o 13% pokles. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Liberecký dopravní podnik v říjnu začne s opravou dlažby pod tramvajovou tratí u terminálu Fignerova. Nedávno opravené místo mělo původně sloužit jako pěší zóna. Kvůli rekonstrukci schodiště v Rumunské ulici tam dočasně začaly jezdit autobusy. Liberecké kino Varšava by se mělo po rekonstrukci znovu otevřít na začátku roku 2027. Magistrát musí ještě vybrat provozovatele. Budovu ve Frýdlantské ulici začal kompletně opravovat v říjnu 2024. Spojené státy mají na oběžné dráze země rozmístěné zbraně, řekl to mluvčí amerických vesmírných sil, které spadají pod Pentagon. Zástupci Pentagonu tvrdí, že cílem rozmístění zbraní je příprava na hrozby z Číny a Ruska. Fotbalisté Liberce ve třetím kole domácího poháru zvítězili na stadionu druholigové Vlašimi 2-0. Druhý tým nejvyšší soutěže dal obě branky v první půli. Dnes bude převážně oblačno, později odpoledne se objeví déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupně.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na Liberecku je uzavřen sjezd číslo 12 ze silnice číslo 35 na Chrastavu. Objízdná trasa vede přes Bílý kostel. Uzavírka potrvá do 23. října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Miroslava Holubce během středečního dobrého rána. My vás zdravíme u poslechu, připomínáme aktuální čas, a to 2 minuty po 17:30. A k tomu připomeňme i dnešní datum, tedy 16. září. Co nás čeká už za okamžik? Bude to výprava na železnici, ale ne ledajaká. Jak vypadaly vlaky, kterými se na začátku 20. století přepravovali českoslovenští legionáři? To se můžou totiž dozvědět návštěvníci pojízdného muzea na hlavním nádraží v Liberci. V takzvaném legiovlaku, ten je k vidění také společně s výstavou s názvem Společně pro republiku. A my se právě na výstavu vydáme také v našem vysílání, a to už za okamžik v další reportáži. Do té doby nabídneme další písně, třeba teď skupinu Olympic a s nimi Jasnou zprávu.

0: Valdemar Matuška s písní Co děláš, to dělej rád. I za tónu další nestárnoucí klasiky nám tedy pokračuje ranní vysílání a pokračuje pohledem, jak jsme slibovali, tedy na železnice a také na liberecké nádraží. Pojízdnou nemocnici i vagón pro jednání důstojníků totiž od včerejška uvidí lidé na libereckém a vlakovém nádraží. U pátého nástupiště totiž stojí takzvaný legiovlak. Jde o repliku legionářského vlaku z období od roku 1914 do roku 1920. Ve více než 10 vagónech je k vidění výstava s názvem Společně pro republiku.
1: Legiovlak jako takový je vlastně naše pojízdné muzeum se zaměřením na působení československých legií, hlavně tedy v Rusku v průběhu ruské občanské války.
2: Vedoucí posádky Jiří Miller mě provází jednotlivými vagóny legiovlaku. Ten teď můžou navštívit lidé na libereckém vlakovém nádraží, konkrétně na pátém nástupišti.
1: Tu máme kovářský vůz, kde legionáři byli zdatnými hospodáři. Tu máme vůz polní pošty, tu máme salonní vůz, tady se dostáváme spíš k reprezentačním prostorům, které využívali vyšší důstojníci.
2: My tady vidíme pár knížek, vidíme tady psací stroj. Když ten vlak jel, nestalo se, že něco z toho popadalo?
1: Je třeba ten vlak, i když my ho přesouváme, tak ty věci ukládat tak, aby nedošlo k jejich pádu.
2: Teď přecházíme ze salonního vagónu do sanitního vozu.
1: Tady máme improvizovaný operační stůl, ten můžete vidět i na dobových fotografiích. No a pak tu máme prostor pro zavěšení nosítek s těmi transportovanými pacienty, je tady třeba protéza nohy. No, tady jsme potom v štábním voze, ty štáby to byly řídící mozky těch legií.
2: V tomhle voze vidíme i ukázku uniforem, oblečení.
1: Tady to, co je teď vidět před námi, tak máme rekonstrukci toho, jak by vypadal takový československý důstojník legií v průběhu roku 1916. Má ocelovou přilbu Adrián, vlněnou celoroční bluzu, důstojnické řemení.
3: Jsme se na přípravu této výstavy spojili skauti, Sokol a legionáři.
2: Tobiáš Zavřel Smolík ze Skautského institutu na výstavě připravil některé historické texty.
3: Zkoušíme trošku mapovat, jak se ta naše společná historie, ta společná cesta dějinama prolíná. To, co je tam společného, je pozice v budování toho státu, toho, jak civilně ty organizace slouží tomu rozvoji té první republiky a posléze dál.
2: I proto je v pojízdném muzeu na libereckém nádraží k vidění taky část výstavy o sokolské a skautské historii. Legiovlak můžou lidé navštívit do 27. září. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jaké počasí nás čeká tedy v polovině pracovního týdne v Libereckém kraji? Očekáváme převážně oblačno. Později odpoledne se začne od severozápadu zatahovat a postupně se objeví také déšť nebo přehánky. Lokálně by se mohly objevit i bouřky. Nejvyšší denní teploty dnes 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 17 až 20 stupni. K tomu tedy slabý jižní vítr. Později odpoledne a večer se bude měnit na mírný západní až severozápadní a později bude opět slábnout, případně v bouřkách vítr přechodně zesílí. Biometeorologická předpověď ale pro dnešek mírná, to znamená na jedničce. Tak takové počasí nás čeká ve středu 16. září.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló.
7: No co je?
6: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: kdy hledáme signál.
1: Nesmírně pohotový a také vtipný glosátor, moudrý vypravěč, laskavý společník, tím vším byl Miroslav Horníček. A jak teď potvrdí také naše archivní nahrávka, i vyprávění vtipů mu šlo na jedničku.
2: Dva chlapi spolu mluví a ten jeden říká, člověče, já mám problém. Já si večer v 11 hodin vemu pyžamo, lehnu si do postele, zakryju se a nespím. A ten druhý říká, to já mám metodu, nádhernou metodu. Já si v 11 hodin vlezu do pyžama, do postele, přikryju se a začnu počítat. Jo? A počítám do 3 a spím. A ten druhý říká, ty počítáš? On říká, jo. A jenom do 3? On říká, někdy do 3:30.

0: je 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Ministerstvo chystá návrh zákona pro umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Mezi Českou Lípou a Děčínem od dneška nejezdí vlaky. Do Noci literatury se letos zapojilo 5 měst a obcí Libereckého kraje. Dnes bude oblačno, odpoledne s deštěm a teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Ministerstvo zdravotnictví předloží v nejbližších týdnech na vládu návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO potvrdil, že rezort už vypořádal všechny připomínky jiných úřadů. Zároveň odmítá, že by změna pomohla premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO, který spoluvlastní 5 firem poskytujících reprodukční medicínu. Babiš pro Český rozhlas popřel, že by měl schystané změny prospěch. Ve svém pravidelném pořadu na sociálních sítích řekl, že si ženy mohou vybrat, kam chtějí jít. Z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět provedli lékaři v centrech spojených s Andrejem Babišem. Na trati mezi Českou Lípou a Děčínem musí cestující ode dneška počítat s výlukou. Potrvá do 22. září. Informace zveřejnil krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků budou jezdit vždy 2 autobusové spoje.
2: Jeden z nich bude výjíždět ve standardním čase a druhý pojede skoro o půl hodiny dříve, aby mohl navázat na přípoje v cílové stanici. Autobusy nahrazující rychlíky přijedou později, protože jsou pomalejší. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránce iidol.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Čtenáři z Libereckého kraje se mohou zúčastnit letošní jubilejní Noci literatury. Akce se koná dnes v České Lípě, Jeřmanicích, Svijanech a Turnově a zítra v Novém Boru, vždy mezi 18. a 21. hodinou. Přečítat budou umělci a další významné osobnosti.
2: Letošní 20. ročník má podtitul Navigace odvahou, inspirace příběhy. Zapojilo se více než 100 měst a obcí po celé republice a další ze zahraničí. Cílem je zvýšit zájem o současnou evropskou literaturu a poukázat na význam překladu. Více informací a konkrétní místa můžou zájemci najít na webu nocliteratury.cz. Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Slovenští hygienici našli v balené vodě Natura žíravinu. Podle slovenských médií se jí napilo dítě, které skončilo v nemocnici. Voda se vyrábí v Česku, úřady teď prověřují další lahve ze stejné šarže. Na český trh se ale podle ministerstva zdravotnictví nedostala. Incident se týká půllitrové jemně perlivé vody Natura s datem spotřeby do 27. listopadu tohoto roku. Slovenští hygienici varují, aby ji lidé nepili a vrátili prodejci.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno, později odpoledne se objeví déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Čas nám opět trochu poskočil, teď už tedy 4 minuty po 6. hodině. Připomeňme dnešní datum, tedy 16. září, a i v tomto čase s tímto datem a vás tedy u poslechu zdraví Český rozhlas Liberec. Za okamžik nás čeká také cesta, respektive pohled na záchranu unikátní Dittrichovy hrobky v Krásné Lípě na Děčínsku. Ta totiž pokročila do další fáze. My rozhodně přidáme informace o tom, jak tedy momentálně restaurace a záchrana vypadá a jaké budou plány do budoucna. To všechno už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání. A i po 6. hodině vás od mikrofonu do nového dne a také u poslechu zdraví Martin Kolín.

0: Hezké ráno přeje Český rozhlas Liberec i 12 minut po 6. hodině. Čelní strana unikátní Dittrichovy hrobky v Krásné Lípě na Děčínsku prochází opravou, která může připomínat pleťovou omlazovací kůru. Speciální směs buničiny a vody má z pískovcových kamenů vytáhnout soli a umožnit další opravy. Město už do záchrany chátrající památky investovalo přes 6 milionů korun a teď dostalo dotaci na další práce.
1: Odsaneme si tam, jestli tam budou někde nějaký ty výkvěty, že bychom se odsáhli. A pak rozděláme ten zábal a pustíme se do toho.
2: Máte plné auto věcí, co pak to máte?
1: To je ta buničina na ty zábaly. Aha. A tady máme demineralizovanou vodu.
2: Kanistry, kolik jste toho přivezli litrů?
1: Asi 700.
2: Vysvětluje mi restaurátor Miroslav Žán, zatímco se svými kolegy vyprazňuje přívěsný vozík plný materiálu. Nejdřív je potřeba odsát z přední strany hrobky solné výkvěty. Restaurátoři pak celou plochu zabalí do obkladu napuštěných demineralizovanou vodou.
3: Ono jak to vysychá, tak vlastně jak to je z té demineralizované vody, tak vlastně to do sebe ta papír maše vtáhne ty minerály a tím se to odsolí.
2: Ukazuje na různě barevné fleky na pískovci, na stěně hrobky pomocník restaurátora Tomáš Lipavský. Práce na čelní straně hrobky budou trvat do konce roku. Zábal musí nějakou dobu vysychat a pak ho nejspíše odborní zopakují. Město už nespěchá. Letos se mu podařilo dostat unikátní mauzoleum pod střechu a tak do něj neteče. Teď Krásná Lípa připravuje projektovou dokumentaci na obnovu celé Dittrichovy hrobky.
4: Zahrnujou tam vitráže, zahrnujou ty mozaiky v tom, té dokumentaci, jak to bude vypadat vevnitř.
2: Dodává Petr Simandl z Krásnolipské radnice s tím, že dokumentace by měla být hotová do konce letošního roku.
4: S tím, že potom teda ještě musí vyřídit stavební povolení.
2: Na obnovu přední stranu hrobky a zhotovení těžkých kovaných dveří dostalo město 95% dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Práce budou stát víc než 3 miliony korun a hotové by měly být v polovině roku 2028. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jeví se i déšť nebo přehánky. Lokálně se mohou vyskytnout také bouřky. Biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce, a hlášený zatím slabý jižní vítr.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 16. září. Svátek mají Ludmily. Chronologicky první česká svatá, svatá Ludmila, byla zavražděna právě v noci z 15. na 16. září 921 na hradišti Tetín. To je 1105 let. A dnešní pranostika nám říká jedno. Na boso už toho letos asi moc nenaběháme. Aneb na Ludmily světice, obouvej střevíce. Tady je Petr Jungmann. Jméno Jára Cimrman se vůbec poprvé objevilo v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka před 60 lety v roce 1966. Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek ale tehdy o něm nehovořili jako o znovu objeveném géniovi z Rakouska-Uherska. Tehdy byl jen řidičem parního válce a amatérským sochařem. Raketoplán Atlantis startoval přesně před 30 lety v roce 1996 ke své 17. misi. Na palubě byl nejenom astronaut s českým jménem John Blaha, ale i přístroj Astronomického ústavu Akademie věd České republiky.

na měření extrémně malých zrychlení. Mise klapla, na Zemi se Atlantis vrátil za 10 dnů. Na velkou cenu Monzy se před 25 lety v roce 2001 dívali i ti, kteří na Formuli 1 normálně vůbec nekoukají. Do kokpitu monopostu týmu Prost zasedl totiž první český pilot Tomáš Enge. Dojel na 12. místě, ale rozhodně nesklamal. Kulatých 70 je nejslavnějšímu kouzelníkovi světa Davidu Copperfieldovi. My best dream was to fly. Ten dokonce vlastní i 11 ostrovů na Bahamách, když prodal jenom na svá vystoupení doposud lístky za víc jak 4 miliardy dolarů, a to nepočítáme příjmy z televizních pořadů a reklam, tak se dá vykouzlit, i takové jsou ostroví. Mimo to vykouzlil i 11 zápisů do Guinnessovy knihy rekordů. A já přeju pěkný den.

0: Jak probíhají úpravy v areálu bývalé továrny Pekon v Hradku nad Nisou? To se dozvíte ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V pražském IKEMu začal tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Cílem je pomoci malému Jindrovi z Karlovarska, který trpí akutní leukemií a bez transplantace se neobejde. Každoročně touto chorobou v Česku onemocní přibližně 100 dětí. V areálu bývalé továrny Bekon Hradku nad Nisou už je hotová část nových budov. Zprovoznit je ale zatím město nemůže. Brání tomu dostavba sousedního pavilonu polikliniky, navíc nejsou hotové ani přístupové cesty. Krásná Lípa na Děčínsku dokončila přes přístavbu školní budovy pro vyučování technických a vědeckých předmětů za 20 milionů korun. Žáci ji začnou používat na začátku roku 2027. Teď město soutěží vnitřní vybavení. Záchranné složky budou dnes ve Spolchemii v Ústí nad Labem nacvičovat zásah. Od 9 hodin bude v oblasti kolem areálu Spolchemie omezená doprava, včetně autobusů i trolejbusů. Konec akce organizátoři plánují ve 13 hodin. Čeští volejbalisté utrpěli na mistrovství Evropy první porážku. V Modeně nestačili na domácí Italy, kterým podlehli 1-3 na sety. Účast v osmifinále už ale měli před utkáním jistou. Dnes bude převážně oblačno, později odpoledne se objeví déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:58 a za námi další zprávy Miroslava Holubce. Pokračujeme tedy v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberece. Dobré ráno hlavně přejeme vám a to našim posluchačům. Společně se budeme moci už za okamžik vydat také na silnice, a to v pokračování zářijové řidičské abecedy. Na co konkrétně se podíváme dnes, to se dozvíte už za okamžik. Hlavně tedy popřejeme šťastnou cestu a k tomu příjemný poslech našeho ranního vysílání.

0: Společně s Petrem Novákem jsme se zeptali na to, co je to láska ve stejnojmenné písni, a to 8 minut po půl sedmé. A společně se už za okamžik zeptáme také dopravních expertů na určitou situaci z provozu. I dnes budete mít možnost osvěžit si společně s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září pro vás totiž každý den máme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. Slovo má Václav Drážek, a to z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Představte si situaci, kterou na našich silnicích zažíváme prakticky denně. Kříží se dva zájmy řidičů na jednom místě a každý z nich si myslí, že právo je na jeho straně. Kdo má přednost, když řidič jedoucí v levém pruhu dvoupruhového kruhového objezdu chce přejet do pravého, ale zároveň do toho pravého pruhu najíždí auto z boční ulice? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Já bych tady dával pozor na to, dávat přesně, čí je to chyba, protože ono záleží vždycky na konkrétní situaci. Policista při šetření případné nehody, tak by samozřejmě posuzoval, kdo byl kde a tak dále. Ale obecně se dá říct, že ten, kdo jede po kruhovém objezdu, má přednost před těmi, kteří tam najíždí.
2: Existuje vůbec nějaký případ, kdyby musel dávat přednost řidič jedoucí po kruhovém objezdu?
3: Může se to stát, samozřejmě záleží opět na tom, kde ten kruhový objezd je. Já tuším, že v České republice je případ, kdy v těsné blízkosti kruhového objezdu je železniční přejezd. A tam je to upravené tak, že pokud najedu na ten kruhový objezd, tak v půlce toho kruhového objezdu je dej přednost v jízdě a já tam dávám přednost těm, kteří tam najíždí. Z toho důvodu, aby nikdo nezůstal stát na kolejích v případě, že by ten přejezd, anebo že by potom přejezdu jel vlak.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Já jen doplním, že si zítra povíme o tom, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné vozidlo na silnicích, hlavně šťastnou cestou.

0: počasí.
1: I dnes nás čekají relativně příjemné teploty, ty nejvyšší mezi 20 až 23 stupni. Na horách naměříme mezi 16 až 19 stupni. Očekáváme převážně oblačnou oblohu. Během odpoledne se ale začne od severozápadu zatahovat a postupně se objeví také déšť nebo přehánky. Lokálně by se mohly vyskytnout také bouřky. Biozátěž mírná na jedničce a k tomu slabý jižní vítr.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Po písni Jany Chládkové se můžeme podívat také do kalendáře a připomenout dnešní datum, tedy 16. září. Právě dnes totiž slaví 70. narozeniny slavný kouzelník David Copperfield, který je známý například tím, že nechal zmizet sochu svobody nebo prošel velkou čínskou zdí. Vědí děti, kdo je kouzelník, nebo případně znají nějaká kouzla? To zjistila redaktorka Petra Beránková.
1: Víte, kdo to je kouzelník?
2: Kouzelník je třeba čarodějnice nebo kazičas.
3: Nebo čaroděj.
4: Třeba to je čarodějka.
1: A co kouzelník dělá?
2: Kouzelník dělá, že kouzlí.
1: A co kouzlí?
2: Kouzlí třeba polívku.
1: A jak ji vykouzlí?
2: Vykouzlí, že takhle čaruje.
4: Takovou hůlkou.
1: A jak ta hůlka vypadá?
4: Taková černá. Já tu hůlku mám.
1: A čaruješ s ní doma?
4: Ne.
1: A co má kouzelník na sobě?
2: Kouzelník má na sobě plášť a tam má pavouky různý a kočku.
4: Má tam klobouk.
3: Má tam boty.
1: A co může kouzelník v klobouku schovávat?
4: Třeba králíška.
3: Třeba kočku.
2: Třeba tam může schovávat kolečink.
4: Třeba sovu.
2: Třeba letadlo.
3: Koláč.
2: Kytičku.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Řidiči v České Lípě neprojedou před přejezd u čistírny odpadních vod. Rekonstrukci ještědu bude mít na starosti ředitel Severočeského muzea. Jablonec nad Nisou nabídne v dražbě pamětní medaile. Dnes bude oblačno, odpoledne s deštěm a teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. U čistírny odpadních vod v České Lípě je ode dneška uzavřený železniční přejezd na staré silnici pod novým obchvatem. Město to oznámilo na svých webových stránkách. Uzavírka bude trvat do úterý 22. září.
5: Uzavírka se týká hlavně místních a zaměstnanců čistírny odpadních vod na Holém vrchu. Vyhnout se jí můžou ulicemi pod Holým vrchem a Buženy Němcové. Tam je teď umístěná i značka zákaz stání, a to z důvodu zvýšené dopravy v ulici. Město žádá občany o její dodržování. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
4: Liberecký kraj požádá Ministerstvo kultury o zapsání horského hotelu a vysílače ještěd na seznam světového dědictví UNESCO. Vedením příprav na rekonstrukci této národní kulturní památky pověřil ředitele Severočeského muzea v Liberci Jiřího Křížka. Ten už připravoval nominační dokumentaci k ještědu na tzv. Předběžný seznam památek, které chce Česko dostat pod hlavičku UNESCO. Kromě ještědu jde například o historickou papírnu ve Velkých Losinách nebo barokní vojenskou pevnost Terezín. Podle Křížka půjde o proces, který bude trvat několik let.
6: Vytváříme takový mikrotým tady na kraji, který pak dál na sebe bude nabírat tu práci. Priorita je připravit stavební projekt obnovy ještědu. Něco si budeme řešit interně. Já teď třeba řeším to původní vybavení. Ten nábytek je u nás v depozitáři a budeme hledat pro to vhodné využití. Nechceme to likvidovat.
4: Jablonecký magistrát chystá dražbu stříbrných pamětních medailí vydaných ke 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město. Dražit se bude celkem 110 medailí s motivem jabloneckých městských lázní a výtěžek bude použitý na jejich rekonstrukci. Aukce medailí, které vznikly v Jablonecké umělecko-průmyslové škole, bude 8. října. Zájemci, kteří se chtějí do dražby zapojit, se musí do 30. září registrovat na webu města nebo v kanceláři primátora a složit dražební jistotu. Ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila, informuje o tom unijní služba pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla rozloha ozonové díry asi 25 milionů kilometrů čtverečních, to je přibližně o 5 milionů víc než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců naznačují, že se díra bude v příštích dnech dál rozšiřovat. Vrstva ozonu chrání Zemi před rakovinotvorným ultrafialovým zářením ze slunce. Na dnešek také připadá Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy.
0: Počasí.
4: Dnes bude převážně oblačno, později odpoledne se objeví déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů. Na horách naměříme 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Na silnici číslo 270 v Ralsku na Českolipsku havarovalo u Hradčanského rybníka nákladní auto. Policie na místě řídí dopravu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ať už tedy po 7 hodině kamkoliv cestujete, popřejeme šťastnou cestu na silnicích, samozřejmě během toho ranního času opatrně. Co nás čeká ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, také 4 minuty po 7 hodině, a to s datem 16. září, bude to cesta do České Lípy. Florbalisté totiž znovu zahráli pro školy, a to tentokrát tedy v utkání proti Mladé Boleslavi. Je to zápas, který za okamžik budeme mít právě ve vysílání možnost také připomenout. Od mikrofonu vás i po 7. zdraví a příjemný poslech přeje Martin Kolín.

0: Možná trochu jarní píseň, na druhé straně v kalendáři, tam už se nám nezastavitelně blíží pořádný podzim. Jan Nedvěd, s ním tedy také nestárnoucí písnička Kvetly louky, která nám dozněla 10 minut po 7 hodině ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Je to také doba, kdy se budeme moci věnovat sportu, protože dopolední zážitek, hlediště plné dětí a k tomu také bouřlivá atmosféra, to provází pravidelně každý rok jeden ze zápasů florbalistů v Mladé Boleslavi. Tentokrát si Středočeši vedle školáků v Superlize vydali také na zápas z České Lípy. Do tabulky nejvyšší soutěže si pak připsali 3 body po výhře 8-3 právě za vydatné podpory mladých fanoušků.
1: Poprvé jsme úplně pro školy tady hráli během poháru mistrů 2011 a v Superlize to bude podle mě tak 10 let zpátky, kdy jsme začali ty zápasy pořádat. Tradiční akce, hezká, školy se nám vrací. Na začátku sezóny vždy se snažíme ukázat ten florbal v nejlepším možném aranžmá.
2: Vypočítal historii zápasu pro školáky generální manažer florbalistů Mladé Boleslavy Tomáš Pacák. Pro děti je návštěva utkání vítaným zpetřením. Žáky základní školy z Kosmonos přivedl do hlediště učitel Tomáš Novák. Mimochodem muž, který v minulosti oblékal dres jak florbalové Mladé Boleslavy, tak i České Lípy.
3: Děti si můžou společně s dalšími školami z Boleslavy vyzkoušet něco, co asi úplně jen tak nezažít.
2: Přišla děvčátka, tak se zeptám nejprve na křestní jména.
4: Já se jmenuji Nelinka.
5: Já se jmenuji Barbora.
6: A já Valerie.
2: Jak se vám líbí florbal?
6: Je fakt dobrý.
7: Mně se taky líbí.
6: Mně taky.
2: A ví vás ta atmosféra tady, nebo co vás na tom nejvíc baví?
7: Mě na tom nejvíc baví, že dávají góly a ty soutěže jsou taky dobrý.
2: Líbil se i samotný zápas. Pro hráče pak byl přeci jen jiný, už jen kvůli brzkému začátku. Pokračují dnes útočník Mladé Boleslavy a zároveň odchovanec českolipského florbalu Mikeš Motejzík a hostující Ladislav Pekárek.
8: Určitě jsou zvláštní v tom, že se musí stávat, když se přijde do šatny, tak všichni ještě takový trošku rozespalí, takže musí se trošku ta rozcvička víc nakopnout a líp se do toho dostat, ale jinak za sebe si myslím, že ten zápas potom už je obdobný jako odpolední. Všem dětem děkujeme a bylo to super, protože při každém gólu jako rámus to tady jen tak není.
9: Není to jednoduchý, ale každý se s tím musí vypořádat tak, aby byl ready, takže oba dva týmy to máme stejný, takže asi se to není příjemný, ale každý má stejnou startovací linii.
2: Výhodou školních zápasů je pak zaplněný. Hala.
1: Pohybujeme se někde na hraně tady té skloudované kapacity, nějakých 700-800 dětí, které tady máme v té hale a vždycky je to moc hezký jak pro ně, tak i pro ty hráče na té ploše, který tu speciální atmosféru samozřejmě velmi ocení.
2: Uzavřel Tomáš Pacák z Mladé Boleslavy, Pavel Petr, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 17 minut můžeme nastínit, jaký den, že nás to vlastně čeká. Nejvyšší teploty mezi 20 až 23 stupni a nahoru.

Jejich nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Leskáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný leskáček žije.

0: co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá čas.

od dětství a skrývá se v ní svědectví, ty mladší.

se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.

0: S jakými omezení by mi měli počítat cestující městskou hromadnou dopravou v Liberci? Ne, no to se dozvíte za okamžik v dalších zprávách Miroslava Holubce.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Česku minulý měsíc klesl objem nově poskytnutých hypoték. V srpnu na ně banky dali 26 miliard a 800 milionů korun. Oproti červenci jde o 13% pokles. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. V Liberci se na podzim rozšíří výluka v tramvajové dopravě. Důvodem jsou opravy na trati mezi Jánskou ulicí a nádražím. Dopravní podnik hledá firmu, která úsek opraví. Policisté prověřují okolnosti poškození 20 lodí při závodě kajaků na řece Jizeře v Benátkách nad Jizerou. Závodníci a jejich trenéři podezřívají některého z majitelů vodních elektráren, že úmyslně manipulovali s vodní hladinou. Ta při závodě ve slalomu v polovině srpna klesla o půl metru. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes v Evropském parlamentu přednese tradiční zprávu o stavu Unie. Podle serveru Euronews by mohla mluvit například o věkovém omezení pro používání sociálních sítí nebo o ruské válce proti Ukrajině. Fotbalisté Liberce ve třetím kole domácího poháru zvítězili na stadionu druholigové Vlašimi 2-0. Druhý tým nejvyšší soutěže dal obě branky v první půli. Dnes bude převážně oblačno, později odpoledne se objeví déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli pokládce plynovodu uzavřená ulice Sokolovská. Omezení platí až do konce října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Také po půl osmé přejeme dobré ráno, a to ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Za námi jsou další zprávy, které přichystal Miroslav Holubec, a můžeme tak nastínit také program na následujících 30 minut vysílání. Do 8 hodiny stihneme probrat další aktuality Libereckého kraje. Chybět nebude ani telefonát meteorologům a společně se před 8 hodinou opět vydáme o 100 let nazpět.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase.

0: S Jaromírem Nohavicou možnost připomenutí další písničky, která nám nezestárla. Dokud se zpívá, za mě tedy taková ta typická táboráková věc, kterou v momentě, kdy hoří oheň a třeba se zpívá s kytarou, vždycky rád zaspíváme. 9 minut po půl osmé, to je tedy čas, kdy se můžeme společně podívat právě na další aktuality v Libereckém kraji. Ku příkladu vedení města Desné pořádá dnes besedu s občany, uskuteční se v klubovně hasičů, konkrétně v Desné 3 a začíná úderem 18. hodiny. Jak byste nalezli také na městském webu. Přesunout se můžeme i na stránky Rychnova u Jablonce nad Nisou. Právě v tamní části totiž dnes nepůjde, a konkrétně tedy tento pátek, elektřina. Bude se to týkat ulicích Komenského, a to v čísle popisném 639, 640 a 641. Dále tedy v ulici Květinová, tady je to číslo popisné 216, a v Sokolské ulici s číslem 212 a 521. Plánovaná odstávka zatím od 7:30 do 14:30, případně tyto informace najdete buď na stránkách Rychnova, odkud jsme tedy čerpali, a nebo přímo na ČES distribuce. Tak jako tak se rozhodně vyplatí s tímto omezením počítat.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Slibovali jsme také přehled počasí a proto už ve vysílání vítám a také z Českého hydrometeorologického ústavu paní Janu Hertovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: První otázka, kterou na vás dnes mám, ta se bude týkat oblačnosti. Zatím to nevypadá úplně na jasný den, tak pojďme doplnit, jak to s tou oblačností dnes bude vypadat.
2: Tak aktuálně v Libereckém kraji nějaké polojasno až oblačno a teploty taky reagují jak na oblačnost, tak taky na vítr. Vesměs se ty teploty pohybují nejčastěji kolem 10-11 stupňů Celsia, ale na těch větrnějších místech, obligátně Svidelský výběžek a i na Liberecku, tak tam ta teplota je od 14 do 17 stupňů Celsia, takže zase opět rozdílné teploty v Libereckém kraji, ty ranní, kdy máme od 17 v podstatě do 9 stupňů Celsia.
1: Tak ty teploty věříme, že porostou, můžeme případně tady doplnit jak moc?
2: Oni porostou, hlavně si vyrovnají, takže očekáváme, že dneska maxima 20 až 23, takže dneska velmi teplý den.
1: To není vůbec špatné, ještě pojďme tady asi na to nejdůležitější. No. Jak to bude s nějakou případnou přeháňkou? Můžeme něco takového očekávat?
2: Ty teploty takhle vypadají lákavě, ale opravdu dneska nás přijde taková učebnicová studená fronta, učebnicová v tom smyslu, že prostě teď máme méně oblačnosti, pak se zatáhne, začne nám pršet a hrozně rychle to zase jako přejde, nebo hrozně rychle jako během pár, dalo by se říci hodin, tak ten vliv té studené fronty prostě bude takhle docela malý. Někdy to bývá docela delší dobu, že i třeba celý den máme zataženo a tak, ale dneska to vypadá, že opravdu se nám postupně začne zatahovat, s tím přijdou i ty přehánky a pak zase k večeru to bude pomaličku ubývat, srážky budou ubývat a i oblačnost bude ubývat. A teploty, jak jsem říkal, do 23 stupňů Celsia a na té frontě se nám bude i zvyšovat samozřejmě vítr.
1: Tak nemůže to být všechno perfektní, dokud jsme mluvili jenom o teplotách, ta vidina dnešního dne byla více než perfektní, potom tedy přišla v podstatě ta studená sprcha a setkání s realitou. Takže s přehánkami s těmi dnes počítáme, jak nám tedy sdělila z Českého hydrometeorologického ústavu paní Jana Hertová. Děkujeme za to, přejeme hezký den, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Jaro, léto, podzim, zima.
4: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Naše dnešní vzpomínání z podzimu roku 1926 okořeníme dvěma neuvěřitelnými příhodami, které tehdy naši předkové fascinovaně předčítali u rodinných stolů z regionálních novinových příloh. Jedna se stala v Německu a druhá v Maďarsku.
2: První zprávou byl doslova lví skandál v Sasku nedaleko Magdeburku. Kolem 11. hodiny večerní tam totiž z populárního cirkusu Hagenbeck utekl dospělý lev. Vyděšená šelma se toulala prázdnými nočními ulicemi, až spatřila osvětlenou výlohu místního obchodu. Obchodu s máslem a uzeninami. Lev proskočil obřím sklem přímo mezi sudy s máslem. Sice si ostřepy ošklivě pořezal tlapy, ale za chvíli zmateně vyběhl ven a schoval se v sousedním domě v průjezdu. Tam ho naštěstí velmi brzy cirkusáci chytili do sítí. Jako zázrakem nebyl nikdo, kromě lva po skoku do skla zraněn. A to je velká výhoda.
0: Stalo se před 100 lety.
1: O čem dalším psal tisk? Ta druhá příhoda, koukám, ta vypadá trochu dobrodružně. Jako zpráva z jeskyně.
2: Nejsou to blaničtí rytíři, tahle zpráva přišla přímo od Balatonu. Při odstřelech dynamitem v tamním kamenolomu dělníci nečekaně objevili tajný úkryt slavných bakoňských zbojníků, tedy loupežníků z 19. století. V jeskyni našli z kamene vytesané stoly, lavice a taky obří truhlu. Její kamenné víko muselo zvedat najednou 8 chlapů, aby nikdo z nich nemohl okrást ostatní bez kontroly ostatních. Uvnitř se našla stará pouta a okovy, které putovaly do Budapešťského muzea. Těmihle příběhy z časů našich prarodičů se pro dnešek rozloučíme.
0: Archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Sportovkyně Eva Adamčíková hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Srbsko se pyšní úchvatnými scenériemi i lidovými tradicemi. Premiérový cestopis Evropa z výšky. A ČT Art uvádí premiéru dokumentu o rekonstrukci dnes už neexistujícího vídeňského divadla u Korutanské brány, kde se konala světová premiéra proslulé Beethovenovy 9. symfonie. Divadlo pro symfonii. Středeční večer s Českou televizí.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberec neplánuje navýšit počet asistentů prevence kriminality. Bouldrová stěna v Liberci otevřela další prostory. Do Noci literatury se letos zapojilo pět měst a obcí kraje. Dnes bude oblačno, odpoledne s deštěm a teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Liberec nebude v tomto roce navyšovat počet asistentů prevence kriminalisty, a to ani přesto, že na to získal přes 1 000 000 korun od ministerstva vnitra. V minulosti mělo 100 000 město až 10 asistentů, nyní jich je 5. Podle radnice jde o domluvený kompromis koalice. Nepočítala se zvýšením jejich počtu ani v žádosti o státní dotaci a také nebylo jisté, zda město tuto dotaci získá v příštích letech. Asistenti prevence kriminality například pomáhají monitorovat problematické lokality a předcházet konfliktním situacím. Lezecké centrum Boulder Point v Liberci se nově rozšířilo o další prostory. Stalo se tak jedním z největších boulderů v České republice. Dušan Podroužek za Lezecké centrum vysvětluje, jaké změny sportovce čekají.
3: Se rozšířil o 1 000 metrů lezecké plochy. Jsme více jak zdvojnásobili celkovou lezeckou plochu, kterou tady máme. Zároveň došlo k navýšení počtu cest logicky, a to více jak o 200 cest.
1: Bouldrová stěna nabízí lezcům dohromady asi 400 cest různé obtížnosti. Momentálně to je jediné otevřené lezecké centrum v Liberci. Čtenáři z Libereckého kraje se mohou zúčastnit letošní jubilejní Noci literatury. Akce se koná dnes v České Lípě, Jeřmanicích, Svijanech a Turnově a zítra v Novém Boru, vždy mezi 18. a 21. hodinou. Předčítat budou umělci a další významné osobnosti.
4: Letošní 20. ročník má podtitul Navigace odvahou, inspirace příběhy. Zapojilo se více než 100 měst a obcí po celé republice a další ze zahraničí. Cílem je zvýšit zájem o současnou evropskou literaturu a poukázat na význam překladu. Více informací a konkrétní místa můžou zájemci najít na webu nocliteratury.cz. Adela Jindrová, Český rozhlas.
1: Vojáci dnes začnou s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Vláda v pondělí rozhodla, že armáda bude mít na starosti sanaci 1 000 tun půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, které zůstaly v bývalém vojenském prostoru v lesích u Klatov. Armáda na základě průzkumu navrhne další postup. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD ho pak v pondělí představí na vládě. Ministr také počítá s tím, že část čištění bude muset provést specializovaná firma. Odhadovaná cena je 190 milionů korun.
2: Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno, později odpoledne se objeví déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách to bude 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice 3. třídy v Albrechticích v Jizerských horách je uzavřená, a to od křižovatky se silnicí od Jiřetína pod Bukovou po křižovatku se silnicí na Mariánskou horu. Opravují tam povrch vozovky. Objížďka vede přes Smržovku a Desnou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Po
5: Pokud se postupně probouzíte do nového dne, tak připomínáme středu, a to s datem 16. září. Teď už tedy 4 minuty po 8. hodině. I v tomto čase vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec zdraví Martin Kolín. My se budeme moci podívat právě na momentální dění v Českém rozhlase. Na více než 20 krizových scénářů se totiž Český rozhlas připravuje, a to společně s hasiči, policisty a také záchranáři. Nachystali už podklady pro krizové vysílání, školí také reportéry v první pomoci a pracuje se třeba i na speciálním webu. Je toho dost a my to všechno shrneme už za okamžik, a to v další reportáži našeho ranního vysílání.

0: S Václavem Neckářem další píseň, která nám nezestárla, to byla Lékořice na začátku další vysílací hodiny středečního Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Je to také možnost podívat se na určité krizové jednání. První ověřená informace ve vysílání do 13 minut po oznámení. Tak má totiž vypadat posílená spolupráce Českého rozhlasu. Zasiči, policisty a záchranáři společně připravují podrobně scénáře krizové komunikace pro 22 typů mimořádných situací, včetně třeba blackoutu, chemické a radiační havárie nebo rozsáhlého výpadku komunikačních sítí.
1: Při krizové komunikaci může být často problém nefunkční infrastruktura, jako je internet, elektřina a podobně. V takových případech je pak rádiové vysílání ze všech možných komunikačních kanálů nejjednodušší, jak říká ředitel hasičů Petr Ošlejšek.
2: Rozhlasové vysílání vlastně má ten jeden obrovský benefit, že pokud je ten vysílač napájen elektrickou energií a pokud obyvatelé mají radiový přijímač, což je dneska vlastně každé vozidlo, tak vlastně mohou ty zprávy dostávat i tehdy, jestliže třeba dojde k výpadku infrastruktury mobilních operátorů nebo vůbec jakoby internetu a komunikačního prostředí.
1: Zároveň se testuje i technologie ASA, která u digitálních přijímačů umí probudit vypnuté rádio a přepnout třeba na stanici Českého rozhlasu. Podle složek integrovaného záchranného systému je klíčové třeba taky to, aby lidé v okolí zásahu o situaci měli pravdivé a spolehlivé informace, popisuje ředitel Národního operačního centra policejního prezidia František Habada.
3: Protože sociální sítě, tam se vyrojí najednou spousta informací, které jsou fejkové, které vůbec neodpovídají a právě potom nám komplikují trošku ten samotný zásah i na tom místě, všem těm složkám IZS.
1: Záchranáři proškolili už zhruba 20 reportérů v první pomoci a pomáhali tvořit takzvané zásahové kufry pro redaktory v terénu a v krizových situacích. K čemu slouží, říká koordinátor projektu a šéf vědecké redakce Českého rozhlasu Martin Pařízek.
4: Ten člověk má 24 hodin opravdu sebou všechno, co potřebuje. Od základních léků je tam i zdroj elektrické energie, multifunkční nůž, náhradní baterie, speciální vesta, FFP filtry, filtr na vodu a zásob jídla, pití.
1: Kromě toho obsahuje třeba taky další možnosti připojení, aby se redaktor mohl spojit s centrálou i při výpadku systému. Kufry pomáhali dávat dohromady záchranáři, říká náměstek ředitele pražské záchranné služby Zdeněk Křivánek.
5: My jsme při jeho koncepci vycházeli ze zkušeností našeho MSC týmu, což je tým, který je právě určen pro nasazení při mimořádných událostech, živelných katastrofách a podobně.
1: Tuto spolupráci už záchranné složky vyzkoušely třeba při požáru haly 34 ve Zlíně, kde Český rozhlas informoval obyvatele obcí a měst v okolí třeba o splodinách ve vzduchu anebo o proletajících dronech. Už teď existují taky kontaktní seznamy a síť odborníků, kteří se na krizovém vysílání budou v dané situaci podílet. Vznikly taky podklady pro první minuty a hodiny vysílání a připravená je i varianta, kdyby nebylo možné vysílat ze sídla v pražské budově na Vinohradské 12. V budoucnu vznikne taky třeba speciální web pod značkou iRozhlasu, kde lidé najdou, jak se na krize nejlépe připravit a bude sloužit hlavně jako prevence. Podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana začal celý projekt spolupráce vznikat zhruba před rokem.
6: Často jsme připraveni na událost, která už nastala. Povodně nastaly několikrát, tak víme asi, jak se v danou chvíli chovat, ale ve chvíli, kdy přišla například pandemie nebo jiné události, které jsme nezažili, nebo ten blackout loni v červenci, tak jsme se rozhodli, že musíme být připraveni na věci, které ještě nenastaly.
1: Podobnou spolupráci začínají složky IZS budovat třeba i s Českou televizí. Tam je situace například s přenosem obrazu ale složitější. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rád.

0: Příjemná vzpomínka na Anu Julii Slováčkovou z písní Nepopsaná, a to 9 minut před 8:30. Je to také čas, kdy se můžeme podívat na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, to nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici první třídy číslo 35 v Turnově jsme zahájili opravu povrchu vozovky. Rekonstruovaný úsek vede od Turnova směrem k dálnici D10 na Prahu. Součástí akce je také oprava sjezdu ze silnice 1/35 na 1/10 ve směru na Harachov a Železný Brod. Práce jsou rozdělené do 4 etap. V aktuální fázi je doprava na silnici první třídy číslo 35 vedená v režimu 2+1. Uzavřený je nájezd z okružní křižovatky u nádraží a sjezd na silnici 1/10 ve směru na Harachov a Železný Brod. Práce jsou plánované do listopadu a náklady vyjdou na 40 milionů korun.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: V pražském IKEMu začal tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Cílem je pomoci malému Jindrovi z Karlovarska, který trpí akutní leukémií a bez transplantace se neobejde. Každoročně touto chorobou v Česku onemocní přibližně 100 dětí. Liberecký dopravní podnik v říjnu začne s opravou dlažby pod tramvajovou tratí u terminálu Fignerova. Nedávno opravované místo mělo původně sloužit jako pěší zóna. Kvůli rekonstrukci schodiště v Rumunské ulici tam dočasně začaly jezdit autobusy. Liberecké kino Varšava by se mělo po rekonstrukci znovu otevřít na začátku roku 2027. Magistrát musí ještě vybrat provozovatele. Budovu ve Frýdlantské ulici začal kompletně opravovat v říjnu 2024. Záchranné složky budou dnes ve Spolchemii v Ústí nad Labem nacvičovat zásah. Od 9 hodin bude v oblasti kolem areálu Spolchemie omezená doprava, včetně autobusů i trolejbusů. Konec akce organizátoři plánují ve 13 hodin. Čeští volejbalisté utrpěli na mistrovství Evropy první porážku. V Modeně nestačili na domácí Italy, kterým podlehli 1-3 na sety. Účast v osmifinále už měli před utkáním jistou. Dnes bude převážně oblačno, později odpoledne se objeví déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 8:32 a i po 8:30 s vámi Český rozhlas Liberec. Za námi další zprávy Miroslava Holubce během ranního vysílání a my tak můžeme nastínit i závěr dnešního dobrého rána. Už za okamžik nás totiž právě v krimi příběhu čeká cesta na Českolipsko. Konkrétně se podíváme na to, jak policie stíhala piráta silnic. My rozhodně popřejeme šťastnou cestu a můžeme nastínit, že před 9 hodinou se společně s naším regionálním stopařem vydáme také na Semilsko. Z jakého důvodu to se ve vysílání dozvíte. Dobré ráno.

0: Jedeme dál, přesně tak, jak zpívá Petr Janu a také Petr Janda se skupinou Olympic i 8 minut po půl deváté a pojedeme doslova. Už 6 v tomto momentě tedy jsme slíbili v podstatě i pohled právě na silnice a to v krimi příběhu. Ono, od té doby, co továrnu opustil první automobil, lidé s oblibou sledují různé závody a mají radost z každé bouračky, tedy pokud v ní sami nefigurují. Takže se pořádají rally, závody Formule 1 nebo třeba cestovní vozu a točí se akční filmy. My tu dnes jeden takový film máme. Najdete ho na stránkách policie Libereckého kraje v článku s datem 3. září. A o komentář se v rámci našeho dnešního krimi příběhu postará Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Nedávno jsem četl článek o řidiči, který ujížděl před policií přes město místy až 140 a když potom stál před soudem, hájil se tím, že je bývalý závodník, takže řídí líp než běžný smrtelník. Musím říct, že takhle s prominutím pitomou výmluvu jsem už dlouho neslyšel. To je přece jako kdyby se pachatel obžalovaný ze znásilnění hájil tím, že je bývalý gynekolog. V některých zemích existují závodní dráhy, kde si může takový obyčejný smrtelník zaplatit a pak se může prohánět po okruhu třeba celý den. Za ohradou, oddělený od běžného provozu, omezený jen podobně naladěnými benzínovými šílenci, kteří tam jezdí s ním. To řidič, kterého nedávno stíhali českolipští policisté, původně asi závodit ani nechtěl, i když právě vysoká rychlost, jakou se prohnal sídlištěm Špičák, byla tím důvodem, proč ho policejní hlídka chtěla zastavit. Jakmile spatřil blikající maják, dupnul na plyn a svištěl ulicemi České Lípy místy až 170. A když dorazil ke kruhové křižovatce a usoudil, že auto před ním ho zdržuje, předvedl ukázkový pit manévr a otočil nebohou škodovku prakticky do protisměru. Pokračoval ve zběsilé jízdě i za Českou Lípou, cestou troubil na ostatní auta, vytlačoval je svou jízdou ze silnice a na přechodu v Novém Boru jen o centimetry minul chodkyni. Až 2 kilometry za sloupem v Čechách pochopil, že policii nesetřese, zastavil a vzdal se. Těch důvodů, proč před policií ujížděl, bylo nakonec hned několik. Například drogy, které před cestou požil, nebo zákaz řízení, který mu platil až do září příštího roku. Příjemně mě překvapil výrok soudce, který ho nemilosrdně poslal okamžitě do vazby. To se u nás často nestává.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Zatím, myslím si, relativně příjemné, občas i trochu slunečné počasí. Jinak přes den ale očekáváme oblačnou oblohu. Během odpoledne se začne od severozápadu také zatahovat a postupně se objeví i déšť nebo přehánky. Lokálně se vyskytnou také bouřky. Teploty, myslím si, dnes příjemné, 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia a biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája?
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Pondělí. Český rozhlas Liberec.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Už 6 let je na blízku mnoha rodinám na Semilsku domácí hospic 14 pomocníků. Pomáhá s péčí o nemocné v jejich domácím prostředí, zdravotní sestry a lékaři, ale také třeba sociální pracovnice jsou k dispozici nejen nemocným. Jaký je po 6 letech zájem o služby domácího hospice, se vydal přímo na místo zjistit regionální stopař Jaroslav Hoření, kterého už tady v tomto momentě vítám ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno z Komenského náměstí v Semilech. Nedaleko Semilské radnice je kontaktní pracoviště domácího hospice 14 pomocníků, kde jsem se sešel s Lucí Stránskou, spoluzakladatelkou a také zdravotní sestrou hospice. Tak kam pak jste se posunuli za těch 6 let?
3: Před 6 lety jsme tady dvě naivní ženy stály s holýma rukama a s velkou touhou pomáhat lidem na konci života. Teď rozhodně nemáme prázdno. Teď máme za sebou stovky příběhů rodin, kterým jsme na konci jejich příběhu pomohli. A máme za sebou tým rozrůstající se a hlavně za sebou máme obrovské množství naprosto úžasných lidí, díky kterým tu službu můžeme dělat.
2: Jaké služby poskytujete a jaký je o ně zájem?
3: V současné době máme domácí hospicovou službu, což je služba pro lidi na konci života, kde jsme pro ně 24 hodin, 7 dní v týdnu připraveni vyjet a pomoct. A potom ambulanci paliativní medicíny, která je určena pro lidi s delší prognózou, které ale potřebují řešit příznaky a cesta například do Liberce od nás je pro ně daleko. Máme půjčovnu zdravotnických pomůcek, máme sociální poradnu pro lidi, kteří se potýkají s nějakými jakýmikoliv sociálními problémy, které se týkají konce života, poradnu pro pozůstalé a podobně. A pomalu pracujeme i na odlehčovací službě.
2: Ta odlehčovací služba, to bude určitě o to také zájem, protože já si myslím, že jak se všechno mění, tak se mění i vlastně ty vztahy v rodinách. Spousta lidí už se odstěhovala od rodičů do různých dálek. Pracovní tlaky, není čas starat o své starší příbuzné.
3: Přesně tuto potřebu my vnímáme a proto pracujeme na odlehčovací službě. Ono, i když jedináček se stará o svého rodiče a fakt už několik dní nespal, protože stával k tomu nemocnému, nemohl jít do lesa na chvíli vypustit nebo jenom na nákup, tak myslím, že velmi ocení, když k němu přijde pečovatelka, která se o rodiče postará a on bude si moct aspoň na chvíli odpočinout.
2: Je určitě skvělé, že se vám takhle daří a co takhle nějaká připomínka těch 6. narozenin bude nějaká oslava?
3: Určitě dostali jsme krásný dárek, nejenom pro nás, ale i pro všechny, které tato pozvánka zaujme. Marie Eslova, vlastně světově uznávaná varhanice, si pro nás připravila koncert, který bude teď v sobotu 19. září od 18 hodin v kostele Navštívení Panny Marie v Boskově.
2: A já jenom dodám, že víte, že z koncertu půjde samozřejmě na rozvoj hospice 14 pomocníků v Semilech, který slaví 6. narozeniny.
1: My rozhodně děkujeme za přiblížení tohoto výročí a také za práci, která právě v hospici probíhá. Informace nám tedy přímo z místa předal do vysílání náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Díky za to, přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou odpoledne z Rokytnice nad Jizerou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: 8 hodin 53 minut a to je známka toho, že dobré ráno Českého rozhlasu Liberec během středy 16. září míří ke svému závěru. Děkujeme za to, že jste i dnes Český rozhlas Liberec poslouchali. Po 9. hodině už se na vás ale těší kolegyně Iveta Kalátová a to v dopolední pod Ještědem. Od mikrofonu se s přáním příjemného poslechu a také hezkého dne loučí Martin Kolín.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V České Lípě u čistírny odpadních vod bude uzavřený železniční přejezd. Ministerstvo ocenilo obec Sviany za obnovu vojenského hřbitova. Jablonecký magistrát bude dražit pamětní mince. Dnes bude oblačno, odpoledne s deštěm a teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. S uzavřeným železničním přejezdem za čistírnou odpadních vod na Holém vrchu musí počítat obyvatelé České Lípy. Omezení potrvá do úterý 22. září. Informaci zveřejnilo město na svých webových stránkách. Místní a pracovníci čističky se uzavírce vyhnou přes ulice Pod Holým vrchem a Boženy Němcové. Kvůli očekávanému hustšímu provozu je tam nově zákaz stání a město žádá o jeho respektování. Ocenění za příkladnou obnovu vojenského hřbitova získala od ministerstva obrany obec Sviany na Liberecku. Ta nechala letos zrestaurovat 4 památníky připomínající bitvu u Podolí, která byla součástí prusko-rakouské války v červnu 1866. Na vojenském hřbitově je tam pochováno 5 důstojníků a 134 rakouských i pruských vojáků.
2: Na obnovu památníku dalo ministerstvo obrany přes 500 000 korun. Bitva ve Svianech byla jednou z prvních na území Čech v rámci prusko-rakouské války. Obě strany se snažily získat kontrolu nad mostem přes jezero mezi Podolím a Příšovicemi. Rakouská armáda ale utrpěla velké ztráty. Prohraná bitva předznamenala i její celkovou porážku v klíčové bitvě u Hradce Králové. I proto je podle ministerstva obrany vojenský hřbitov ve Svianech významnou připomínkou historických událostí. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Jablonec nad Nisou vydraží stříbrné medaile vyrobené ke 160. výročí povýšení na město. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové se bude dražit celkem 110 medailí. Je na nich motiv městských lázní. Přímo do nich město na 8. října aukci naplánovalo. Zájemci se musí do konce září registrovat na webu města nebo v kanceláři primátora. Potřeba je také složit dražební jistotu 1500 korun. Výtěžek aukce chce město použít na obnovu lázní.
3: Jablonecké lázně v ulici Budovatelů vznikly v letech 1908 až 1909 podle projektu architekta Rudolfa Hemricha. Ten navrhnul taky rozhledny na Černé studnici, Bramberku a v Proseči. Po dobu secesní budovy lázní výrazně poznamenaly úpravy v 60. letech minulého století. Už několik let jsou lázně nevyužité a chátrají. Město by chtělo jejich původní využití obnovit. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Ležiště v polských městech Lublin a Řešov je na jihovýchodě země obnovila provoz poté, co tam armáda dočasně nasadila vojenská letadla. Důvodem byl ruský dronový útok na sousední Ukrajině. Podle agentury Reuters o tom informovala polská agentura pro letecké navigační služby. Operace byla podle polských úřadů preventivní. Provoz letos tato dvě letiště nepřerušila poprvé. Naposledy to bylo minulý týden.
0: Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno, později odpoledne se objeví déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na Liberecku je uzavřen sjezd číslo 12 ze silnice číslo 35 na Chrastavu. Objízdná trasa vede přes Bílý kostel. Uzavírka potrvá do 23. října.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Příjemné středeční dopoledne, teď už máme krátce po 9. hodině, tak ze studia Českého rozhlasu Liberec vás zdraví Iveta Kalátová. Právě začíná náš 3-hodinový blok a bude hodně aktuální a bude také hodně užitečný. Tak začneme libereckým kinem Varšava. To by se mělo po rekonstrukci znovu otevřít na začátku roku 2027. Magistrát musí ještě vybrat provozovatele. A malý Jindra z Karlovarska hledá dárce kostní dřeně a potřebuje ho rychle. Trpí totiž akutní leukémií. Pražský IKEM kvůli tomu spustil speciální nábor dárců, zapsat se tam do registru můžete i bez objednání. Krátce před 9:30 si na toto téma povíme mnohem více. No a v Liberci se včera uskutečnil 19. ročník tradičního chodeckého závodu Seniorská míle. Jaká byla na místě atmosféra, to vám také přiblížíme v této hodině. Tak ať se vám i dnes ve středu 16. září dobře daří a hezky poslouchá.

0: Po písničce Popelky Karla Černocha už teď tak trochu navštívíme kino Varšava. V Liberci na začátku příštího roku totiž přibude další možnost, kam vyrazit do kina. Po rekonstrukci se znovu otevře kino Varšava. Budovu z 30. let minulého století město od podzimu 2024 opravuje. Práce měly původně skončit letos na jaře, co je zpozdilo a jaké má město s kinem plány, to zjišťovala redaktorka Českého rozhlasu Liberec Kateřina Kubíčková, kterou vítám ve vysílání. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Komplikací, které opravu prodloužili, bylo hned několik. Při čištění budovy totiž stavbaři objevili původní břízolitovou omítku se štukatérskými prvky Říms a šambrán a památkáři pak rozhodli, že musí stavební firma původní fasádu obnovit, s čímž se původně nepočítalo. Zpoždění způsobila taky voda, která do prostoru kina prosakovala ze soukromé restaurace nad ním. Město muselo jednat s majitelem restaurace, aby dalšímu průsaku zamezil. Oprava kina se nejen zpozdila, ale taky prodražila, a to zhruba o 2 miliony korun. Celkem tak vyjde na 64 milionů. Ze 2/3 magistrát náklady zaplatí z dotace.
0: No a teď v jaké fázi jsou stavební práce?
1: Tak město už stavbu převzalo a aktuálně ji nechává zkolaudovat, říká primátorova náměstkyně Šárka Prachařová za hnutí ANO.
2: Hasiči, hygiena a tak dále se ke stavbě vyjadřují a narovnáváme jejich připomínky.
1: Podle Prachařové by měla být kolaudace hotová do konce roku. Předpokládá, že do té doby se podaří vybrat taky nového provozovatele kina. Prostor má sloužit jako nové kulturní centrum. Před rekonstrukcí ho provozoval spolek Kino Varšava.
0: Můžeme si připomenout stručně historii kina?
1: Budova kina vznikla ve 20. letech minulého století a je ve stylu Art Deco. Dnešní podobu má od roku 1965. Kino skončilo projekci v roce 2008. Magistrát ho tehdy zavřel kvůli nedostatku peněz a taky kvůli konkurenci Multikin. V roce 2014 provoz kina obnovil už zmiňovaný spolek nadšenců. Varšavu si od města pronajali a začali ho provozovat. Prostory využívali taky například festivaly Anifilm nebo Sportfilm. Město teď nechalo opravit sál i přilehlé zázemí. Stavební firma instalovala novou vzduchotechniku, rozvody, kanalizaci nebo vytápění. No a nová je taky jevištní technika.
0: Tak doufáme, že se vše vydaří a začátkem příštího roku se půjdeme do kina Varšava podívat. Tolik aktuální zprávy od redaktorky Kateřiny Kubíčkové. Tak děkujeme, hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: I nadále tady s vámi srdečně vysílání Českého rozhlasu Liberec dopoledne pod Ještědem a v příštích minutách už máme pro vás, milí posluchači, výzvu, jak můžete pomoci. Jan a Barbora Ondrejkovi z Karlovarska zažívají noční můru každého rodiče. Jejich pětiletý syn Jindra onemocněl akutní leukémií. Ještě před několika týdny byl přitom úplně zdravý. K tomu, aby nemoc porazil, potřebuje dárce kostní dřeně. A právě s tím teď Jindrovi můžete pomoct i vy. Pražský IKEM totiž na podporu chlapce spustil speciální nábor dárců kostní dřeně. Zapsat se bez objednání do registru dárců můžete až do pátku. Je potřeba, aby vám bylo od 18 do 40 let a nesmíte dlouhodobě brát žádné prášky. Výjimkou je antikoncepce.
1: Dobrý den, chcete do registru se zapsat?
2: Jo.
1: Tak pojďte dál.
3: Pomoct Jindrovi by chtěla i Marie. Nejdřív vyplnila krátký dotazník a pak už následoval stěr z úst.
4: Štětičkou si setřete dutinu ústní 10x tam a zpátky, pak otevřeme druhou štětičku a ta bude na druhou stranu.
3: A jak se cítíte teďka po odběru, jak to probíhalo tady se sestřičkou?
5: Odběr byl v pohodě, teď spíš mě trochu znervozňuje ten mikrofon. Jinak je to odběr tyčinkou, takže nic bolestivého. Největší problém byl asi najít parkovací místo někde vedle nemocnice.
3: Malému Jindrovi se udělalo špatně na dovolené ve Španělsku. Byl hodně unavený a bolelo ho břicho. Rodiče s ním pro jistotu vyrazili do nemocnice a už tam si vyslechli diagnózu. Po pár dnech následoval převoz do Česka, kde Jindra podstoupil chemoterapii.
6: Během toho měsíce to vypadalo pozitivně, protože Jindra reagoval dobře na tu léčbu, tak ten výsledek toho měření MRD ukázalo, že ta léčba nezabrala dostatečně na kostní dřeň samotnou, kde ta nemoc vzniká, a že vlastně bez té transplantace ta šance na uzdravení je velmi malá.
3: Popisuje Jindrův táta Jan. Zájemců o darování kostní dřeně ale přibývá. V registru IKEM je teď asi 52 tisíc, o 2 tisíce víc než loni, pokračuje vedoucí registru Marie Kuříková.
7: Není to tak, že byste byla vybraná a teď šla hned darovat. Je to vlastně tak, že pokud se s někým shodujete, tak vás zavoláme.

0: Uděláme další vyšetření a tohle to je třeba několik měsíců před tím samotným odběrem.
1: I tak ale IKEM potřebuje další zájemce, protože najít vhodného dárce není jednoduché. Totéž platí taky pro druhý český registr v Plzni. Aktuálně je v něm zapsaných skoro 170 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jedna z mnoha písniček, které nestárnou, to se nikdo nedoví, Helena Vondráčková, Valdemar Matuška ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pokud jste se ještě dneska pořádně nezasmáli, můžete se podívat na naše webové stránky liberec.rozhlas.cz, kde najdete i velice zdařilý aktuální vtip Rudy o Rudovi Pivrnce. Tak, Pivrnci, tak ale mám tady pro vás také zprávu pro vás obyvatele Smržovky. Ve Smržovce na Jablonecku probíhá v těchto dnech sbírka použitého ošacení, textilu a podobně. Věci zabalené do vlastních igelitových pytlů se přijímají v přízemí městského úřadu ve Smržovce výlučně v pracovních dnech po dobu úředních hodin. Seznam věcí, které můžete přinést, a také těch, které nejsou přijímány, najdete na stránkách Smržovky. Sbírka končí tento pátek 18. září ve 14 hodin a 14 minut. Pro změnu město Raspenava na svém webu upozorňuje, že od dneška budou v ulicích Frýdlantská, Fučíková, Hejnická, tedy na krajské silnici 2. třídy /290, opravovat kanalizační vpusti. Opravy by měly skončit 25. září a město proto prosí řidiče, aby zpomalili, zpozornili a také se připravili na možné drobné dopravní komplikace. A do Raspenavy ještě posílám jednu informaci. Zítra ve čtvrtek 17. září bude tamní úřad od 13 hodin zavřený.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: byl pozdrav z Vysočiny od české skupiny, která vznikla v roce 2016. Založil ji rapér Eduard Rovenský, zpěvák Ondřej Brejška, klávesista Daniel Hrdlička, tak tolik kapela Poetika. My se teď ale vrátíme do Liberce, protože je zde taková zajímavá akce pro seniory. Chůze už dlouhé roky patří i mezi olympijské disciplíny, ale chodeckých závodů u nás v kraji najdete jenom minimum. A jedna z mála výjimek je chodecký závod pro seniory, který v Liberci pořádají už 19 let. Přestože délka trati je výrazně kratší než na olympiádě, sportovní nálada a soutěživost je dost podobná, jak se přesvědčil i náš reportér Patrik Fischer.
1: Seniorskou míli už 19. rokem pořádá liberecké komunitní středisko Kontakt a ten název Seniorská míle je vlastně velmi příhodný, jak vysvětluje přímo ředitel Kontaktu Michal Dufek.
2: Seniorská míle je vlastně specifický závod, protože možná podle toho názvu by si někdo myslel, že to je závod v běhu, ale naopak v našem případě je ten běh přísně zakázán. Je to zkrátka závod na jednu míli, to znamená 1,6 kilometrů a je to závod v chůzi. To znamená, ten, kdo běhá, je naopak v našem případě diskvalifikován.
1: Protože takhle ráno už je docela zima, tak je potřeba se před začátkem závodu pořádně prohřát a protáhnout. Mířím se všemi 56 účastníky na start. Dáme, povězte mi, jak máte natrénováno.
3: My máme natrénováno furt.
4: Důchodci
3: mají furt čas, tak furt chodí, že jo?
4: Tak normálně. Máme nachozeno, chodíme denně.
5: Připravit! Pozor! Start!
1: Je odstartováno, já zbaběle závodit. Nebudu, jdu prostě rovnou do cíle. Vítězka zvládla míli, to znamená zhruba 1,6 kilometru pod 11 minut za nějakých zhruba 10,5. Jakým způsobem se na tohle dá připravit a jak to zvládnout?
6: Já se nepřipravuju, ale každý den chodím ráno 10 kilometrů. A chodím takhle rychle, neumím pomalu, takže si myslím, že ta průprava tady je.
1: Popravdě nějakých 1,6 km za 10 minut, to se zdá skoro neuvěřitelné tempo, když člověk nesmí běžet.
6: To je pravda, ale loni jsem měla 10,9, letos jsem to zhoršila. Ale já to beru z legrace, já jdu jenom proto, že tady jsem mezi lidmi a že prostě se projdu a něco jiného zažiju zase.
1: Ale tak zase nějaká ta rivalitka trochu si vylepší ten čas, taky k tomu patří, ne?
6: Jo, já jsem si právě myslela, že to dám a já to nedala, tak budu muset příští rok to zkusit zase.
1: Pánové, nakonec jako účastníci byli v menšině, přesto na pódiu obsadili aspoň 2 ze 3 míst. Tak zhodnoťte oba dva, jak se vám šlo.
7: Tak docela dobře, akorát ta první nás mě teda zeptala, jak jela, to byla dobrá. Jo. Takže u stadionu už mi mizela v dáli, tak to už jsem říkal, to nemá cenu se ani honit. No a pak jsme se spolu tak nějak jsme šli za sebou, takže docela dobrý.
8: Bylo to prima, zaspal jsem trošku na startu teda, pak jsem se snažil první dohnat, ale to nešlo. Byla dobrá. Ale přesto to bylo prima.
1: Na konci si všichni ještě opekli buřt a už ladí nějakou strategii a případně i trénink zase na další, už jubilejní 20. ročník.
9: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Joseph Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Středa 16. září. Svátek mají Ludmily. Chronologicky první česká svatá, svatá Ludmila, byla zavražděna právě v noci z 15. na 16. září 921 na hradišti Tetín. To je 1105 let. A dnešní pranostika nám říká jedno. Na boso už toho letos asi moc nenaběháme. Aneb na Ludmily světice obouvej střevíce. Tady je Petr Jungmann. Jméno Jára Cimrman se vůbec poprvé objevilo v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka před 60 lety v roce 1966. Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek ale tehdy o něm nehovořili jako o znovu objeveném géniovi z Rakouska-Uherska. Tehdy byl jen řidičem parního válce a amatérským sochařem. Raketoplán Atlantis startoval přesně před 30 lety v roce 1996 ke své 17. misi. Na palubě byl nejenom astronaut s českým jménem John Blaha, ale i přístroj Astronomického ústavu Akademie věd České republiky na měření extrémně malých zrychlení. Mise klapla, na Zemi se Atlantis vrátil za 10 dnů. Na velkou cenu Monzy se před 25 lety v roce 2001 dívali i ti, kteří na Formuli 1 normálně vůbec nekoukají. Do kokpitu monopostu týmu Prost zasedl totiž první český pilot Tomáš Enge. Dojel na 12. místě, ale rozhodně nesklamal. Kulatých 70 je nejslavnějšímu kouzelníkovi světa Davidu Copperfieldovi. My best dream was to fly. Ten dokonce vlastní i 11 ostrovů na Bahamách, když prodal jenom na svá vystoupení doposud lístky za víc jak 4 miliardy dolarů. A to nepočítáme příjmy z televizních pořadů a reklam, tak se dá vykouzlit, i takové jsou ostroví. Mimo to vykouzlil i 11 zápisů do Guinnessovy knihy rekordů. A já přeju pěkný den.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Mezi Českou Lípou a Děčínem ode dneška nejezdí vlaky. Liberec neplánuje navýšit počet asistentů prevence kriminality. Rekonstrukce Ještěru bude mít na starosti ředitel Severočeského muzea. Dnes bude oblačno, odpoledne s deštěm a teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Na trati mezi Českou Lípou a Děčínem musí cestující ode dneška počítat s výlukou. Potrvá do 22. září. Informace zveřejnil krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků budou jezdit vždy dva autobusové spoje.
5: Jeden z nich bude výjíždět ve standardním čase a druhý pojede skoro o půl hodiny dříve, aby mohl navázat na přípoje v cílové stanici. Autobusy nahrazující rychlíky přejedou později, protože jsou pomalejší. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránce iidol.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
4: Liberec nebude v tomto roce navyšovat počet asistentů prevence kriminality, a to ani přesto, že na to získal přes 1 000 000 korun od ministerstva vnitra. V minulosti mělo 100-tisícové město až 10 asistentů, nyní jich je 5. Podle radnice jde o domluvený kompromis koalice. Nepočítala se zvýšením jejich počtu ani v žádosti o státní dotaci a také nebylo jisté, zda město tuto dotaci získá v příštích letech. Asistenti prevence kriminality například pomáhají monitorovat problematické lokality a předcházet konfliktním situacím. Liberecký kraj požádá Ministerstvo kultury o zapsání horského hotelu a vysílače Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO. Vedením příprav na rekonstrukci této národní kulturní památky pověřil ředitele Severočeského muzea v Liberci Jiřího Křížka. Ten už připravoval nominační dokumentaci k Ještědu na takzvaný předběžný seznam památek, které chce Česko dostat pod hlavičku UNESCO. Kromě Ještědu jde například o historickou papírnu ve Velkých Losinách nebo barok vojenskou pevnost Terezín. Podle Křížka půjde o proces, který bude trvat několik let.
6: Vytváříme takový mikrotým tady na kraji, který pak dál na sebe bude nabírat tu práci. Priorita je připravit stavební projekt obnovy Ještědu. Něco si budeme řešit interně. Já teď třeba řeším to původní vybavení. Ten nábytek je u nás v depozitáři a budeme hledat pro to vhodné využití. Nechceme to likvidovat.
4: Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech na vládu. Rezort vedený Adamem Vojtěchem za hnutí ANO odmítl většinu připomínek jiných ministerstev. Český rozhlas to vyčetl z vypořádávací tabulky, kterou obdržela připomínková místa. K největším kritikům návrhu patří ministr pro sport a zdraví Boris Šťastný z motoristů. Českému rozhlasu řekl, že se vládní koalice dohodla na takzvaném volném hlasování, tedy že se poslanci budou rozhodovat podle sebe, nikoli podle stranické linie.
0: Počasí.
4: Dnes bude převážně oblačno, později odpoledne se objeví déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: S Stále příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec na 97,9 na této frekvenci, kde nás uslyšíte opravdu téměř kdekoliv. Tak to vám přeje Iveta Kalátová. Tak pokračuje dopoledne pod Ještědem a budeme slavit výročí. Řidič parního válce, který v nafukovacím stanu vystavoval naivní sochy, ty následně válcem přejel. Takový byl původně Jára Cimrman. Současník, který se v 60. letech myhl v mystifikačním rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka. A dnes je to právě 60 let, co jsme o něm poprvé slyšeli. A my si to připomeneme už za okamžik. No a také pokračuje seriál Týdne příběhy přehrad, ve kterém se vydáváme za příběhy jizersko-horských přehrad. Dnes se vydáme do Jabloneckého Mšena, kde se přehrada začala stavět právě před 120 lety. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Ve středečním dopolední pod ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec teď podíváme do doby přesně před 60 lety. Původně to byl naivní sochař a nikdo netušil, že za několik týdnů se jméno Járy Cimrmana bude jeho autorům hodit k pojmenování českého velikána. Přesně před 60 lety se totiž v éteru poprvé ozvalo Cimrmanovo jméno. Zdeněk Svěrák o něm reportoval 16. září roku 1966 v jednom z dílů mystifikační rozhlasového pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka.
1: Už na počátku přenosu jsem se zmínil o nafukovacím pavilonu B. V němž je instalována výstava naivního sochaře samouka Járy Cimrmana.
2: My jsme tak pomenovali naivního sochaře, který jezdil s parním válcem u stavby silnic a železnic Hradec Králové.
1: Jára Cimrman je řidičem parního válce u národního podniku stavby silnic a železnic Hradci Králové.
2: Ty předměty, které převálcoval, ty vystavil. A mysleli jsme, že to bude otázka jediného v tohohle vtipu. A potom, když Jirka přišel s nápadem založit divadlo, tak říkal, tohle jméno bych komu měli dát a já jsem mu to rozmlouval.
3: Vzpomíná na první zmínku o Cimrmanovi Zdeněk Svěrák a zdůrazňuje, že to byl Jiří Šebánek, zakladatel divadla Járy Cimrmana, který také jméno Jára Cimrman vymyslel.
2: Jiří Šebánek volil příjmení Cimrman, protože se mu nějak líbilo z hokejových přenosů. Hráč Chomutova se jmenoval Cimrman.
1: Vážení posluchači, je to smutný pohled na splihlou celtovinu, z ní štrčí obrysy naivních soch. Ovšem ještě naivněji, jak vidím, si počíná sám jejich tvůrce. Ano, je to on, Jára Cimrman. Bůh ví, kde si opatřil pumpičku na kolo, kterou se teď zoufale snaží obrovitý pavilon znovu nafouknout. No nejde to, samozřejmě.
2: Dal mu jméno Jára, což bylo velice dobré, protože umělci tehdejší doby se takhle chtěli přiblížit lidu a Jindřich Plachta si třeba říkal Jindra Plachta. Takže Jára, familiární a k tomu německy znějící, ale česky psaný. Cimrman.
3: Několik let se univerzální génius pyšnil ještě přídomkem Da. Autoři jeho postavy byli okouzleni tím, jak hezky by se jméno Jára Da Cimrman podobalo jménu Leonardo da Vinci.
2: Pak jsme zjistili, že to bylo chybné čtení dopisů, které mu přicházely a tam bylo Jára Da Cimrman, ne Jára Da.
3: Přibližně o 6 týdnů později, 29. října 1966, Jiří Šebánek svolal do vily armádní redakce Československého rozhlasu, již byl společně se Svěrákem a Miloněm Čepelkou redaktorem, zakládající schůzi budoucího divadla Járy Cimrmana. Tam přinesl desatero souboru, na jeho špilířích stojí divadlo dodnes. Divadlo Járy Cimrmana minulý týden zahájilo jubilejní 60. sezónu a u oslav tohoto výročí můžete být společně s Radiožurnálem i vy. V neděli 27. září budeme od 10 hodin vysílat z areálu u Čápa v Příchovicích v Jizerských horách. Přijedou tam i všichni členové souboru. Na místě zároveň vyhlásíme vítěze či vítězku ankety o nejoblíbenější postavu z cimrmanovských her. Vybírat můžete stále na serveru i rozhlas. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jana Kledecký, Dom Láska nás drží nad vodou a o vodě bude také řeč ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, protože náš seriál je o přehradách a před 120 lety se začala stavět druhá z kaskády jizersko-horských přehrad, údolní nádrž Myšeno v Jablonci nad Nisou. Zabránit měla ničivým povodním, ke kterým opakovaně docházelo koncem 19. století. Rozlohou 40 hektarů jde o největší přehradu v povodí Lužické Nisy a patří mezi největší městské nádrže ve střední Evropě. Na hráz Jablonecké přehrady o délce přes 420 metrů se s historikem a průvodcem jabloneckou historií Luborem Lacinou vypravila naše reportérka Jana Švecová.
1: Jak to tady vypadalo v tom roce 1906, respektive před tím rokem 1906?
2: V roce 1906, když se tady začalo stavět, tak se tady nacházelo takové

0: Mírné údolí s Mšenským potokem. A když se dneska díváme vlastně na přehradu a vidíme to panoráma sídliště Mšeno, tak ono to vypadalo v podstatě podobně, protože tam nahoře na té rovné ploše se nacházela stará obec Mšeno. Tady dole byla víceméně volná plocha s několika domy. Byla tady ještě jedna varianta, že by ta přehrada byla vlastně skutečně přímo na řece Nise, a to v tom údolí, které je mezi Rýnovicemi a Brandlem. No jenom, že to by nepomohlo proti povodním Mšenu, Loučné a všem těm místům, které jsou před.
1: Tu stavbu Mšenské přehrady prý tehdy provázely velké protesty.
0: Oni se teda bránili hodně. Oni se obraceli na různé úřady. Dokonce v roce 1906, když přijel císař František Josef I. do Jablonce, tak k němu vyslali takovou nějakou deputaci s žádostí, aby jim pomohl. Nicméně přehrada se postavila. Musíme si říct, že byla průmyslová revoluce. Stavěly se silnice, železnice byly dostaveny, po cestě byly továrny a to nebezpečí té velké vody bylo daleko intenzivnější než dříve, kdy se stavilo víc od té vody dál.
1: Dnes se Jablonecká přehrada stala chloubou města, ale jak tomu bylo po té výstavbě, dejme tomu za první republiky?
0: Už i za té první republiky tady kolem přehrady vznikla taková korza, kam chodili lidé odpočívat. Taky si musíme uvědomit, že v té době se na víkendy nejezdilo někam do jiného státu nebo někam daleko do hor nebo na daleké výlety, ale lidé odpočívali buď třeba v parku městském, anebo tady kolem přehrady. Takže když se teď díváme tady z hrázy, tak vidíme ten náš takzvaný Tajvan, kde stálo Strand Café. Po cestě od Tajvanu směrem do Jabloneckých pasek stála výletní hospoda Lertál a už byly v provozu také slavné Břízky, které tehdy fungovaly jako restaurace a hotel a už se jí měnili v takovéto sportovní centrum.
1: K té Jablonecké přehradě samozřejmě kromě toho výhledu na podhůří patří i to sídliště, které vznikalo v 70. letech. Tam tedy také musela ustoupit ta původní zástavba.
0: Většina toho starého Mšena byla zbourána a nahrazena tím panelovým sídlištěm, velikým, jedním z největších tady v Libereckém kraji určitě. A mimo jiné taky ustoupily dvě továrny, což už je trošku zapomenuto, ale tady třeba hned kousek od hráze stála takzvaná Prýpšova sklárna, která vznikla na sklonku 19. století. A když se stavila přehrada, tak ona musela být posunuta, protože ona byla v místě, kde je dneska voda. Tak byla posunuta směrem k dnešnímu Jablonexu víc. Je to v podstatě v těch místech, kde je parkoviště na začátku sídliště Mšeno. A když se stavila ta přehrada, tak byla zbourána.
1: A ta druhá továrna, ta stála kde?
0: To byla takzvaná Naveta a ta stála v místech, kde před dnešní rybářskou baštou v podstatě se dá říct. A taky tam mimo jiné stál třeba hřbitov vedle. A vlastně při tom konci starého Mšena ten hřbitov taky ustoupil.
2: Dodává historik Lubor Lacina. Tak to jsme se podívali hodně hluboko do minulosti a Jablonecká přehrada, ta se dostavila v roce 1908. A zítra ve stejném čase ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už si připomeneme 50 let od začátku výstavby Josefodolské přehrady.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zajímavé setkání u jednoho mikrofonu Pavel Bobek a Karel Zich, Bowery Street. A pokud máte tušení, že je to převzatá písnička, tak není, protože autorem hudby k této písně Karel Zich, autorem textu je Vladimír Poštulka. Ale teď už se vrátíme ke spotřebitelskému servisu v tomto pravidelném čase. Jak vyřešit chybějící díl nábytku? Na to se právě dnes ptáte a odpovídá jako obvykle Josef Černý.
1: Pan Kamil koupil v prodejně s nábytkem skřínku na ukládání lůžkovin, která byla, jak už to u nábytku ostatně bývá, nesmontovaná. Nakonec ale zjistil, že v balení chybí zadní stěna. Na telefonickou reklamaci mu bylo odpovězeno, že skřínku má tedy přivézt do prodejny, jenomže to by znamenalo ji opět rozebrat. Pane posluchači, i mně to připadá jako nesmysl, stačilo by přece dodat chybějící díl. Doporučil bych vám pokusit se s prodejcem dohodnout na přiměřené slevě a u truhláře si nechat uříznout na míru kousek překližky nebo sololitu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Láska a porozumění, zpěvačka Cher ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a teď už jdeme na babičiny recepty nebo recepty našich babiček. Dnešní recepty budou hodně vonavé a to díky rozmarínu bylince, která měla místo v léčitelství i v kuchyni. Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření dnes nabízí maso na rozmarínu.
1: V našem vyprávění o surovinách, ze kterých dříve hospodyně na vesnici či ve městě vařily různé pochutiny, si dnes něco povíme o rozmarínu lékařském, oblíbeném koření i čarovné a léčivé bylince. V našich končinách se mu říkalo rozmarie nebo věnečná rozmarína.
2: Do střední Evropy se bylinka dostala přes Alpy už na počátku našeho letopočtu. Své místo měla i v klášterní zahradě v St. Gallen už v roce 820. Od 16. století se o léčivých účincích rozmarínu píše v herbářích. Své místo měl i v lidovém léčitelství.
1: Odedávna byl považován za pozbuzující bylinu, která dokáže rozproudit krev a zlepšuje selhávající paměť. Stačí si prý promnout lístek mezi prsty a jeho aroma vám připomene vše, na co jste už málem zapomněli. Babky kořenářky říkaly, že umí srdíčko rozveselit. Bylinka s jehličnatými listy však skrývá mnohem víc. Podle lidové věrouky měla hluboký magický význam. Naši předkové věřili, že její pronikavá vůně dokáže zahnat zlé síly, posílit paměť a upevnit lásku. Jako stále zelený keř symbolizuje lásku, která nikdy neuvadá, i manželskou věrnost. Nezastupitelné místo měl rozmarín v kuchyni. Už Matioli napsal, že všechny pokrmy a nápoje připravené s rozmarínem jsou libé a chutné a prospěšné proti mnoha neduhům. Jeho snídky se přidávaly do polévek, na pečenou zeleninu, na pečené ryby a zvěřinu, na jehněčí a vepřovou pečeni, do karbanátků, zapékanců, omáček i do některých vomast. Čerstvé lístky rozmarínu se přidávaly také do vína. V měšťanské kuchyni se používal ve směsi s jinými bylinkami v přípravě bylinkového másla. No a protože se nám pomalu blíží posvícení, tak jsem z velkého množství receptů, které ve starých kuchařkách s rozmarínem najdeme, dnes vybrala plný pekáč masa.
2: Recept se jmenuje Maso na rozmarínu.
1: Budeme potřebovat 4 větší plátky bůčku, 6 kuřecích paliček, 3 uzená žebra, 4 větší cibule, 2 až 3 paličky česneku, sůl, bobkový list, nové koření a čerstvý rozmarín. Uzená žebra uvaříme v osolené vodě do měka, cibuli oloupeme, nakrájíme na půl kolečka a rozprostřeme do pekáče. Kuřecí paličky a bůček osolíme a opepříme. Na cibuli naskládáme všechno maso. Přidáme k němu paličky česneku se skrojenými vršky, koření a kousky čerstvého rozmarínu. Trošku podlijeme vývarem z uzeného, přikryjeme pokličkou a položíme do vyhřáté trouby. Po půl hodině odkryjeme a dopečeme do změknutí. Podáváme s chlebem nebo s bramborovou kaší a kyselými okurkami.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Jestli pak víte, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, že o tomto víkendu začíná modelářský svět, soutěžní výstava papírových, plastikových a dalších modelů. Bude to už od 19. do 20. září v Libereckém Koloseu a bude to opravdu hodně moc zajímavé, protože to bude výstava papírových, plastikových a dalších modelů. Vy můžete také určitě zavzpomínat, třeba máte ještě doma Merkur, známá to stavebnice, anebo různé modely. Tak právě o tom si budeme povídat s Vojtěchem Volným, s organizátorem.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ceny výrobců a služeb v Česku v srpnu rostly. Řidiči v České Lípě neprojedou přes přejezd u čistírny odpadních vod. Liberec začne hledat provozovatele opraveného kina. Dnes bude oblačno, odpoledne s deštěm a teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Ceny průmyslových výrobců v srpnu pokračovaly v meziročním růstu, který zrychlil na 2%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Současně zpomalil pokles cen v zemědělství na 11,8%. Ceny stavebních prací meziročně stouply o 4,4%. V meziměsíčním srovnání ceny v uvedených odvětvích stouply. U čistírny odpadních vod v České Lípě je ode dneška uzavřený železniční přejezd na staré silnici pod novým obchvatem. Město to oznámilo na svých webových stránkách. Uzavírka bude trvat do úterý 22. září.
2: Uzavírka se týká hlavně místních a zaměstnanců čistírny odpadních vod na Holém vrchu. Vyhnout se jí můžou ulicemi pod Holým vrchem a Boženy Němcové. Tam je teď umístěná i značka zákaz stání, a to z důvodu zvýšené dopravy v ulici. Město žádá občany o její dodržování. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Liberecké kino Varšava by se mělo po rekonstrukci znovu otevřít na začátku roku 2027. Magistrát musí ještě vybrat provozovatele. Budovu ve Frýdlanské ulici začal kompletně opravovat v říjnu 2024. Práce měly být hotové letos na jaře. Zkomplikovalo je ale prosakování vody ze soukromé restaurace nad kinem a také obnova původní břízolitové omítky. S tou původně projekt nepočítal. Město už stavbu převzalo a aktuálně ji nechává zkolaudovat, říká primátorova náměstkyně Šárka Prachařová za hnutí ANO.
3: Hasiči, hygiena a tak dále se ke stavbě vyjadřují a narovnáváme jejich připomínky. Vzhledem k tomu, že se ještě bude řešit koncese, tak máme čas nějakým způsobem všechny tyto věci vypořádat.
0: Oprava kina stála 64 miliony korun, neplánované úpravy ji prodražily zhruba o 2 miliony. Ze 2/3 magistrát náklady zaplatí z dotace. Ukrajinské Dněpropetrovské oblasti zemřelo 5 lidí. Ruský dron je zasáhl v autobuse v Nikopolském okrese. Zraněných je nejméně 7, informovala o tom agentura Reuters. Rusko v noci útočilo také na energetickou infrastrukturu v ukrajinské Poltavské oblasti a na Kyjev. V jednom z tamních skladů po dopadu dronu hořelo. Ukrajinský server Kyiv Post napsal, že na místě nebyli mrtví ani zranění. Rusko podle tamního ministerstva obrany zasáhlo nákladní loď v ukrajinském přístavu Černomorsk.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno, později odpoledne se objeví déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách to bude 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici číslo 2873 v Dlouhém mostě na Liberecku havarovalo nákladní auto. Na místě jsou hasiči, záchranáři i policie. Pokud můžete, místu nehody se vyhněte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: To byly zprávy 11. hodiny s Miroslavem Holubcem a teď už v příštích minutách ve vysílání Českého rozhlasu Liberec potěšíme vás, malé i velké kluky. Modelářské dílny, workshopy, prezentace klubů a kroužků, to vše najdeme na 19. ročníku soutěžní výstavy Modelářský svět, která se poprvé uskuteční 19. a 20. září v Libereckém koloseu. No a právě do světa malých i velkých modelářů pronikneme s organizátorem Vojtěchem Volným, se kterým mimo jiné také nahlédneme do soutěžního programu. Tak jste zváni, hezký poslech.

0: Dopoledne pod ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje a já už jsem ráda, že můžu přivítat hosta, kterým je organizátor a hlavní porotce soutěžní výstavy Modelářský svět Vojtěch Volný. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Krásný den, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: Přiznám se, že jsem se na to dnešní povídání hodně těšila, protože člověk si najednou uvědomí, kde všude ho provází tento krásný koníček. Protože mnozí z nás možná ještě máme schovanou stavebnici Merkur, možná někdo ještě odebírá ABčko, ABčko, kde byly takové ty klasické, ty jsou dodneška, ty vystřihovánky. Přesně tak. No, podívala jsem se dokonce trochu i do historie a dokonce jsem se dozvěděla, že třeba už v hrobkách starého Egypta se nacházely zmenšeniny lodí, staveb nebo zvířat, anebo také k vojenským účelům se také používaly ty malé modely.
1: Je to tak. Je to tak, to můžete vidět asi ve filmech, kde stojí generálové nad mapou a hýbají se tam tankama nebo lodičkama, letadlama, tak to asi bylo používáno ještě donedávna.
0: Ano, vzpomněla jsem si na známý film Tmavomodrý svět, ano, kde těmi ukazovátky pohybovaly těmi letadly na té mapě. No, ono se vlastně v průběhu času také měnil i materiál.
1: No, pravděpodobně ano. Já se přiznám, že o historii toho moc nevím, jo, ale třeba papírový modely se asi moc nedochovaly z Egypta, předpokládám, ale asi ano, asi se používaly nějaký dřeva a takové věci nejdřív. To, co asi ty lidé měli po ruce a co zpracovat.
0: My jako děti jsme dokonce dělali takové zajímavé modely takových těch westernových salonů ze špejlí. A teda ty byly opravdu nádherné, ty modely. Bohužel už se to tady moc nedochovalo. Ale proč o tom mluvím, o těch materiálech? Protože takhle, ty papírové modely, ty se stále vystřihují, stále se sestavují, třeba ať už z těch různých časopisů. Ale nastala doba plastová, tak teď hodně těch modelů je z plastu, je to pravda?
1: Je to tak, no, tak já jsem teda původem papírový modelář, ale plastikový modely jsou mi taky blízký. Plastikový modely jsou úplně jiný obor. Tam papírový modelář tvoří ze 2D a vytváří z toho nějaký 3D objekt, zatímco plastový modeláři mají ty dílky už ve 3D a jde o to je nějakým způsobem poslepovat, ale ten plastikový modelář je hlavně nějaký, já tomu říkám lakírník, protože ten plastikový modelář musí utvořit nějakou tu poruchovou úpravu, aby ten model byl zajímavý, aby nebyl stejný jako ten od kolegy. Takže tam ten je spíš hodně v tom malování, nebo v tom zbarvení toho modelu.
0: No vidíte to, můžeme si také ještě vzpomenout na pelíšky.
1: Ano.
0: Ten památník letcům.
1: Ano.
0: To také muselo dát blbost, práce. Ano, ano, ano. Upřímně, zrovna když jsem vás zvala, tak jsem si vzpomněla také na zajímavý model, třeba takové malé lodě miniaturní v lahvi skleněné. Dělá se to ještě stále? Nebo už je to natolik filigránská práce, že už nikdo na to nemá trpělivost?
1: Asi se to dělá. Teď udělám asi trošku reklamu kolegům z Jablonce, ale tady je v Jablonci klub Admirál, který dělá jednou za čas mistrovství světa v lodních modelech a myslím si, že ty lodě v té lahvi tam jsou taky jako kategorie, takže pokud někoho to zaujímá, tak si to zkuste vyhledat, ale nevím teď, já myslím, že teď byly 2 roky zpátky velký mistrovství, jak nevím, kdy bude třeba nějaký další.
0: No upřímně docela ráda bych si takového člověka pozvala do hosta, protože aby nám opravdu tak nějak postupně vylíčil, jak takový model ve skleněné lahvi vzniká. Naším dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, ostatně vy jste také stále modelář. Vás to chytlo asi v raném věku. Je modelář, organizátor a hlavní porotce soutěžní výstavy Modelářský svět Vojtěch Volný.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je dnes organizátor a hlavní porotce soutěžní výstavy Modelářský svět Vojtěch Volný, ale především modelář, který opravdu je modelářem velikánským tělem i duší. Kdy to u vás začalo? Toto s prominutím v uvozovkách postižení.
1: Zašlo to brzo, zašlo to asi v 8 letech. Já si pamatuju, že tatínek, teda maminka přivezla z lázní tenkrát, to bylo nějaký sešit Dčko, byl tam nějaký závodní auta. A tatínek to začal lepit a než to stihnul dolepit, tak já jsem nevydržel se na to koukat a jednou nestřeženou chvíli jsem ten model nějakým způsobem dotvořil, takže byl na vyhození. Ano. To byl můj slavný začátek.
0: No a jak to dál pokračovalo?
1: No, já jsem pak nějak přimluvil tatínka, předplatilo se ABC a začal jsem lepit a lepil jsem tenkrát prakticky všechno, co mi přišlo pod ruku. Všechny formule, auta, domečky, všechno možný.
0: Motorky, tanky.
1: Tanky,
0: autobusy,
1: motorky,
0: autobusy dokonce.
1: No,
0: a vlaky.
1: No. Vlaky, to je moje velká vášeň. No. To je můj jako jeden z mých hlavních cílů, který lepím rád. A helikoptéry, na tom teď ujíždím poslední dobu.
0: No a teď mi řekněte, jsou to tedy jaké materiály?
1: Tak já lepím skoro výhradně z papíru. Samozřejmě, když lepím letadlo, tak je tam nějaká kabinka, která je nějakým způsobem z nějakého plastu. Jsou tam třeba nějaké špejle, drátky, ale jinak jako fakt velká většina toho modelu je z papíru.
0: A jak to třeba dlouho trvá? Máte třeba nějaký časový rekord, že vám třeba některý model trval týden, 14 dnů, měsíc?
1: Tak to záleží na složitosti toho modelu a na tom, kolik na to mám čas, ale já teda nejdýl jsem lepil model jedné lokomotivy, která je vidění právě v muzeu papírových modelů v policii nadmetují a to je lokomotiva, kterou jsem lepil třeba 5 let. Ale fakt, že teda zažila jedno stěhování, manželství, takové věci, takže jsem to prokládal ještě třeba jinýma modelama, ale fakt jako celkově jsem lepil 5 let.
0: Počkejte, může modelářství ohrozit manželství?
1: No občas si říkám, že moje žena je svatá a že kdyby nebyla, tak už bychom spolu asi nebyli. Určitě asi může, ale to je asi na každém člověku.
0: No, ale já si tak představuji, jak lepíte tu lokomotivu. Vy jste tedy říkal, bylo to v průběhu 5 let, to je něco neskutečného, tak vy se třeba vracíte ze zaměstnání a už si říkáte, no to už se těším, až přijdu domů, půjdu do té své dílny a tomu svému stolu a vrátím se k té své lokomotivě.
1: Já si přiznám, já to mám hrozně ve vlnách, takže já mám někdy období, kdy bych lepil úplně pořád a pak mám období i klidně 2 měsíců, kdy nemůžu lepit vůbec, úplně to odkládám. Ale já se většinou snažím lepit jenom jeden model, právě protože bych pak ztratil, už bych se k němu těžko vracel, už bych byl strašně natěšený na ten novej, takže já se takhle řídím, ale znám lidi, kteří mají rozlepení třeba 20 věcí najednou, to bych já nedokázal. Hmm. Těším se na to, no, ale jak někdy zase naopak. No.
0: A kam to všechno dáváte?
1: No. No, protože s tím jezdím na soutěže a na výstavy, tak to vesměs mám uložený v krabicích. Jo, a některé modely teda třeba právě pošlu do muzea, když o to projeví muzeum zájem, nebo jsou doma, no, v krabicích. Některý mám je vystavený, ale minimum.
0: A teď ještě ohledně velikosti k poměru ke skutečným těm vzorům, tak nejmenší model a největší?
1: No, to je hodně jako fakt na možnostech modelářů a chuti. Komerčně se jako pohybujeme třeba od 1:300, což jsou úplně malinkatý autíčka a domečky, a to teda úplně rámcové, protože vlastně nějaký domy můžou být i 1:1000 nebo tak. Až po nějakých úplně standardních základní měřítko je třeba 1:25 u nějaký techniky. Až po možná 1:12 třeba, což už jsou opravdu velké věci, ale teď já si to nevybavuju, ale kamarád třeba lepil na řípu, jak je ta rotunda, tak tu lepil a byl to velký jak člověk, no, tak já nevím, co to mohlo být za měřítko.

0: To je sice hezké, že si tady lepíš další model letadla, ale že nám kape kohoutek a není, kdo by pověsil poličku, tak to tě zřejmě nezajímá. Tak já nevím, zda-li něco podobného slýchává doma i náš host Českého rozhlasu Liberec, kterým je organizátor a hlavní porotce soutěžní výstavy Modelářský svět Vojtěch Volný. No,
1: jak už jsem naznačil, moje žena je svatá, takže už to neslýchám, protože pochopila, že to nemá smysl a že na to nereaguju úplně v klidu.
0: Ale já mám pocit, že ten modelářský svět je takový polouzavřený, že jsou v něm takový jakoby introverti a že třeba kolikrát dokážou pro ten svůj koníček udělat cokoliv. Vy jste mi teď, jestli to můžeme zmínit v průběhu písničky, zmínil svého kolegu kamaráda, který putoval s dinosaurem vlakem.
1: Ano.
0: Protože nemá auto.
1: Hodně z nás modelářů nemá auto, což je úsměvný, protože ty modely se musí nějak převíst na ty výstavy. No a Jirka Křivohlavý z Prahy, ten lepí, jak nejenom, že slepil tu rotundu, ale lepí i Miriu ukrajinskou a má takovou tendenci lepit velké věci.
0: To je to obrovské letadlo.
1: To je to největší letadlo na světě, on ho lepil, tuším, že v 1:33, takže si představte, to může mít tak 1,5 metru v průměru v rozpětí těch křídel, něco takového.
0: Tak to, aby měl pořádnou haciendu, pořádný velký dům.
1: To právě není jeho případ úplně.
0: Ano, nejlépe je to dělat někde v garzonce. Kolik vy jich máte, těch vašich exponátů?
1: No, já teďko aktuálně třeba mám nějakých 10 modelů, které jsou připraveny na nějakou výstavu, ale ty starší věci jako nevozím.
0: No, ale celkově, kolik jste toho už slepil, vyrobil, dal dohromady?
1: No, vyrobil, jako já si nevedu úplně statistiku, ale budou to určitě stovky, nemám to spočítaný, ale co mám, tak mám obrovskou sbírku těch neslepených modelů, těch mám opravdu jako plný skříně.
0: No a teď tím oslým můstkem přejdeme k těm dětem. Vy máte děti, chytlo to vaše děti nebo nechytlo?
1: Bohužel to nechytlo. Vůbec. Starší, ten řekl automaticky, že ho to nebaví, a ten mladší, asi myslím si, že to má vlastně úplně stejně, prostě to nebere. Nic jim to neříká.
0: No, vy se právě snažíte oslovit děti, mladou generaci, aby se odtrhli od digitálního světa a konečně manuálně něco si poskládali, slepili, vyrobili. Vždyť ten konečný výsledek, to pak musí být krásný pocit.
1: Je to krásný pocit. Já nedokážu říct, co mě vlastně na tom baví. Jo. Takže já vlastně nedokážu úplně posoudit, jak ty děti namotivovat, aby to dělali. Jediné, co já jim můžu poskytnout,

0: je, že děláme tyhle dílny, které jsou součástí všech našich výstav, ale děláme i v rámci jiných akcí, kde s těma dětma ten model slepíme, řekneme jim, jak se to dělá, aby se dostali k nějakému lepšímu výsledku. Každý dítě je trošku jinak šikovný, takže to samozřejmě ten výsledek není úplně jistý, ale často se najde dítě, který to třeba začne bavit na tom místě. To úplně na něm vidíme, že přijde, neví, co od toho čekat a odchází úplně nadšený a berou si všechny možné modely, co tam máme a je to strašně zajímavý, jo. Je to strašně zábavný s těma dětma pracovat a vidět, jak jako lepí ty modely, který nemají k tomu takový přístup, jako jsme měli my před revolucí, to bylo mnohem běžnější.
1: No tak teď v současné době se nabízí v nekonečno možností, jak si něco složit od těch papírových modelů přes ty plastové.
0: Je to tak, no.
1: Je to hodně moc a já jsem třeba ráda, že stále vychází už zmiňovaný časopis ABC, kde stále se objevují zajímavé modely a kde ty děti si to můžou všecko osahat a vyzkoušet.
0: Je to tak, jak myslím si, že ABčko pořád dělá maximum pro to, aby ty modely byly nějakým způsobem dostupné v každé trafice a dokonce si myslím, že ABčko teď jde dobrou cestou, že se snaží tisknout modely, které jsou dostupné pro ty děti. Dřív tam vycházely i relativně složitý věci, dneska si myslím, že takový hodně zaměřený na děti, že to tak správně.
1: Říká náš dnešní host Českého rozhlasu Liberec, kterým je modelář, organizátor a hlavní porotce soutěžní výstavy Modelářský svět Vojtěch Volný. Je to hodně nakažlivé. Teď už jak o tom mluvíte, tak já mám úplně velikou chuť si něco zkusit složit. No a můžeme si to vyzkoušet třeba už na zmiňované výstavě Modelářský svět, na kterou vás pozveme hned po písničce.

0: Jak nalákat děti k modelařině, tak i o tom si povídáme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec s naším dnešním hostem, s modelářem, organizátorem a hlavním porotcem soutěžní výstavy Modelářský svět s Vojtěchem Volným. Tak my lákáme naše děti. Můj muž dokonce vyrobil Titanic, takovou malou zmenšeninu, a je to za velkého nadšení našeho vnuka. Tak Titanic se možná objeví také na této soutěžní výstavě určitě.
1: Titanic by se měl objevit v podobě modelu, který slepil liberecký modelář Jan Horák. Teď ho dolepil, tak snad ho doveze, no.
0: No, páni, a v jakém to je poměru? Jaké to je měřítko?
1: Je, to bych nerad hál, je to obrovský teda. Je to opravdu přes metr dlouhý, tak jestli to je 1:200, něco takového.
0: Mhm. Vy jste přišel náležitě oblečen, máte tričko Modelářský svět i mikinu Modelářský svět, všech si vás také dnes ještě vyfotíme, ale teď už bychom možná mohli zvát na tuto, dalo by se říct, unikátní soutěžní výstavu, kde a kde se koná, co tam všechno uvidíme.
1: Tak koná se tento víkend, sobotu, neděli v Koloseu a uvidíme všechno možné. Ten základ je teda asi soutěžní výstava těch papírových, plastikových a jiných modelů. Ale samozřejmě my se snažíme trošku nabídnout víc těm lidem, takže tam máme i široký doprovodný program v podobě nějakých RC autíček. Budeme tam mít autodráhu velkou. A co je hodně důležité, budou tam dílny pro děti, budou tam dílny jak papírových modelů, tak plastikových, zároveň tam bude Kobe, bude tam Merkur.
0: Pardon, co to je Kobe?
1: Kobe to je taková něco jako Lego.
0: Ano.
1: Takže tam děti můžou i poskládat něco jako ze stavebnice na místě, takže myslíme, že ten program bude velmi bohatý a že myslím, že zaujíme prakticky každého.
0: Já se teď tady ještě dívám na fotografie, to je z minulého ročníku, ten se konal v Plzni.
1: V Plzni, to je, myslím si, že je z letoška dokonce.
0: Dokonce z letoška a jsou tady teda krásné modely, ať už vojenských letadel, vidíme tady nějakou i techniku, jsou tady velká auta, nákladní auta, ale vidím tady také ženy, vidíte to, aby to bylo genderově vyvážené, jsou také modelářky?
1: Jsou, je jich teda výrazně méně, ale jsou mezi námi modelářky. Určitě některé se i zúčastní na místě.
0: Dobře, a znamená to tedy, že v sobotu a v neděli nejenom, že si prohlédneme vystavené exponáty, ale bude se teda také soutěžit. A vy jste také hlavní porotce. A teď mě prozraďte, vždy to musí být strašně těžké vyhodnotit, který model je nejlepší, nejpracnější, nejkurioznější třeba.
1: Tak to hodnocení je, my tomu říkáme líbí, nelíbí, je to silně subjektivní a my jsme to neříkali, ale tohle je vlastně naš 19. soutěž, kterou děláme. Já jsem už předtím dělal několik soutěží i jiných, takže a zároveň jsem se podílel na rozhodování v jiných soutěžích, takže už si myslím, že nějaké zkušenosti mám na to, abych dokázal určit, který model je lepší než druhý. Někdy je to teda hodně oprsa takzvaně. A je to hodně subjektivní, takže samozřejmě já vyzývám všechny soutěžící, aby byli ohleduplní a aby to brali, takže je to subjektivní názor toho rozhodčího. No.
0: Já se tady dívám na ty oborové kategorie. 14 kategorií můžou pouze říci malá dopravní technika, velká technika, kolejová vozidla, malá architektura. Pak tady je také sci-fi, tak určitě tam je něco z vesmíru, také nějaké modely určitě.
1: Určitě no. Já si myslím, že si v podstatě každý najde to své a každý model, skoro každý model dokážeme někam zařadit do nějaké kategorie.
0: Věkové kategorie mini do 9 let, seniori nad 21 let, žáci do 13 let, junioři do 21 let, tak doufejme, že bude přibývat mladých modelářů, že půjdou ve vašich šlépějích.
1: To je naše snaha, to je samozřejmě náš cíl a to je to, proč to děláme. No. My bychom rádi, aby na naše akce chodilo co nejvíc lidí z veřejnosti a aby to zaujalo co nejvíc lidí. Proto děláme i ty dílny, kde se snažíme ty děti trošku navíc tomu, jak to mají dělat a doufáme, že když si na to šáhnou, že nějaký určitý procento těch dětí to zaujíme natolik, že se tomu pak budou věnovat. No.
0: Milí posluchači, pokud máte doma děti nebo vnuky, tak se přijďte podívat, anebo přijďte sami, protože opravdu zní to hodně lákavě a jak už jsem předeslala, nějaký bacil tady asi padnul, asi se přijdu podívat a něco si určitě složím. Tak modelářský svět se koná v Libereckém Koloseu od 19. do 20. září, vždy od 9 do 17 hodin, v neděli tedy od 9 do 16 hodin. Hostem byl dnes modelář, organizátor a hlavní porotce soutěžní výstavy Modelářský svět Vojtěch Volný. Tak ať vás to pořád baví, ať přibývají vaše řady a budeme se na vás těšit. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, velice děkuji.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra po 11. hodině už si budeme povídat o městě, kde to žije, Jablonec nad Nisou. Tak ten si letos připomíná 160 let od povýšení na město a to je důvod k velkým oslavám, které se konají už v pátek a v sobotu 19. září, 18. a 19. září. A právě do dávné i nedávné historie tohoto města a do bohatého programu oslav nahlédneme zítra společně s tiskovou mluvčí Janou Fričovou.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Pražské rady.
1: Tradice sušení rajčat vznikla na jihu Itálie, kde lidé pokládali plody na střechy domů, na horké středomořské slunce, aby si je takto upravené uchovali na chladnější měsíce. Dobře usušená rajčata jsou pružná a tmavá, ale po zmáčknutí z nich nevytéká žádná tekutina. Mají koncentrovanou rajčatovou chuť, která vynikne v pomazánkách i omáčkách. Nejlepší domácí sušená rajčata vyrobíte z masitých odrůd. Celý proces sušení v kuchyňské troubě trvá přibližně 5 až 8 hodin, kdy je trouba nastavena na nízkou teplotu. Rajčata se rozkrájí na čtvrtky, vydlabe se dužina se semínky, rajčata se osolí, zakápnou olivovým olejem a mohou se také posypat rozmarínem nebo oregánem. Dvířka trouby nechte při sušení rajčat mírně pootevřená. Pokud si výsledek svého snažení, tedy domácí sušená rajčata, naložíte do kvalitního oleje, například s česnekem, vydrží v chladu až 6 měsíců.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Středeční dopoledne pod Ještědem pokračuje 9 minut a sdělí od hodiny 12. Stihneme ještě jedno setkání, a to s Miroslavem Horníčkem, nesmírně pohotový a vtipný glosátor, moudrý vypravěč, laskavý společník. Tím vším byl Miroslav Horníček. A jak teď potvrdí naše archivní nahrávka, i vyprávění vtipů mu šlo na jedničku.
1: Dva chlapi spolu mluví a ten jeden říká, člověče, já mám problém. Já si večer v 11 hodin vemu pyžamo, lehnu si do postele, zakryju se a nespím. A ten druhý říká, to já mám metodu, nádhernou metodu. Já si v 11 hodin vlezu do pyžama, do postele, přikryju se a začnu počítat. Jo? A počítám do 3 a spím. A ten druhý říká, ty počítáš? On říká, jo. A jenom do 3? On říká, někdy do 3:30.
0: Tolik krátké setkání s Miroslavem Horníčkem. Za chvíli vás už čeká polední setkání s Ivetou Bláhovou, která si pro vás připravuje polední zprávy, a po 12. hodině už Filip Majsl písničky na přání a další odpolední hodiny, ve kterých se vám bude věnovat. Čekají vás nejenom aktuální informace, reportáže, ale také příjemné písničky. Loučí se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová. Popřeji vám krásný den. No a zítra po 9. opět naslyšenou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Kvůli krádeži kabelů nejezdí vlaky z Žitavy do Varnsdorfu a do Drážďan. Boudrová stěna v Liberci otevřela další prostory. Česko podle premiéra Babiše Bulharsku nabídne 8 letounů Skyfox. Odpoledne bude převážně oblačno s přehaňkami a teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. Kvůli opětovné krádeži kabelů na území sousedního Saska je omezen až do odvolání provoz vlaků v úseku Žitava, Varnsdorf, Heißhensdorf. Místo vlaku je zavedena náhradní autobusová doprava. Informovala o tom společnost Trilex, která na trati zajišťuje dopravu. V úseku Liberec-Žitava ale vlaky jezdí podle pravidelného jízdního řádu. Vlaky do Drážďan a z Drážďan jedou pouze do stanice Ebersbach. Dál musí cestující směrem na Žitavu kyvadlovou náhradní dopravou. Podrobnosti k výlukovým řádům najdete na stránkách společnosti Korit. Lezecké centrum Boulder Point v Liberci se nově rozšířilo o další prostory. Stalo se tak jedním z největších boulderů v České republice. Dušan Podroužek za lezecké centrum vysvětluje, jaké změny sportovce čekají.
2: Se rozšířil o 1000 metrů lezecké plochy. Jsme více jak zdvojnásobili celkovou lezeckou plochu, kterou tady máme. Zároveň došlo k navýšení počtu cest logicky, a to více jak o 200 cest.
1: Jablone Sadnisou vydraží stříbrné medaile vyrobené ke 160. výročí povýšení na město. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové se bude dražit celkem 110 medailí. Je na nich motiv městských lázní. Přímo do nich město na 8. října aukci naplánovalo. Zájemci se musí do konce září registrovat na webu města nebo v kanceláři primátora. Potřeba je také složit dražební jistotu 1500 korun. Výtěžek aukce chce město použít na obnovu lázní.
3: Jablonecké lázně v ulici Budovatelů vznikly v letech 1908 až 1909 podle projektu architekta Rudolfa Henricha. Ten navrhnul taky rozhledny na Černé studnici, Bramberku a v Proseči. Po dobu secesní budovy lázní výrazně poznamenaly úpravy v 60. letech minulého století. Už několik let jsou lázně nevyužité a chátrají. Město by chtělo jejich původní využití obnovit. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO jedná v Sofii o možném nákupu českých letounů Skyfox společnosti Aero Vodochody. S předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem řeší i o nutnosti odložit systém emisních povolenek. Babiše na cestě doprovází početná podnikatelská delegace a také jeho spolustraník, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle něj by Česko chtělo v Sofii uzavřít smlouvu na prodej českých elektrobusů.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude převážně oblačno, během odpoledne se začne od severozápadu zatahovat a postupně se objeví déšť nebo přehánky, lokálně se vyskytnou i bouřky a nejvyšší odpolední teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V obci Dlouhý most na Liberecku havarovalo nákladní vozidlo. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Zasahují tam hasiči a policie. Projíždějte opatrně. A na silnici 284 u obce Struženec na Semelsku se střetlo osobní vozidlo s dodávkou. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Projíždějte také tady opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné středeční poledne. Stanislav Hložek, Pavel Bobek, David Copperfield. Ti všichni mají 16. září něco společného. Ano, v tento den se narodili. David Copperfield vám určitě nezaspívá, ale zase by vám určitě dokázal vytáhnout třeba suchá holuba a z kapsy peněženku, zkrátka vyčarovat kouzelnou hodinu, ale to určitě zvládneme i my v písničkách na přání. A jestli k tomu přispěje třeba zrovna zmiňovaný Pavel Bobek nebo Stanislav Hložek, to už je pochopitelně na vás, tak tedy volejte a pište a já se na vás moc těším. Zdraví vás Filip Majsl.

Skupina Buty, parta výborných hudebníků, pro které jsou vlastně texty jenom takové nutné zlo. To neříkám já, to kdysi prohlásil Radek Pastrňák. Skupina Buty nás uvítala v naší první společné a zároveň první odpolední hodině. Máme 8 minut po 12. A co se bude odehrávat, to je samozřejmě jasné. Budou tady písničky na přání. Vy můžete volat na číslo 22 155 37 22, anebo nám můžete posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. A pokud mohu poprosit, tak opravdu jen a jen na tuto adresu. Samozřejmě, když pošlete svůj e-mail na jakoukoliv jinou adresu v rámci Českého rozhlasu Liberec, určitě nám dojde, ale vždycky to chvíli trvá, než dorazí k té správné instanci. To je třeba případ e-mailu od paní Veroniky, která vybrala písničku od Eiffel 65, která má být pro všechny a hlavně pro všechny lidi, kteří si chtějí pořádně zatančit.

0: Skupina Eiffel 65 a Blue, písnička, na kterou jsme šoupali nohama, až se některým z nás kroutily podrážky před, 30 lety, bezmála 30 lety. To už je také pomalu písnička pro pamětníky. Teď ale zabrousíme v té hudební historii ještě kousek dál. Vybírá paní Šárka a co pak nám vybrala? Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Filipe. Takže vybrali jsme Přátelé zeleného údolí, tudíž je to i pro vás do rádia,
0: ano.
1: Protože vy taky sídíte u nás v zeleném údolí. Tak by to bylo pro Boženku, pro pana Vlastimila a hlavně Jindřišce, i když už teda nepatří do zeleného údolí, ale patří k nám, takže i přeju dobrou chuť. A panu Lučkovi a všem ostatním, který si dáváme hrát. A písnička by byla ještě pro mého přítele Matě, který včera uvařil výborný vepřový na houbách.
0: Mm-hmm.
1: A dneska mi pomůže povlíknout postel, protože mám velkou. A pak by to bylo ještě, ať si zítra užije celý víkend do psech na Máchově jezeře. Celou rodinu, ať si to tam užijou hezky.
0: Mě tedy zaujalo to vepřové na houbách. To byly čerstvé houby, anebo někde namražené, nasušené?
1: Ne, zatím ještě nasušené.
0: A chystáte se na houby?
1: No, na mě by ty houby museli dělat kuku, kuku.
0: No, alebo mít nožičky, že jo?
1: No, to by musel, to už by rovno skákali sami do košíku.
0: No, tak nějak jsem si to představoval. No dobrá, tak já vám přeju, paní Šárko, krásný den, děkuju za zavolání a už posílám Přátelé zelené a Přátelé zeleného údolí. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou, mějte se moc hezky všichni.
2: Znáš nebe bez mraků a mraky zase bez nebe. Stříbrnou vodu řek

jsou vzpomínky na dětství a na mládí. Přátelé Zeleného údolí Vlado Miller a Martin Kříž. Teď už máme 3 minuty po 4. Písničky na přání v Českém rozhlase Liberec úspěšně odstartovány a pokračujeme e-mailem. Napsala nám paní nebo pán, nevím, nepodepsal se, případně nepodepsala, ale píše, zahrajte k dnešnímu svátku všem Ludmilám a hlavně té naší písničku od skupiny Elán Znova sama dotkni. Přejeme mnoho zdravíčka, štěstíčka a Elánu.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec.

A tak tady si možná někteří povzdechnou zlaté osmdesátky Ricky Poveri, Mama Maria, písnička z roku 1982.

Posuneme se dál a tentokrát tady máme narozeninový výběr, napsala paní Anna. Dnes slaví 58. narozeniny americký zpěvák portorického původu Mark Anthony, držitel několika cen Grammy. Přála bych si zahrát song Olvida May Pega La Vuelta, který zpívá se svojí druhou manželkou Jennifer Lopez, a posílám jako obvykle vám v rozhlase, děkujeme, a všem posluchačům. Vy nám, paní Hano, vždycky tak dáte zabrat, já jsem tuhle písničku hledal ve všech skrytých zákoutích našeho archivu, nenašel, tak snad vám udělá radost náhradní písnička, kvalitní od Marka Anthonyho I Need to Know.

0: I need to know, a Mark Anthony, dnešní narozeninový oslavenec, přesně v 12:30 v Českém rozhlase Liberec. Ano, už jsme dokráčeli do poloviny písniček na přání, ale máme toho před sebou ještě spoustu a pokračovat budeme telefonátem. Tak kdo pak se nám do Českého rozhlasu Liberec dovolal? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, dovolala jsem Monika z Liberca a mám velkou trému, protože nerada volám, ale dneska tu odvahu jsem nabrala a rada bych som nechala zahrať pesničku od Elánu, Tanečnice z Lučnice. A bylo by to pre Bětušku, Alžbětku, originál meno, ona vie, ktorá to je. Je to úžasný človíček, je to také sluníčko, niečo podobné ako Šárka, ktorá k vám volá každú chvíľku, že tu taky pozdravujem touto cestou. Ale hlavne teraz to by som chcela zahrať pre Bietušku. Nebudem asi prezrazovať nejaké bližšie informácie o jej povolaní a tak ďalej, ale rozhodne túto pesničku Tanečnice z Lučnice má rada, mám ju rada aj ja. A keďže je to od Elánu, myslím si, že aj vám urobí radosť ako moderátorovi.
0: Hej, áno, áno.
1: Najobľúbenejší moderátor ste môj, náš, všetkých určite.
0: Ďakujem.
1: No a pesnička by teda bola aj pre všetkých ľudí, čo majú otvorené srdiečka a plnú náruč lásky. A takýchto ľudí je na svete veľmi veľa, akurát sa možno takisto hambia zavolať ako ja, tak týmto ich vyzývam, aby sa nebáli, že to nie je nič takého úplne hrozného, že celkom sa to dá.
0: No zvládla ste to i vy, hlas ste sklidnila krása.
1: A keď som to zvládla ja, tak si myslím, že to zvládne už každý.
0: No bylo to krásné, já vám samozřejmě moc krát děkuju za zavolání i za výběr písničky. Tak
1: no,
0: se mějte krásně.
1: A mám další písničky potom do zásoby ještě, lebo jak jsem tu v jednom zariadení, je tu veľa dobrých lidí a mají krásnou hudbu, takže mám na další, mám tipy na další písničky.
0: No tak třeba to se budeme těšit, protože...
1: Od Adama Ďuricu, no Zatancuj si so mnou, alebo od Lucie Vondráčkovej, cokoliv pro... A je tu dokonce paní Lucie Vondráčkovej, že tu máme menovkyňu v tom zariadení, kde zrovna som. Takže akože to bola fakt sranda, že Lucie Vondráčková a že zahrajte mi cokoliv od Lucie Vondráčkové. No tak ak niekedy budete mať priestor, tak ja už hovorím dopredu tieto tie pesničky na nejaké ďalšie dni, kedy sa vám to hodí, môžete si to zaradiť do vysielania, až to tam nájdete, až nie, tak nič. A to už je odo mňa všetko, nebudem zdržovať, všetkých pozdravujem a prajem krásny dníček, krásne odpoludnie, nech je nám všetkým na tom svete hej, pretože život je úžasný.
0: To ste řekla krásne. Mějte sa nádherne.
1: Taky, naschledanou.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Tak skupina Elán už po druhé dnes v písničkách na přání, ale to vůbec nevadí, tahle slovenská legenda se dobře poslouchá vždy a za všech okolností. Tanečnice z Lučnice už dotančily, máme 6 minut po půl jedné a pokračujeme dalším narozeninovým e-mailem. Poslala nám tady e-mail paní Marie, poprosila o písničku od kapely Harley, prý výběr nechá na nás a písničku posílá dceři Monice k narozeninám a všem věrným posluchačům. Tak jsem tady trochu prošel ten náš archiv a říkám si, co pak bude asi pro Moniku k narozeninám nejlepší od Harley. Až tady jednou nebudu, nebo než to s náma půjde ke dnu. To všechno mi nepřipadá úplně jako narozeninově laděné písničky a tak jsem si řekl, že svařákem nikdy nic neskazíme. Tak tedy všechno nejlepší a na zdraví.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Říká se, že ženy čekají na prince na bílém koni a u mužích se říká jen, že prý mají raději blondýny. To netvrdím já, to na svém facebookovém profilu tvrdí Michal Peng. Celkem vtipně to vyjádřil. Michal Peng, který před pár lety ohlásil comeback na koncertní pódia a tohle byla jeho legendární písnička O bláznech. A jak budeme pokračovat? Budeme pokračovat další legendou, tentokrát legendou z Teplic. Napsala paní Ludmila, prosím o zahrání písničky od Kabátů Houby Magie. Všem Ludmilám i sobě k svátku. Paní Ludmilo, i vy všechny ostatní dámy, přeju vám k těm dnešním jmeninám jenom to nejlepší a posílám Houby Magické.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

náš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže pro.

Tak k narozeninám jsme během dnešního odpoledne stihli poslat svařák a ke jmeninám pro změnu houby magický. No, to je docela dobrá inspirace na narozeninové oslavy i sváteční oslavy, prostě oslavy všeho druhu. Co budeme hrát dál? No, napadlo mě, když volala zhruba před 20 minutami paní Monika, že má novou kamarádku, která je jmenovkyní Lucie Vondráčkové a ráda Lucie Vondráčkovou poslouchá, že bychom si vlastně Lucie Vondráčkovou mohli na závěr písniček zahřát. A zahrát. Zahrát jí může kdokoliv. No a s Lucí Vondráčkovou se s vámi také rozloučíme, protože za malou chvíli bude mít slovo Iveta Bláhová, která vám přinese čerstvé zprávy, a pak Alex Minářová. Jím hostem dnes bude herec a dabér Alexej Piško. Filip Majsl vám přeje příjemný poslech s Českým rozhlasem Liberec a po 14. hodině se budu těšit na slyšenou.

0: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
0: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Řidiči v České Lípě ode dneška neprojedou přes přejezd u čistírny odpadních vod. Liberec neplánuje navýšit počet asistentů prevence kriminality. Do noci literatury se letos zapojilo 5 měst a obcí Libereckého kraje. Odpoledne bude převážně oblačno, přehánky a teploty do 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. U čistírny odpadních vod v České Lípě je ode dneška uzavřený železniční přejezd na staré silnici pod novým obchvatem. Město to oznámilo na svých webových stránkách. Uzavírka bude trvat do úterý 22. září.
4: Uzavírka se týká hlavně místních a zaměstnanců čistírny odpadních vod na Holém vrchu. Vyhnout se jim můžou ulicemi pod Holým vrchem a Buženy Němcové. Tam je teď umístěná i značka zákaz stání, a to z důvodu zvýšené dopravy v ulici. Město žádá občany o její dodržování. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
3: Liberec nebude v tomto roce navyšovat počet asistentů prevence kriminality. A to ani přesto, že na to získal přes 1 000 000 korun od ministerstva vnitra. V minulosti mělo 100 000 město až 10 asistentů, nyní jich je 5. Podle radnice jde o domluvený kompromis koalice. Nepočítala se zvýšením jejich počtu ani v žádosti o státní dotaci a také nebylo jisté, zda město tuto dotaci získá v příštích letech. Asistenti prevence kriminality například pomáhají monitorovat problematické lokality a předcházet konfliktním situacím. Čtenáři z Libereckého kraje se mohou zúčastnit letošní jubilejní noci literatury. Akce se koná dnes v České Lípě, Jeřmanicích, Svijanech a Turnově, zítra v Novém Boru, a to vždy mezi 18. a 21. hodinou. Přečítat budou umělci a další významné osobnosti.
4: Letošní 20. ročník má podtitul Navigace odvahou, inspirace příběhy. Zapojilo se více než 100 měst a obcí po celé republice a další ze zahraničí. Cílem je zvýšit zájem o současnou evropskou literaturu a poukázat na význam překladu. Více informací a konkrétní místa můžou zájemci najít na webu nocliteratury.cz. Adéla Jindrová, Český rozhlas.
3: Závěrečná zkouška pro řidiče autobusů a nákladních aut se má od ledna změnit, oznámilo to ministerstvo dopravy. V ústní části zaměřené na ovládání a údržbu vozidla chce upravit otázky tak, aby více odpovídaly potřebám dnešních řidičů. Celkový počet otázek se sníží z 45 na 40. Ty se mají méně zaměřovat na technické detaily a složitou údržbu, naopak přibyly například otázky z ekologie. Uvedl to Antonín Vohradský z ministerstva dopravy.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude převážně oblačno, během odpoledne se začne od severozápadu zatahovat a postupně se objeví déšť nebo přehánky, místy i bouřky, a nejvyšší odpolední teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici 279 v obci Svijany na Liberecku havarovalo nákladní vozidlo. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte opatrně. V Lomnici nad Popelkou v Pivovarské ulici se srazila 2 osobní vozidla. Na místo jedou všechny složky integrovaného záchranného systému. A v Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřena ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Český hlas hollywoodské hvězdy Bruce Willise, podplukovník Rohan Zrapla, dabér, filmový i divadelní herec, který si vybudoval vlastní divadelní společnost. Alexej Piškov, vítám vás.
6: Dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám Alexe Piška, dabéra, herce, ale už ne divadelního. Já jsem zamáčkla slzu, když jsem se dočetla, že na prknech, co znamená svět, jste definitivně skončil. Nebo to není tak úplně definitivní?
1: Já si myslím, že to není definitivní, ne? Ale jako je to teď taková přestávka malinká.
0: Hned mám hezčí den.
1: No, ne, já nic neříkám, že je definitivní. Je taková doba, kdy tam vlastně nějakým způsobem nevidím a necítím, že by to byl ten správný směr, který by mě bavil, protože jaksi díky věku jsem zjistil, že jsem vlastně všechno absolvoval už, jako jo, čili jedině opravdu už dneska takový projekty, které mě budou výrazně bavit.
0: No a je nějaká role, která by vás dostala zpátky na divadelní prkna?
1: Jako myslíte, jako touha, sen? Ne.
0: Nebo typově něco, co by vás zlákalo?
1: Já myslím, že to, co jsem si odehrál, tak veskrze to jakoby splňovalo všechno. A že bych teď přesně řekl přesně nějakou takovou roli, že bych ji chtěl hrát. Určitě bych nechtěl hrát Hamleta a určitě bych nechtěl hrát Cyrana. To jsou strašně těžké role. A takový jednoznačný. Ale já jsem díky takový smutný události v Národním divadle zaskočil za Borisa Reznera Hraběte Giše v Cyranovi, který mi už potom zůstal. A to se mi zdá jako daleko zajímavější role než celý Cyrano. Protože to je člověk, který jde proti němu a na konci má nějaký prozření a sebepoznání, což je hezký.
0: No, nicméně vy jste si založil a vedete vlastní divadelní společnost Bouře.
1: Ano.
0: A tam vás neláká, když vidíte herce na jevišti, se přidat?
1: Já vám musím říct jednu věc. Za celý život propagoval takovou věc, že když produkuju nebo dělám nějakou věc kolem toho, tak nemůžu být i na jevišti. Prostě to se strašně tříská. A tím pádem ani nemám chuť prostě někam vylít. Já jsem to zažil právě v těch Shakespearech na začátku, kdy ten můj kolega, který to se mnou dělal, hrál i na jevišti a přes ty dialogy koukal do lidí a počítal, kolik jich tam je, jestli na tom vyděláme. Takže jako to byly pro mě odstrašující příklady. Nechce se mi. V situaci, kdy mám strašnou zodpovědnost za to, aby ty lidi, kteří mi nebo nám důvěřují, aby měli opravdu té práce dost, aby měli jako dost večerů a musíme se o to postarat, tak v té situaci já nemůžu myslet na svý ego.
0: Takže pokud byste se vrátil na divadelní prkna, tak ale jinam. Určitě ne k sobě.
1: Určitě.
0: Ale ta možnost je tedy otevřená, že ještě zase, nikdy na vás nikdy neříká, někam půjdeme.
1: Nikdy neříkejme nikdy. Já si pamatuju vlastně v jistou dobu. My jsme v 11. roce jsem přišel na takovou naprosto skvělou hříčku, která se jmenuje Cena za něžnost. A mně se ta hra hrozně moc líbila, obrovsky. Akorát předposlední scéna končí smrtí té dcery. Já jsem říkal, ježiš, tak to asi nebudeme moci dělat, protože to se lidi zblázní. A pak je tam poslední scéna, kdy maminka, protože si s ní pořád telefonuje, tak protože nemá komu říct dojmy z toho pohřbu, tak zavolá jí na ten diktafon, jí to odříká ten dojem z toho pohřbu a ono to chytí takový ten hezký průvan, takový ten milej, jakoby, jo. Tak jsme to tak jako se pokusili nasadit s Janou Janěkou starší, Jitkou Čvančarovou a Marcelou Holubcovou. A furt se nemohl najít toho astronauta prostě, jako šel jsem za Kanizou, za těma lidma, to jsem potom pochopil, že oni jsou opravdu pohodlní a starý a co budeme dělat. Tak jsem tak jednou, když jsme byli zoufali, takhle šplechtl před nima, jestli bych si teda tu roli neudělal já, oni se na mě zesypali, že jo. Takže to jsou takový ty náhody, kdy prostě potom člověk dělá něco, co ho hodně baví, protože tam má opravdu spřízněný duše a My jsme s tím odehráli neskutečně moc sezon a je to přenádherná hra. Vůbec se nedivím, protože my jsme museli skončit pomaličku, že si Simona Stašiová vybrala jako do svého portfolia teď.
0: No tak vstříc náhodám. Alexej Piško je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes dabér a herec Alexej Piško, tak divadelní spolek Bouře teď začíná bouřit. Viděla jsem hodně termínu, trochu se cítím diskriminovaná, protože v Praze těch představeních moc není, ale pozor, jdete do mé rodné Police nad Metují, což mě velice potěšilo, děkuji.
1: To je hezký, tam vám budeme věšet vlajku, nás tam pozvali. Ne, my v Praze hrajeme na okraji, na Chodově, v kulturním centru Zahrada. Máme tam takovou hezkou smlouvičku s nima, protože to divadlo se tam opravdu dělá jednou za měsíc. My máme těch titulů 4-5 teď v podstatě. Takže každý měsíc tam jeden ten titul otočíme a je to tam moc příjemný sál pro 200 lidí. A oni jsou hodně nakloněni, takže snad to má jako spoustu vstřícných věcí na obě dvě strany. No.
0: Na obě dvě strany. Stále platí, že lidé raději chodí na komedie, pobavit se, než na nějaké složité téma.
1: Hele, to je věc, která mě provází celoživotně, jo, o tom, že prostě utírání nosu židlí je prostě to pravý, no, to rozhodně není pravda a jsou lidi podle toho, co jim nabídnete, no, jako oni, je určitá část lidí, kteří vám řeknou, já se chci jenom bavit. A co to znamená, já se chci jenom bavit? To je prostě taková zvláštní věc. My jsme kdysi na otáčivém hledišti v Krumlově dělali Bouři Shakespeareovu. Já jsem dělal Prospera a oni v podstatě tu sezonu odpískali, protože tam většinou Jirka Menzel dělal krásný komedie, takový ty opravdu lehonký, filmově geniálně, prostě všecko a najednou Bouře, to je jedna, podle mého názoru, nejkrásnější Shakespeareova hra, bez debat. Ale najednou pak jsem, když jsem tam 5 neděl byl, tak jsem slyšel z různých okolních vesnic, že je zapotřebí se jít podívat na otáčku, protože tam se začalo hrát divadlo. Takže ten člověk není úplně hloupej. A když ten humor je inteligentní a dobrý, tak proč ne? To jako to v každém případě ano.
0: Jak prožíváte premiéru? Je to jiné, než když jste byl co by herec?
1: Jako z
0: premiéru svého divadelního spolku?
1: Trošku jo, trošku jsem nervózní, protože vím, že jsou dobří a že to je krásný představení a tak jako čekám na to, nebo jsem zvědavý na to, jak budou reagovat lidi, ale zatím je tam Igor Bareš s Tonkou Talackovou, na křesní méně záleží, teď jsme dali dohromady na motivy svatební cesty do Jilí, jsme dali divadelní zpracování pod názvem Naše cesta do Jilí, tak tam je Petr Něnička, Sara Prachařová, Tomáš Novotný, ty jsou taky úplně skvělí, no a teď jsme roztočili tuhletu nádhernou říčku, kterou já mám pod kůži celý život, s Ondrou Rychlým, s Kateřinou Marií Fialovou, Evou Janouškovou a Michalem Hnátkem, takže to je komedie, ale zase má nějaký svůj handicap, který je ale docela příjemný.
0: Vy sám si vybíráte herce?
1: V podstatě jo. I když pozor, to mě velice potěšilo, manželé Barešovi u mě dělají druhou věc už. Kdysi, to vlastně před 12 lety, to byla jedna a před 2 lety přišel Igor za mnou, že by si rádi to divadlo udělali u mě v mé společnosti, což mě velmi potěšilo, jako jo. Ale jak jsem zvyklý být takový přímočarej, tak jsem zjistil, že mi to dali přečíst, že to je hra, kterou mi nabízeli na kolegyně před 5 lety, abych si s ní zahrál. Já jsem si říkal, no tak to by bylo trošku, tak jsem ty kolegyně zavolal, hele, já jsem ti to odmít, a to je strašný od textu, to je strašný, ale chtějí to dělat Barešovi, povolíš jim to, jo, takže to bylo takový fajn, takže tam oni se to, ale jinak si vybírám já.
0: Jste na každé premiéře?
1: No samozřejmě, já jsem dokonce na každý repríze, pokud to jde tady v Praze. A dokonce, tím, že jsem se trošku vyautoval jako herec, tak se jim pojď trošku stejskat, tak se šéfem naší dopravy mám úzus, že jednou za měsíc některou tu komedii jako řidič odřídím s nima.
0: Odřídíte, ale zkrátka na jeviště nevylezete, ale nemáte tendence jim do toho zasahovat?
1: Ne.
0: Do jejich hereckých výkonů?
1: Ne.
0: Nikdy?
1: Ne.
0: Jež... A vnitřně si něco říkáte?
1: Jo, je to v pořádku. Jako, já myslím, že už když je věc zotová, tak to nemá smysl. možná nějaký nápad napadne, ale já jsem byl takový v tomhle tom divokej moc, no, jako, když mě ta věc zdrapla, tak jsem taky začal vymýšlet a oni všichni na mě koukali, jestli jsem se nezbláznil, abych je nechal pracovat třeba, jako, takže to bejvávalo, no.
0: No i v Raplovi, ne, jste střílel?
1: Cože?
0: To střílel jste v Raplovi, že jste střílel místo těch lidí, které jste na to měl.
1: No.
0: K tomu se dostaneme.
1: To byl dobrý vtip. To, no.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Alexej Piško, který občas zasáhne režisérům do práce.
1: Jak to?
0: Tam, kde jsme skončili, tak navážeme.
1: No, občas, no tak když mám nějaký nápad, tak to s ním konzultuju. Není každý jako pan Soukup, který to pedantsky vyžaduje do čárky, a jsou taky režiséři a na to já jsem docela zvyklý, který jako samozřejmě uznávám a před nima se skláním, ale když mám nápad, tak za ním jdu, když on je ochotný ho vyslechnout a třeba ho tam umístíme někam někdy.
0: Umístili jste střelbu v Gangstru K, já jsem řekla v Raplově, ale bylo to v Gangstru K. Jak vás to napadlo? Vy jste potom toužil někoho vyzkoušet, jak
1: když,
0: to někoho zastřelit?
1: Když najednou hrajete takovouhle roli, nebo máte takovouhle roli, tak se ve vás nějak zvednou takový zvláštní věci, které si můžete taky nějak ověřit. Ne přímo jako natvrdo, ale napadlo mě tam právě, když jsem říkal právě Honzovi Pachlovi, jsem říkal, Honziku, prosím tě, nemě jednoho zastřelit. Ty jsi se zblázil, ty máš na to lidi. Já vím, ale podívej se ten, Marian Rodem, mě tady takhle tohleto, tohleto, tohleto, tohleto. A druhý den přišel a říká, hele, to má logiku, tak to tam dáme. Neměl problém. Takže jsem si vychutnal i tuhletu možnost, teoreticky.
0: Jaké to bylo?
1: No, že bych byl nějaký ukojený, to rozhodně ne. Ale jo, příjemný jako celý film.
0: Po Gangstru K přišel Rapl, jedna část, pak druhá část. Ta druhá byla mnohem taková akčnější. Ostatně i vy jste někde vyprávěl, že jste našel

0: Dům v plamenech je, když je to akčnější, je to i pro herce? Byla ta dvojka pro vás jako pro herce záživnější?
1: I takhle, ono to bylo v podstatě rozdělené na dvě části, první a druhá. První byla v podstatě v Jáchymově, v Krušných horách, a druhá v tom Ústí. A ta druhá byla víc temnější. A vím, že lidi povšechně vyzbrali tu první část, to vím, že proto byla taková trošku laskavější, ale zase znám lidi, kteří říkali, no to je takový dobrý, ale tohle už byl, to byl hardcore, to bylo ono, to bylo to, co jsme chtěli, to je ta severská kinematografie, do které se kluci pustili, takže bylo to takový náročnější, bych řekl.
0: Ta druhá část. Jak na to reagovali lidi na ulici? Měl jste nějaký zážitek?
1: Víte, že jo, ale já jsem měl takový malinký problém. Já znám takový, že si někde sedím a sedí tam, já nevím, který úplně známý je herec a lidi kolem něho skotače a chtějí selfiečka, já nevím co. Ale já jsem měl takový zvláštní problém, že jsem šel po ulici třeba a proti mě šel nějaký docela kultivovaný pán a jim se takhle nahnul a říká dobrý den a šel dál. Dobrý den, no. Jakože lidi neobtěžovali, jsem si říkal, tak jako to je docela vtipný.
0: No a neobtěžovali třeba proto, že máte poměrně robustní postavu?
1: No tak
0: a
1: já vám to
0: řeknu. A že působíte prostě trochu drsněji?
1: No tak vy to říkáte velice laskavě, jo? A já vás doplním o tu moji kolegyně Janu Janěkovou starší, když jsme jeli na zájezd, tak jsem se jí svěřoval s tímhle momentem a ona říká, ty se divíš? Podívej se na svůj ksicht, jak jsi arrogantní. No, takže vy jste byla milá.
0: To bych si nikdy nedovolila. No. Možná jsem si to trochu myslela, ale radši ani to ne. Nicméně v Rapplovi s vámi bylo naloženo definitivně.
1: Ano.
0: Tak, a co dál? Podobný projekt, něco takového. Šel byste do toho znova?
1: Já už jsem to někde řekl. Samozřejmě, že bych šel znova do takový nějaký podobný věci. Ale upřímně řečeno, to, co se všechno sešlo na těch dvou projektech, to je něco tak vzácného, že myslím si, že když to někoho potká jednou v životě, tak je to zázrak. A že by vstoupil do stejné vody po druhý, s tím se moc nepočítá, ale všechno je možný.
0: Říká Alexej Piško, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a dnes je s námi Alexej Piško. Český hlas Bruce Willise, já kdybych ho nezmínila, byť já vím, že v každém rozhovoru se na něj ptají, ale tak nešlo by to, rozumíte, abyste tady seděl hodinu a já se nezeptala na Bruce. Když vám řekne někdo Bruce, ještě reagujete?
1: Jo.
0: A dělá vám to dobře?
1: No, v podstatě díky tomu, že jsem měl to štěstí, že jsem s ním byl propojený, dejme tomu tak zhruba 30 let, mi to samozřejmě lichotí a je to dobrý.
0: To je pořádný kus.
1: To je dost dlouhý kus života.
0: A nepřipravoval vás někdy ta vaše výrazná dabingová role o jinou roli, třeba hereckou?
1: Samozřejmě, že jo.
0: A zlobil jste se na Bruce?
1: Ne. Jako měl jsem tam ještě v portfoliu dva, nebo mám ještě dokonce jednoho, ale jinak jako skrze jsem se dostal do situace, že jsem nemusel vysedávat v těch dabingových studiích. To znamená, že já nevím, mý kolegové, kteří to dělají dneska, tak jsou třeba v 5 studiích denně, nebo dělají 3 filmy najednou, protože technika to dneska umožňuje. Takže se to všechno posunulo od těch 90. let úplně někam jinam. A moje zkušenost z letošního roku je taková, že ať to poslouchají všechny studia, ať mi nevolají, já už nechci. Protože to, jakým stylem se teď jedná, to je hrozně brutální a nechci to nějak rozvádět zbytečně, jo. Ale něco jiného to bylo, když to opravdu začalo, a něco jiného je to teď. To je naprosto odlišná záležitost.
0: Takže co by herec, budoucnost máte, ale co by dabér už nikoli?
1: Ale já to zase říkám, neříkej nikdy, jo. Prostě když něco přijde, co bude opravdu příjemný, a nebude to o blbostech, jakože přijďte a máte za 20 vět 800 korun, tak to do toho půjdu, ale do takovéhle věcí už určitě ne.
0: Jak se učí dabing?
1: No, to jak se učí dneska nevím, ale když jsme začínali my, tak byly v Praze dvě studia. Dvě studia barandovský. A my jsme začali úplně famózně, protože tam byli mladí, hezký, produkční. A my jsme byli študáci na DAMU. A tehdy se to jelo na smyčky a na frekvence. A i na frekvence trvala hodinu a půl nebo kolik. A bylo za to 70 korun, říkám se, rok 77-78. No a oni nás měli tak rádi, že jsme tam vletěli ráno v 8, řekli jsme na jednu smyčku, dobrý den. Šli jsme do školy a ona nám napsala vždycky dvě ty frekvence. V poledne nám zavolali na jiný film, máte telefon, dvě frekvence. A večer, hledá vás paní ta a ta. No a teď tam stály ta plejáda těch frajerů, Cupák a spol, Hrušinský, Somr. My jsme se klepali mezi nimi, já jsem si dával dokonce den předtím mlíko, když jsem viděl ty chlapy, jak si dávají ráno ruma, tak jsem si říkal, no tě Bůh, teda to dopadne, ne, ale oni se potřebovali rozmluvit třeba. Takže my jsme šli postupně, tehdy byly i třídy dabérský, jo, prostě začátečník až po extra. Dneska tohle prostě bohužel nefunguje, dneska kdo je šikovnější, ten je víc na forhontě. Ať asi tak, jak to je ve všem ostatním. Jsme se tady o tom povídali, že jo, jak se dneska obsazují herci do těch filmů a seriálů. Prostě je to všechno úplně o něčem jiném.
0: Dostává pak to, nazvu to řemeslem, na frak? Ať už je to dabing, herectví?
1: Tak řemeslo jako takový, protože já už jsem teda hodně velký pamětník, to řemeslo už dostalo strašně dávno na frak. Už jako ty základy, kterými jsme se učili a který nás učili naši bardové, to prostě nevím, jestli se dneska vůbec nosí. A je to všechno, musím říct upřímně řečeno, já v tom nejedu, takže já to neumím přesně posoudit, jak to dneska vypadá. Jo? V každém případě nějaký věci kolem pokory k tomu povolání nebo k tomu, k té profesi, já si myslím, že to se trošku vytratilo.
0: Jsme trochu zvážněli. Tak si dáme si písničku a se trošku půjdeme do veselejšího módu. Alexej Piško je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je dnešním hostem. Alex a host, vy jste letos začátkem léta oslavil kulatiny, 70. Snad nevadí, že to takhle řeknu, je to zkrátka realita, vy to říká tak smutně. Tak
1: no, neříkám smutně, to říkám jako, že to je teda asi fakt.
0: Přimělo vás to výročí třeba k nějakému zamyšlení, k nějakému bilancování?
1: Ne.
0: Ne? Ne. A jste třeba, možná i třeba novináři nedonutili vás zazpomínat na herecké začátky, nebo tak?
1: Já jsem měl jeden rozhovor docela příjemný, ale jako to jo, to jako když se dotkneme mý minulosti, tak tam je teda opravdu, tam jsou tuny možností, jako jo, protože ta byla opravdu pestrá ta minulost. Ale že bych já nějakým způsobem chtěl se podřídit tomu, že lidi v mém věku jsou starci, tak to rozhodně ne. To zatím já vůbec nevím, co to znamená. Vůbec mi to nejde do hlavy. Ale je to tak a hlavně to vidím kolem sebe a zase je to smutný téma. No. Prostě odcházejí ti lidi kolem vás. V jiném věku, dokonce mladší.
0: Ale vzpomínky zůstávají.
1: Ale tak to je bez
0: vzpomínky na Vrchní Prchní. Na všichni školou povinní, kde jste se setkal rovněž se spoustou hereckých
1: bardů. No tam to bylo vůbec ďábelsky našlapaný. Já jsem to nedávno, to tak rok, dva viděl, jsem jeden díl a já jsem úplně, mě spadla brada, co tam bylo za plejáda herců, ale s velkým H. To prostě vůbec nechápu, jako jak to tehdy existovalo všechno.
0: A uvědomoval jste si v tu chvíli, když se natáčelo?
1: Tak v tu chvíli, jako jo, byl jsem šťastný, že můžu, já nevím, komunikovat s panem Menšíkem nebo s panem Sovákem. Jako to všechno bylo dobrý, ale v tu chvíli vám to nedojde, protože s těma lidma vlastně už nějakým způsobem souzníte přes tu školu, přes hostování někde, už je trošku máte ohmataný, že jo. A nejsou vždycky na tom place všichni ti, který potom vidíte v tom celku. Takže to bylo právě tam to bylo velice zajímavé natáčení, protože pan režisér si mě velice jakoby prosazoval, byť jsem odešel do Ostravy, že jo. A točilo se to v Liberci a tady kolem Prahy. A on řekl, že ani omylem nepřeobsadí, takže já jsem v 80. roce zažil něco, co se těžko zažívá tady v tomhle státě. Já jsem do té Prahy lítal letadlem. Když jsem tady měl bydlet, tak se mě ptali, v kterém hotelu chci bydlet. Takže já jsem si probral takový ambasádory a tyhle ty věci. Krásný to bylo, moc hezký a příjemný natáčení.
0: No srovnatelné s Brucem Willisem, ne? Vy jste říkal, že byste se s ním nepotkal, protože co byste mu tak říkal, když má vlastní tryskáč a podobně, ale jste na tom byl skoro stejně.
1: No tak ne, ale jako...
0: Takže dá se říct, že to bylo krásné herecké období? To nejkrásnější?
1: Ne, po každý to bylo trochu jiný a po každý to bylo krásný. Ale já myslím, že tak jako kdybych zabloudil zpět od té školy přes Ostravu, Prahu tady, různá hostování, dokonce i šéfování v Liberci a tyhle ty věci, tak každý to období má nějaký svůj půvab a docela to do sebe zapadalo.
0: I tohle ale období má svůj půvab, nebo
1: ne? Ale jo, jako já si vůbec nestěžuju, naopak. Najednou jsem se začal docela i lebedit v takovým tom poklidnějším módu.
0: Lenivějším?
1: Poklidnějším.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bychom to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je stále s námi ve vysílání. My jsme se tedy během písničky připomněli shakespearovské slavnosti na jejich začátku, u jejich zrodu jste stál vy. Dělají vám radost stále? Vím, že už nejste přímo
1: dělají
0: zainteresován.
1: Dělají mi pořád velkou radost. Opravdu jo. Upřímně, protože to byla náhoda. V roce 1991 jsme tam hráli se Noci svatojánský s panem Kopeckým v roli Puka. Dnešní hvězdy a už starší herci tehdy tam hráli malé elfíky. A mě to tam 91. bouchlo do hlavy. Říkám, tohle to je prostředí, který prostě potřebuje, to je zlatá cihla v divadelnictví, tady tohleto nádvoří. Tak jsem po ty věci šel pomaličku a tak dlouho urputně, že se najednou objevili i lidi kolem mě, kterým se to líbilo a měli jiný možnosti, jak tomu pomoct a tak dále, takže jsem v někdy po těch, já nevím, kolika ti letech poděkoval, odešel, protože jsem vlastně byl zaměstnaný 12 měsíců v roce a to se nedá žít celý život. Ale musím říct upřímně, že teď už je to taková tradice, že když čtu nějaký rozhovory, třeba teď s Kohákem, jsem četl dneska na internetu, jak si libuje nad rolí v komedii omylů v Shakespearech, tak to prostě člověku přijde zábavný, je to dobrý.
0: Bylo těžké od toho odcházet?
1: Ne, fakt ne. Ve chvíli, kdy jsem věděl, že to bude mít prostě budoucnost, tak, ale já jsem takový, jasně jinak kosmopolitní člověk a jednak jako mě vždycky vydrží to bavení do jisté doby a musím zjistit něco jiného třeba. Jako. I když je to někdy podmíněný tím, že jsem se třeba s těma lidma nepohod, nebo já nevím co, ale to není případ Shakespeare, to v žádném případě. Ale nebylo mi to líto a byl jsem šťastný, že v podstatě jsem někde za rohem a koukám a ono to jede.
0: A ono to jede. A chodíte se aspoň někdy podívat jako divák?
1: Byl tak byl jsem loni se podívat na jedno představení.
0: Aha.
1: Jo, já myslím, že jo, pro diváka příjemný.
0: A pro herce a zakladatele. Já vám řeknu, co na mě pan Piško teďka ukazuje. On mi hrozí. Bacha, jsou tady kamery, jo. Ale to jsem vám zapomněla říct.
1: Alex se mi snaží dostat do rohu. Ne, já už jsem tak natolik zkušený pardál, že vím, že některé produkce nedá se vždycky udělat nějaká, já nevím, srdcerivně výborná věc, je tam to těch titulů hodně, no a Marná lásky snaha je moc hezký představení, hezky hraný. To je všechno, co já o tom můžu říct.
0: Tak já vás ušetřím, byl jste diplomatický, zeptám se, máme poslední půl minutku.
1: Ano.
0: Na co se těšíte?
1: Na co já se těším? Že se za 2 roky zase uvidíme.
0: Opravdu?
1: No.
0: To už tak víte? Já nic neřekla.
1: Mně to bylo řečeno.
0: Dobře, tak ještě, protože vy jste sám říkal 10 měsíců, pracoval jste 12, tak to znamená, že teď máte třeba volné léto?
1: No já vám něco řeknu, je to takový zvláštní doba, protože máme vnučku a že bych byl méně zaměstnaný.
0: Vy jste děda?
1: Já jsem dědek, no.
0: Nevypadáte.
1: Děkuji, ale děkuji. Tak jako mám zase úplně jiný zájmy a jiný věci a nenudím se vůbec.
0: Tak si je užívejte. Moc děkuji, že jste tu byl, Alexej Piško.
1: Děkuji moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Mezi Českou Lípou a Děčínem ode dneška nejezdí vlaky. Přípravu rekonstrukce hotelu a vysílače ještě bude mít na starosti ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek. Poslanecká sněmovna bude mít příští týden mimořádnou schůzi. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 20 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Na trati mezi Českou Lípou a Děčínem musí cestující ode dneška počítat s výlukou. Potrvá do 22. září. Informace zveřejnil krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků budou jezdit vždy dva autobusové spoje.
2: Jeden z nich bude výjíždět ve standardním čase a druhý pojede skoro o půl hodiny dříve, aby mohl navázat na přípoje v cílové stanici. Autobusy nahrazující rychlíky přijedou později, protože jsou pomalejší. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránce iidol.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Liberecký kraj požádá Ministerstvo kultury o zapsání horského hotelu a vysílače ještě na seznam světového dědictví UNESCO. Vedením příprav na rekonstrukci této národní kulturní památky pověřil ředitele Severočeského muzea v Liberci Jiřího Křížka. Ten už připravoval nominační dokumentaci k ještědu na takzvaný předběžný seznam památek, které chce Česko dostat pod hlavičku UNESCO. Kromě ještědu jde například o historickou papírnu ve Velkých Losinách nebo barokní vojenskou pevnost Terezín. Podle Křížka půjde o proces, který bude trvat několik let.
3: Vytváříme takový mikrotým tady na kraji, který pak dál na sebe bude nabírat tu práci. Priorita je připravit stavební projekt obnovy ještědu. Něco si budeme řešit interně. Já teď třeba řeším to původní vybavení. Ten nábytek je u nás v depozitáři a budeme hledat pro to vhodné využití. Nechceme to likvidovat.
0: Liberecké kino Varšava by se mělo po rekonstrukci znovu otevřít na začátku roku 2027. Magistrát musí ještě vybrat provozovatele. Budovu ve Frýdanské ulici začal kompletně opravovat v říjnu 2027. Práce měly být hotové letos na jaře. Zkomplikovalo je ale prosakování vody ze soukromé restaurace nad kinem a taky obnova původní břízolitové omítky. S tou původně projekt nepočítal. Město už stavbu převzalo a aktuálně ji nechává zkolaudovat. Informovala primátorová městkyně Šárka Prachařová za hnutí ANO. Poslanecká sněmovna bude mít příští týden v úterý a ve středu mimořádnou schůzi. Potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření nebo o růstu důchodů starších penzistů. Schvalovat by měli například zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Lídři koalice se potom mají sejít příští čtvrtek. Podle Okamury má vláda na schůzi rozhodnout, kdy zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu nebo zmrazení platů vrcholných politiků.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku ještě většinou zataženo s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Od severozápadu bude oblačnost postupně ubývat a ráno bude většinou skoro jasno, jen výjimečně se vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty je 13 až 10, na horách 10 až 7 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti o něco více a převládat bude oblačno a ojediněle se objeví i přehánky. Teploty je 17 až 20, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na Liberecku je uzavřen sjezd číslo 12 ze silnice číslo 35 na Chrastavu. Objízdná trasa vede přes Bílý kostel. Uzavírka potrvá do 23. října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné a hlavně pohodové 16. zářijové odpoledne. Nám to léto rychle uteklo. Už abychom zase ze skříní lovili ty fanouškovské drezy, šály, čepice a trošku si zalistovali slovníkem nadávek, protože už nám zase začíná hokejová extraliga. Liberec dnes hraje v Plzni a na zápas si krátce po čtvrt posvítíme s kolegou Pavlem Petrem. Nejprve ale budeme zářit na komunální volby. V Libereckém kraji je doprovodí i referenda na téma elektrárny. Kavárny, ta se budou konat v Ralsku a také v Bystré nad Jizerou a o tom už za pár minut bude mluvit kolegyně Anna Podhorná. No a pro zpestření a obveselení pro vás máme připravenou také rubriku Co v učebnicích nebylo a kouzelnou dětskou anketu dnes o kouzelnících. Filip Majsl vám přeje hezké odpoledne.

0: Ano, já půjdu tam a ty tam, no a nakonec se sejdeme ve vysílacím studiu Českého rozhlasu Liberec s kolegyní Anou Podhornou, abychom probrali nejenom nadcházející komunální a senátní volby, ale také místní referenda v některých obcích. Týká se to dvou obcí v Libereckém kraji, Ralska na Českolipsku a Bystré na Lízeru na Semilsku. O čem budou obyvatelé rozhodovat, to zjišťovala už avizovaná redaktorka Anna Podhorná, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Začněme v Ralsku. Čeho se tam referendum bude týkat?
1: Tématem referenda je projekt solární elektrárny. Ta by měla vzniknout na bývalém vojenském letišti Hradčany. Ralské zastupitelstvo vyhlášení referenda schválilo v červnu. Lidé v něm budou odpovídat na dvě otázky. Zda souhlasí s výstavbou solární elektrárny a zda souhlasí, aby byl v budoucnu jakýkoliv projekt obnovitelných zdrojů energie na pozemcích Ralska před schválením projednán a schválen v místním referendu. Pokud jde o stavbu elektrárny na letišti, nebude případný výsledek referenda pro Liberecký kraj jako investora závazný, nemusí se jim tedy řídit.
0: A můžeš prosím tě přiblížit celý ten projekt výstavby elektrárny?
1: V plánu je její výstavba v prostoru bývalého vojenského letiště Hradčany, které se nachází mezi Ralskem a Mimoní. Stavět jí chce zmíněný Liberecký kraj, tomu pozemky letiště patří. A podle jednatele krajské společnosti Energie Ralsku Zbyňka Miklíka je výstavba ve fázi projektové přípravy. Oblast je schválenou akcelerační zónou, tedy dopředu vytipovaným místem s nejmenším rizikem střetu s ochranou přírody. Podle jednatele Miklíka na místě přírodovědci mapovali ohrožené druhy. Teď budou výsledky vyhodnocovat. A letiště je obklopené chráněnými územími, například evropsky významnou ptačí oblastí. V okolí Ralska zároveň už několik fotovoltaických elektráren stojí a někteří obyvatelé jsou proti výstavbě dalších. Proto Ralsko vyhlásilo referendum.
0: No a druhou obcí, kde se bude konat referendum, je Bystrá na Lízeru, je to tak?
1: Ano, zastupitelstvo obce ho na základě návrhu petičního výboru schválilo v minulém týdnu. Týkat se bude výstavby tří větrných elektráren na území obce a lidé budou odpovídat na otázku, zda souhlasí s tím, aby obec nepodporovala větrné elektrárny na území obce a aby zastupitelstvo nerozhodlo o změně územního plánu, která by výstavbu nebo provoz větrných elektráren umožnila. Vedení Bystré už má s investorem podepsanou plánovací smlouvu.
0: A připomeneš prosím na závěr, jak místní referenda vlastně fungují?
1: Občané s volebním právem v tajném hlasování odpovídají na konkrétní otázku ano nebo ne. Aby bylo referendum platné, musí se ho zúčastnit 35% voličů. Jeho výsledek je pro obec závazný, pokud se na odpovědi shodne nadpoloviční většina zúčastněných voličů a zároveň alespoň 25% všech voličů. Z obce. Referenda v Ralsku a Bystré nad Jizerou jsou zatím jediná vyhlášená v termínu komunálních voleb v Libereckém kraji.
0: O referendech ve spojitosti s komunálními volbami jsme mluvili s naší redaktorkou Anou Podhornou. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec, skupina Krištof a ty a já. Richard Krajčo, frontman kapely Krištof, se, co se fanouškovství týče, soustředí spíš na fotbal. No a my, hokejoví fanoušci, už se chystáme na dnešní podvečer a večer. Už také oprašujeme základní hokejovou terminologii, jako třeba je potřeba jít tomu štěstíčku naproti a dát do toho srdíčko, tak určitě, protože dnes večer startuje hokejová extra. Liga. Liberecké hokejisty čeká na startu nového ročníku extraligy představení od 17 hodin a 30 minut v Plzni a hned v úvodním kole se tak utkají dva týmy startující v Lize mistrů.
1: Samozřejmě to bude taky trošku asi možná jiný styl hokeje, než jsme hráli teďko Ligu mistrů a zároveň Plzeň taky hrála Ligu mistrů, takže myslím si, že oba týmy mají to úplně stejně rozdaný a uvidíme, kdo se připraví líp.
2: Říká útočník Radan Lenz. Bílí Tygři mají za sebou náročnou přípravu, včetně právě startu v Lize mistrů. Kapitán Radim Šimek hodnotí, jaká byla.
3: Těžká, bylo to náročné, a když si vemu prostě, že máme za sebou už dva měsíce přípravy a vlastně nám nezačala ještě ani extraliga, tak jako za mě je to strašně, strašně dlouhý tady to, protože vlastně dřeli jsme jako ně, musím říct, že jako každý trénink je v extrémním tempu a to bylo to náročné, jako věřím, ale že jsme na tu extraligu připravení a že prostě pak až do tuhýho v tom únoru, v březnu, takže z toho budeme těžit.
2: Na těšení na extraligu je prý velké. Hráči už se nemohou dočkat.
3: Konečně to začne, už začne prostě nějaký ten rytmus těch zápasů, prostě ty extraligy, kde už se budeme soustředit, budeme víc fokus prostě na ty zápasy a ne na ty tréninky. Samozřejmě ty tréninky nebudeme nějak podceňovat, ale ty zápasy budou prostě prioritní a už se můžeme soustředit víc na ty zápasy, protože už to prostě pojede ta liga.
2: Premiéře Liberečtí nepočítají se zraněnými Tomášem Hanouskem a Jaromírem Pérezem.
4: Tomáš Hanousek utrpěl v minulém utkání zranění, takže ten nám taky určitě bude chybět a Jaromír Pérez by se měl pomalu vracet prostě k tréninku, takže já pevně věřím, že drobný nějaký šrámy doléčíme a budeme nachystaný prostě a zdraví do sezóny.
2: Přiblížil absence v sestavě trenér Jiří Kudrna. Na kempu v Pittsburghu je navíc obránce Tomáš Galvás.
4: Je tam prostě na tu danou dobu, co jsme věděli, že bude chybět. Viděli jsme, že střelil branku a Tomáš usiluje o získání prostě angažmá v NHL, takže tam je to jasně daný.
2: Po utkání v Plzni mají na leden Bílí Tygři odložený zápas druhého kola s Vítkovicemi. Doma se poprvé představí v neděli od 17 hodin. Soupeřem budou Kladenští rytíři. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Miroslav Žbirka na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Pozri, čo pre teba máme. My pro vás samozřejmě v tomto čase míváme, a dnešek není výjimkou, rubriku Co v učebnicích nebylo. A tady je otázka, která vám určitě nedá spát. Jaký brouk žijící v Česku je nejvzácnější? Já osobně bych řekl, že by to mohlo být mol, protože když vyletí ze skříně, všichni nadšeně tleskají. Otázka je, jestli náhodou mol nepatří do trochu jiné skupiny havěti. Rozhodně teď ale dostane slovo Martin Písařík a ten vám vše objasní.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Leskáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný leskáček žije.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vzácná návštěva v tom hudebním proudu Českého rozhlasu Liberec. Joe Cocker, N'oubliez jamais. Mimochodem Joe Cocker by letos v květnu oslavil už 78. narozeniny. Bohužel už je tedy 12 let po smrti. Kdo ale zrovna dnes slaví narozeniny, je David Copperfield, a to krásné kulaté 70. narozeniny. V porovnání s Joem Cockerem je tedy úplný koloušek. David Copperfield je známý například tím, že nechal zmizet sochu svobody nebo prošel velkou čínskou zdí, to si jistě pamatujete, ale jestli pak vědí děti, kdo to je vlastně ten kouzelník a znají nějaká kouzla, to zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, kdo to je kouzelník?
2: Kouzelník je třeba čarodějnice nebo kazičas.
3: Nebo čaroděj.
4: Třeba to je čarodějka.
1: A co kouzelník dělá?
2: Kouzelník dělá, že kouzlí.
1: A co kouzlí?
2: Kouzlí třeba polívku.
1: A jak ji vykouzlí?
2: Vykouzlí, že takhle čaruje.
4: Takovou hůlkou.
1: A jak ta hůlka vypadá?
4: Taková černá. Já tu hůlku mám.
1: A čaruješ s ní doma?
4: Ne.
1: A co má kouzelník na sobě?
2: Kouzelník má na sobě plášť a tam má pavouky různý a kočku.
4: Má tam klobouk, má tam boty.
1: A co může kouzelník v klobouku schovávat?
4: Třeba králíška.
3: Třeba kočku.
2: Třeba tam může schovávat kolečink.
4: Třeba sovu.
2: Třeba letadlo.
3: Koláč.
2: Kytičku.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Sportovkyně Eva Adamčíková hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Srbsko se pyšní úchvatnými scenériemi i lidovými tradicemi. Premiérový cestopis Evropa z výšky. A ČT Art uvádí premiéru dokumentu o rekonstrukci dnes už neexistujícího vídeňského divadla u Korutanské brány, kde se konala světová premiéra proslulé Beethovenovy 9. symfonie. Divadlo pro symfonii. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberec získá dotace na asistenty prevence kriminality. Nové nabírat nebude. V České Lípě u čistírny odpadních vod bude uzavřený železniční přejezd. Liberecké hokejisty čeká extraligový start v Plzni. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 20 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Liberec i přes získanou dotaci nezvýší počet asistentů prevence kriminality. Na jejich provoz dostal pro letošní rok od ministerstva vnitra přes 1 milion korun. Podle primátorové náměstkyně Martiny Teplé zvolené za hnutí ANO peníze magistrát využije na financování stávajících 5 asistentů. Počítal s tím i v žádosti o dotaci. Příspěvek ministerstva pokryje zhruba polovinu ročních nákladů.
3: V Liberci jsou asistenti prevence kriminality od roku 2018, kdy na ně magistrát poprvé získal evropskou dotaci. Původně bylo asistentů 5, později 10 a z posledního dotačního programu jich magistrát platil 8. V loni v listopadu ale dotační program skončil a Liberec proto musel počet asistentů opět snížit. Aktuálně jich má 5. Ty byl připravený platit z vlastních peněz. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: S uzavřeným železničním přejezdem za čistírnou odpadních vod na Holém vrchu musí počítat obyvatelé České Lípy. Omezení potrvá do úterý 22. září. Informaci zveřejnilo město na svých webových stránkách. Místní a pracovníci čističky se uzavírce vyhnou přes ulice Pod Holým vrchem a Boženy Němcové. Kvůli očekávanému hustšímu provozu je tam nově zákaz stání a město žádá o její respektování. Ocenění za příkladnou obnovu vojenského hřbitova získala od ministerstva obrany obec Viany na Liberecku. Ta nechala letos zrestaurovat 4 památníky připomínající bitvu u Podolí, která byla součástí prusko-rakouské války v červnu 1866. Na vojenském hřbitově je tam pochováno 5 důstojníků a 134 rakouských i pruských vojáků.
4: Na obnovu památníku dalo ministerstvo obrany přes 500 000 korun. Bitva ve Svianech byla jednou z prvních na území Čech v rámci prusko-rakouské války. Obě strany se snažily získat kontrolu nad mostem přes jezero mezi Podolím a Příšovicemi. Rakouská armáda ale utrpěla velké ztráty. Prohraná bitva předznamenala i její celkovou porážku v klíčové bitvě u Hradce Králové. I proto je podle ministerstva obrany vojenský hřbitov ve Svianech významnou připomínkou historických událostí. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: V Česku minulý měsíc klesl objem nově poskytnutých hypoték. V srpnu na ně banky dali 26 miliard a 800 milionů korun. Oproti červenci jde o 13% pokles. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle ní za poklesem stojí rostoucí úrokové sazby.
1: Sport.
2: Na ledě Plzně vstoupí do nového ročníku extraligy hokejisté Liberce. Začátek je v 17:30. Útočník Bílých tygrů Radam Lens očekává zajímavou konfrontaci dvou účastníků Ligy mistrů.
5: Samozřejmě to bude taky trošku asi možná jiný styl hokeje, než jsme hráli teďko Ligu mistrů a zároveň Plzeň taky hrála Ligu mistrů, takže myslím si, že oba týmy mají to úplně stejně rozdaný a uvidíme, kdo se připraví líp.
1: Počasí.
2: V noci bude zpočátku ještě většinou zataženo s doznívajícím deštěm nebo přehaňkami. Od severozápodu bude oblačnost postupně ubývat a ráno bude většinou skoro jasno, jen výjimečně se vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 10 až 7 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti o něco více a převládat bude oblačno a ojediněle se objeví i přehaňky. Teploty 17 až 20, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Stále příjemné a pohodové středeční odpoledne, tak liberecké divadlo FX Šaldy uvede v začínající divadelní sezóně 12 nových inscenací, první už tuto neděli, a na jeviště, do hlediště i do zákulisí nás zavede už za pár minut Karolína Lašáková. Pak se vydáme do Rokytnice nad Jizerou, kde dnes můžete dát, tedy spíš ode dneška můžete dát šanci nepotřebným věcem, už proto tam vyrazil náš regionální stopař. Pak nás čeká také řidičská abeceda a v dalším díle si objasníme, tady mám poznamenáno, křížení auta v levém pruhu kruhového objezdu a najíždějícího vozidla. To zní poměrně složité, no ještě, že mám svého vlastního šoféra v autobuse. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Karel Zich, máš chuť majoránky. Já nevím proč, ale tahle písnička ve mně vždycky vyvolá chuť na bramboráky, což je samozřejmě velmi praktické jídlo do práce, obzvlášť kolegové to při rozhovoru ocení. My máme 12 minut po 15. hodině a pokud jste dostali chuť na divadlo, tak divadlo FX Charlie v Liberci v letošní sezóně uvede celkem 12 premiér a první z nich uvidí diváci už teď v neděli. Kromě činoherních, baletních a operních představení můžou lidé navštívit taky například vánoční koncert nebo několik doprovodných akcí a mezi nimi je třeba také snídaně v divadle anebo divadelní ples.
1: V pokušení. Takový podtitul nese nová sezóna libereckého divadla FX Šaldy. Odstartuje ji světová premiéra inscenace Cirkus Humberto, jak říká šéfka činohry Kateřina Dušková.
2: Cirkus Humberto je pro nás oslavou snílků, kteří staví vzdušné zámky, po kterých nezbyde nic než vzpomínka. My jsme si říkali, odkud ten román uchopit a uchopili jsme ho přes ty stavěče těch stanů, přes lidi, kteří nejsou vidět. Přizvali jsme externí akrobaty, díky paní ředitelce nám pomohla zařídit, aby vznikla velká loutka slona.
1: Činoherní soubor v příští sezóně uvede celkem 7 premiér. Bude to zmíněný Cirkus Humberto, Benátský kupec, Něha ohně, Obchodník s deštěm, Šumař na střeše, Soukromý režim a taky inscenace Máma říkala, že bych neměla, přibližuje Dušková.
2: Je to úplně malá intimní hra pro 4 herečky a jednu režisérku mě. Řeší vztahy v rodině. Dotýká se postavení žen ve společnosti.
1: Příznivci opery se v letošní sezóně dočkají celkem 3 premiér. Bude to Orfeus v Podsvětí, Carmen a opereta Máchu v Deník. O té více doplňuje umělecký šéf opery Karol Kevický.
3: To libreto vzniklo podle zápisku Karla Hinka Máchy. Tu operu bychom chtěli cílit především na mladé publikum. Ten orchestr bude menší, jak jsme zvykli, ale přece jenom by autor si přál, aby to zaznělo v plném smyčcovém obsazení. Je to vlastně opera s jazzrockovými prvky a je tam jakási syntéza klasického orchestru s malou jazzovou nebo jazzrockovou kapelou.
1: Balet příští sezónu připraví premiéry 2. První z nich bude Louskáček, tu druhou přibližuje šéfka baletu Marika Mikanová.
4: Jako kontrast tomu vánočnímu Louskáčkovi nás čeká Faust, velké Goetheho drama, které mi pomohla zpracovat paní Lucie Konášová. Pozvala jsem k té spolupráci velkého skladatele pana Zbyňka Matějů.
1: Návštěvníky divadla čekají taky 3 koncerty. Jeden z nich připomene 200 let od úmrtí skladatele Ludwiga van Beethovena. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

písničku v

0: svazek stál, tak jsem řekl jenom s bohem láskou, já jedu dál. S bohem láskou, já jedu dál.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Tak před pár okamžiky v Českém rozhlase Liberec dojemně zpíval Josef Laufer s Bohem lásko, já jedu dál. O něco méně dojemně se s námi před několika hodinami v redakci rozloučil Jaroslav Hoření a vyrazil

0: protože v jednu hodinu začal vlastně první prodejní den Swapu. Jak to tady chodí, jak se vybírá a co se sem vlastně může přinést? Tak to už se ptám Lenky Martákové, hlavní pořadatelky. Tak já to vemu od toho, když sem budu chtít něco přinést, co to může být?
1: Může to být vlastně cokoliv, ať už oblečení, obuv, hračky, můžou to být knihy, společenské hry, nebo například zimní vybavení, můžou to být přilby, brýle, lyžáky, lyže, sáňky, brusle, vlastně v podstatě představosti se meze nekladou. Nemělo by to být úplně rozměrné, na to pak tady máme v Rokytnici fungující reuse centrum na kočárky, autosedačky a takovéto věci a držíme se té sezónnosti, takže aby to nyní byly věci na podzim nebo zimu.
0: Lyže zmiňujete, tak teď už se nedivím, že jsem cestou sem potkal slečnu s lyžima.
1: Je to tak, byl o ně velký zájem, měli jsme tu několik párů a vlastně je to ideální způsob, jak obnovit toto vybavení, zejména pro děti, co rychle odrostou a přece jenom pořizovací cena nového je vysoká a využijou to párkrát za sezónu, za zimu, tak se to takhle hezky otočí a třeba zase slečna přinese ty, z kterých už vyrostla a budou tady připravené pro další zájemce.
0: Já se takhle rozhlednu, co tady máme kolem sebe, tak tady jsou nějaké dětské věci, ženské věci, šaty, ale samozřejmě i trika, ten výběr je opravdu pestrý.
1: Máme úžasné dárce, takže naštěstí můžeme tady nabídnout širokou paletu zboží a myslím si, že má moc hezkou kvalitu a vybere se tady opravdu každý.
0: Vy to vlastně ještě přebíráte, to, co se sem přinese?
1: Je to tak, všechno přebíráme, protože přeci jen občas se mezi ty vytříděné kupičky připlete něco třeba děravého nebo už hodně obnošeného a tím, že vlastně to, co se nerozebere mezi místními nebo návštěvníky, tak potom putuje dál buď do skladů pro pěstouny, do dětských domovů, do klokánků nebo do oděvní baňky a přece jenom ani lidi v nouzi nechtějí nosit velmi obnošené věci. My chceme tím lidem pomoct, ne na ně ještě ukázat prstem, že nemají na hezké oblečení, takže to všechno ještě prochází vlastně naší kontrolou, aby se takovéhle věci vůbec do oběhu nedostaly.
0: Ale je pěkné, že vlastně všechno, co tou kontrolou projde, tak najde využití.
1: Je to tak, nic se pak už nevyhodí z toho, co kontrolou projde a všechno to vlastně poslouží ještě dobré věci dál, protože těch věcí, jako můžete vidět, je opravdu velké kvantum a vlastně tím šetříme nejen peněženku, ale tak nějak i planetu a když už ta věc byla vyrobená, tak ji využijem prostě do poslední kapky a ještě udělá radost dál.
0: Kolik vás na to je? Já jsem nahlédl do třídírny a ta už je zase tak nějak trošku plná.
1: Je nás asi 10, co se tomu ve volném čase takhle věnujeme. Kdykoliv někdo z nás může, tak prostě na chvilku přijde, někdo tady se zdrží hodinku, někdo dvě, někdo tři nebo čtyři. A prostě od rána do večera se tady točíme, pomáháme si a myslím si, že to je i pro nás taková hezká kolektivní akce, se tady sejdeme, společně uděláme nějakou dobrou věc a máme čas si popovídat.
0: Tak ještě teďka na závěr řekněme, dokdy Swap potrvá, dokdy se věci sem mohou nosit a dokdy bude ta prodejní část.
1: Tak věci ještě přijímáme do pátku, to znamená do 18.9. a prodej potom nebo odnos věcí probíhá až do neděle.
0: Tak pokud máte doma něco, co se vám už nehodí, ale ještě by si to zasloužilo druhou šanci, anebo něco scháníte, přijeďte sem do Rokytnice nad Jizerou, do sportovní haly, tady určitě něco vyberete.
2: No a co pak jsi na Swapu, Jaroslave, vybral ty? Jsou to snad letní šatečky nebo snad zimní sáňky?
0: Tak já jsem se ještě mezi tím úplně nerozhodl, ale spíš to budou ty sáňky.
2: Dobrá, šťastná a dobrá volba na zimu. Moc krát děkuju a naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezké odpoledne.
2: Z Rokytnice nad Jizerou se nám přihlásil náš regionální stopař Jaroslav Hoření a my za malou chvíli poputujeme do Liberecké zoo a pozveme vás na krásnou přednášku.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Petr Spálený a jeho nestárnoucí kolej Albertov v Českém rozhlase Liberec 9 minut po půl čtvrté. Z koleje Albertov se teď přesouváme do liberecké zoo a na telefonu je s námi tisková mluvčí zoo Liberec Barbara Tesařová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: My si teď budeme převážně povídat o akcích, které máte před sebou, a ta jedna už opravdu klepe na vrata, ta se vlastně koná dnes. O co se jedná?
1: Je to tak, dneska od 18.00 v experimentálním studiu bude povídat náš hlavní zoolog Luboš Melichar o příběhu Balik, což byla poslední liberecká slonice, která před několika dny odjela ze zoo v Liberci a novým domovem se jí stalo zařízení Skandavale ve Velké Británii. Luboš Melichar přiblíží nejenom její osud, její příběh, ale bude povídat i o tom, jak probíhal samotný transport, ale i o tom, jak se aklimatizovala v novém domově, protože spolu s našimi chovateli tam s ní strávil první dny a pomáhal jí s tou adaptací.
0: No tak pro nás nostalgiky to byla tak trochu smutná událost, ale pro samotnou Balu je to vlastně dobrá zpráva, že se tam dostala, takže to by mohlo být i takové utěšení pro nás, kteří tím trpíme, že už vlastně nemůžeme v liberecké zoo vidět slony.
1: Je to tak, máme velkou radost vlastně, jak veřejnost nakonec tu zprávu pozitivně přijala a dnes tý Bale drží palce spolu s námi a radují se, jak se Bala aklimatizovala rychle a především i z toho, jaké nové pozemky tam na ní čekaly, jaké rozlehlé výběhy a především, že tam našla svoji novou sloní společnici Vali, která stejně jako Bala žila do té doby sama a osamocená.
0: To zní skoro idylicky. Dvě penzistky, kávička, dortíček.
1: Jo, výlety do lesa.
0: Ano, no to je idylka, takovou penzi bych možná chtěl mít také. Mimochodem, jak se vlastně na tu přednášku dostaneme?
1: Přednáška se koná v experimentálním studiu v Lidových sadech a je zcela zdarma, takže není potřeba zakupovat vstupenky nebo nějaká registrace předem. Samozřejmě kapacita je omezená počtem míst, ale my doufáme, že se všichni vejdou.
0: No ale to rozhodně není poslední akce, kterou v nejbližších dnech nabízíte. Na co se můžeme těšit dál?
1: Teď na podzim nás čeká v zoologické zahradě celá řada akcí. Již tuto sobotu společně oslavíme Mezinárodní den pandy červené. Zájemci a návštěvníci se mohou těšit na komentovaná setkání u pand červených, ale nebo také na pandí jógu. A výtěžek ze vstupného, z registrace, putuje na ochranu pand červených ve volné přírodě. A po celý den budou k dispozici také naši dobrovolníci, kteří mají pro děti připravené různé rukodělné a interaktivní aktivity na téma pand.
0: To jsou tedy pandy, ale my jsme si mimo vysílání povídali ještě o dalších akcích. I ty mě zaujaly, tak je zkuste přiblížit je posluchačům a navnadit je.
1: Dobře, tak koncem září taky chystáme Mezinárodní den zvířat, což je jedna z těch větších akcí. Ta bude probíhat v sobotu, tuším 26. září, doufám, že jsem se teď nespletla v termínu. A po celý den máme připravená různá interaktivní stanoviště, komentované prohlídky, komentované setkání u výběhu, bude tady malování na obličej a přítomný bude i pan ředitel, který bude povídat o rozvoji zoologické zahrady a o tom, co nás čeká a co plánujeme, co postavíme a co se tady změní.
0: No rozhodně to zní lákavě a pokud jste se náhodou spletla v termínu, tak je určitě možné si to prověřit na vašich webových stránkách, případně facebookovém profilu, že?
1: Je to tak.
0: Já jsem rád, že naším hostem na telefonu dnes odpoledne mohla být tisková mluvčí liberecké zoo Barbara Tesařová. Přeju krásný zbytek dne a ať se vám daří. Naslyšenou.
1: Hezké odpoledne, díky. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: California Dreaming takto oprášila vzpomínky na rok 1986 kapela Beach Boys a teď budeme v Českém rozhlase Liberec oprašovat znalosti silničního provozu, hlavně tedy pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečněji. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Představte si situaci, kterou na našich silnicích zažíváme prakticky denně. Kříží se dva zájmy řidičů na jednom místě a každý z nich si myslí, že právo je na jeho straně. Kdo má přednost, když řidič jedoucí v levém pruhu dvoupruhového kruhového objezdu chce přejet do pravého, ale zároveň do toho pravého pruhu najíždí auto z boční ulice? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Já bych tady dával pozor na to, dávat přesně, čí je to chyba, protože ono záleží vždycky na konkrétní situaci. Policista při šetření případné nehody, tak by samozřejmě posuzoval, kdo byl kde a tak dále. Ale obecně se dá říct, že ten, kdo jede po kruhovém objezdu, má přednost před těmi, kteří tam najíždí.
2: Existuje vůbec nějaký případ, kdyby musel dávat přednost řidič jedoucí po kruhovém objezdu?
3: Může se to stát, samozřejmě záleží opět na tom, kde ten kruhový objezd je. Já tuším, že v České republice je případ, kdy v těsné blízkosti kruhového objezdu je železniční přejezd a tam je to upravené tak, že pokud najedu na ten kruhový objezd, tak v půlce toho kruhového objezdu je dej přednost v jízdě a já tam dávám přednost těm, kteří tam najíždí z toho důvodu, aby nikdo nezůstal stát na kolejích v případě, že by ten přejezd anebo že by potom přejezdu jel vlak.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ode dneška můžou nízkopříjmové rodiny žádat o příspěvek na kroužky pro děti v projektu Darujeme kroužky dětem. Mezi Českou Lípou a Děčínem ode dneška nejezdí vlaky. Tři zadržení v kauze zadávání veřejných zakázek v ústřední vojenské nemocnici jsou na svobodě. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 20 stupňů. Jsou tu zprávy s Ivetou Bláhovou. Hezké odpoledne. Rodiny s nízkými příjmy se můžou ode dneška hlásit do projektu s názvem Darujeme kroužky dětem. V něm můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Peníze je možné využít na různé typy zájmových kroužků, popisuje ředitel Kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
2: Ty prostředky rodiče mohou využít na klasické členství v nějakém kroužku, ať už se jedná o kroužek sportovní, výtvarný nebo třeba nějaký turistický tábornický oddíl. Mohou použít jak na to samotné členství, tak například na nákup nějakého vybavení. To vždycky potom po konzultaci s daným poskytovatelem. My v té výzvě máme připraveny 4 miliony korun, takže podpoříme minimálně 2600 dětí.
0: Výzva Darujeme kroužky dětem potrvá do 24. listopadu. Na trati mezi Českou Lípou a Děčínem musí cestující ode dneška počítat s výlukou. Potrvá do 22. září. Informace zveřejnil krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků budou jezdit vždy dva autobusové spoje.
3: Jeden z nich bude výjíždět ve standardním čase a druhý pojede skoro o půl hodiny dříve, aby mohl navázat na přípoje v cílové stanici. Autobusy nahrazující rychlíky přijedou později, protože jsou pomalejší. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránce iidol.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Jablonecký magistrát chystá dražbu stříbrných pamětních medailí, vydaných ke 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město. Dražit se bude celkem 110 medailí s motivem jabloneckých městských lázní a výtěžek bude použitý na jejich rekonstrukci. Aukce medailí, které vznikly v Jablonecké umělecko-průmyslové škole, bude 8. října. Zájemci, kteří se chtějí do dražby zapojit, se musí do 30. září zaregistrovat na webu města nebo v kanceláři primátora a složit dražební jistotu. Policisté propustili tři lidi v kauze ústřední vojenské nemocnice. Vojenská policie je včera zadržela kvůli podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Podle mluvčího pražského městského státního zastupitelství Aleše Cimbaly prověřování veřejných zakázek dál pokračuje. Mezi zadrženými jsou současní i bývalí náměstci ředitele nemocnice. Nešlo o vojáky z povolání.
1: Počasí.
0: Noci bude zpočátku ještě většinou zataženo s doznívajícím deštěm nebo přehánkami, od severozápadu bude oblačnost postupně ubývat a ráno bude většinou skoro jasno, jen výjimečně se vytvoří mlhy. Teploty 13 až 10, na horách 10 až 7 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti o něco více a převládat bude oblačno a ojediněle se objeví i přehánky. Teploty 17 až 20, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Silnice mezi Pihelem a Bukovany u Nového Boru na Českolipsku je uzavřena, probíhají tam stavební práce. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Krásné odpoledne.
4: Každému prospěje, když se na svět usměje.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda zahájená, máme tady prezidenta herecké asociace a tak se sluší popřát jubilance, blíží se to Daniele Kolářové.
1: No, Daniela Kolářová, ano, úžasná herečka, já si vzpomínám na představení, máma říkala, že bych neměla v divadle na Vinohradech takový zvláštní název, ale čtyři dámy tehdy byly excelentní, já měl tu možnost to točit pro televizi.
0: No výborně.
1: Takže jsem si to užil.
0: Tak to je paráda.
1: Tak tam byla skvělá.
0: Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a ano. Spoustu příjemných chvil, nejenom na jevišti,
1: přesně tak.
0: Ale i v životě. Ještě
1: legenda,
0: stále.
1: Dá se říct už legenda.
0: Gratulujeme. Ještě mám drobnou gratulaci, pro mě velkou,
1: ano.
0: Pro důležitou osobu v mém životě, ano. A to je moje maminka. Ludmila má dneska svátek, takže všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: Zdravíme maminku a zdravíme všechny Ludmily.
0: Samozřejmě.
1: Ano,
0: i všechny, co poslouchají Humoriádu právě teď. Přátelé, s námi je Ondřej Kepka a teď vybírá první výstup.
1: Ano, ano, tak to se teda posluchači pomněte, protože přijde říkalo se zpívající právník, že jo, se říkalo Ivu Jahelkovi, Ivo Jahelka a Zdeněk Izer, no tak tahle dvojice, to určitě, to bude super.
0: A navíc už ten název pořadu Jen blbni Prima TV, to dosvědčuje úplně všechno.
2: Tak, pardon, s dovolením gorily, tak děkuju. Já jsem váš obhajce, ex ofo, dobrý den. Já jsem mu byl přidělen, strašně se omlouvám, Praha je zasekaná, já nevím, co se kde děje, jaký fotbal, nebo co. Hlejte, tak jsem to čet, no, není to žádná sláva, no, ale já myslím, že vás toho vysekám, jo, že tak více jak desítka z toho nebude. No, nekoukejte na mě, tady ten váš svatouškovský ksicht, on se třikrát utrhne a pak se diví, jakože desítka. Si vás. Takhle čumte, až bude soud, to je přesně ten pohled, jako jeli to, jo, ale mluvit nechte mě, já budu mluvit za vás, jo, to ukecám a vysekám vás, nepojďte se nic vůbec, jo, takže hlavně nekecat a čumět, jako jeli to. Aha, vstaňte nebo zasnu, my jsme ho nenakrkli hned z kraje, on je pěkná svině, tenhle soud.
3: Tak, pane obhájče, co je to?
2: Já se omlouvám, pane soudce, ale můj mandant potřeboval nutnou, řekl bych, konzultaci hned v úvodu, tak.
3: Zahajuji hlavní líčení ve věci obžalovaného. No prosím, co zase máte?
2: Pane souče, já se omlouvám, já bych hned začal mojí obhajovací řečí, je to trošku nezvyklé, ale...
3: Je to formálně poněkud netypický postup, nicméně s ohledem na povahu jednání vašeho mandanta budiš.
2: Zírejte. Tak... Pane soudče, já hned v úvodu, než začneme projednávat celou kauzu, tak já bych zhodnotil trestný čin mého mandanta, který několikrát, konkrétně třikrát, spáchal brutální trestný čin. A bylo by dobré hned v úvodu si to ještě jednou celé zopakovat, abychom na jeho trestný čin pohlíželi, tak říkají, z jiného úhlu všichni.
3: Pane obhájče, je to opravdu nutné v tomto případě? Pokud je mi známo, byl jste přidělen ex ofo vašemu klientovi z úřední povinnosti. A já se tedy táži, jestli jste s případem dostatečně seznámen.
2: Ano, velice pečlivě, já jsem to celé studoval několikrát, stihnul jsem si to přečíst. Teďko celou cestu v autě po Vinohradské až...
3: Dobře, prosím, hlavně nezdržujte.
2: Jasně, dobře. Tak tedy, já jsem si velmi vědom vysoké nebezpečnosti trestných činů mého mandanta, protože i já jsem byl zděšen brutalitou, se kterou byl veden tento trestný čin a stejně zděšen by byl asi každý občan v této zemi.
3: Co to mele, ten člověk? Co to povídá?
2: Ovšem v prvé řadě je třeba říci, že já mám hájit zájmy svého mandanta. A na druhé straně jsem právě zděšen s tím, jak celý trestný čin spáchal, konkrétně třikrát. No. Ježíš, nekoukejte na mě takhle, já jsem říkal koukat jako jeli to, ale tady koukáte, jak když mám na dloubeček, kdo vám dal 5 korun, já jsem to čet, jak jste se hezky oháněl kudličkou. Učíte vy, zrůdo. Ano, já bych se nebál mého mandanta označit za lidskou zrůdu, pane soudče.
3: To snad, pane obhájče, trochu přeháníte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik rozehrávka u soudu s Ivo Jahelkou a Zdeňkem Izerem. Co přidá Ondřej?
1: No já přidám jenom, že jsem je nikdy neslyšel takhle ve dvou, znám každého samozřejmě solo. Ivo Jahelku mám v takovém výběru folkových legend s těmi některými úžasnými písněmi, kdy on přespíval ty absurdní případy ze soudní síně, kdy si člověk uvědomil, jak někdy opravdu vůbec nechápe, jo, jak to k tomu mohlo dojít, nebo kde je vlastně pravda. No a Zdeňka Izera mám zařazeného například z Najkrajší kult v širom světě, kdy dělá Černocha a Dvorského, jestli s tím je ty fousy. No to je pro mě top ten vůbec jako v zábavě, jo, jako, takže vedle Anešky, Lídlešky a podobně. Takže tohle
0: ta dvojice je super. Takže bychom mohli pokračovat, určitě, když posluchači určitě dají Ačko, Ivo Jahelka, Zdeněk Izer, když nastoupí Bčko do našeho vysílání, tak je tu archivní Řecko Pireo s Františkem Nepilem. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

ave se me ne zdá. Že chtěl bych jenom jít.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: V dnešní humoriádě je s vámi posádka Pavel Kučera a náš host Ondřej Kepka. Teď jsme zvědaví, jak budete hlasovat, kam přidáte své hlasy, jestli pro pokračování scénky s Ivem Jahelkou a Zdeňkem Izerem, nebo si zvolíte Františka Nepila. Tak co vy na to? Dobré odpoledne, slyšíme?
3: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
4: Děkuju.
3: A já bych si přál pana Nepila.
2: Mm-hmm. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Mm-hmm. Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové.
2: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování Zdenka Izera. Mm-hmm.
2: Děkujeme i za váš hlas pro Ačko, naslyšenou.
4: Souboje napínavý.
2: Myslíš? Tak jo, jdem se napínat dál. Kdo je s námi?
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Standa Zemník s Karlem vás zdraví. Ano. Je to těžká volba. Radši bychom dali Nepila, protože teď jsme se napili.
2: Takže vy jste nepilové, vy jste pilové, a chcete Nepila, dobře. Vysvětleno, děkujeme. Hezký den i vám.
7: Dobrý den.
2: Dobrý den.
7: Zdravím vás, pánové, do studia, a protože si myslím, že každá historka by měla nějak mít konec, tak doufám, že se ho dozvíme. Takže hlasujeme pro Izera.
2: Ano, Ačko, píšeme si, Honzo, díky. Haló, haló, kdo je tady?
8: Dobré odpoledne, Honza Slkavý, zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
2: Dobrý den.
8: A já bych určitě pokračoval s panem Jahelkou a panem Izerem. A Pavle, když už tam máte pana Jahelku, pusťte tam hodně nějaký kousek.
2: No tak to není jenom na mě. Já nejsem hlavní hudební dramaturg,
8: nějaký dramaturg,
2: ale snad by ten náš přimouřil očko. Uvidíme, uvidíme.
8: Dobře, díky,
2: hezký den. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, je tam někdo? Měl by tam být. Ano, už se slyšíme. No, kdo pak volá?
9: Tak,
2: ano, už vás posloucháme. Je to napínavé.
9: Chtěla bych dvojku.
2: Dvojku bílého nebo červeného? Ne, samozřejmě. Bčko, chápeme.
9: Hodně vás zdravím a opatrujte se.
2: Dobře.
9: Ať jste zdraví.
2: Nápodobně přejeme, samozřejmě. A děkujeme. Naslyšenou. No. Tak sečteme hlasy.
4: No jak to dopadlo? To jsem teda sám překvapený. Napnutej teda.
2: Ochlup.
4: Chlup.
2: Čili o dva hlasy.
4: Ano.
2: Zvítězilo Ačko.
4: Ačko.
10: No, ovšem, já jsem samozřejmě také zastáncem pravidla třikrát a dost, protože takovýhle grázlové by neměli běhat po svobodě. Zatím to u nás nefunguje. I já jsem také zvažoval, že bych navrhl nejvyšší trest, výjimečný trest smrti. Bohužel byl vypuštěn z našeho právního řádu.
11: Pane obájče, mluvte, prosím vás, už konečně k věci.
10: Ano,
11: rozumíte?
10: Hned.
11: K věci.
10: Tak tedy. Chceme-li pochopit jednání mého mandanta, musíme se vrátit hluboko do jeho dětských let. Pane soudče, jeho otec byl notorický alkoholik, jeho matka byla neznámá.
12: No tak to tohle už ale...
10: No ne, neznámá, vůbec nikdo ji neznal, vy taky ne. Navíc mého mandanta sexuálně zneužíval jeho strýc a poté i jeho teta. Což se samozřejmě obrazilo i na jeho mravním charakteru. Navíc své brutální činy spáchal v afektu a i na to náš právní řád pamatuje jaksi nižší sazbou, že?
11: Pane obhájče, já tedy úplně nevím.
10: Já vím, pane souče, co chcete namítnout. Byly to hlavně osobnostní nepevnost a lidské selhání, které přivedly mého mandanta na cestu zločinu. Ovšem, právě proto bych navrhoval takovou tu střední hranici trestu, to znamená 10 let nepodmíněně s věznicí se zvýšenou ostrahou.
11: Pane obhájče, já si nejsem úplně jistý, jestli vám správně rozumím, nicméně, když tedy myslíte... Povstaňte, poslyšte rozsudek. Obžalovaný se uznává vinným a odsuzuje se k trestu odnětí svobody na 10 let nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ostrahou.
13: 10 let.

0: let za trojnásobné nezaplacení koncesionářských poplatků. To jsem teda ještě nezažil. A mimochodem, ten trojnásobný vrah se soudí přesně za hodinu. Tak to zase, prosím vás, nepopleťte.
1: Já jsem vám to říkal, ten soudce, že to je hrozná svině. Proti němu Urválek, to je normálně pohádkový dědeček. Hlejte, ale já jsem vám slíbil, že vás toho vysekám. Já vám domluvím na Mírově blok C, tam jsou nejtenčí zdi. Hlejte, aspoň pak budete mít v hospodě, o čem povídat, ne? Hlavu vzhůru, ale s chutí do toho a půl je hotovo, jo? Já se na vás tak přijdu mrknout, mějte se pěkně. Naschalu, macha gorily.
2: Humoriáda.
3: Tak jsme opět v Humoriádě zpátky od Zdeňka Izera a Ivy Jehelky. A protože rozhlas a zvláště Humoriáda plní ráda přání posluchačů, tak na návrh jednoho z nich, jak jsme slyšeli, budeme hrát píseň Ivy Jehelky a není to nic jiného, než chceš to říct ty, Ondřej?
4: Já jsem na to zapomněl.
3: Raději. Případ nudisty, bédi, šulisty.

píšu listu, kráče ti po pláži, jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám vy jste byl napětí, na břicho nucem byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak šulista taktiku,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak tolik nudisti a případ nudisty B. Šulisty v podání Iva Jahelky. Vybavují se mi četníci, kteří dělali slavní filmový francouzští zátah na nudisty a měli i školení, jehož výsledkem byla otázka, kdo je to nudista? A odpověď zněla, to je někdo úplně nahej. Určitě se vám vybavil i Louis Define a jsme u toho, co chce Ondřej říci a pozvat nás na dabingové ceny, nebo říci nám o nich, že už budou brzy.
2: Ano, ano, jedna z nejtradičnějších kulturních akcí, samozřejmě i spojená s humorem často, Louis Define a jeho úžasné filmy, ceny Františka Filipovského, známého dabera a rodáka z Přelouče. A proto v Přelouči, kde se navíc obnaží, tedy když jsme u těch nudistů, je pomník Františku Filipovskému, ale bude oblečený samozřejmě. Ta velká věc se už chystá a bude to 19. tedy popozítří sobotu. Ano, celé odpoledne vlastně, no a partnerská Česká televize streamuje ten přenos od 5 hodin a na různých kanálech dalších je to možné i sledovat, kdyby chtěli jednak přijet do Přeluč, anebo nasát tu atmosféru prostřednictvím video přenosu, tedy přímo z toho udílení cen. Já mám tu čestou už po XT moderovat, těším se na to. No a bude tam řada osobností, které budou získávat v různých kategoriích, že jo, tam máme seriály, dětská tvorba, je tam i kouzelný Arabelin prsten, který já uděluji nejslavnějšímu nebo nejlepšímu českému malému dabérovi.
1: Takže ty ho nosíš sebou.
2: No, ale on je skleněný, to je cena, neexistuje ten původní. To musím říct tedy historečku krátkou. Já jsem slíbil, že vyrobím nějakou cenu, když si vymysleli tuto cenu, teda pořadatele Přelouči, že vyrobím nějaký kouzelný prsten, jo? Nějaký, prostě, že něco vymyslím. Já jsem na to zapomněl ten první rok, to už je dávno. No a protože jsem měl doma od jednoho historika kopii toho Arabelina prstenu, tak jsem byl nucen tuto slavnou kopii věnovat tomu prvnímu laureátovi, protože neměl tu cenu. Takže ten první získal opravdu vlastně věrnou kopii toho Arabelina prstenu. No a teď už jsou to, takže já už nemám nic, tím chci říct doma, ale teď už jsou to takové skleněné od pana Svobody, krásné, prostě skleněné takové malé sošky nebo malé vázičky, nebo jak to říct, ale je to tvar opravdu prstenu, no. A bude tam řada hereckých osobností, které budou získávat tu cenu za celoživotní mistrovství. Takže sobota 19. Přelouč, Pardubický kraj.
1: Dabingové ceny. Ano. Tak škoda, že nemáš ten pravý Arabelin prsten,
2: nemám,
1: protože
2: no.
1: Bychom mohli s ním zrušit závist a přát si třeba mír a dobro a lásku, to nám určitě chybí.
2: Určitě, ale představ si, kdyby se dostal do rukou nějaký zločinců, to bylo
1: o tom nebudeme vůbec mluvit. Pojďme k tomu dobru a vtipu a humoru a smíchu. Tak. Co dál?
2: Co dál? Tak dál sadíme na jistotu na člověka, se kterým jsem vlastně vyrůstal, byl mým takovým vzorem dobrého humoru, Miloslav Šimek.
1: Jak jsme vdávali sestru?
3: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech, hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček? Zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc Balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spable s Hurvinkem. Tatínek se snažil strýčka Balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma a vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se Balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balónem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím z povídek Šimka a Grossmana. Miloslav Šimek, jak jsme vdávali sestru, tak můžeme pokračovat ve vdavkách, anebo nastoupí rozvod s Lubomírem Lipským, Janem Skopečkem a Lubou Skořepovou. To je výběr, Ondřej.
2: No to teda je dramatický oblouk.
1: Je to vždycky A nebo B, takže hlasujte prosím SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon máme 731 800 900 a věřím, že to není takový hlavolam, o jakém zpívají a hrají činasky.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: A slavnou značkou je i cena Thálie. Ondřej bdí nad vším konáním okolo těchto cen slavných divadelních.
5: No jo. Asi narážíš na to, že zítra je takové nominační odpoledne tiskovka, kde dokonce bude, pozor, to je novinka, předána už jedna Thálie mladému umělci do 33 let. Já prozajím, že to bude umělkyně, ještě je to tajemné do zítřka.
4: Co umí?
5: Umí, a posluchači velmi dobře znají z filmu a z televize, takže myslím si, že to bude hezký okamžik. Bude jí to předávat Bára Munzarová, tu cenu, oni jsou patroni se svojí nadací Munzarových této ceny. No a budeme tam vlastně oznamovat nominace a další věci a to vše směřuje k 3. říjnu, kdy budou Thálie mimochodem pod patronací Českého rozhlasu budou udělovány. Takže to je takový předskokanský moment pro Thálie.
4: Jsme rádi, že Zítřek. Jsme u toho.
5: No tak určitě. Jo? Děkujeme Dobře. Rozhlasu za pomoc.
4: Tak a vracíme se nám do humoriády. Ano. A máme tady výběr Miloslav Šimek anebo Lipský Skořepová Skopeček. Tohle trio v další scénce. Tak si vyberte, na našem telefonu přidáváme vaše hlasy. 731 800 900. Dobrý den. Haló.
6: No, haló, já vás zdravím, dobrý den. Tady je Milan Zuzacký.
4: Ano.
6: Já vás všetci zdravím, chtěl bych pokračování. A jestli můžu požádat, pozdrav panu Šlejharovi a panu Ševčíkovi.
4: No tak už je to tam, buďte pozdraveni, chtěl jsem říct, ale vy buďte také pozdraven. Ano. Mějte se hezky, naschledanou. Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Lugaři, zdravím Ondru a Pavla.
4: Zdravíme.
7: Pavle, co kdybyste řekli dramaturgovi, ať protáhne stopáč? Ta hodina je málo.
4: No a co potom ty další pořady? No. Ti by zase říkali, proč to protáhli, když nám ubrali? To by nešlo. Musíte si nás užít poctivě celou hodinu.
5: Já bych to klidně vydržel další
4: až do konce. Já jsem tady do 7 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, takže se mnou můžete povít. Ondra třeba zůstane taky, ale zdarma.
5: Ano, no samozřejmě, to je jasné. Teď nevím, jak na to
7: reagovat.
4: Berte nebo neberte.
5: Ano.
4: Kam dáme váš hlas, Petře?
7: Já bych měl chuť na pokračování.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Naschledanou. Okay. Děkujeme. Tak, kdo dál se hlásí? Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, do humoriády a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Ketku. Dobrý den, pane Ketka.
5: Díky moc.
8: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuj Pavle pro Ačko, všem posluchačům a vám oběma přeji pohodový večer či příjemné čtvrteční ráno s příjemným probouzením všem posluchačům do nového dne přeje Růža humoriádnice z Ryknovska. Pozdravím ještě pana Petra Dozdounek, nashledanou.
4: Ano,
5: no,
4: tak
5: prosím.
4: Všichni se pozdravili a vás teď pozdraví z našeho archivu další Miloslav Šimek.
9: Po 2 hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve 2, případně ve 3. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balón navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak a v tuto chvíli vracíme do hry ty, co se k vám z našeho archivu ještě neprobojovali. A to je František Nepil a trojice Lipský, Skořepová, Skopeček. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Ondřej mi visí pohledem na rtech.
5: Ano, visím.
4: A já to přehraju na něj, koho by si vybral on do finále?
5: No, se vší úctou k té trojici, já miluji Františka Nepila, protože to je tak inteligentní humor, že ho dneska není mnoho takového. Mm-hmm. Takže já bych si vybral jeho, ale samozřejmě ta tři jména, no tak co k tomu dodat, že jo? Jsou to úžasní herci a skvělí komici, tak asi to necháme na posluchači.
4: Posluchači, volte humor podle svého gusta.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Skupina No Name nám zahrála a právě teď už máme výsledek odhlasováno, sečteno. Ondřej, chceš to říci ty, nebo to mám prozradit já? Hezkou fanfáru zahrál, křídlovku nosí sebou po kapsách.
2: Ano.
1: A tak říkáme, že vyhrál František Nepil.
3: Vladimírova žena trvala na tom, že když jsme v Aténách, musíme vidět i děti z Pirea. Zajeli jsme tedy do tohoto města, většího než Brno, ale navzdory někdejšímu hitu Ivety Simonové jsme tam objevili jedno jediné dítě, a to v přístavu. Byly mu asi 3 roky, sedělo mamince na ruce a usedavě plakalo. Tatínek totiž usedl na loď, která se viditelně chystala k odplutí. Děťátko z Pirea nutně potřebovalo, aby nikam neodplul, a naříkalo tak, že se mojí i Vladimírově ženě začaly rovněž kutálet slzy po tvářích. Jenomže marně, loď neúprosně zaklapla obrovitou záď, kudy mohlo do jejich útrop vjet malé autobusové nádraží, a spustila lodní šrouby, netušíc, že je vynalezl český lesník Josef Ressl. Odlepila se zvolna od břehu a začala se vzdalovat na 10, 20 a 30 metrů, když se stalo něco nevídaného. Zatímco jsme já s Vladimírem luštili jméno lodi napsané řeckou abecedou, mně vyšlo, že se jmenuje Rétimnon, přiřítil se na molo řecký strejda, který evidentně zmeškal její odplutí. Nevypadal ani jako Apollo, ani jako Adonis, vypadal nejspíš na černookého hostinského palivce, hrozil odjíždějící lodi holý a něco vykřikoval. Co to samozřejmě nevím, neuměl řecky, ale předpokládám, že něco podobného, co vykřikují naši lidé, když se přiřítí na nástupiště a vidí odjíždět svůj vlak. Co se však nestalo? Na zádi Rétimnonu asi někdo vydal nějaký povel, nejspíš plnou parou vzad. Ty lodní šrouby od českého lesníka se začaly otáčet na opačnou stranu, kolos o 4 palubách se začal zvolna vracet a přirazil zase ke břehu. Tam otevřel tu záď, kterou by mohlo vjet malé autobusové nádraží, ale vpochodoval tam jen řecký palivec. Za ním se záď zase zaklapla a loď definitivně odplula. My z Prahy jsme na to zírali jako náměsíční a bez hlesu. Děťátko z Pirea spustilo ovšem zase naplno. Jak by ne, vždyť ta loď odplouvala podruhé a jeho tatínek nestačil ani teď vystoupit.
1: Všechno nestihneme, i do Řecka jsme si odskočili.
2: Díky, no, to byl hudební střih, která to byla nádhera.
1: Jo, a to ještě nevíš, co přijde ve finále, jo, až se rozloučíme. Tak, Ondřej Kepka byl s námi, děkujeme krásně.
2: Já moc děkuji, dneska to byl nádherný průvan humorem všeho druhu, tak mám z toho velkou radost.
1: Průvan uděláme opět zítra, těšíme se s dalším hostem, ještě neprozradím, kdo to bude, někteří možná už vědí. Pavel Kučera přeje také krásný den a dobrý poslech.
2: Krásný den.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: Policie dopadla muže, který v kostele na Českolipsku nasprejoval hákové kříže. Divadlo Efekt Šaldy tuto sezónu uvede 12 premiér, první z nich už tuto neděli. Liberec neplánuje navýšit počet asistentů prevence kriminality. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 20 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Policie zadržela muže, který v květnu nasprejoval hákové kříže na oltář a zeď kostela v Horní Polici na Českolipsku. Obvinila ho z výtržnictví a poškození cizí věci. Farnosti způsobil škodu nejméně 50 tisíc korun. Z vyšetřování vyplývá, že nešlo o sympatizanta hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
5: Ke svému činu se přiznal a vysvětlil ho nutkavou potřebou někde něco načmárat. Jeho slova potvrzovaly i výsledky našeho širšího prověřování případu. Ostatně za sprejerství ho už soud v minulosti potrestal.
4: Návštěvníci divadla Efekt Šaldy v Liberci v nové sezóně uvidí 12 premiér. První z nich bude Cirkus Humberto tuto neděli. V pořadí 143. sezóna divadla nese motto V pokušení. Lidé uvidí například činohru Obchodních s deštěm nebo Soukromý režim. Balet představí Fausta a Louskáčka. Co letos chystá opera, říká její šéf Karol Kavický.
6: Operou a premiérou bude skladba Emila Viklického. On složil operu Máchu v deník. To libreto vzniklo podle zápisku Karla Hynka Máchy. Je to vlastně opera s jazzrockovými prvky, syntéza klasického orchestru s malou jazzovou nebo jazzrockovou kapelou.
4: Liberec nebude v tomto roce navyšovat počet asistentů prevence kriminality. A to ani přesto, že na to získal přes 1 000 000 korun od ministerstva vnitra. V minulosti mělo 100 000ové město až 10 asistentů, nyní jich je 5. Podle radnice jde o domluvený kompromis koalice. Nepočítala se zvýšením jejich počtu ani v žádosti o státní dotaci a také nebylo jisté, zda město tuto dotaci získá v příštích letech. Asistenti prevence kriminality například pomáhají monitorovat problematické lokality a předcházet konfliktním situacím. Energetici dnes neplánovaně odpojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Je to kvůli poruše v nejaderné části technologie, informoval o tom mluvčí elektrárny Marek Sviták. Technici už podle něj zasažený systém opravili a po kontrolách by mohli blok znovu zapojit do sítě zítra. První temelínský blok vyrábí elektřinu bez omezení.
0: Počasí.
4: V noci bude zpočátku ještě většinou zataženo s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Od severozápadu bude oblačnost postupně ubývat a ráno bude většinou skoro jasno, jen výjimečně se vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 10 až 7 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne bude oblačnosti o něco více a převládat bude oblačno a ojediněle se objeví i přehánky. Teploty 17 až 20, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Obci Wolfartice na Českolipsku havarovalo osobní vozidlo do svodidel. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Je neprůjezdný jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
7: Hezké pozdní středeční odpoledne 16. září. V Českém rozhlase Liberec 4 minuty po 17. začíná den v kraji, který za pár minut otevře Iveta Bláhová souhrnem regionálních zpráv. V něm bude mimo jiné mluvit o festivalu Noc literatury, který samozřejmě zamířil i do Libereckého kraje, a tam se živě v této hodině také přeneseme. K tomu se podíváme na referenda, která doprovodí komunální volby v našem regionu, a zastavíme se v Rokytnici nad Jizerou, kde můžete dát od dneška nepotřebným věcem druhou šanci. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
0: Český rozhlas Liberec, den v kraji.
8: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Řidiči už mohou bez omezení využívat opravený most v Zákupech na Českolipsku na příjezdu od Mimoně. Historický most byl kompletně uzavřený od konce března do začátku srpna. Pak byl částečně průjezdný a pokračovaly dokončovací práce. Oprava vyšla na 17,5 milionu korun. Kraj chtěl most původně zbourat, říká jednatel stavební společnosti NHCZ Tomáš Hodek.
3: Je prostě škoda takovouhle konstrukci bourat. Nebyly tady zas tak zásadní problémy v základech. A projektanti vymysleli prostě variantu, že se tam schovala betonová deska.
2: Liberec i přes získanou dotaci nezvýší počet asistentů prevence kriminality. Na jejich provoz dostal pro letošní rok od ministerstva vnitra přes 1 milion korun. Podle primátorové náměstkyně Martiny Teplé, zvolené za hnutí ANO, peníze magistrát využije na financování stávajících 5 asistentů. Počítal s tím i v žádosti o dotaci. Příspěvek ministerstva pokryje zhruba polovinu ročních nákladů. Liberecké kino Varšava by se mělo po rekonstrukci znovu otevřít na začátku roku 2027. Magistrát musí ještě vybrat provozovatele. Budovu ve Frýdanské ulici začal kompletně opravovat v říjnu 2024. Práce měly být hotové letos na jaře. Zkomplikovalo je ale prosakování vody ze soukromé restaurace nad Kinem a také obnova původní břízolitové omítky. Více informací už za chvíli. Liberecký kraj požádá Ministerstvo kultury o zapsání horského hotelu a vysílače ještě na seznam světového dědictví UNESCO. Vedením příprav na rekonstrukci této národní kulturní památky pověřil ředitele Severočeského muzea v Liberci Jiřího Křížka. Ten už připravoval nominační dokumentaci k ještědu na takzvaný předběžný seznam památek, které chce Česko dostat pod hlavičku UNESCO. Podle Křížka půjde o proces, který bude trvat několik let.
4: Vytváříme takový mikrotým tady na kraji, který pak dál na sebe bude nabírat tu práci. Priorita je připravit stavební projekt obnovy ještě.
2: Čtenáři z Libereckého kraje se mohou zúčastnit letošní jubilejní noci literatury. Akce se koná dnes v České Lípě, Jeřmanicích, Svianech a Turnově, zítra v Novém Boru, vždy mezi 18. a 21. hodinou. Přečítat budou umělci a další významné osobnosti. Cílem je zvýšit zájem o současnou evropskou literaturu a poukázat na význam překladu. Více se dozvíte v této hodině.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Michal Tučný před malou chvílí v Českém rozhlase Liberec nabídl snídani v trávě. Otázka je, jestli ta zítřejší snídaně v trávě nepřinese zvlhlé prádlo. Na to nám možná odpoví Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Ještě než se dostaneme k té snídani v trávě, co nás čeká dnes večer a v noci v Libereckém kraji?
2: Tak aktuálně nás přechází studená fronta, to jsme mohli jistě zaznamenat na řadě míst v Libereckém kraji, kde nám jak zapršelo, tak i zabouřilo. Teploty se nám dneska dostávaly k těm 23, 24 stupňů Celsia, ale teď aktuálně už máme kolem 18, 19 stupňů a vypadá to, že ty srážky, které se vyskytovaly v těch odpoledních hodinách, už jsou na východě, ale postupují od západu, jeho západu další srážky, takže ještě očekáváme, že do těch večerních hodin na většině území nám opět zaprší.
1: To tedy na noc nejsou úplně optimistické vyhlídky. Jaká tedy bude ta noc?
2: Ona se potom, ty srážky budou postupně někdy během noci v průběhu těch ranních hodin už slábnout a ustávat a bude se i oblačnost protrhávat a můžou se vytvářet ráno mlhy, takže jak jste říkali, jestli nebude nějaké vlhčí počasí, určitě bude, protože budeme mít podeští a ještě bude oblačnost ubývat, takže proto, aby se vytvářely mlhy, tak to bude určitě to prostředí vhodné a ranní teploty 13 až 10 stupňů Celsia.
1: No dobrá, tak zítra si tedy snídaní dopřejeme doma, stejně přes tu mlhu bychom na sebe neviděli. A co nás čeká tedy ve čtvrtek 17. září?
2: Během toho čtvrtečního dne bychom měli mít zpočátku nějaké to sluníčko, s tím, že během těch odpoledních hodin polojasno až oblačno, také to klasické, srážek opravdu minimálně už během zítřejšího dne a teplotně budeme mít ochlazení za tou studenou frontou, takže dneska, když to bylo 23-24, tak zítra v Libereckém kraji pravděpodobně 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Je to sice ochlazení, ale jinak to vypadá na poměrně sympatický den. Já moc krát děkuju a těším se na slyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Podrobnou předpověď počasí nám nabídla Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem a my se za malou chvíli v našem vysílání přesuneme na festival literatury.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin 23 minut, posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji a my se teď vydáme, dá se říci, na cesty. Ve více než 100 městech a obcích v celé České republice se dnes v podvečer koná festival Noc literatury. Jedná se už o 20. ročník akce pořádaná českými centry ve spolupráci se Sdružením evropských národních kulturních institutů. Ten festival představuje současnou evropskou literaturu v českých překladech a koná se i na několika místech Libereckého kraje a na to už se teď zeptám mluvčího českých center Jana Dlouhého, kterého zdravím a vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Nejprve prozraďte, jak takový festival literatury vlastně vypadá a co je jeho cílem?
1: Tak cílem je seznámit

0: místa, kde tak jako to mluvené slovo, to předčítání, jen tak často úplně neuslyšíte. No a taková úplně jako největší nos literatury je v Praze, kde měníme po každé tu městskou část, kde se čte, a letos jsme zakotvili v Holešovicích, kde se bude tedy číst od 6 do 23 hodin a v podání celé řady herců, ať už mladších nebo starších.
1: No, vy jste říkal, že se bude číst mimo jiné i v továrních halách a jak už říkal klasik, i skladník ve šklobárně si může přečíst Vergília v originále. No a z jakých knih se na festivalu vlastně bude číst?
0: Jsou to knihy vlastně z těch evropských jazyků, takže tam nechybí polská, německá, italská literatura a tak dále. No ale pokud se jdeme bavit třeba právě o tom Libereckém kraji, tak tam můžu prozradit, že se bude číst třeba z knih Koukol nebo Ve vlaku, potom v Jeřmanicích, tak se bude číst z knih Sváteční rodina nebo Poslouchej. A obecně těch knih je hrozně moc, takže myslím, že si každý přijde na své.
1: No, když už jste tak hezky zamířil do toho našeho Libereckého kraje, na kterých místech našeho regionu se Noc literatury koná a co nabízí?
0: Tak v Libereckém kraji se čte v České Lípě, v Jeřmanicích, v Novém Boru, ve Svianech a v Turnově. Ve Svianech se čte na zámku, tam čte Jitka Smutná a právě to jsou ty knihy Koukol a Ve vlaku. Tam si lidé taky mohou v rámci doprovodného programu projít třeba zámek. A potom v České Lípě, tam to je hned na 5 místech, tam zmíním třeba knihovnu nebo vlastivědné muzeum nebo kulturní dům Krystal. A potom v Jeřmanicích tam bude číst herečka Jana Hejret Vojtková z těch knih Sváteční rodina a Poslouchej.
1: No a závěrem ještě doplňte, kde si můžeme najít nějaké podrobnosti.
0: Podrobnosti určitě najdete na našem webu nocliteratury.cz, taky na sociálních sítích pod pojmem tedy Noc literatury a potom taky určitě na webových stránkách těch obcí, které jsem zmínil, takže určitě ať se všichni podívají, co se u nich ve městě děje.
1: Říká tiskový mluvčí českých center Jan Dlouhý. Já moc krát děkuju, čtení zdar a evropské literatuře zvláště. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Freddie Mercury dospíval, skupina Queen dohrála, máme 3 minuty po 17:30 a pokračujeme ve Dni v kraji v Českém rozhlase Liberec. Nadcházející komunální a senátní volby doplní v některých obcích místní referenda. To se týká i 2 obcí v Libereckém kraji, konkrétně Ralska na Českolipsku a Bystré nad Jizerou na Semilsku. O čem budou obyvatelé rozhodovat? To zjišťovala redaktorka Anna Podhorná a nejprve jsem se jí odpoledne ptal na referendum v Ralsku.
1: Tématem referenda je projekt solární elektrárny, ta by měla vzniknout na bývalém vojenském letišti Hradčany. Ralské zastupitelstvo vyhlášení referenda schválilo v červnu. Lidé v něm budou odpovídat na 2 otázky. Zda souhlasí s výstavbou solární elektrárny a zda souhlasí, aby byl v budoucnu jakýkoliv projekt obnovitelných zdrojů energie na pozemcích Ralska před schválením projednán a schválen v místním referendu. Pokud jde o stavbu elektrárny na letišti, nebude případný výsledek referenda pro Liberecký kraj jako investora závazný, nemusí se jim tedy řídit.
0: A můžeš prosím tě přiblížit celý ten projekt výstavby elektrárny?
1: V plánu je její výstavba v prostoru bývalého vojenského letiště Hradčany, které se nachází mezi Ralskem a Mimoní. Stavět jí chce zmíněný Liberecký kraj, tomu pozemky letiště patří. A podle jednatele krajské společnosti Energie Ralsku Zbyňka Miklíka je výstavba ve fázi projektové přípravy. Oblast je schválenou akcelerační zónou, tedy dopředu vytipovaným místem s nejmenším rizikem střetu s ochranou přírody. Podle jednatele Miklíka na místě přírodovědci mapovali ohrožené druhy. Teď budou výsledky vyhodnocovat a letiště je obklopené chráněnými územími, například evropsky významnou ptačí oblastí. V okolí Ralska zároveň už několik fotovoltaických elektráren stojí a někteří obyvatelé jsou proti výstavbě dalších. Proto Ralsko vyhlásilo referendum.
0: No a 2. obcí, kde se bude konat referendum, je Bystrá nad Jizerou, je to tak?
1: Ano, zastupitelstvo obce ho na základě návrhu petičního výboru schválilo v minulém týdnu. Týkat se bude výstavby 3 větrných elektráren na území obce a lidé budou odpovídat na otázku, zda souhlasí s tím, aby obec nepodporovala větrné elektrárny na území obce a aby zastupitelstvo nerozhodlo o změně územního plánu, která by výstavbu nebo provoz větrných elektráren umožnila. Vedení Bystré už má s investorem podepsanou plánovací smlouvu.
0: A připomeneš prosím na závěr, jak místní referenda vlastně fungují?
1: Občané s volebním právem v tajném hlasování odpovídají na konkrétní otázku ano nebo ne. Aby bylo referendum platné, musí se ho zúčastnit 35% voličů. Jeho výsledek je pro obec závazný, pokud se na odpovědi shodne nadpoloviční většina zúčastněných voličů a zároveň alespoň 25% všech voličů z obce. Referenda v Ralsku a Bystré nad Jizerou jsou zatím jediná vyhlášená v termínu komunálních voleb v Libereckém kraji.
2: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Znala pana pána? Ano, Helena Vondráčková a Václav Neckář nám dali vzpomenout na rok 1974, kdy se na filmových plátnech objevil film Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. A to nás přivádí k filmovým plátnům, konkrétně do kina. No a v Liberci na začátku příštího roku přibude další možnost, kam vyrazit do kina. Po rekonstrukci se znovu otevře Kino Varšava. Budovu z 20. let minulého století město od podzimu 2024 opravuje. Práce měly původně skončit letos na jaře. Co je spozdilo a jaké má město s kinem plány, na to se dopoledne Iveta Kalátová ptala redaktorky Kateřiny Kubíčkové.
1: Komplikací, které opravu prodloužily, bylo hned několik. Při čištění budovy je totiž stavbaři objevili původní břízolitovou omítku se štukatérskými prvky Reims a šambrán a památkáři pak rozhodli, že musí stavební firma původní fasádu obnovit, s čímž se původně nepočítalo. Zpoždění způsobila taky voda, která do prostoru kina prosakovala ze soukromé restaurace nad ním. Město muselo jednat s majitelem restaurace, aby dalšímu průsaku zamezil. Oprava kina se nejen zpozdila, ale taky prodražila, a to zhruba o 2 miliony korun. Celkem tak vyjde na 64 milionů, ze 2/3 magistrát náklady zaplatí z dotace.
2: No a teď v jaké fázi jsou stavební práce?
1: Tak město už stavbu převzalo a aktuálně ji nechává zkolaudovat, říká primátorova náměstkyně Šárka Prachařová za hnutí ANO.
3: Hasiči, hygiena a tak dále se ke stavbě vyjadřují a narovnáváme jejich připomínky.
1: Podle Prachařové by měla být kolaudace hotová do konce roku. Předpokládá, že do té doby se podaří vybrat taky nového provozovatele kina. Prostor má sloužit jako nové kulturní centrum. Před rekonstrukcí ho provozoval spolek Kino Varšava.
2: Můžeme si připomenout stručně historii kina?
1: Budova kina vznikla ve 20. letech minulého století a je ve stylu Art Deco. Dnešní podobu má od roku 1965. Kino skončilo projekci v roce 2008. Magistrát ho tehdy zavřel kvůli nedostatku peněz a taky kvůli konkurenci Multikin. V roce 2014 provoz kina obnovil už zmiňovaný spolek nadšenců. Varšavu si od města pronajali a začali ho provozovat. Prostory využívali taky například festivaly Anifilm nebo Sportfilm. Město teď nechalo opravit sál i přilehlé zázemí. Stavební firma instalovala novou vzduchotechniku, rozvody, kanalizaci nebo vytápění. No a nová je taky jevištní technika.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.
5: Když se snáší déšť, s tmou se k

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát?
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Karel Gotta Vltava v Českém rozhlase Liberec, 6:03. A Vltava nás tak trochu v rozporu s informacemi z učebnic zeměpisu přivádí do Rokytnice na Lízerou. Dát věcem druhou šanci a získat nové kousky můžete ode dneška až do neděle v hale T je Spartak právě v Rokytnici na Lízerou. Podzimní a zimní swap, jak pořadatelky akci pojmenovali, přilákal i regionálního stopaře Jaroslava Hořeního.
1: Přeju dobré odpoledne z haly, to je Spartak Rokytnice na Lízeru, kde to dneska opravdu žije a to už ten první největší nápor máme za sebou, to totiž bychom se sem možná ani nedostali, jaký obrovský zájem tady byl, protože v jednu hodinu začal vlastně první prodejní den swapu. Jak to tady chodí, jak se vybírá a co se sem vlastně může přinést, tak to už se ptám Lenky Martákové, hlavní pořadatelky. Tak já to vemu od toho, když sem budu chtít něco přinést, co to může být?
2: Může to být vlastně cokoliv, ať už oblečení, obuv, hračky, může to být knihy, společenské hry, nebo například zimní vybavení, může to být přilby, brýle, lyžáky, lyže, sáňky, brusle, vlastně v podstatě představosti se meze nekladou. Nemělo by to být úplně rozměrné, na to pak tady máme v Rokytnici fungující Reus centrum na kočárky, autosedačky a takovéto věci a držíme se té sezónnosti, takže aby to nyní byly věci na podzim nebo zimu.
1: Lyže zmiňujete, tak teď už se nedivím, že jsem cestou sem potkal slečnu s lyžima.
2: Je to tak, byl o ně velký zájem, měli jsme tu několik párů a vlastně je to ideální způsob, jak obnovit toto vybavení, zejména pro děti, co rychle odrostou a přece jenom pořizovací cena nového je vysoká a využijou to párkrát za sezónu, za zimu, tak se to takhle hezky otočí a třeba zase slečna přinese ty, z kterých už vyrostla a budou tady připravené pro další zájemce.
1: Já se takhle rozhlednu, co tady máme kolem sebe, tak tady jsou nějaké dětské věci, ženské věci, šaty, ale samozřejmě i trika, ten výběr je opravdu pestrý.
2: Máme úžasné dárce, takže naštěstí můžeme tady nabídnout širokou paletu zboží a myslím si, že má moc hezkou kvalitu a vybere se tady opravdu každý.
1: Vy to vlastně ještě přebíráte, to, co se sem přinese?
2: Je to tak, všechno přebíráme, protože přeci jen občas se mezi ty vytříděné kupičky připlete něco třeba děravého nebo už hodně obnošeného a tím, že vlastně to, co se nerozebere mezi místními nebo návštěvníky, tak potom putuje dál buď do skladů pro pěstouny, do dětských domovů, do klokánků nebo do oděvní baňky a přece jenom ani lidi v nouzi nechtějí nosit velmi obnošené věci. My chceme tím lidem pomoct, ne na ně ještě ukázat prstem, že nemají na hezké oblečení, takže to všechno ještě prochází vlastně naší kontrolou, aby se takovéhle věci vůbec do oběhu nedostaly.
1: Ale je pěkné, že vlastně všechno, co tou kontrolou projde, tak najde využití.
2: Je to tak, nic se pak už nevyhodí z toho, co kontrolou projde a všechno to vlastně poslouží ještě dobré věci dál, protože těch věcí, jako můžete vidět, je opravdu velké kvantum a vlastně tím šetříme nejen peněženku, ale tak nějak i planetu a když už ta věc byla vyrobená, tak ji využijem prostě do poslední kapky a ještě udělá radost dál.
1: Kolik vás na to je? Já jsem nahlédl do tří dírny a ta už je zase tak nějak trošku plná.
2: Je nás asi 10, co se tomu ve volném čase takhle věnujeme. Kdykoliv někdo z nás může, tak prostě na chvilku přijde, někdo tady se zdrží hodinku, někdo dvě, někdo tři nebo čtyři. A prostě od rána do večera se tady točíme, pomáháme si a myslím si, že to je i pro nás taková hezká kolektivní akce, se tady sejdem, společně uděláme nějakou dobrou věc a máme čas si popovídat.
1: Tak ještě teďka na závěr řekněme, dokdy swap potrvá, dokdy se věci sem mohou nosit a dokdy bude ta prodejní část.
2: Tak věci ještě přijímáme do pátku, to znamená do 18.9. a prodej potom nebo odnos věcí probíhá až do neděle.
1: Tak pokud máte doma něco, co se vám už nehodí, ale ještě by si to zasloužilo druhou šanci, anebo něco scháníte, přijeďte sem do Rokytnice na Lízerou, do sportovní haly, tady určitě něco vyberete.
0: Tak Rokytnice na Lízerou, to byla dnes naše poslední zastávka v dnešním dni v kraji v Českém rozhlase Liberec. Za 8 minut vás čekají zprávy, ty připravuje Iveta Bláhová a pak setkání u mikrofonu a pořad nás tentokrát zavede do oblasti rumunského Banátu, kde žije početná česká menšina. Tato lokalita má totiž přímé propojení s libereckým krajem, konkrétně s Českou Lípou. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popoledni opět na značkách a naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: Opravený historický most v Zákupech je už naplno průjezdný. Jablonecký magistrát bude dražit pamětní mince. Kvůli krádeži kabelů nejezdí vlaky z Žitavy do Varnsdorfu a do Drážďan. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 20 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Řidiči už mohou bez omezení využívat opravený most v Zákupech na Českolipsku na příjezdu od Mimoně. Historický most byl kompletně uzavřený od konce března do začátku srpna. Pak byl průjezdný částečně a pokračovaly dokončovací práce. Oprava vyšla na 17,5 milionu korun. Kraj chtěl most původně zbourat, říká jednatel stavební společnosti NHCZ Tomáš Hodek.
5: Je prostě škoda takovouhle konstrukci bourat. Nebyly tady zas tak zásadní problémy v základech. A projektanti vymysleli prostě variantu, že se tam schovala betonová deska, včetně příčných trámů, kompletně vystužená, a vymyslel se prostě způsob, jak to udělat, aby se vlastně ten základ toho mostu zachoval.
4: Jablone sladně jsou, vydraží stříbrné medaile vyrobené k 160. výročí povýšení na město. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové se bude dražit celkem 110 medailí. Je na nich motiv městských lázní. Přímo do nich město na 8. října aukci naplánovalo. Zájemci se musí do konce září registrovat na webu města nebo v kanceláři primátora. Potřeba je taky složit dražební jistinu 1500 korun. Výtěžek aukce chce město použít na obnovu lázní.
6: Jablonecké lázně v ulici Budovatelů vznikly v letech 1908 až 1909 podle projektu architekta Rudolfa Hemricha. Ten navrhnul taky rozhledny na Černé studnici, Bramberku a v Proseči. Po dobu secesní budovy lázní výrazně poznamenaly úpravy v 60. letech minulého století. Už několik let jsou lázně nevyužité a chátrají. Město by chtělo jejich původní využití obnovit. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Kvůli opětovné krádeži kabelů na území sousedního Saska je omezen až do odvolání provoz vlaků v úseku Žitava, Varnsdorf, Heisf-Hernsdorf. Místo vlaku je zavedena náhradní autobusová doprava. Informovala o tom společnost Trilex, která na trati zajišťuje dopravu. V úseku Liberec-Žitava ale vlaky jezdí podle pravidelného jízdního řádu. Vlaky do Drážďan a z Drážďan jedou pouze do stanice Ebersbach. Dál musí cestující směrem na Žitavu kivadlovou náhradní dopravou. Podrobnosti k výlukovým řádům najdete na stránkách společnosti Korit. Kanada má podle Ursuly von der Leyenové otevřené dveře k tomu stát se přidruženým státem. Předsedkyně Evropské komise to řekla v každoročním projevu o stavu Unie. Kanadský premiér Mark Carney její projev sledoval přímo ve Štrasburku. Kanada je podle von der Leyenové pro Evropskou unii zásadním obchodním partnerem a obě strany pojí společné hodnoty i obchodní vazby.
0: Počasí.
4: V noci bude zpočátku ještě většinou zataženo s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Od severozápadu bude oblačnost postupně ubývat a ráno bude většinou skoro jasno, jen výjimečně se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 13 až 10, na horách 10 až 7 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti o něco více a převládat bude oblačno a ojediněle se objeví i přehánky. Teploty 17 až 20, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V Obci Wolfartice na Českolipsku havarovalo osobní vozidlo do svodidel. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, je neprůjezdný jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Setkání u mikrofonu.
7: Setkání u mikrofonu vás dnes zavede do oblasti rumunského Banátu. Toto místo má totiž propojení s Libereckým krajem a třeba s Českou Lípou. Právě z tohoto města jsou organizátoři festivalu, který letos napsal své 15. pokračování. Jedním z nich je Jan Duben. Právě s ním si budeme dnes povídat. Honzo, díky za tvůj čas a hlavně pozvání přímo do centra dění.
8: Dobrý den, vítám vás.
7: Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech.

0: Janem Dubnem si povídáme při setkání u mikrofonu. Natáčeli jsme v rumunském Eibentalu při 15. ročníku festivalu Banát. Než se dostaneme k samotnému festivalu, co dělá Jan Duben, když zrovna neorganizuje festival?
1: Ještě organizuju tady expedice do Banátu školní a vyřizuju nějakou administrativu jako pro sebe.
0: V České Lípě si hrával házenou, taky sportem živ je člověk.
1: Hrával jsem za Lípu, hrával jsem i za Jablonec svýho času, chvilku i za Liberec, takže celý liberecký kraj mám proházený.
0: Oblast Banátu asi pro tebe objevil Štěpán Slaný. Můžeš nejprve říct, jak vy dva jste se dali dohromady, jak se znáte a co vás dva spojuje?
1: No byl to asi sport. Jsme se potkali vlastně na Gimplu v České Lípě a tak nějak vlastně přes ten sport, co jsme se jako znali, hráli jsme za ty různý týmy, tak jsme nějak se zpřátelili a vymýšleli jsme pak i po Gimplu, co vlastně budeme dělat, a až teda jednou přišla myšlenka teda od Štěpána. Našel si holku v České Lípě, která má odsaď předky, a jednou jsem zavítal s ní a pak přijel do Lípy a právě jak jsme takhle po sportu v hospodě pořád si povídali, jako co budeme dělat, tak nás napadlo, je teda sem a tady třeba si koupit domeček a začít tady trošku s turistikou.
0: Vybavíš si tu první reakci, když jsi sem poprvé v životě zavítal, jak jsi se na to tvářil?
1: No tam to ještě bylo zajímavé, že my jsme vlastně ten domeček koupili a já až potom jsem sem jel. A jel jsem zároveň poprvé do Rumunska, takže celá ta cesta byla takový očekávání, kam vlastně jedu a kde už teda máme ten domeček.
0: Takže velké dobrodružství.
1: Bylo to velké dobrodružství, velké očekávání. Tady ta cesta nahoru, když už jsme stoupali od Dunaje do té vesničky, tak jsem si říkal, to je opravdu zajímavý, kde se to jako vynoříme, a pak jsem byl překvapený, kde jsem se to objevil.
0: Vím, že motem je Banát se nedá vyprávět, Banát se musí zažít, ale můžeš ho pár vteřinami představit? V jaké oblasti se nacházíme?
1: Banát to je takový Almašský pohoří, je to vlastně takový konec Karpat nebo takový cíp, a ten Banát v Čechách je to spojováno s kránama hlavně především, že tady ta česká komunita a obecně Banát jako větší oblast historická, ale v Čechách je to hlavně spojovaný s tou českou komunitou, která tady žije v těch Almašských horách, těch 6 českých vesnic.
0: Co tebe na tom Banátu nejvíc fascinuje?
1: No nejvíc fascinující jsou lidi. Docela chodím po horách, ty kopečky jsou krásný, jo, je to jako u nás Lužický hory, prostě vejška okolo těch 800 metrů, 700, takže ty kopečky jsou hezký, ale to unikátní jsou ty lidi, kteří tady žijou, kteří jsou vlastně Češi a tu češtinu si tady zachovali až doteď.
0: Jsi jedním z organizátorů toho festivalu, takže nepředpokládám jako většina lidí, že by si se měl odpočinout, je to tak?
1: No, někdy, když jdem na Dovču, i jako do Rumunska, protože máme všeobecně rádi Rumunsko, tak tady rádi jako zakončíme Dovču a tady si pak odpočineme.
0: Samotný festival, je to tak, že skončí jeden ročník a už třeba dávno dopředu víte, jak bude vypadat nebo z části vypadat ten další ročník. Kdy se začíná připravovat ten další?
1: Tak je to tak už vlastně rok nebo skoro dva roky dopředu, že už ty kapely větší už se řeší, to tady dělá většinou Štěpán, že už dopředu řeší ty kapely, které tady ten přes další rok vystoupí. No. Ty organizační věci typu vlák a takovýhle to řešíme už přímo na ten rok, ale hlavně ty kapely se řeší s větším přestěhem.
0: Dokázal bys mi odpovědět na otázku, proč bych se měl, a nejen já samozřejmě, trmácet 1000 kilometrů do malé rumunské vesničky?
1: No tak už jenom to trmácení je zážitek, zvlášť tím vlakem, co jste zažili, tak to je zážitek. Je to malinko jako punkovější záležitost, ale jezdí starší ročníky, užívají si to, je tam možnost lehátek a zdá se, že ta cesta je cíl, je to zároveň cesta na takový tábor, jako ten vlak je takový spojovací, že už ty lidi se poznávají cestou, pak jsou tady vlastně spolu 4 dny a ty 4 dny vlastně tak nějak se to tady propojuje, lidi s těma kapelama, s místníma, a tvoří to takovou těžko popsatelnou atmosféru, že vlastně tady tak nějak všichni spolu soužijou ty 4 dny a pak zase se ještě vrátí teda tím vláčkem zpátky.
0: Jan Duben je hostem Setkání u mikrofonu a zůstane jim i po písničce.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Festival v rumunském Banátu, to je téma setkání u mikrofonu a povídání s jedním z organizátorů Janem Dubnem. Právě to propojení, řekněme, těch lidí s těmi umělci, s tou místní komunitou, to je hlavní smysl toho Banátu.
1: Jo, určitě. Je to to propojení, je to to kouzlo, že opravdu ty lidi sem přijedou, popovídají si tady česky s těma kránama, utratějí tady něco, protože ty krány prodávají tady, mají tady vystavený výrobky, vařej, takže lidi jdou, koupí si něco, u toho si popovídají a to je to kouzelní na tom festivalu.
0: Jak ty osobně třeba vnímáš ty krány a třeba i to povídání s nimi?
1: Tak já jsem tady trošku domácí a vlastně, když jsme začínali, tak jsem tady přes léto vždycky žil, jsem měl stán a když jsme tady začínali, takže jsem tady bydlel ve stanu půl roku, takže já už tady mám součtu jako odžitý přes třeba 3 roky, takže už mě tady berou trošku jako místního nebo domácího, takže mám tady spoustu známých, co rád vidím, i si myslím, že i oni mě rádi vidějí, takže to mám tak jako domácí.
0: Já jsem zmínil, že vlastně se jedná už o 15. ročník festivalu. Možná do té doby, než začal vlastně ten festival, tak tady lidé žili takovým poklidným životem. Jak ale vnímali, jaká byla třeba první reakce na to, když jste seznámili s tím, že tady chcete třeba pořádat festival?
1: Tak ono ještě historicky tady to byla hornická vesnice a byly tady doly. Doly na Antraci, který roku 2006 padly. A co teda znám z vyprávění, jsme se sem dostali až roku 2008, což je 2 roky teda po té tragédii v těch dolech. Tak co znám z toho vyprávění, tak tady ty lidi žili a dost se jako bavili. Jo? Byl to hornický život, byly tady nějaký peníze, takže byly tady hospody, byly tady zábavy, takže ty lidi byli zvyklí se bavit. Pak teda po té tragédii to upadlo a pak tady se přišlo s tím festivalem, tak víceméně jak byli lidi zvědaví, plní očekávání, jako co to bude, jako kdo sem přijede, jak to bude vypadat, ale postupně za ty roky to jako si přivlastnili nebo vzali a těší se na to.
0: Dá se říct, co těm místním to přináší vlastně ten festival?
1: Určitě nejvíc asi ten nějaký ekonomický prospěch, kdy opravdu za ty 4 dny si tady dokážou přivydělat slušný peníze a pak i nějaké jako dovednosti jakoby s nějakým tím malým podnikáním. No, jako opravdu se jako, že ty první ročníky se báli jako otevřít si vrata, vyndat si stůl a prodávat mermeládu. To jsme říkali, hele, opravdu přijedou tady lidi, zkuste si tady vyndat ty mermelády, zkuste si něco prodat. No tak první dny tak jako koukali za plotem, druhý den už jako někdo si otevřel ty vrata, vyndal stůl a teď už jako tak nějak většina vesnice s tím počítá, už to mají připravený, ty stánky vypadají čím dál líp, jo, nabídka. Takže myslím, že největší přínos je takový malinký jako podnikatelský duch, že asi ta budoucnost těch vesnic je v té turistice. Tady to si myslím, že je dost posunulo v nějakých nabídce těch služeb a přiblížení se tomu turismu a přecvaknutí se z toho hornického života, toho přivýdělku z toho hornictví na tu turistiku.
0: Když jsme mluvili o tom, že vlastně místní tady prezentují vlastně své výrobky, je něco, co třeba nesmí chybět u tebe, když se vracíš, aby si něco přivezl právě z Banátu, z Eibentálu?
1: Tak asi typická je tady ta višňovka, to teda mám hodně známých, co také byli na tom festivalu, tak ty rádi, jako, že bych jim to mohl přivízt. No a pak různý marmelády, medy hodně vozím, ale nejvíc asi med a ta višňovka.
0: Ty osobně, jak už jsi zmínil, máš na starosti vstupenky, organizaci, dopravu i ubytování, jak to všechno stíháš?
1: No je to před festivalem, je to docela toho dost, no. To je jako třeba ten srpen, už mám takový docela zabitý, že už si nic neplánuju a to jedu jako celý dny.
0: Jak se dá třeba zorganizovat takový vlak, který třeba se vypravuje sem?
1: Tam je to těžký, že my ani dopředu moc nevíme, jaký bude mít vagóny. Takže třeba i když lidi chtějí spolu, tak těžko se jim, jako aby oni sami si vybírali, když vlastně ještě nevíme kam, takže oni si dopředu zadávají třeba, že chtějí sedět v nějaký jako aktivnější zóně nebo víc v klidu, že chtějí lehátka, že chtějí tam jak Pepa sedět s Jirkou a tam jak ten stajitím, ale my jak nevíme, jak ta souprava přesně vypadá, tak jako to sbíráme a já pak vlastně ty poslední dny se to snažím jako dát dokupy, udělat nějaký místenky a no, pak ještě vlastně vymýšlím, jak ta souprava vypadá, kde budou bary, jak to zazásobujeme a jak budou fungovat brigádnici. A je takový složitější, že to vlastně se řeší tady to na poslední chvíli, protože ty vagony, taková alfa omega, že jich není moc, který se můžou jet a trošku nám to stěžuje tu situaci.
0: Takže pak si oddychneš v okamžiku, kdy ten vlak vyjede z pražský Holešovic.
1: To mám víceméně jako nejradši to odpíchnutí, že jsme všichni ve vlaku a jedeme a tu chvíli se začínám těšit na festival.
0: Říká Jan Duben o festivalu v rumunském Banátu. Setkání u mikrofonu bude pokračovat už za pár minut na vlnách Českého rozhlasu Liberec.

0: Jan Duben zůstává hostem setkání u mikrofonu, povídáme si při festivalu Banát. Musíme se zastavit i u té dopravy, o které nakonec už byla řeč. Jakou formou vlastně mají možnost návštěvníci cestovat sem? Vlaku jsme zmínili, tak jaká ta další cesta sem vede?
1: Kromě vlaku je to ještě autobus, že vlastně fanoušci říkají, že by rádi, když už sem jedou, tak poznali i víc z těch vesnic. Vznikla tady i stezka Banátem, takže vlastně nabízíme lidem, pojďte dřív na ten festival, pojedete si 7 dní po vesničkách a můžete to zakončit na tom festivalu a my vás dopravíme vlastně týden před festivalem a pak z festivalu vás vezeme. Takže děláme takhle 2 autobusy k tomu vlaku, pak teda můžou přijet vlastními auty a letos jsme teda dělali, že jsme nabídli svoz z letiště. Letos v létě se spustila linka Praha Temešvár, takže lidi si mohli koupit sami na sebe letenku a my jsme je pak stahovali z letiště.
0: Jaká atmosféra provází tu jízdu vlaku, protože samozřejmě je tam hodně živo.
1: Jo, je to takový vejlet na tábor, no. Lidi jsou prostě plní očekávání, nadšení a jak se vstoupí do toho vlaku, tak prostě začíná to a všichni jsou jako opravdu natěšení a je to krásný, no, jako tím vlakem je to opravdu jako zážitek. Je to takový tábor pro dospělí a to je start toho táboru, kdy se ty děti jako sejdou nadšený a odjíždějí spolu a je to hezký, no.
0: Spousta dobrovolníků, jak ty se daří přesvědčit a jsou to opravdu dobrovolníci?
1: Jsou to dobrovolníci, je za

0: Jak to pak mají dál? My to trošku stěžíme z toho, že začínáme už ve středu, takže i nějaký větší kapely, který nechtějí přijít o víkendový hraní, tak vlastně můžou přijet, zahrát nám tady ve středu, ve čtvrtek a ještě na víkend stihnou ty svoje hlavní kšefty, protože my tady úplně je nezaplatíme tak, jak třeba v Čechách. Takže to se nám daří díky té středě a čtvrtku sem dostat jako velký interprety a ty, co si to chtějí tady užít a strávit tady 4 dny, tak oželej to jedno víkendový hraní a užijou si tady ty 4 dny celý.
1: Je těžké ty účinkující oslo, nebo už máte nějaký recept, jak je sem přilákat?
0: S tím oslovením pomáhá Ondrej Žek, známý producent z Prahy, který má slovo v té hudební scéně, takže Štěpán s tím Ondrou jako oslovují ty kapely a myslím si, že ty kapely na to docela slyšejí. Myslíme si, že ten festival je tak známý, nebo je známější a že už ty kapely to mají, že každá jednou by sem chtěla jet a vyzkoušet si to, že už mezi nimi, jak je to 15. ročník, jak se o tom ví a že si myslím, že každá kapela by sem aspoň jednou měla jet a vyzkoušet si to.
1: Je tam nějaký interpret nebo kapela, ze kterého si měl obzvlášť rád, že se ho podařilo přilákat právě do Banátu?
0: Tak osobně asi nejbohnouty, ty, když tady byli, tak to jsem měl jako radost. No a pak další kapela, nechci, teď jsem vyjmenoval jedno, ty bych měl další, ale je spousta kapel, jako vlastně všechny, když všem děkujem kapelám, že sem přijedou a tady vlastně ten honorář tady nemají, jedou sem vlastně za tu cestu a tady za nějaký jídlo, co jim dáváme, takže jako jsem rád za každou kapelu, která sem jede.
1: Odpověděl Jan Duben a zdaleka ještě neřekl poslední slovo při setkání u mikrofonu ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte reprízu pořadu Setkání u mikrofonu.
1: Vracíme se na festival do rumunského Banátu za jedním z organizátorů už 15. ročníku Janem Dubnem. Mimochodem, tušil si v okamžiku, kdy jsi poprvé přijel do Banátu, jak moc ti to změní život?
2: No vůbec. Vůbec, tady byl plán, že si koupíme domeček a budou sem jezdit třeba turisti a nějak se nám to třeba jednou ten domeček zaplatí, když tak tady by mi chatku a postupně vlastně jsme vymysleli, vozval se nám bývalý třídní z Gimplu, že to zjistil, že tady máme domeček, tak jo, že by jsem přijel s tou školní expedicí, tak jsme začali školní expedici, pak jsem přijel expedice z Teplic, tam vystoupila nějaká holčina a se s ní stala moje manželka, takže jako to už byla ta absolventka, nebyla to studentka, ale tak třeba tady to mi ovlivnilo život dost, jakože kdyby jsme tady nic nezačali dělat, tak ta žena se nepřijede a pak vlastně jsem dali výpověď práci, když jsme začali dělat festival, tak aby jsme to nějak nachystali, tak jsem skončil práci, právě jsem se přestěhoval sem na celý léto a tady jsme to chystali s týbím na místě a začal jsem žít úplně jiný život než zaměstnanecký, když jsme jako trošku podnikat, no, přes léto nebo přes zimu jsem vždycky měl nějakou brigádu, abych přežil a po té době jsem tady strávil opravdu, jak jsem říkal, přes 3 roky jako v součtu, možná 4 a je to pro mě takový druhý domov.
1: Jak se ten samotný festival změnil za těch 15 let?
2: Vyvíjí se, no, ty začátky jsme jezdili vlakem a bylo to opravdu jako hodně punkový. Teď je to pořád, jako není to úplně ohledně třeba nějakých sociálních podmínek, že pořád jsou tady kadibudky, sprchy z potoka, ale ta organizace se jako zlepšila. Jo? Dřív jsme měli stage nahoře v Ujbány, teď jsme to víc jako zcukli do Ibentálu, takže pro nás je to organizačně jednodušší, že to děláme na menším prostoru, ne ještě 6 km dál ve vesnici. Takže mi organizace se za těch 15 zlepšila, ale ty podmínky furt zůstávají jako trošku syrový.
1: Vybavíš si za tu dobu, co bylo takovým nejtěžším oříškem tady pro vás organizátory?
2: No, v těch ořechů tam bylo hodně, no. Tak když jsme se rozhodli, že uděláme vlak, tak vůbec myšlenka, že jak se vlastně vypravuje vlak, nikdo nevěděl, co máme dělat, jak to máme dělat, tak jsme šli na České dráhy, tam vlastně taky nikdo přesně nevěděl, pod koho padá sekce, když někdo chce vypravit svůj vlak, takže než jsme se k tomu dostali, nějak se k tomu propracovali. To byl velký ořech. A teď už nám to přijde tak jako normální vypravit vlak pro 1000 lidí, no. A to byl velký oříšek, no. Loni jsme řešili to letadlo, to jsme nakonec napojili na nějakou linku do Bělehradu. No, na místě taky, jak se dělá festival, my jsme nikdy nedělali festival. No, ale nějak se jako učíme a ty oříšky nějaký jsou, ale je to, už to máme tak zaběhlý za těch 15, že už je to čím dál menší a už trošku zvládáme.
1: Jak prožíváš tu samotnou organizaci a neděsí tě třeba, že za tebou někdo přijde a řekne: Honzo, máme problém?
2: No, to je furt. To vlastně jsme začínali, že asi pak vždycky sednu, když přejdeme na infostánek a tam se teď nahrnou a každý něco chce, ale zároveň to máme rád. Potkávání lidí a řešení nějakých jednoduchých problémů je vlastně zábavný.
1: Je to tak, že největší devízou toho festivalu je to, že smazává vlastně rozdíl mezi pořadateli, účinkujícími návštěvníky a místními?
2: Určitě. Ta atmosféra, už jsme se o ní tady bavili, že prostě to je asi to nejvíc, co ten festival má. To propojení prostě všech, co sem přijedou, co tady hrajou, co tady žijou, to je největší věc, co ten festival má, za čím sem ty lidi jezdí. Podobná atmosféra se asi nedá udělat v Čechách, to se dá udělat jenom tady.
1: Upřesnil Jan Duben, dalšího odpovědi při setkání u mikrofonu slyšíte už za pár minut.

0: Jan Duben, jeden z organizátorů festivalu Banát, je mým a také vaším hostem při setkání u mikrofonu na vlnách Českého rozhlasu Liberec. V oblasti Banátu se jezdí také za poznáním. Vím, že za 5 dní festivalu se nedá všechno stihnout, ale co by člověk měl i za tak krátkou dobu tady v té oblasti navštívit?
1: Tak hlavní jsou vesnice. Je tady vlastně 6 vesnic. Je tady Svatá Helena, Gerní, Krovensko, Bígr, Eibenthal, kde jsme, a Šumice. Při tom festivalu, když se jde vlakem nebo autem, tak se to úplně nedá stihnout, ty ostatní vesnice, protože jsou poměrně daleko. Tady vlastně nejbližší vesnice přes kopec, je to furt 20 kilometrů, takže tím člověk zabije 2 dny. To je opravdu na tom sem přijet mimo festival a projít si ty vesnice. A při festivalu tady nabízíme aspoň, že se dá jet organizovaně dolů k Dunaji na soutěžku, kde vlastně tady po té Bentále je největší přehrada na Dunaji, přehrada Železní vrata, kde je dunajská soutěžka, kde vlastně ten 1,5 kilometru na šířku se zúží do 200 metrů, hloubka tam 80 metrů. Tady to nejužší, nejhezčí místo na tom spodním toku Dunaje, my projíždíme na loďkách a zároveň pak ještě procházíme jeskyní Poníkova. To určitě doporučuju, a pak si tady projít ty kopečky nad Eibenthalem, tady na Kovárnu.
0: Dunaj jsme absolvovali, stálo to za to, byť jsem měl chvílema obavy, že tam neprojdu, já osobně, ale prošlo to. Oblast je od roku 2022 zmapována klubem českých turistů, to je asi další skvělá možnost i díky nim poznávat právě oblasti Banátu.
1: Určitě, vlastně turisti to tady mapují už dlouho, teď vlastně poslední roky se dostali k tomu, že to obnovili všechny značení, proznačkovali to znova, ještě přidávají nové cesty, takže když sem přijede turista z Čech, tak vlastně nepozná rozdíl, že vlastně Rumunsko, protože to značení je stejný, a ještě ty vesnice jsou od sebe většinou 15 km vzdálený, nebo některý 20, takže to je ideální taková trasa na to si to projít, jo? Že vlastně člověk startuje ze Svatý Heleny, jde 15 km, přespí v Gerníku, 15 km, přespí v Rovensku, pak je to teda 30 km, přespí na Bígru a 20 km na Eibenthale. Takže na nějaký trek je to prostě ideální rozestavení, tak jak to dřív vymysleli, tak asi už mysleli dopředu na turistiku.
0: Máš ty nějaké oblíbené místo, které se snažíš vždycky navštívit?
1: Samozřejmě mám rád Eibenthal, a pak z těch vesniček se těším na Rovensko.
0: Do místa se vydávají také školy, nakonec o tom už byla řeč. Jaké tedy spolupráce v této oblasti? Jak často sem školáci třeba nebo hlavně studenti jezdí?
1: No, tak za rok se tady třeba protočí 20 školních expedic, které vlastně většinou v tom programu mají právě putování po těch vesničkách a poznávání vlastně těch vesniček, plus tomu přidáme třeba tu soutěžku a nebo tady poblíž nějaký rumunský hory na 2 dny.
0: Spolupracujete také s vysokou školou v Temešváru. Čeho se tato spolupráce dotýká?
1: Univerzita v Temešváru přemýšlí, jak tady vlastně využít potenciál toho turistického ruchu a navrhuje nějaké řešení, jak tady zachovat ty podmínky a zároveň to přiblížit tomu turismu, takže tady navrhuje třeba, nevím, vyhlídku nebo nauční stezky. Teď vlastně se k tomu přidala i Univerzita z Ostravy, takže vlastně biologové, kteří zase by tady udělali stezku biologickou, kde co žije, kde co roste. Ten Temešvár zase k tomu přidal historii trošku a udělali by se také ty nauční stezky a vyhlídky.
0: Jan Duben bude hostem setkání u mikrofonu z rumunského Banátu a bude jim i po písnice v závěrečné části našeho povídání.

0: Ceny Brno si povídáme v rumunském Eibentalu a ve vysílání Českého rozhlasu Liberec posloucháte Setkání u mikrofonu. Pojďme zpátky k samotnému festivalu, k 15. ročníku. Loni jste prý testovali, jestli už festival není vyčerpaný a dokonce jste si položili otázku, jestli je festivalu vůbec pokračovat. Je to tak?
1: Řešili jsme to, protože v roce 2024 přijelo málo lidí, tak jsme říkali, jestli teda ještě v tom pokračovat nebo ne, tak jsme říkali jim, tak zkusíme do toho dát zase všechno a uvidíme, jestli teda se to povede. Tak loni se to povedlo, přijelo dost lidí, přijela vlastně ta boys kapela, tak možná i to dost nalákalo, takže jsme si řekli, že vlastně, když tomu věnujeme víc té práce a času, tak se to projeví, takže jsme se trošku jako hecli a pokračujeme.
0: Jaká je ideální návštěva, tedy počet lidí, kteří by se tady měli objevit? Jaký je ten jejich počet, který třeba ještě nenaruší zase tak moc třeba chod té vesnice?
1: No byl to asi loňské číslo, kdy přijelo kolem 1000 návštěvníků, což pak ještě je tady třeba 200 účinkujících v součtu, nějaký brigádníci, takže těch 12-13 lidí, si myslím, že takový strop, kdy to je nějak ještě uživatelsky příjemný, to prostředí, kde se jako fronty jsou neplní a zároveň i pro nás je to dobrý číslo, že ten festival jako vám něco přinese.
0: To samotný Eibentál, jak se mění i díky vlastně vaší zásluhou?
1: Eibentál se mění a co nás asi těší, nebo co nás určitě těší nejvíc, že se tady rodí děti. Jo, to si myslím, že k tomu ten festival taky pomohl, že tady mladí zůstávají a rodí se děti. Takže vlastně ten Eibentál, který na tom vypadal špatně po tom důlním neštěstí, kdy lidi odcházeli, protože tady nebylo nic, najednou z ničeho nic, tak teď vlastně je to vesnice, kde je nejvíc dětí předškolního i školního věku a to si myslím, že je největší přínos toho, co tady děláme.
0: Než se zeptám na nějaké to přání třeba se k příštímu ročníku, tak jaké třeba další projekty chcete zrealizovat tady v oblasti Banátu?
1: Chcem pokračovat v tom, co děláme, jako tady už nemáme moc další vize jako nějak ve větším jako rozvíjení něčeho, spíš to chceme nějaké udržet a pokračovat v tom, co děláme, protože, jak jsem říkal s těma mladejma, že za posledních 7 let se tady vrátilo 7 rodin s dětma, tak si myslím, že to je ta cesta a spíš to chceme jako udržet. To je náš teď nejlepší plán, jako v tady tom trendu pokračovat.
0: A dá se už teď na 15. ročníku prozradit něco z toho, co bude třeba příští rok, za rok na festivalu?
1: Teď je to velký otazník, protože jsme zjistili asi před 14 dněma, že se bude rekonstruovat dráha železniční mezi Karancebešem a Severínem, což by nám dost skřížilo plány s vlakem, takže budeme řešit, jestli ještě dělat vlak a v jaký podobě, anebo se budeme muset vrátit zpátky k autobusům. Takže teď to budeme řešit po festivalu, jak pokračovat dál s tou dopravou, ale s festivalem chceme pokračovat dál. No. Takže uvidíme jak, ale chceme dál.
0: Co se týče programu, prý by měl zavítat i pan prezident.
1: Pozvali jsme pana prezidenta, jestli nechce přijet, čekáme, jestli bude mít nějaký termín a na to by se vázali tady oslavy 200 let založení obce, ale to bude mimo festival. Jo, takže by byla akce tady oslava 200 let založení Eibentálu a kdyby přišel pan prezident, tak bychom byli moc rádi a nejen my, ale hlavně tady krajani, kteří by to určitě jako ocenili. Vzali by to jako velký poděkování nebo poděkování čest tomu, že tady těch 200 let žili a uchovávali češtinu a tradice.
0: Nezbývá mi nic jiného než tobě i všem dalším organizátorům popřát, ať vás provází síla při dalších ročnících festivalu Banát i při realizaci dalších projektů. Děkuji za tvé odpovědi.
1: Jo, a děkuji za pozvání.
0: Jan Duben, jeden z organizátorů festivalu Banát, byl hostem Setkání u mikrofonu. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Audioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Policie dopadla muže, který v kostele na Českolipsku nasprejoval hákové kříže. Liberec získal dotaci na asistenty prevence kriminality. Ceny výrobců a služeb v Česku v srpnu rostly. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 20 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Policie zadržela muže, který v květnu nasprejoval hákové kříže na oltář a zeď kostela v Horní Polici na Českolipsku. Obvinila ho z výtržnictví a poškození cizí věci. Farnosti způsobil škodu nejméně 50 tisíc korun. Z vyšetřování vyplynulo, že nešlo o sympatizanta hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
2: Ke svému činu se přiznal a vysvětlil ho nutkavou potřebou někde něco načmárat. Jeho slova potvrzovaly i výsledky našeho širšího prověřování případu. Ostatně za sprejerství ho už soud v minulosti potrestal.
1: Liberec přes získanou dotaci nezvýší počet asistentů prevence kriminality. Na jejich provoz dostal pro letošní rok od ministerstva vnitra přes 1 milion korun. Podle primátorovy náměstkyně Martiny Teplé zvolené za hnutí ANO peníze magistrát využije na financování stávajících 5 asistentů. Počítal s tím i v žádosti o dotaci. Příspěvek ministerstva pokryje zhruba polovinu ročních nákladů.
3: V Liberci jsou asistenti prevence kriminality od roku 2018, kdy na ně magistrát poprvé získal evropskou dotaci. Původně bylo asistentů 5, později 10 a z posledního dotačního programu jejich magistrát platil 8. V loni v listopadu ale dotační program skončil a Liberec proto musel počet asistentů opět snížit. Aktuálně jich má 5. Ty byl připravený platit z vlastních peněz. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: S uzavřeným železničním přejezdem za čistírnou odpadních vod na Holém vrchu musí počítat obyvatelé České Lípy. Omezení potrvá do úterý 22. září. Informaci zveřejnilo město na svých webových stránkách. Místní a pracovníci čističky se uzavírce vyhnou přes ulice pod Holým vrchem a Božer Němcové. Kvůli očekávanému hustšímu provozu je tam nově zákaz stání a město žádá o její respektování. Ceny průmyslových výrobců v srpnu pokračovaly v meziročním růstu, který zrychlil o 2%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Současně zpomalil pokles cen zemědělství na 11,8%. Ceny stavebních prací meziročně stouply o 4,4%. Meziměsíčním srovnání ceny v uvedených odvětvích stouply.
0: Počasí.
1: V noci bude zpočátku ještě většinou zataženo s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu bude oblačnost postupně ubývat a ráno bude většinou skoro jasno, jen výjimečně se vytvoří mlhy. Teploty 13 až 10, na horách 10 až 7 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne bude oblačnosti přibývat a převládat bude oblačno a ojediněle se objeví i přeháňky. Teploty 17 až 20, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: U obce Oldřichov v Hájích na Liberecku havarovalo osobní vozidlo do svodidel. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte tudy opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Občas, když někdo odejde, tak řekneme upřímnou soustrast. A někdy to i napíšeme do e-mailu a přejeme tu upřímnou soustrast. To je asi špatně.
2: Ano, když to vezmeme od začátku, tak ji nepřejeme tomu, kdo zemřel, ale těm pozůstalým.
1: A tam ji přejeme?
2: A tam ji nepřejeme.
1: Ano. Tam ji vyjadřujeme asi.
2: Přesně, vyjadřujeme, projevujeme, pokud chceme použít sloveso, tak kondolujeme. To kondolovat z latiny právě znamená projevit soustrast neboli soucítit. A v tom slově soustrast vlastně najdeme vysvětlení toho, proč ji nepřejeme. Protože jsou jako spolu a strast nějaké utrpení, bolest. Neboli my vyjadřujeme, že budeme cítit, soucítit bolest s tím, kdo ji nese. A kdybychom jemu přáli soustrast, tak mu přejeme, aby on cítil s někým jiným.
1: A ta strast samotná, kde se to slovo vzalo, co znamená, když to rozklíčujeme?
2: Je to od všeslovanského slovesa strádat, no a takže strast je strádání, bolest, utrpení, soužení, svízel.
1: Trampota,
2: přesně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Lesknáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný lesknáček žije.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: O rozdělení peněz na rekultivaci lomu ČSA by podle prezidenta Pavla měl rozhodnout stát. Případ kontaminované lokality na Šumavě vyšetřuje policie jako trestný čin. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel nesouhlasí s plánem na rozdělení peněz ušetřených při obnově lomu ČSA na Mostecku. Řekl to při návštěvě Karlovarského kraje. Energetická společnost Seven na začátku srpna oznámila, že chce o využití peněz rozhodnout sama. Ohledně výše podpory plánuje jednat přímo s obcemi v okolí těžební oblasti. Ministerstvo životního prostředí ale chce, aby peníze přerozděloval přímo stát. S tím souhlasí i prezident Pavel.
2: Já jsem přesvědčen o tom, že by to mělo správně být tak, že by ty peníze, tak jak byly určeny na rekultivaci, šly přes Ministerstvo životního prostředí a na základě rozhodnutí státu a samospráv všem obcím, ne pouze těm, kterým se společnost Seven rozhodne prostředky dát.
0: Skupina Seven vlastněná miliardářem Pavlem Tykačem původně plánovala peníze rozdělit přes Státní fond životního prostředí. Smlouvu ale před 2 lety vypověděla, protože se podle ní stát k podmínkám daru dlouho nevyjádřil. Znečištění území na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda vyšetřují policisté jako trestný čin. Podrobnosti dodává mluvčí plzeňských krajských policistů Pavla Burešová.
3: Můžeme potvrdit, že jsme přijali v souvislosti se zájmovou lokalitou na Šumavě trestní oznámení. Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
0: Policie podle ní nevylučuje, že ještě může změnit právní kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že je trestní řízení na počátku, není podle mluvčí možné uvést žádné bližší informace. Policie zadržela 37letého muže, který v květnu nasprejoval hákové kříže na oltář a zeď kostela v Horní Polici na Českolipsku. Obvinila ho z výtržnictví a poškození cizí věci. Farnosti způsobil škodu nejméně 50 000 korun. Z vyšetřování vyplynulo, že nešlo o sympatizanta hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
4: Ke svému činu se přiznal a vysvětlil ho nutkavou potřebou někde něco načmárat. Jeho slova potvrzovaly i výsledky našeho širšího prověřování případu. Ostatně za sprejerství ho už soud v minulosti potrestal. Sport.
0: Čeští volejbalisté uzavřou skupinu mistrovství Evropy soubojem se Slovinskem. Zápas začne v Modeně ve 21 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno. Výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 směrem na České Budějovice opatrně za sjezdem na Ševětín. Na kilometru 122,5 za ekoduktem zatáčce je provoz stažený jen vpravo do odstavného pruhu. Tam havarovalo policejní auto, které jelo k další nehodě o kus dál na 127. kilometru. Tam hasiči zabírají pravý a odstavný pruh a i tam se přibržďuje za zatáčkou. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Český hlas hollywoodské hvězdy Bruce Willise, podplukovník Rohan Zrapla, dabér, filmový i divadelní herec, který si vybudoval vlastní divadelní společnost. Alexej Piškov, vítám vás.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám Alexe Piška, dabéra, herce, ale už ne divadelního. Já jsem zamáčkla slzu, když jsem se dočetla, že na prknech, co znamená svět, jste definitivně skončil. Nebo to není tak úplně definitivní?
1: Já si myslím, že to není definitivní, ne? Ale jako je to teď taková přestávka malinká.
0: Hned mám hezčí den.
1: No, já nic neříkám, že je definitivní. Je taková doba, kdy tam vlastně nějakým způsobem nevidím a necítím, že by to byl ten správný směr, který by mě bavil. Protože jaksi díky věku jsem zjistil, že jsem vlastně všechno absolvoval už, jako jo, čili jedině opravdu už dneska takový projekty, které mě budou výrazně bavit.
0: No a je nějaká role, která by vás dostala zpátky na divadelní prkna?
1: Jako myslíte, jako touha, sen? Ne.
0: Nebo typově něco, co by vás zlákalo?
1: Já myslím, že to, co jsem si odehrál, tak veskrze to jakoby splňovalo všechno. A že bych teď přesně řekl přesně nějakou takovou roli, že bych ji chtěl hrát. Určitě bych nechtěl hrát Hamleta a určitě bych nechtěl hrát Cyrana. To jsou strašně těžké role. Ale, a takový jednoznačný. Ale já jsem díky takový smutný události v Národním divadle zaskočil za Borisa Reznera hraběte Giše v Cyranovi, který mi už potom zůstal. A to se mi zdá jako daleko zajímavější role než celý Cyrano. Protože to je člověk, který jde proti němu a na konci má nějaké prozření a sebepoznání, což je hezký.
0: No, nicméně vy jste si založil a vedete vlastní divadelní společnost Bouře.
1: Ano.
0: A tam vás neláká, když vidíte herce na jevišti se přidat?
1: Já vám musím říct jednu věc. Já jsem celý život propagoval takovou věc, že když produkuju nebo dělám nějakou věc kolem toho, tak nemůžu být i na jevišti. Prostě to se strašně tříská. A tím pádem ani nemám chuť prostě někam vylít. Já jsem to zažil právě v těch Shakespearech na začátku, kdy ten můj kolega, který to se mnou dělal, hrál i na jevišti a přes ty dialogy koukal do lidí a počítal, kolik jich tam je, jestli na tom vyděláme. Takže jako to byly pro mě odstrašující příklady. Nechce se mi. V situaci, kdy mám strašnou zodpovědnost za to, aby ty lidi, kteří mi nebo nám důvěřují, aby měli opravdu té práce dost, aby měli jako dost večerů a musíme se o to postarat, tak v té situaci já nemůžu myslet na svý ego.
0: Takže pokud byste se vrátil na divadelní prkna, tak ale jinam. Určitě ne k sobě.
1: Určitě.
0: Ale ta možnost je tedy otevřená.
1: Zase,
0: nikdy na vás nikdy neříká, někam půjdeme.
1: Nikdy neříkejme nikdy. Já si pamatuju vlastně v jistou dobu. My jsme v 11. roce jsem přišel na takovou naprosto skvělou hříčku, která se jmenuje Cena za něžnost. A mně se ta hra hrozně moc líbila, obrovsky. Akorát předposlední scéna končí smrtí té dcery. Já jsem říkal, ježiš, tak to asi nebudeme moci dělat, protože to se lidi zbláznějí. A pak je tam poslední scéna, kdy maminka, protože si s ní pořád telefonuje, tak protože nemá komu říct dojmy z toho pohřbu, tak zavolá jí na ten diktafon, jí to odříká ten dojem z toho pohřbu a ono to chytí takový ten hezký průvan, takový ten milej, jakoby, jo. Tak jsme to tak jako se pokusili nasadit s Janou Janěkou starší, Jitkou Čvančarovou a Marcelou Holubcovou. A furt se nemohl najít toho astronauta prostě, jako šel jsem za Kanizou, za těma lidma, to jsem potom pochopil, že oni už jsou opravdu pohodlný a starý a co budeme dělat. Tak jsem tak jednou, když jsem byl zoufalý, takhle šplechtl před nima, jestli bych si teda tu roli neudělal já, oni se na mě zesypali, že jo. Takže to jsou takový ty náhody, kdy prostě potom člověk dělá něco, co ho hodně baví, protože tam má opravdu spřízněný duše a My jsme s tím odehráli neskutečně moc sezon a je to přenádherná hra. Vůbec se nedivím, protože my jsme museli skončit pomaličku, že si Simona Stašehová vybrala jako do svého portfolia teď.
0: No tak vstříc náhodám. Alexej Piško je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes dabér a herec Alexej Piško, tak divadelní spolek Bouře teď začíná bouřit. Viděla jsem hodně termínu, trochu se cítím diskriminovaná, protože v Praze těch představeních moc není, ale pozor, jdete do mé rodné Police nad Metují, což mě to velice potěšilo, děkuji.
1: To je hezký, tam vám budeme věšet vlajku, nás tam pozvali. Ne, my v Praze hrajeme na okraji, na Chodově, v kulturním centru Zahrada. Máme tam takovou hezkou smlouvičku s nima, protože to divadlo se tam opravdu dělá jednou za měsíc. My máme těch titulů 4-5 teď v podstatě. Takže každý měsíc tam jeden ten titul otočíme a je to tam moc příjemný sál pro 200 lidí. A oni jsou hodně nakloněni, takže snad to má jako spoustu vstřícných věcí na obě dvě strany. No.
0: Na obě dvě strany. Stále platí, že lidé raději chodí na komedie, pobavit se, než na nějaké složité téma.
1: Hele, to je věc, která mě provází celoživotně, jo, o tom, že prostě utírání nosu židlí je prostě to pravý, no, to rozhodně není pravda a jsou lidi podle toho, co jim nabídnete, no, jako oni, je určitá část lidí, kteří vám řeknou, já se chci jenom bavit. A co to znamená, já se chci jenom bavit? To je prostě taková zvláštní věc. My jsme kdysi na otáčivém hledišti v Krumlově dělali Bouři Shakespeareovu. Já jsem dělal Prospera a oni v podstatě tu sezonu odpískali, protože tam většinou Jirka Menzel dělal krásný komedie, takový ty opravdu lehonký, filmově geniálně, prostě všecko. A najednou Bouře, to je jedna, podle mého názoru, nejkrásnější Shakespeareova hra, bez debat. Ale najednou pak jsem, když jsem tam pět neděl byl, tak jsem slyšel z různých okolních vesnic, že je zapotřebí se jít podívat na otáčku, protože tam se začalo hrát divadlo. Takže ten člověk není úplně hloupej. A když ten humor je inteligentní a dobrý, tak proč ne? To jako to v každém případě ano.
0: Jak prožíváte premiéru? Je to jiné, než když jste byl co by herec?
1: Jako z premiéru
0: svého divadelního spolku?
1: Trošku jo, trošku jsem nervózní, protože vím, že jsou dobří a že to je krásný představení a tak jako čekám na to, nebo jsem zvědavý na to, jak budou reagovat lidi, ale zatím je tam Igor Bareš s Tonkou Talackovou, na křesní méně záleží, teď jsme dali dohromady na motivy svatební cesty do Jilí, jsme dali divadelní zpracování pod názvem Naše cesta do Jilí, tak tam je Petr Hněnička, Sara Prachařová, Tomáš Novotný. Ty jsou taky úplně skvělí, no a teď jsme roztočili tuhletu nádhernou říčku, kterou já mám pod kůži celý život, s Ondrou Rychlým, s Kateřinou Marií Fialovou, Evou Janouškovou a Michalem Hnátkem, takže to je komedie, ale zase má nějaký svůj handicap, který je ale docela příjemný.
0: Vy sám si vybíráte herce?
1: V podstatě jo. I když pozor, to mě velice potěšilo, manželé Barešovi u mě dělají druhou věc už. Kdysi, to vlastně před 12 lety, to byla jedna a před 2 lety přišel Igor za mnou, že by si rádi to divadlo udělali u mě v mé společnosti, což mě velmi potěšilo, jako jo. Ale jak jsem zvyklý být takový přímočarej, tak jsem zjistil, že mi to dali přečíst, že to je hra, kterou mi nabízeli na kolegyně před 5 lety, abych si s ní zahrál. Já jsem si říkal, no tak to by bylo trošku, tak jsem ty kolegyně zavolal, hele, já jsem ti to odmít, a to je strašný od textu, to je strašný, ale chtějí to dělat Barešovi, povolíš jim to, jo, takže to bylo takový fajn, takže tam oni se to, ale jinak si vybírám já.
0: Jste na každé premiéře?
1: No samozřejmě, já jsem dokonce na každý repríze, pokud to jde tady v Praze. A dokonce, tím, že jsem se trošku vyautoval jako herec, tak se jim pojít trošku stejská, tak se šéfem naší dopravy mám úzus, že jednou za měsíc některou tu komedii jako řidič odřídím s nima.
0: Odřídíte, ale zkrátka na jeviště nevylezete, ale nemáte tendence jim do toho zasahovat?
1: Ne.
0: Do jejich hereckých výkonů?
1: Ne.
0: Nikdy?
1: Ne.
0: Když... A vnitřně si něco říkáte?
1: Jo, je to v pořádku. Jako, já myslím, že už když je věc hotová, tak to nemá smysl. Možná nějaký nápad napadne, ale já jsem byl takový v tomhle tom divokej moc. No. Jako, když mě ta věc zdrapla, tak jsem taky začal vymýšlet a oni všichni na mě koukali, jestli jsem se nezbláznil, abych je nechal pracovat třeba. Jako, takže... To bejvávalo, no.
0: No i v Raplovi, ne, jste střílel.
1: Cože?
0: Zastřelil jste v Raplovi, že jste střílel místo těch lidí, které jste na to měl.
1: No.
0: K tomu
1: no,
0: se dostaneme.
1: To byl dobrý vtip. To bylo, no.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Alexej Piško, který občas zasáhne režisérům do práce.
1: Jak to?
0: Tam, kde jsme skončili, tak navážeme.
1: No, občas. No tak když mám nějaký nápad, tak to s ním konzultuju. Není každý jako pan Soukup, který to pedantsky vyžaduje do čárky. A jsou taky režiséři a na to já jsem docela zvyklý, kde který jako

0: neměl jednoho zastřelit. Ty jsi se zblázil, ty máš na to lidi. Kam já vím, ale podívej se ten, Marian Roden, mě tady takhle tohleto, tohleto, tohleto, tohleto. A druhý den přišel a říká, hele, to má logiku, tak to tam dáme. Neměl problém. Takže jsem si vychutnal i tuhletu možnost, teoreticky.
1: Jaké to bylo?
0: No, že bych byl nějaký ukojený, to rozhodně ne. Ale jo, příjemný jako celý film.
1: Po Gangstruka přišel Rappel, jedna část, pak druhá část. Ta druhá byla mnohem taková akčnější. Ostatně i vy jste někde vyprávěl, že jste našel dům v plamenech. Je, když je to akčnější, je to i pro herce? Byla ta dvojka pro vás jako pro herce záživnější?
0: I takhle, ono to bylo v podstatě rozdělené na dvě části, první a druhá. První byla v podstatě v Jáchymově, v Krušných horách, a druhá v tom Ústí. A ta druhá byla víc temnější. A vím, že lidi povšechně vyzbrali tu první část, to vím, že proti byla taková trošku laskavější, ale zase znám lidi, kteří říkali, no to je takový dobrý, ale tohle už byl, to byl hardcore, to bylo ono, to bylo to, co jsme chtěli, to je ta severská kinematografie, do které se kluci pustili, takže bylo to takový náročnější, bych řekl.
1: Ta druhá část. Jak na to reagovali lidi na ulici? Měl jste nějaký zážitek?
0: Víte, že jo, ale já jsem měl takový malinký problém. Já znám takový, že si někde sedím a sedí tam, já nevím, který úplně známý je herec a lidi kolem něho skotače a chtějí selfiečka, já nevím co. Ale já jsem měl takový zvláštní problém, že jsem šel po ulici třeba a proti mě šel nějaký docela kultivovaný pán a jim se takhle nahnul a říká dobrý den a šel dál. Dobrý den, no. Jakože lidi neobtěžovali, jsem si říkal, tak jako to je docela vtipný.
1: No a neobtěžovali třeba proto, že máte poměrně robustní postavu?
0: No tak
1: a
0: já vám to řeknu.
1: A že působíte prostě trochu drsněji?
0: No tak vy to říkáte velice laskavě, jo? A já vás doplním o tu moji kolegyně Janu Janěkovou starší, když jsme jeli na zájezd, tak jsem se jí svěřoval s tímhle momentem a ona říká, ty se divíš? Podívej se na svůj ksicht, jak jsi arrogantní. No, takže vy jste byla
1: to
0: milá.
1: To bych si nikdy nedovolila. No. Možná jsem si to trochu myslela. Ale radši ani to ne. Nicméně v Rapplovi s vámi bylo naloženo definitivně.
0: Ano.
1: Tak, a co dál? Podobný projekt, něco takového. Šel byste do toho znova?
0: Já už jsem to někde řekl. Samozřejmě, že vyšel znova do takový nějaký podobný věci. Ale upřímně řečeno, to, co se všechno sešlo na těch dvou projektech, to je něco tak vzácného, že myslím si, že když to někoho potká jednou v životě, tak je to zázrak. A že by vstoupil do stejné vody po druhý, s tím se moc nepočítá, ale všechno je možný.
1: Říká Alexej Piško, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a dnes je s námi Alexej Piško. Český hlas Bruce Willise, já kdybych ho nezmínila, byť já vím, že v každém rozhovoru se na něj ptají, ale tak nešlo by to, rozumíte, abyste tady seděl hodinu a já se nezeptala na Bruce. Když vám řekne někdo Bruce, ještě reagujete?
1: Jo.
0: A dělá vám to dobře?
1: No, v podstatě díky tomu, že jsem měl to štěstí, že jsem s ním byl propojený, dejme tomu tak zhruba 30 let, mi to samozřejmě lichotí a je to dobrý.
0: To je pořádný kus.
1: To je dost dlouhý kus života.
0: A nepřipravoval vás někdy ta vaše výrazná dubbingová role o jinou roli, třeba hereckou?
1: Samozřejmě, že jo.
0: A zlobil jste se na Bruce?
1: Ne. Jako měl jsem tam ještě v portfoliu dva, nebo mám ještě dokonce jednoho, ale jinak jako skrze jsem se dostal do situace, že jsem nemusel vysedávat v těch dubbingových studiích. To znamená, že já nevím, mý kolegové, kteří to dělají dneska, tak jsou třeba v 5 studiích denně, nebo dělají 3 filmy najednou, protože technika to dneska umožňuje. Takže se to všechno posunulo od těch 90. let úplně někam jinam. A moje zkušenost z letošního roku je taková, že ať to poslouchají všechny studia, ať mi nevolají, já už nechci. Protože to, jakým stylem se teď jedná, to je hrozně brutální a nechci to nějak rozvádět zbytečně, jo. Ale něco jiného to bylo, když to opravdu začalo, a něco jiného je to teď. To je naprosto odlišná záležitost.
0: Takže co by herec, budoucnost máte, ale co by dabér už nikoli?
1: Ale já to zase říkám, neříkej nikdy, jo. Prostě když něco přijde, co bude opravdu příjemný, a nebude to o blbostech, jakože přijďte a máte za 20 vět 800 korun, tak to do toho půjdu, ale do takovéhle věcí už určitě ne.
0: Jak se učí dubbing?
1: No, to jak se učí dneska nevím, ale když jsme začínali my, tak byly v Praze dvě studia. Dvě studia barandovský. A my jsme začali úplně famózně, protože tam byli mladí, hezký, produkční. A my jsme byli študáci na DAMU. A tehdy se to jelo na smyčky a na frekvence. A jedna frekvence trvala hodinu a půl nebo kolik. A bylo za to 70 korun, říkám se rok 77-78. No a oni nás měli tak rádi, že jsme tam vletěli ráno v 8, řekli jsme na jednu smyčku, dobrý den. Šli jsme do školy a ona nám napsala vždycky dvě ty frekvence. V poledne nám zavolali na jiný film, máte telefon, dvě frekvence. A večer, hledá vás paní ta a ta. No a teď tam stály ta plejáda těch frajerů, Cupák a spol, Hrušinský, Somr. My jsme se klepali mezi nimi, já jsem si dával dokonce den předtím mlíko, když jsem viděl ty chlapy, jak si dávají ráno ruma, tak jsem si říkal, no tě Bůh, teda to dopadne, ne, ale oni se potřebovali rozmluvit třeba. Takže my jsme šli postupně, tehdy byly i třídy dabérský, jo, prostě začátečník až po extra. Dneska tohle prostě bohužel nefunguje, dneska kdo je šikovnější, ten je víc na forhontě. Ať asi tak, jak to je ve všem ostatním. Jsme se tady o tom povídali, že jo, jak se dneska obsazují herci do těch filmů a seriálů. Prostě je to všechno úplně o něčem jiném.
0: Dostává pak to, nazvu to řemeslem, na frak? Ať už je to dubbing, herectví.
1: Tak řemeslo jako takový, protože já už jsem teda hodně velký pamětník, to řemeslo už dostalo strašně dávno na frak. Už jako ty základy, kterými jsme se učili a který nás učili naši bardové, to prostě nevím, jestli se dneska vůbec nosí. A je to všechno, musím říct upřímně řečeno, já v tom nejedu, takže já to neumím přesně posoudit, jak to dneska vypadá. Jo? V každém případě nějaký věci kolem pokory k tomu povolání nebo k té profesi, já si myslím, že to se trošku vytratilo.
0: Jsme trochu zvážněli. Tak si dáme si písničku a se trošku půjdeme do veselejšího módu. Alexej Piško je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je dnešním hostem. Alex a host, vy jste letos začátkem léta oslavil kulatiny, 70. Snad nevadí, že to takhle řeknu, je to zkrátka realita. Vy to říká tak smutně.
1: Neříkám smutně, to říkám jako, že to je teda asi fakt.
0: Přimělo vás to výročí třeba k nějakému zamyšlení, k nějakému bilancování?
1: Ne.
0: Ne? Ne. A jste třeba, možná i třeba novináři nedonutili vás zazpomínat na herecké začátky, nebo tak?
1: Já jsem měl jeden rozhovor docela příjemný, ale jako to jo, to jako když se dotkneme mý minulosti, tak tam je teda opravdu, tam jsou tuny možností, jako jo, protože ta byla opravdu pestrá ta minulost. Ale že bych já nějakým způsobem chtěl se podřídit tomu, že lidi v mém věku jsou starci, tak to rozhodně ne. To zatím já vůbec nevím, co to znamená. Vůbec mi to nejde do hlavy. Ale je to tak a hlavně to vidím kolem sebe a zase je to smutný téma. No. Prostě odcházejí ti lidi kolem vás. V jiném věku, dokonce mladší.
0: Ale vzpomínky zůstávají.
1: Ale tak to je bez
0: zeba. Vzpomínky na vrchní prchní. Na všichni školou povinní, kde jste se setkal rovněž se spoustou hereckým
1: bardů. No tam to bylo vůbec ďábelsky našlapaný. Já jsem to nedávno, to tak rok, dva viděl, jsem jeden díl a já jsem úplně, mě spadla brada, co tam bylo za plejáda herců, ale s velkým H. To prostě vůbec nechápu, jako jak to tehdy existovalo všechno.
0: A uvědomoval jste si v tu chvíli, když se natáčelo?
1: Tak v tu chvíli, jako jo, byl jsem šťastný, že můžu, já nevím, komunikovat s panem Menšíkem nebo s panem Sovákem. Jako to všechno bylo dobrý, ale v tu chvíli vám to nedojde, protože s těma lidma vlastně už nějakým způsobem souzníte přes tu školu, přes hostování někde, už je trošku máte ohmataný, že jo. A nejsou vždycky na tom place všichni ti, kteří potom vidíte v tom celku. Takže to bylo právě tam to bylo velice zajímavé natáčení, protože pan režisér si mě velice jakoby prosazoval, byť jsem odešel do Ostravy, že jo. A točilo se to v Liberci a tady kolem Prahy. A on řekl, že ani omylem nepřeobsadí, takže já jsem v 80. roce zažil něco, co se těžko zažívá tady v tomhle státě. Já jsem do té Prahy lítal letadlem. Když jsem tady měl bydlet, tak se mě ptali, v kterém hotelu chci bydlet. Takže já jsem si probral takový ambasádory a tyhle ty věci. Krásný to bylo, moc hezký a příjemný natáčení.
0: No srovnatelné s Brucem Willisem, ne? Vy jste říkal, že byste se s ním nepotkal, protože co byste mu tak říkal, když má vlastní tryskáč a podobně, ale jste na tom byl skoro stejně.
1: No, tak ne.
0: Takže dá se říct, že to bylo krásné herecké období? To nejkrásnější?
1: Ne. Po každý to bylo trochu jiný a po každý to bylo krásný. Ale já myslím, že tak jako kdybych zabloudil zpět od té školy přes Ostravu, Prahu tady, různá hostování, dokonce i šéfování v Liberci a tyhle ty věci, tak každý to období má nějaký svůj půvab a docela to do sebe zapadalo.
0: I tohle ale období má svůj půvab, nebo
1: ale ne? Jo, jako já si vůbec nestěžuju, naopak. Najednou jsem se začal docela i lebedit v takovým tom poklidnějším módu.
0: Lenivějším.
1: Poklidnějším.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alexej Piško je stále s námi ve vysílání. My jsme se tedy během písničky připomněli shakespearovské slavnosti na jejich začátku, u jejich zrodu jste stál vy. Dělají vám radost, ale vím, že už nejste přímo
1: dělají
0: zainteresován.
1: Dělají mi pořád velkou radost. Opravdu jo, upřímně, protože to byla náhoda. V roce 1991 jsme tam hráli se Noci svatojánský s panem Kopeckým v roli Puka. Dnešní hvězdy a už starší herci tehdy tam hráli malé elfíky. A mě to mě 91. bouchlo do hlavy. Říkám, tohle to je prostředí, který prostě potřebuje, to je zlatá cihla v divadelnictví, tady tohleto nádvoří. Tak jsem po ty věci šel pomaličku a tak dlouho urputně, že se najednou objevili i lidi kolem mě, kterým se to líbilo a měli jiný možnosti, jak tomu pomoct a tak dále, takže jsem někdy po těch, já nevím, kolika těch letech poděkoval, odešel, protože jsem vlastně byl zaměstnaný 12 měsíců v roce a to se nedá žít celý život. Ale musím říct upřímně, že teď už je to taková tradice, že když čtu nějaký rozhovory, třeba teď s Kohákem, jsem četl dneska na internetu, jak si libuje nad rolí v komedii omylů v Shakespearech, tak to prostě člověku přijde zábavný, je to dobrý.
0: Bylo těžké od toho odcházet?
1: Ne, fakt ne. Ve chvíli, kdy jsem věděl, že to bude mít prostě budoucnost, tak, ale já jsem takový, jasně jinak kosmopolitní člověk a jednak jako mě vždycky vydrží to bavení do jisté doby a musím zjistit něco jiného třeba. Jako. I když je to někdy podmíněný tím, že jsem se třeba s těma lidma nepohod, nebo já nevím co, ale to není případ Shakespeare, to v žádném případě. Ale nebylo mi to líto a byl jsem šťastný, že v podstatě jsem někde za rohem a koukám a ono to jede.
0: A ono to jede. A chodíte se aspoň někdy podívat jako divák?
1: Tak byl jsem loni se podívat na jedno představení.
0: Aha.
1: Jo, já myslím, že jo, pro diváka příjemný.
0: A pro herce a zakladatele. Já vám řeknu, co na mě pan Piško teďka ukazuje. On mi hrozí. Bacha, jsou tady kamery, jo.
1: Alex,
0: to jsem vám zapomněla říct.
1: Alex se mi snaží dostat do rohu. Ne, já už jsem tak natolik zkušený pardál, že vím, že některé produkce nedá se vždycky udělat nějaká, já nevím, srdcerivně výborná věc, je tam to těch titulů hodně, no a Marná lásky snaha je moc hezký představení, hezky hraný. To je všechno, co já o tom můžu říct.
0: Tak já vás ušetřím, byl jste diplomatický, zeptám se, máme poslední půl minutku.
1: Ano.
0: Na co se těšíte?
1: Na co já se těším? Že se za dva roky zase uvidíme.
0: Opravdu?
1: No.
0: To už tak víte? Já nic neřekla.
1: Mně to bylo řečeno.
0: Dobře, tak ještě, protože vy jste sám říkal 10 měsíců, pracoval jste 12, tak to znamená, že teď máte třeba volné léto?
1: No já vám něco řeknu, je to takový zvláštní doba, protože máme vnučku a že bych byl méně zaměstnaný.
0: Vy jste děda.
1: Já jsem dědek, no.
0: Nevypadáte.
1: Děkuji, ale děkuji. Tak jako mám zase úplně jiný zájmy a jiný věci a nenudím se vůbec.
0: Tak si je užívejte. Moc děkuji, že jste tu byl, Alexej Piško.
1: Děkuji moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Objevuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezidentovi Pavlovi chybí debata o médiích veřejné služby. Začala další fáze likvidace černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku podle prezidenta Petra Pavla chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Podle něj se současná debata točí jen kolem financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda sněmovny a šéf vládní SPD Tomio Okamura chce, aby se sněmovna převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně příští týden. Podle Pavla je to ale předčasné.
2: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
1: O tom, jestli se poslanci budou zákonem o financování veřejnoprávních médií zabývat už v příštím týdnu, rozhodne vláda v pondělí. Firma OKD začala na Karvinsku zasypávat další ze 4 jam černouhelného dolu ČSM. Do podzemí se postupně nasype zhruba 44 tisíc kubíků hlušiny. Po jámě v jižní části dolu je teď na řadě takzvaná výdušná jáma v severní lokalitě. Její likvidace bude trvat zhruba 11 dnů, potvrdil ředitel útlumu OKD David Hájek.
3: Podle toho, jak se nám bude dařit odtěžovat zásypový materiál z úložiště směrem do jámy, sem tam prší, trošku nám to dělá problémy, nebyli jsme z dolu na to zvyklí, takže ty pásy na to nejsou přizpůsobené a potom trošku prokluzují.
1: Zbylé dvě jámy dolu ČSM budou v dalších letech sloužit k těžbě metanu a následné výrobě elektřiny a tepla. Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Důvodem byla závada v systému řízení v nejaderné části technologie. Detaily doplňuje mluvčí elektrárny Marek Sviták.
4: Systém jsme zkontrolovali a následně jsme v řídící skříni vyměnili dotčenou elektronickou kartu. Aktuálně dokončujeme všechny potřebné kontroly, po kterých bude následovat příprava na obnovení provozu bloku. K tomu by mělo dojít během zítřejšího dne. Sport.
1: Hokejisté Hradce Králové ovládli první východočeské derby sezóny. V úvodním kole Tipsport Extraligy vyhráli v Pardubicích 5-3. Sparta triumfovala v Olomouci 5-2, Kladno ve Vítkovicích 4-3, Litvínov nad Brněnskou Kometou 2-1, České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 po prodloužení a Plzeň zdolala Liberec 2-1 po nájezdech. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno. Výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D5 je na 92. kilometru směrem na Rozvadov uzavřená. V omezení tam došlo k nehodě kamionu s osobním autem. A na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce jeďte velmi opatrně mezi Dechtáři a Ončovicemi. Na vozovku tam spadl strom, má to ale být průjezdné. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Favorit. Nejen známé automobily, ale i legendární jízdní kola. Stejně jako na světě neexistují dva stejní lidé, nenajdete ani dva stejné favority. Tvrdí firma se stoletou tradicí výroby, která málem zanikla, ale pak vstala z popela.
1: Co vám říká značka Favorit?
2: Kolo, auto, nic jiného mě nenapadá.
3: Vybavím si auto. Vybavím si auto a kolo.
4: Výkonné, dobré kolo, za Komanču nebo Xenání bylo na pořadí.
5: Favorit, nejlepší kolo České republiky.
1: Měl jste někdy kolo Favorit?
6: Jo, kolo Favorit, tak to jsem měl. Bylo výborný kolo.
7: Ne, neměla, kolo jsem neměla snad nikdy.
5: Vystavený jo, ale nejezdil jsem na něm.
8: Kolo Favorit jsem nikdy neměla, já jsem měla vždycky takovýto dámský obyčejný.
1: A myslíte si, že značka Favorit ještě existuje?
9: Myslím si, že jo.
7: Nemám páru vůbec?
2: No, to vůbec nevím, myslím si, že jo třeba ještě.
5: Jestli vyrábí, to s tím nejsem obeznámený, ale fandím jí.
0: Velociped, latinský výraz pro rychlou nohu. Bicykl, jednoduše to, co má dvě kola. Jakou má vlastně jízdní kolo historii? Nákres podobného stroje byl nalezen mezi kresbami Leonarda da Vinciho, ale skutečným duchovním otcem je Karl Friedrich Christian Ludwig, svobodný pán Dreis von Sarbron. Tento muž dal jméno otevřenému kolejovému vozidlu, používanému ke kontrole a údržbě trati, drezíně. Než se ovšem Dreis k drezíně dopracoval, skonstruoval a 12. června 1817 představil celodřevěné neodpružené kolo bez šlapadel, na němž se jezdec odrážel od země nohama jako na koloběžce. Patřilo na silnice, ale jezdci často jezdili raději po chodnících, aby se vyhnuli hrbolům. Strašlivě to drncalo, chybělo totiž pérování a brzdění bylo také velmi obtížné. Kvůli častým kolizím schodci řada měst a obcí tento dopravní prostředek zakazovala. Dnešní kola se od svých prapředků liší v mnoha směrech.
10: Když se rozhlédnu tady po prodejně kol Favorit, člověk staršího a středního věku by tady našel kolo, na kterém se naučil jezdit a jezdil s ním úplně všude. Na silnici, po polních cestách, po lese. Jak se liší moderní Favorit tady od těch kol, která známe v podstatě všichni?
11: Nejdůležitější rozdíl je, že jsou vyrobené z úplně nových materiálů.
12: Prozrazuje Světlaně Lavičkové Richard Galovič, ředitel a spolumajitel značky Favorit.
11: Ako jsou karbonové vlákna, titan, letecký hliník, jsou výrazně lehčí, jsou vybavené novými technologiami, jako například jsou poháňané na místo reťazou karbonovým remeňom, prevodovku mají skovanou v zadnom náboji v kolese, takže u něj je vidět, je bezudržbová, mají zabudovanou elektroniku, osvětlení, elektronický zvonček. To nejdůležitější je, že každý Favorit dnes se vyrábá na míru pro svého majitele.
10: Jak se dělá takové kolo na míru?
11: Nejprve si zmeráme 4 základné parametry, to je dĺžka vašich nôh, rúk a výška postavy. 4. parametrom je flexibilita vášho těla. To znamená, jak moc sa viete na bicykli predkloniť dopredu a jak športový pose to môže byť. Následne vás posadíme na trenažér, je to staviaci prípravok, kde sme schopní zostaviť akúkoľvek geometriu pre ktoréhokoľvek jazdca, pre ktorýkoľvek typ bicykla. Tam nájdeme vhodnú jazdeckú pozíciu pre vás, vhodný typ bicykla, alebo nastavíme taký typ bicykla, aký si vy vyberete, aby sa vám na ňom pohodlne a bezpečne jazdilo.
10: Ja si řeknu, jestli na tom kole budu spíš jazdiť práve terénem nebo po silnici?
11: Áno, aj toto je jeden z aspektov. I keď máme tu skúsenosť, že dnes aj zákazníci, ktorí si kupujú kola vyslovene do terénu, tak 95% času strávia na asfaltových cyklostezkách, takže je to troška zbytočné. Česká republika má špecifikum také, že drtivá väčšina, to je nad 90% bicyklov, všetkých, ktoré sa v republike predajú, sú horské bicykle, napriek tomu, že to reálne horské využitie bicyklov je len v malom množstve prípadov.
10: A není to škoda, že si právě nepořídíme kolo, které je na ty asfaltové cyklostezky, že ta horská kola do tohoto terénu jsou prostě zbytečný luxus?
11: Zákazníci přicházejí za námi právě s tím, že mají už horských kol plné zuby, skôr by sa chceli vrátiť na silnici alebo do mesta. Jinak ta mestská cyklistika vám v priebehu dňa, jak sa dopravujete do práce alebo po meste, prinese ohromné množstvo endorfínov a radostí, máte úplne iný pohľad na mesto. No a cestná cyklistika je zase o tom, že ďaleko menej sa nadrete, idete rýchlejšie, zdoláte viac kilometrov, kľudne aj dvojnásobok voči tomu, čo najazdíte na horskom bicykli. Takže si zákazníci môžu dokázať, že majú ešte stále silu z mladosti.
10: Oni si to teď také dokazují tím, že si pořídí elektrokolo a ujedou ještě více kilometrů.
11: Treba podotknout, že zákazník, který si kupuje elektrokolo, je úplně jiný než ten, který si kupuje kolo. Protože na bicykli chcete šlapať, chcete vydať energiu, to je to, čo vás baví a naplňa, prináša vám endorfíny, kdežto na tom elektrobicykli z pravidla máte cieľ buď dosiahnuť podstatne väčšiu vzdialenosť, alebo keď klienti majú problémy s kĺbmi alebo so zdravotným stavom, tak ten bicykel im pomôže ďaleko viac. Samozrejme, elektrobicykle majú aj svoje nevýhody a medzi tú hlavnú patrí veľmi vysoká hmotnosť, ťažká manipulácia s nimi, tie bicykle majú vysoko na 20 kg, to je v dnešnej dobe už nezvyklé pri bicykli.
10: Tadyhle vidím kolo. Mám pocit, že budete muset uříznout ten kus kovu, který drží sedlo, protože to snad by ten člověk nedosáhl ani na ta šlapadla.
11: Sedlovka je integrovaná, ta se v skutečnosti zarezává podle výšky jazdca. Toto kolo je postavené pre veľmi vysokého pána s dlhými nohami, tak musí byť náležite dlhá. Ale nie je to kus kovu, jak ste povedali, ale je to, lebo toto je kovová trubka a toto je karbonová trubka. Takže celé to je postavené z uhlíkových vlákien, z karbonu a ja vám dám do ruky dve vzorky a môžete si vyskúšať, jak vyzerá kovová trubka.
10: No tohle je docela těžké.
11: A jak vyzerá karbonová.
10: No tohle skoro necítim.
11: No, je to lahulinké. Hej.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Chceš-li vědět, co je dřina, kup si kolo Ukrajina. Chceš-li letět jako šíp, kup si kolo Favorit. Možná znáte tuhle říkanku z dob rozvinutého socialismu. Říkalo se ale také, kolo značky Favorit jednou vzít a zahodit. Vlastnit Favorita to býval za bolševika sen mnoha kluků. Jeho příběh ale začal o mnoho let dříve. Před více než stovkou let, v roce 1910, si dva nerozluční přátelé, pánové Ambros Světlik z Opavy a Heinrich Kastrup z Německa, založili v Chebu továrnu na výrobu kol. Název pro ní vymysleli o 4 roky později. Složili jej z iniciál svých příjmení. S jako Světlik, K jako Kastrup. SK. Tou dobou mladičký obchodník z Rokycan, František Hering, prodává kola významných evropských výrobců a sní o tom, že jednou bude vyrábět svoje vlastní. Otevírá si tedy sportovní závod na opravu a stavbu velocipedů. Jenže přichází první světová válka, poptávka po kolech klesá a pan Hering musí zavřít krám. Ale všechno dobré i zlé jednou končí. První světová válka se přehnala a móda jízdních kol byla na vzestupu. Panu Heringovi se začala otevírat cesta k uskutečnění jeho snu. Na počátku 20. let si otevřel vlastní dílnu a začal s výrobou kol. Zároveň pánové Světlik s Kastrupem přemýšlejí o tom, že přišel čas zvýšit výrobu, aby bylo možno pokrýt rostoucí poptávku. A tak se všichni tři spojili. V roce 1922 vznikla v Rokycanech továrna, která o něco později dostala název Triple Hering AS, továrna na velocipedy. Montovala se v ní kola značky Triple ze součástek chebské Esky. Majitelé se ale časem nepohodli, po 12 letech se firma rozpadla a každý si šel svou cestou. Eska si v Rokycanech postavila novou výrobnu a svým kolům ponechala název Tripol. František Hering koupil původní areál a začal vyrábět konkurenční kola značky Velo Tudor. Od té doby v Rokycanech vyráběly kola továrny hned dvě a obě prosperovaly, protože o jejich výrobky byl mezi válkami obrovský zájem. Pak však přišla okupace a místo kol se začaly vyrábět součástky zbraní pro armádu.
2: Kdo bude intervenovat? V Rokycanech je továrna na výrobu jízdních kol Velo Tudor. Vedením je pověřena národní správa. Je to nejlepší podnik svého druhu. Bývalý majitel, František Hering, byl po revoluci zatčen, neboť za okupace ochotně převedl výrobu kol na výrobu válečného materiálu. Nyní se ovšem domáhá navrácení starého majetku. On i jeho syn jsou členy sociální demokratické strany. Jsme zvědaví, zda se dočkáme intervence ústředního sekretariátu sociálně demokratické strany. Co bude důležitější? Pracovní elán národního podniku nebo nároky bývalého kolaboranta? Rudé právo, 3. srpna 1947.
1: Po komunistickém puči v roce 1948 František Hering o podnik přišel. Tripol a Tudor byly sloučeny pod českou zbrojovku Strakonice. A co přišlo pak? Několik reorganizací, ale také vznik závodu Míru a s ním i kola Favorit.
3: My jsme si dali záležet na estetike bicyklov, nadvězovali jsme na tradici starších favoritů, které povedzme vidíme. A i tu máme vystavený model z roku 1954, který obišel závody Míru. Je to něco jako ikona, modrý favorit s baranmi. Na to jsme nadviazali modelmi, které připomínají tu slávnu historii značky a nechceli jsme se zbavit tohoto odkazu.
4: Na Favoritech se samozřejmě jezdil závod Míru, ale mě to nedá, abych se nezeptala a nepřipomněla, jestli na Favoritech závodili i legendární bratři Pospíšilové.
3: Oni hrali kolovou a dosáhli fenomenálních úspěchů. Favorit tedy vyrábal bicykle pre obrovské množstvo športových disciplín, vrátane krasojízdy, dokonca vyrábal aj kola do cirkusu pre medveďov, takže rôzne kuriozity sa tam diali, ale to najdôležitejšie boli bicykle pre silniční závody, dráhové závody, cyklokros.
4: V současné době také vyrábíte závodní kola, samozřejmě na zakázku?
3: Určitě, jednak jsme za posledné 3 roky prevádzkovali závodný tým Favorite Racing, který závodil na silnici na dráze. Podporujeme stále profesionální ženský cyklokrosový tým, kde Pavla Havlíková na našem kole 3x za roky 2017, 18 a 19 vyhrala majsterku republiky, dokonca vyhrala 2x švajčiarsky pohár. Tých úspechov máme niekoľko, tiež kľúci na silnici a na dráze priniesli niekoľko medailí. Tak mám z toho radosť, že Favorit je opäť na stupňoch víťazov.
1: Po znárodnění veškerého průmyslu, včetně drobných podnikatelů, bylo zhora rozhodnuto, že kola se v Rokycanech budou vyrábět i nadále. Montovala se cestovní kola Tripol a Tudor, ale na spadnutí byla už i produkce kol závodních. Rodila se totiž tradice závodu míru, pro jehož první ročník se musela kola dovést z ciziny. Můžeme směle říct, že slavný cyklistický závod míru, který si v zemích socialistického bloku získal podobnou pověst, jako měla na západě Tour de France, zásadní měrou přispěl ke zrodu značky Favorit. Pro komunisty to byla nejen sportovní akce, ale hlavně i akce s velkým politickým nábojem. Závod míru se vyvinul z původního závodu Praha-Varšava, který se jel poprvé v květnu 1948. Později se přidala také NDR. Závod míru se stal největším amatérským etapovým podnikem na světě. První rokycanské kolo pro závod míru s přehazovačkou a čtyřkolečkem vážilo 9,5 kg. V roce 1950 jich v Rokycanech vyrobili necelou 20. Zdali pak víte, jak se měla nová sportovní kola jmenovat? Nebudu vás napínat. Borec. Tento název navrhovali soudruzi z ministerstva. Naštěstí ale ředitele továrny napadlo lepší řešení. Čezeta na počátku 50. let vyráběla řetězy Favorit. To by byl název pro kola podstatně vhodnější, ne? A tak se taky stalo. Design značky vytvořil výtvarník František Frajvilik, známý zejména svými kreslenými filmy a knižními ilustracemi. Možná si pamatujete jeho Pohádky o mašinkách. Na kolech Favorit se hodně vyhrávalo. Bratři Pospíšilové byli 22krát na speciálně postaveném Favoritu mistry světa v kolové. Jan Veselý vyhrál 2. ročník závodu míru, Jiří Daler získal zlatou medaili na olympijských hrách v Tokiu v roce 1964, Jan Smolík se v témže roce stal vítězem závodu míru. Takto na své vítězství vzpomínal v pořadu A léta běží.
5: Byl to můj 2. start při závodě míru a hned se mě podařilo celý ten ročník vyhrát, takže na každý závod, který člověk vyhraje, tak se vzpomíná velice dobře. Začalo to už 1. etapou, ve které jsem se umístil na 2. místě, no a potom ve 3. etapě jsem oblékl žlutý trikot a ten jsem si udržel až do Prahy. Samozřejmě až teprve po časovce, která vedla z Erfurtu do Oberhofu, jsem si začal věřit, že to žluté tričko udržím, protože tam se můj náskok zvýšil skoro na 10 minut a to už by musela být opravdu smůla, abych ten celý závod nějakým způsobem prohrál. Některou etapu svítilo slunce a bylo teplo, v jiných etapách byla šílená zima. Když jsme přejižděli Krušné hory, tak dokonce chumelilo a v Karlových Varech jsme byli všichni tak promrzli, že nás potom ve sprchách museli maséři a trenéři a pomocníci v družstvu slíkat. Ale jinak samozřejmě kopce byly i roviny, byl i vítr, ale když má člověk formu, tak se jede daleko líp a všechno se daleko snáší.

0: Florid dodával své výrobky nejen do zemí RVHP, ale i do západního Německa, Ameriky či Kanady, celkově do 38 zemí světa. A přesto jich byl stále nedostatek. Fabrika sice vyráběla 70 000 kol ročně, ale stát potřeboval cizí měnu. A tak se vyváželo a kvůli exportu jich na domácím trhu bylo málo.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Malé perličky z internetové diskuze. Favorit je legenda. Pamatuju, jak jsem na něm měl poprvé z obchodu, kde jsem uchodil soudružku prodavačku. Chodil jsem tam přes půl roku každý týden a otravoval. Až mi jednoho ze dvou, co přišli, bez úplatku nechala. Bylo to v roce 1972 a stál 1500 korun československých. Nevím a nechci vědět, co všechno musel táta podstoupit a kde

0: jak se musel ponížit, aby to kolo sehnal. Jezdil jsem na něm pak maniakálně, i školu jsem kvůli němu zanedbával. To kolo jsem miloval. Proč jsem mu, pokud šlo o kvalitu, lecos odpustil. A odpouštět opravdu bylo co? Třeba dvojpřevodník šmajdal už z výroby. Řetěz dělal drk drk o přesmykač. Řešil jsem to podložkami, ale nikdy to nebylo ono. Přehazovačka nešla se řídit, příslušné šroubky nedržely polohu. Bylo třeba ustřihnout brčko ve správné délce a na šroubek ho navléknout. Brzdové špalíky byly z prachmizerné gumy, byly v ní nějaké kamínky. Skřípalo to a žralo to rávky, krásné hliníkové závodní rávky. No krásné, ten hliník byl bláto. Rávky praskaly a niple výpletu se klubaly skrz. A pak se mě to kolo pokusilo zabít. Za jízdy prasklo táhlo rychlo upínáku předního kola. To znamená pád přes řídítka. Být to v prudkém sjezdu, byl bych mrtvý. Ač jako dítě majitel Liberty, po pár letech zadrátované až hrůza, dívčí, protože rodiče nesehnali trubku, jsem se stal majitelem Favorita až v roce 2005. A že jsem jako kluk po něm toužil. Ležel jako společné kolo v Maríně na Floridě, ve městě Melbourne, a opravdu už nebyl v nejlepším stavu. Nevím, jak se tam dostal, kdo ho předtím vlastnil, nic. Nakonec mi ho darovali, jezdil jsem s ním asi půl roku do obchodu na nákup a po okolí. Bohužel slaný vzduch udělal svoje a střed kola prostě zatuhnul. Nechal jsem ho totiž uvázané měsíc u palmy. Rozchodil se, ale po pár kilácích prostě rupnul. Nechal jsem ho opřený o další palmu a došel pěšky. Třeba ještě dodnes jezdí jako dárce orgánů, já nevím. Prostě jenom taková naprosto nesmyslná věc, která se vám zaručeně nemůže stát, a přesto stala.
1: S Favoritem je spojen i příběh Roberta Hutyry, který i s kolem emigroval do Rakouska. Byl to úspěšný slovenský cyklista, mistr republiky, kterému sebrali pas a on se rozhodl emigrovat. Na několikátý pokus se mu podařilo postavit balón. Do něj dal ženu a dvě děti a na koš pověsil svého závodního Favorita. Patrně největší podsta, kterou kdy kolu někdo udělal. O úspěšném útěku se na západě hodně mluvilo i psalo.

0: Pak přišel zlomový rok 1989. Otevření hranic, příliv levných výrobků z Asie. Podnik včas nezachytil módní vlnu nových horských a trekkingových kol a začal strmý pád. Ve vedení se střídali lidé jako na běžícím pásu, pokles výroby, nekonkurenční výrobky, první bankrot, konec výroby. Dnes však značka opět existuje. V roce 2011 koupil originální ochranné známky původního favoritu podnikatel Richard Galovič. Jeho firma navazuje na tradici a dodává špičková, ručně vyráběná kola. Kola Favorit stojí ve všech muzeích kol. Velkých, jako jsou třeba nedaleko Plzně, nebo ve Starých Hradech, nebo i v Národním technickém muzeu. Ale stojí i v těch menších, třeba v Přerově.
1: Jaké konkrétně tady u vás máte nejstarší kolo?
2: Já tady mám nejstarší kolo z roku 1894.
3: Říká Tomáš Moravec, majitel muzea Moto Velo v Přerově nad Labem.
1: To je takové to vysoké kolo, jak se říká?
2: Ne, to ještě není to vysoký. Já tady mám vlastně několik takových zajímavostí. Mám tady první kolo vyrobené firmou Laurina Clement, výrobní číslo 001, to je z roku 1895.
1: Většinou si lidé myslí, že právě první kola byla ta vysoká, a ono to není pravda.
2: No, to úplně není pravda. Ten vývoj šel souběžně s těma nízkýma rámama i s těma vysokýma. Jako další zajímavost, tady je zrovna to nejstarší z roku 1894, to je německé kolo Diana Special, které nemá řetěz, ale má ten převod vyřešený jiným způsobem.
1: Já tady vidím, jako kdyby to byla 2hodinová kola.
2: Mezi převodníkem a zadním řetězovým kolečkem je vložené takzvané cévové kolo, které přenáší ten převod místo řetězu. Takže to je taková technická zajímavost. Pak tady mám vysoká kola, mám tady vysoký kolo anglické firmy Raj, ale to není ještě úplně to nejvyšší, protože to je dámské provedení, takže to je trošku nižší.
1: Máte tady i, jak se tomu říká, to dvojkolo?
2: Ano, dvojkolo nebo tandemové kolo.
1: Prostě tady by člověk mohl procházet a dívat se na jedno kolo za druhým, ale mohl bych se na něj taky třeba vyšvihnout a odjet?
2: No, na některá určitě jo, ale ty starší kusy už jsou v takovém stavu, byly hodně používaný, takže třeba dalo by se, ale muselo by se hodně opatrně.
1: Kol tady máte spoustu, ale jak se od sebe ta různá kola liší? Protože ano, mají dvě kola, sedlo, pedály, řidítka.
2: No, na první pohled dá se říct, že ty kola vypadají všechny stejně, ale já jsem vybral takové věci, aby na každém tom kole bylo nějaká technická zajímavost. Tady jsou kola, které mají třeba místo přehazovačky převod ve šlapacím středu, místo řetězu je tady například pohon kardanovým křídelem.
1: No a co takový favorit? Protože když se u nás řekne kolo, tak ano, kolo Slávie, ale kolo Favorit.
2: Značku Favorit asi hodně lidí u nás zná, že bylo to nejrozšířenější značka kol. Já si to pamatuju, když mě bylo 12 let a dostal jsem novýho Favorita, tak to pro mě bylo jako výhra v loterii, protože to úplně nebylo běžně dostupný, si myslím, v té době. Takže když mi ho tenkrát děda koupil, tak to bylo velký vítězství a velká radost.
1: A vy tady Favorita máte?
2: Jednoho Favorita tady mám, ale v depozitářích mám i víc, jo, ale zatím se snažím, aby tady byly vystavené ty starší kusy, protože si myslím, že Favorita prostě každý zná.
1: No, tady je krásný zelený Favorit s hustilkou, zvonkem.
2: Tenhle ten Favorit je z roku 85.
1: Je to ten typický Favorit v pánském provedení s rámem a berany.
2: Právě u Favorita je taková zajímavost, že ten rok výroby se dá zjistit dole pod středovou trubkou. Je vyražené číslo a první dvojčíslí je vždycky rok výroby.
1: Na tomhle Favoritu by se ještě krásně dalo jet.
2: Určitě jo.
1: Tak vzhůru na výlet.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Armáda dnes začala s průzkumem kontaminované oblasti Národního parku Šumava. Policie po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici propustila všechny tři zadržené. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Armáda dnes začala s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Podle ministerstva životního prostředí jsou u Zhůří na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Národní park v těchto dnech armádě při průzkumu pomáhá, jak potvrdil jeho šéf Pavel Hubený.
2: V této první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromů.
0: Sanace má stát přes 190 milionů korun a být hotová do června 2028. Tři zadržení po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici jsou na svobodě. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Vojenská policie zadržela trojici bývalých i současných náměstků nemocnice kvůli prověřování veřejných zakázek a podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Zatím kriminalisté nikoho neobvinili. Prověřování podle Cimbaly dál pokračuje.
3: Po provedení nezbytných úkonů přípravného řízení byly zadržené osoby propuštěny na svobodu. V rámci prověřování budou orgány činné v trestním řízení vyhodnocovat nyní zajištěné důkazy a následně při splnění zákonných podmínek rozhodnou o dalším postupu.
0: Restaurátoři vrací původní podobu vlakovému nádraží Ostrava Vítkovice. Obnovují zašlé a částečně zničené mozaiky, dlažby a sklo. Cestující se do budovy v takzvaném bruselském stylu poprvé vrátí v listopadu. Památka by měla vypadat stejně jako při otevření před 60 lety. V pražském IKEMu začal tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Cílem je pomoct malému Jindrovi z Karlovarska, který trpí akutní leukémií a bez transplantace se neobejde. Při leukémii se v kostní dřeni nekontrolovaně množí nezralé bílé krvinky. Každoročně touto chorobou v Česku onemocní přibližně 100 dětí. Pokračuje dětská onkoložka Lucie Šrámková z pražského Motola.
4: Těch projevů je celá řada. Nejčastěji je to nějaká kombinace únavy, nevýkonnosti, slabosti, což souvisí s málo červenými krvinkami, ale nebo také krvácivých projevů, modřiny, krvácení z nosu a také právě třeba nějaké neobvyklé nebo dlouhotrvající infekce, eventuálně třeba zvětšení krčních uzlin, kde ta leukémie taky může být.
0: Zapsat se do registru v IKEMu můžou lidé bez předchozího objednání až do tohoto pátku. A právě dnes probíhal speciální nábor možných dárců kostní dřeně taky v krajské knihovně v Karlových Varech. Sport. Fotbalová Sparta odváží z Jerevanu výhru. V prvním kole Evropské ligy tam nad Araratem Arménia zvítězila 4-1. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu je na 15. kilometru směrem na dálnici D1 kvůli práci silničářů levý jízdní pruh uzavřený. A na kluskou vozovku dejte pozor na silnici 10 u Loužnice na Jablonecku. Na vozovce je tam vylitý olej. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Už dlouho jsme v divadle pro vaše uši neseděli v kavárně, já nevím, jen tak nad partií šachu, anebo ještě lépe nad stránkami otevřených novin. Co třeba takové Národní listy? Může být? A v nich pár fejetonů spisovatele a novináře Jana Nerudy. Tak dobrý večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tohle mě, poslechněte Věru, hodně pobavilo. Když jsem v archivu hledal, co z Nerudových fejetonů máme ve zvukové podobě, nejenom, že jsem našel ty známé Vzpomínky vandrovní, přečte je pan Miloš Nedbal, ale taky fejeton O cestě tramvají. Ale pozor, nejenom to. Ten fejeton totiž začíná tady na Invalidovně. Tady začínala vůbec první koně spřežená tramvaj v Praze, jenom malý kousek od místa, kde to dnešní Divadlo pro vaše uši pro vás natáčíme.
2: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakás maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. A salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Že prý pořád ještě nemůžou nalézt ty poklady, které měl Abdul Aziz, míní mužský hlas kdesi ve vagónu. Ať prohlídnou jeho prádlo, snad si je dal do punčoch, jako má babička Ptolary, míní jiný. Ale falešných bankovek je prý v Haliči, no, plné noviny jsou jich. Tedy ať pozbírají ty noviny. Jungmanovi sady, hlásí konduktor. My jedeme až k prašné bráně, volají ty dvě ženské, jakoby ve strachu, že je někdo z vozu vyndá. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Teď znějí ty lístky už dost slušně česky. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí. Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým vousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak tresce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je, hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Támhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes Řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí, hlupáci. Za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. Kočí hladí svého líného koně bičem a pořád něco k němu nebo k sobě mluví. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy a když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Ale cítím, že samota začíná na mého ducha již působit. O samotě rostou nejvyšší palmy a pnou se cedry do nebes. V samotě budí se vyšší život. Cítím, jak ke mně přistupuje poezie. Nebešťanka, rychle. Už stojí první verš v notiční knize. O samoto, o samoto. Já vím, co při tom verši cítím. Teď jen jak dál, ve mně všechno víří. A přemýšlejme. O Tannenbaum, o Tannenbaum. Tannenbaum nevede k ničemu. Kdybych se okamžitě propadl, nenapadne mě jiný rým než o samoto, ty turecká holoto. A to přec nejde. Zahleděl jsem se na koleje před námi, jako by někde po nich musil rým běžet. Koleje jdou do nedozírna. Náhle se mně zdá, jako že ty koleje vyjeli kolonisté před námi, kteří se první ubírali pustým pralesem. Prales stojí, musíme navlas v těch kolejích za nimi. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, my jsme cestovávali přece jen pěkněji, nežli se cestuje nyní. Nejsem chvalořečníkem minulých dob. Je ale zcela přirozeno, že také ty doby minulé měly své zvláštní, své půvabné stránky a pamětník jich, že tedy o nich mluví. My cestovávali, abych tak řekl, hloub. Dojmy nemíjeli tak rychle. A to je dobře, zvláště pro mladou duši. Kde se člověku líbilo, tam se pozdržel, natáhl a díval. Obraz, ať kraje, ať lidí, měl času dost ponořit se až na dno duše. Člověk mohl kraj a lidi si zamilovat i musil milovat vlast a národ, když sám poznal, co je v nich krásy a dobra. My cestovávali tedy češtěji. Dnes přelítneš za 6 hodin půli Čech a naučíš se považovat zemi svou rodnou za nepatrnou. A dále, Jak vstoupíš do vagónu, cítíš se už jaksi v cizině. A jakže se chová i dnes ještě Čech nečesky v cizině, žalno mluvit. My, ale načpak potřebuju mluvit tak vážně a důkladně, já zkrátka pravím ještě jednou. My cestovávali pěkněji a punktum. Kde pak například spíte dnes, vy cestovníci? Ha? V posteli. A zítra zase v posteli. A pozejtří a za 14 dní a pořád v posteli. Jediný rozdíl, že postel je dnes dražší a zítra lacinější, že je dnes špinavější a zítra čistší, že dnes je na ní pokrývka delší a zítra kratší. Já ale spal jeden den na půdě v seně a druhý na slámě ve světnici a třetí na snopech ve stodole a čtvrtý v peřinách u faráře a pátý zase v seně na formanském voze. To se vám zbíhají sliny v ústech. A jak já jsem například umýval zmoknout. O tom nemáte vy už ani pojmu. Zmoknete snad taky někdy, ano, ale pak otevřete svůj v hotelu pozůstalý ke všemu ještě nepromokavý kufr a vyndáte si suché prádlo a máte po radosti. Ale nám v hotelu nepozůstalo nic. My nesli plátěný pinklíček sebou na svých mladých zádech a pinklíček promokl zároveň s námi a taky až na kůži, totiž až na tu naší kůži. A v něm promokly obě záložní košile, bez toho snad už špinavé. A když jsme konečně někam pod střechu vešli, stáli jsme tu, jako kdyby nás z vody vytáhl a ženské pobíhaly kolem nás a usmívaly se přívětivě. Chudáček študent z Prahy, člověk by ho mohl ždímat. A kliky cvakaly a dveře bouchaly a hospodyně už tu nesla košili hospodářovu. Vemte to honem na sebe, pane študent. A člověk se stydlivě postavil někam do kouta a už byl v té košili hrubé a seděl za stolem a ženské se smály a rozvěšovali to promoklé prádlo a stavěli boty k peci. I bože, to byla krása. Študent z Prahy byl vítán všude a všude. Ach, a taková cesta s formanem. Člověk mohl slézt a hodinku se projít a třeba si jít trochu i jahody sbírat. A zase, kdykoliv chtěl, vylezl si na vůz a zakolíbal se v seně do dřímoty. To bylo jiné pohodlí, než i dneska ve vagóně. Ach, ty krásné staré časy. Ach, to krásné staré cestování. Já neříkám, že moderní cestování nestojí snad pra za nic. Ono má také své výhody jisté. Rychlost, poměrnou láci, ještě snad jiné věci. Ale ta bývalá romantičnost, ta romantičnost. Nezoufejme si ale. Snad je ta doba nynější jenom přechodní. Snad se vrátíme přece zase ke svým zvykům dávným. Jednotlivé známky naplní už nyní mou duši věru radostí upřímnou. Nepodnikají někteří moudří jednotlivci už teď daleké opravdové cesty, například na bicyklech? Nebo na malých veslových loďkách? Není v tom snaha po cestovatelské samostatnosti? Návrat ke starým časům? Myslím, a téměř jsem přesvědčen, že skutečná zlatá doba pro cestovatele vlastně teprve přijde. Že přijdou časy, kdy cestovatel bude užívat si se všech možných pokroků lidských, ale také vyhovovat každé své osobní lákavé choutce. Kdo bude chtít, ať si pak letí třeba po balónu. Kdo bude muset, ať se třeba dá naložit na vlak. Kdo bude chtít užít cesty doopravdy, vezme si zase pinkl nebo se smluví s formanem. To bude radost, až povandrujou zase mladí i staří. Arci, rozdíl bude přece vždycky, podle stavu, podle věku. Nějaký pan Rada Pinkl asi neponese. Ten si koupí pěkný malý vozík, přepnutý plachetkou nízkou, zapřáhne pěkného psa, postaví se sám s popruhem přes prsa k podsední straně voje, milost paní Radová chytne se vzadu rozpěráku, aby pomohla tlačit, a hajdy kupředu. Pes začne vesele štěkat, pan Rada začne rozpustile vejskat. Ej, to bude radost, to bude radost. Na večer si pak zajedou do hospody. Paní Radová zasedne si na lavici, pan Rada vyjde si ještě do obce. A pak se vrátí a s pýchou položí na stůl před svou milostivou hrstku drobných. To jsem sežebral. Teď vidíš, že bych tě uživil, i kdybych nebyl Radou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tématem Nerudových podčárníků, fejetonů, bylo ledasco. Jako milovník Verneovek, však si je z Paříže přivezl k vydání do Prahy, snil Neruda třeba o tom, co s námi jednou udělá nebo co s námi dokáže udělat moderní technika.

prostě jako zajíc do zelí a byl jsem tichý. S bohorovnou nonšalancí mluvil jsem příští neděli o něčem zcela jiném. Ale i hned zase v úterý byl tu lístek. Tedy jste nenavrhl. Já vím, teď co si o vás Inu nenavrhnul, protože kdyby tam byla starých mládenců celá sbírka, za 24 hodiny by stromovka uschla a spustla. Děti po širé Praze by dostali psotník. Na 4 míle kolem ovoce by zčervivělo, brambory schněly, ptactvo vyscípalo po nebi i po zemi. To by byl ukrutný pohled. Hrozný, hrozný. Už to slovo starý mládenec, naznačující něco naprosto protismyslného, nepřirozeného, baziliška, velikou potvoru hadov, to se přiznám, něco protivnějšího na tom světě neznám. Naproti tomu, bože, jak krásný výraz, jaký vznešený pojem je ve slově stará pana. Stará, ale lilium, nedotknutá, nedotknutelná, bytost tichá, obraz odanosti svaté. Snad, že kamenitý svět a trnitý život do její duše naházeli zloby, ale pana dovedla všechnu svou zlobu vpravit aspoň do společenské formy a ještě nás, andílek, tou zlobou svou baví. Za to, starý mládenec, jed a jed, zloba neskrocená, společensky protivná, tvor, kterému se snad každý na světě vyhne, vždyť pro pána Boha, starý mládenec, nesmí s jinými lidmi zasednout dnes už ani k tému stolu. Je tomu zrovna půl hodiny, co mě pošta vysypala na můj stolek gratis exemplář knihy Starý mládenec sám sobě kuchařkou, čili 300 receptů. Ach ano. Stará pana dojímá, budí soucit, politování, aspoň u toho, kdo ji nezná. Ano, četl jsem na staropanenský osud již i výborné básně. Se starým mládencem ale politování nemá nikdo. Literatura se ho bojí, i ten rozpustilý úsměšek národní písně se mu vyhýbá. Není divu, prosicená zloba. Říkáli se, že ve dvou babách vězí tři čerti, mělo by se věru říkat, že v jediném starém mládenci vězí 5 krokodýlů, 7 štírů a 11 netopírů. Já netvrdím, že starý mládenec je už od narození zlý. Ach ne, on také je synem lidské matky, jenže on stal se. Stal se zlým a když pak už jednou začal, také pokračoval. A to jen pro ukrutnou lítost vnitřní, ne snad lítost nad tím, co ve svém životě hanebného spáchal, nýbrž čeho kdy kde v tom směru zameškal. I vždyť já to vím, já mu to řekl už několikrát do očí. Vidíš, trdlo, řekl jsem, co bylo v loni, nikdo nedohoní. Vlastně je to nemoc, tohle staromládenectví. A nemoc nakažlivá, až nebezpečná. Dnes, jak tvrdí úsloví, je v Čechách mnichů víc než předusem. Choďte pak po nich, po těch mnižších mládencích a ptejte se po příčinách. Interview je dnes módou. První vám řekne, nemohu vystát děti. Druhý? Ženy dnes požadují mnoho, kdo nemá 3000 ročně, musí na ně krást nebo dluhy dělat. A třetí, i když ono trvá manželství tak dlouho. A z tohohle chumlu by se tedy měla udělat výstava? Jak pak? A měla by se ta výstava udělat světová? Pouze česká? Jenom pražská? A jak to pak uspořádat? Starý mládenec se neusmívá, neodpovídá, nebaví. S ním se nemůže na pódium jako na výstavě krasotinek. Dát ho tedy do klece jako medvěda hyenu s nápisem nedráždit? Nejlíp by asi bylo postavit hradu celý, jako v klášteře, chodbou kolem nich by proudilo obecenstvo a hledělo dovnitř dveřmi ze skla jasného, neprolomného. Pohled by to byl náramně poučný. Pro mladé holky, pro jejich otce a matky, pro pány manželi. Bohužel arci poučná stavu.

0: Stránka. Láká jen málo.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím. Já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný. Hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou. Co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně: pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky, a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky, a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 tisíc mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není. Do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy, slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmá může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí přitom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuj jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Panička telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: S Janem Nerudou se mi připomíná i skoro zapomenuté slovo, totiž hokynář, kupec nebo obchodník smíšeným zbožím, od potravin až po domácí potřeby. Někdy se taky říkalo hrstkář, protože se počítalo a vážilo na hrstě. Dneska máme místo hokynářů oblíbené malé prodejny nebo taky večerky a hokynář už nám zůstal jenom vzpomínkou, třeba právě v Nerudově fejetonu, který přečte Bořivoj Navrátil. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Když se někdo už dost nasloužil, zatouží panovat. Voska od fiakru, který si cosi nahospodařil, desátník nebo šikovatel, který sloužil 20 let a má za nevěstu vyhlédnutou kuchařku s několika sty zlatými, venkovský řemeslníček, který prodal chalupu. Ti a jim podobní se touží usadit v Praze při nějaké tiché práci. Třeba stát se domovníkem, být druhým po domácím pánu, shlížet s chladně vytaženým obočím na hemžení na ulici a s nedbalou elegancí krátce odpovídat jo, ne. Mít k dispozici dřevěnou židli v průjezdu a sedávat na ní s dýmkou v ústech a koštětem v ruce. Nebo se stát hokynářem někde ve čtvrti, kde je převáha chudého lidu, který ještě nedospěl k tiché práci. Panovat zkrátka buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině. Jde-li však spojit obojí, být současně hokynářem i domovníkem, je pro takové lidi ideál ideálu. A za 20 let je z domovníka sám domácí pán. Dnes se chci především věnovat hokynářům, kterých je v Praze jako máku. Mimo příkopy je v Praze sotva 10 ulic, kde by aspoň v průjezdu nebyl nějaký ten malý krámek. Přiznám se, že nevím, kolik jich je. Vzal jsem několikrát do ruky anotaci, ale při pohledu na drobně počištěných 20 sloupců, kdy každá řádka značí jednoho hokynáře, sklesly mi vždy ruce a řekl jsem si, že to ponechám mladším očím. Vím, že ve Vídni jich loni bylo 3800, tedy v Praze předpokládám něco kolem třetiny. Zprávu o hokynářích mám z vídeňského Frankfurter Zeitung. V němž Theodor Scheibe uveřejňoval na pokračování velký román Der Geißler von Spittelberg. Oni totiž oba pojmy Frankfurter a Geißler značí švec a obuvník. A jen Frankfurter zní noblesněji. Takovéhle prázdné pýchy a namyšlenosti nemá pražský hokynář zapotřebí. On není v žádném zvláštním hokynářském spolku, který o sobě vydává časopis. A musím říct si, že jsem také nikde po Praze nečetl nápis Dvorní hokynář. Snad proto, že pražský hokynář nemá důvěru v pražské prince, kteří by s krejcarem od maminky hned k němu přiběhli koupit si cud špalek. A přitom, o bože, co jsme se my praští neprincové nalítali k nejbližšímu hokynáři. Jak věrně jsme mu donesli každý krejcar, ať už poctivě či nepoctivě nabitý. Jak ochotně jsme k němu zaskočili, když matka potřebovala ještě kousek zeleniny. Jaké to bylo gusto tajně si uštípnout růžek marcipánu, vyrýpnout z bečky na nehet povidel nebo ukrást z hromádky jablko. Jak dychtivě jsme do sebe nasávali silné zvláštní aroma hokynářského krámu, skládající se z výparu povidel, petroleje, kyselého zelí a vepřového sádla, míšeňských jablek a zrajícího síru. Dnešní aroma hokynářských krámků je ku podivu stejné jako před lety 30. Vůbec celý krám je uvnitř uspůsoben úplně stejně jako dřív. Venku na ulici jsou ošatky a koše se zelnými hlávkami a bramborami, které se i dnes nakupují podle staré dřevěné mírky, neboť pražský hokinář je nepřítel všeho novátorství a pokroku a nehodlá nic vážit na kila. Na veřejích visí klec s kanárkem, vedle otýpky špejlí na jitrnice. Ohřebík vedle, svazek makovic a svazek peroutek na pomazání buchet či masa a kolíky na prádlo svázané do věnce se naparují hned vedle. Pátravé oko vidí, že výše jsou rozvěšeny bílé hliněné dýmky a měchy na tabák, věnce česneku a cibule. Na polici pak stůčky hadrů k mytí podlahy a malé kartáčky na mazání bot. Vedle se naparují větší kartáče rýžové na dlaždice a podlahy z prken, slaměné mošny, štětky na bílení, válce na nudle a trsy rozličných vařeček. Půl vchodu do hokinářství zabírá stůl, na něm housky, rohlíky, bochničky chleba. Na šteláři několik sklenic se starým cukrovým a zaprášeným marcipánem, pak lahve s kořálkou značky Hulán, Višňovka, Hořká. Poslední dvě kořálky jsou hokinářova pýcha, ty vyráběl on sám. Zvlášť Hořká je po celém okolí slavná pro svůj přímo zázračný léčebný účinek a hokinář by svůj recept nesvěřil za živý svět nikomu. Inu, je na ní zapotřebí 7 koření, a sice země žluč, hořký jetel, peliněk, kaktus benediktus, pak... Jo, já kdysi znal všechny přísady, ale člověku paměť slábne. A to já jí měl výtečnou. Já dokonce uměl odříkat celé desatero. Pod stolem se válí košťata, smetáky a bílý písek na drhnutí. Uvnitř krámu pult, na něm váhy a závaží, od stropu visí librové svíčky. Za pultem police s nejrůznějším zbožím. Tabulky perníku na strouhání, hroudy másla, korýtka se syrečky, hrnek se šmolkou, sklenice s kyselými okurkami, rajskými jablíčky, sušenými houbami, škrobem. Vedle ošatky s vejci, hromada nasekané soli a pyramida krájeného modrého mýdla. Dál v krámě mají své místo hranice dříví, hromada uhlí, košíky s ovocem a pytle s křížalami. Nejdůležitější místo v hokinářství má však mandl. Mandl je jeho srdcem a plícemi. K mandlu se zbíhají všechny služky a děvčata z ulice. Mandl je hokinářovo potěšení. Stojí vždy v polosvětle v šerém koutě. Zde při praskání válců a skřípání prken se sousedkám nejlépe probírají všechny klepy. Kolem jdoucí panička nevidí, je-li její služka pilná, nebo jen tak stojí a vylévá si srdce. Neslyší, jak s prstem na rtech vypravuje, co všechno u ní doma vyšpehovala. A hlavně nevidí, zdali tam nestojí s nějakým kaprálem. U mandlu sbírá hokinářka všechno to bohatství názorů a postřehů. Tam se pro ní otevírají všechny tajné komnaty okolních domů a rodin. Hokinářka bez mandlu je král bez říše, Sibyla bez věšteckého daru, Leonardo bez rukou.

Pražský hokynář, abych také něco řekl o jeho stránce mravní, je občan ctihodný. Má na starosti potřeby celé ulice a musí tedy za její obyvatele myslet. Musí znát celoroční cyklus a vědět, co kdy do zásob objednat. On musí dovést okurky a narazit sekírku na topůrko, vypucovat klíčící brambory a včas polít sýr pivem, aby uzrál. Má tuze namáhavé povolání, neboť musí ještě vypít loňskou kořálku, která nešla na odbyt, denně stát nepohnutě s dýmkou v ústech ve veřejných krámu a popřípadě dojít časně z rána na trh a vynadat překupnicím, aby levněji získal, co potřebuje. Pak také musí děvečky a sluštičky, které přicházejí na mandl, leckam štípnout, aby měli radost, že se líbí. Avšak musí dávat pozor, aby jeho žena štípání do dívčích sukní nezahlédla. Pozoroval jsem na pražských hokynářích zvláštní vlastnost. A to mlčenlivost. Jejich slovo je drahé. Také české hokynářky se vyznamenávají podivnou mlčenlivostí. Je to přirozené. Či chcete-li, je to nutnost. Hokynářka ví nepoměrně víc než jiní lidé, proto musí méně mluvit. Ona zná všechny tajnosti obyvatel ulice a přitom se o ně nesmí podělit. Leda večer, když naloží s mužem, počítají, kolik vydělali, mohou všechny novinky bez obav z úst vypouštět. Hokynářka ví, že ona a její muž jsou dobroditeli celého okolí. Paní úřednice odvedle si od ní půjčuje pozlatce a platí 6 úroků týdně. Paní profesorová od naproti si od ní bere na lístek po celý měsíc potraviny a když přijde prvního, odvede jí celou mužovu gáži. Hokynářka ví, čím je. Takže celou její bytost ozařuje ona majestátnost, která se dostavuje vždy, když si člověk uvědomí, že panuje. A je-li za svou dobrotivost navíc chválena a uznávána, nabývá vznešeného klidu a ještě pečlivěji mlčí. Proto každý, kdo se už dost nasloužil, zatouží panovat. Třeba být domovníkem nebo hokynářem. Panovat buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Milé posluchačky, vážení posluchači, přeju vám krásný večer. A taky nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, která právě začíná. Platí, že máme 16. září 2026. A dnes, že je to kulatých 60 let, co se v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka poprvé objevilo jméno Jára Cimrman. Tehdy to ovšem ještě nebyl znovu objevený genius z dob Rakouska-Uherska, ale řidič parního válce a amatérský sochař. Na tomto místě však musím říct, že kdyby si aktéři pořadu aspoň trochu pospíšili, bylo by to o hodně zapamatovatelnější datum. Považte sami, kdyby to bylo 9.9.66. No, jak krásně by se to pamatovalo. Ale teď pár otázek. Kdy poprvé jste se vy setkali s fenoménem Cimrman? Jakou hru máte nejraději v podání pánů Svěráka, Smoljaka, Brucknera, Čepelky a dalších? Jaké citáty a jaké hlášky z cimrmanovských seminářů používáte? Máte někoho podobně naladěného ve své blízkosti? A která postava z her divadla Járy Cimrmana je vám nejbližší? A taky byste Hájkovi nepůjčili žebřík? Volat můžete od teď až do zítřejší 1 hodiny, no dejme tomu za 10:01, na číslo 731 800 900. Můžete i psát na web rozhlas.cz/linka o tom, kdy poprvé jste se s fenoménem Cimrman setkali a co vám vlastně ještě dnes dává. A dejte si záležet. Nejenže všechno budu sledovat na našich krásných elektrických přístrojích, ale bude nás sledovat z paluby své ředitelné vzducholodi, předpokládám i hrabě Nikolič. U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeju vám dobrý večer a nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Jednoho letního večera na návsi pod starou lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to po svít

Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Řekl bych, že to byl stylový začátek Noční linky Českého rozhlasu. Jejím tématem je totiž fenomén Cimrman. Nejenže divadlo Járy Cimrmana, které bylo založeno něco málo poté, co se poprvé vůbec objevilo jméno Cimrman v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka, letos Cimrmani zahajují už 60. sezónu. Ale teď k vašim zážitkům s Cimrmany a fenoménem Cimrman. Pavel je tím prvním, který telefonuje na 731 800 900. Přeju dobrý večer.
1: Taky přeju dobrý večer všem posluchačům a i vám.
0: Pavle, tak naschvál. Kterou hru divadla Járy Cimrmana jste viděl ve svém životě jako první?
1: Já jsem jako první hru slyšel.
0: Slyšel? A víte, že jsme na tom stejně? Já ji taky slyšel. Samozřejmě, že to byla pirátská nahrávka. Bylo to na kotouči a byl to dlouhý, široký a krátkozraký. Co vy?
1: Já jsem to měl na kazetě a byl to dlouhý, široký a krátkozraký.
0: Takže v pravou chvíli se do věci vložíme oba dva.
1: A bylo to super s tím, že mám takovou dost představivost. Takže když jsem to slyšel, já jsem si to představoval sám jako svou hru, jo? Jako ne, ty herce, protože jsem nevěděl, jak vypadají ještě no, v té době.
0: Já taky ne.
1: No. Takže jsem si to všechno představoval, všechno to obrát. všechno, to jsem si tak jako nějak představoval, teďka už nevím ani, jak se měla jmenovat Květa.
0: Myslíte princeznu?
1: Ne, myslím obříni.
0: Jo, Stáňa.
1: Jo, Stáňu, ano, Stáňa.
0: Měli byste spolu malé obříky.
1: Obříky, ano, no. Přesně. A milion hlášek, tam to jsou perfektní věci.
0: No a propos hlášky, máte ve své blízkosti někoho, kdo je podobně naladěn jako vy? A používáte hlášky z her?
1: Jo, kolikrát se stane, že používáme hodně hlášky, třeba když někdo řekne někam, jestli půjde někdo s ním, s tím kamarádem nebo něco, tak někde se ozve, nikam nepůjde.
0: Už se narajzoval dost.
1: Ležící, jasně, ležící spící. Jo, a takový věci, tak to byl dlouhý, široký a krátkozraký, úžasná věc na kazetě, takže podle svých představ jsem si to... Pak už jsem to viděl i jako samozřejmě v televizi, jako hru, když oni dávali takovou celou sérii těch her, tak jsem viděl několik těch her, ale si myslím, že tohle je pro mě prostě topka, jako dlouhý, široký a krátkozraký, to je úžasný. Dobrý je, jak tam svěrák je ten průvodce, jak je tam provádí a stojí zádama těm lidem a říká, milé děti,
0: Jiříček, ty už nemáš zuby.
1: Teďka se pomalu otáčí a teďka zjistí, že mluvím vlastně, jo, že
0: do kulis. Jsou...
1: Jasně, ano, přesně tak. Aha, milé děti, jakože čtení přišel vozrak a tak. No, tak to je, pak samozřejmě ten film, ten je taky úžasný, že jo. A já jsem sledoval v televizi po stopách Járy Cimrmana, to byl takový pořad, to byl pan Svěrák. Tam se mi líbilo, když mu říkal, myslím, že to byl Miloň, Čepelkuj, tak mu říkal, a když se postavíte tady u té rozhledny, to byla rozhledna, která vlastně nikam jako nebyla vysoká nic, tak když se postavíte tady a podíváte se do dálky, tak vidíte Alpy. A to jsem si rád koukal a říkal, no tak ať se dívám, jak se dívám, dneska je docela jasno, viditelnost dobrá, Alpy nevidím, ne? Podívejte se dobře, tam na ty boží muka. A v těch božích mukách byly dvě lahve.
0: Jako s francouzkou, rozumím.
1: Jasně, s francouzkou, to bylo hodně dobrý. A pak se mi líbilo, slyšel jsem pana Svěráka, jak vyprávěl, že na začátku 20. století odkoupil Jára Cimrman od cirkusáku Stan a že vlastně vytvořil první internet jako. A bylo to asi, to vypadalo tak, že on koupil ten Stan, sehnal asi 10 nějakých odborných profesorů z různých oborů a prostě každý byl na nějaké telefonní lince a tam třeba říkal, tam byl profesor, který zoologie, který všechno převáděl na myš, jak běží třeba v štros, tak on to převáděl, kolik těch kroků dělá myš, tam jakože myš. Na svačinu, že jim kupoval zavináč, jo, tam už je zavináč a byl tam profesor, který teďka nevím přesně, jaký obor měl, ale byl to profesor Weber a on se zadrhával, takže si vždycky hlásil do telefonu jako Weber. Jo, bylo to docela srdový, že teďka přesně nevím, co všechno, ale prostě všechno odpovídalo, jakože míš, jo, ještě tam byl možná nějaký monitor, no fakt už teďka přesně nevím, rozhodně to www a zavináč, že jim kupoval na svačinu a že vlastně na to koupil sám a že na Letné to vlastně postavil a tam si sehnal tady těch 10 profesorů a každý byl na nějakým telefonu a odpovídali prostě těm telefonistům, kdo se dovolal, tak prostě říkali, že to byl vlastně první internet, no, takové jako nějaký.
0: Nemůžu to samozřejmě vidět 100%, ale rozhodně mezi těmi profesory nebyl profesor Fiedler. Že? A ještě mi pověste, Pavle, jestli jste někdy byl přímo na živém představení divadla Járy Cimrmana, protože to je jedno z divadel, které taky se věnuje zájezdové nebo věnovávalo zájezdové činnosti. Byl jste někdy živě na představení třeba u vás v Židlochovicích?
1: Ne, to bohužel nebyl. Ne. No, to mě mrzí, ale nebyl. Já myslím, že v Židlochovicích ani nebyli, ale co vím, tak když někdo chce hrát hry tady toho souboru, tak musí mít od nich povolení to hrát. Myslím, že to někde říkali, že oni chtějí prostě...
0: Mít jako, kontrolu, hrát, ano, samozřejmě. To je pochopitelné, protože je to svým způsobem, já bych řekl, národní poklad přímo.
1: Jasně, určitě. Jasně.
0: A někdo, kdo nemá talent, to prostě nemůže jenom tak pro nic, za nic, raz, dva, hopli, šopli, zkazit. No.
1: Jasně, a slyšel jsem teda pár těch povídání z té kavárny u Pavouka a kavárna, ne?
0: Nebo vinárna.
1: Vinárna, jo, vinárna u Pavouka, jo, tak to bylo nějaký, jak tam byly ty akvabely v té zelené vodě, nějaké s těma sídnicama, nebo to. Já už si to taky četl, ale jako... Jo, někdy to bylo takový náročný trošku.
0: No, jak vás tak poslouchám, Pavle, tak vy jste cimrmanolog par excellence. Máte to zmáknutý, jinými slovy. A já vám děkuju za váš telefonát, kterým jste otevřel noční linku na téma Fenomén Cimrman. Mějte se pěkně a přeju dobrou noc.
1: Taky děkuju, že jsem se dovolal. Naslyšenou.
0: Můžete telefonovat také. 731 800 900 a nebo můžete psát. A kdyby snad... Nevím, možná v Českých Budějovicích byl někde na blízku někdo z divadelního souboru divadla Jára Cimrmana. Tak a poslouchal noční linku. No tak to platí samozřejmě i pro něj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím tématem je pro tyhle dvě hodiny fenomén Zimmermann. Hola, hola, tam Borek.
1: Halo, halo, tam Jindřich, tam Jindřich.
0: Zdravím, Jindřichu. Nebudeme používat nadbytečné množství slov, abychom neprodlužovali už tak drahý telefonní hovor. Samozřejmě, že jsem si to vypůjčil z jednoho semináře. Sice už nevím, která to byla hra, které předcházel tento seminář, ale tak nějak si to vybavuju, že tam šlo ještě o vycházkové hole. Ale Jindro, teď mi řekněte, kterou hru divadla Járy Zimmermanna máte nejraději?
1: Tak nejraději zřejmě Švestku kvůli její železniční tématice.
0: Takže byste zároveň takzvaný šotouš?
1: Dalo by se to tak říci, ano. Já sám toto spojení neboli tento termín nerad používám, ale pro zobecný můžeme mě pak pojmenovat, ano.
0: Dobře, ještě řekněte, že bydlíte ve Vechtrovně a je to dokonalé.
1: Kéžby, bohužel do Kyselky už pravidelné vlaky nejezdí, takže se musím spokojit. Bohužel klasickým domečkem.
0: No nic, a co žebřík, máte?
1: Vlastnil jsem, ale minulé léto mi schořel při táboráku.
0: Já myslel, že vám ho Hájek nevrátil. Pro ty, kteří nemají takové znalosti jako vy z oblasti cimrmanologie, musí být náš rozhovor mírným rébusem. Řekněte mi, byl jste někdy třeba i na živém divadelním představení divadla Járy Zimmermanna?
1: Bohužel nikoliv. Konkurence z hlediska poptávky mě při nákupu vstupenek vždy předběhla.
0: No, musíte se snažit, pane správče. I když to samozřejmě není tak úplně cimrmanovské, ale není všem dnům konec. Je to 60 let, co se v rozhlasovém vysílání poprvé objevilo jméno Járy Zimmermanna. Ovšem tenkrát to ještě nebyl ten, jak už jsem říkal, znovu objevený genius z dob Rakouska-Uherska. Jestli pak máte některého z představitelů různých rolí v různých hrách cimrmanovských nejraději, a kterého zrovna ještě ne. Mám tím na mysli, že si k němu hledáte cestu.
1: No tak, asi k panu Vetchému si hledám cestu, neboť samozřejmě myslím si, že v tom bude většina posluchačů sounáležet, že takto legendární skupina herců, tam se přece jenom ta obměna v ansáblu těžko snáší. A asi nejvíce mi k srdci přilostl pan Kašpar.
0: No. Měl jsem sice trošku jiný typ, ale děkuju za vaše odpověď.
1: Nenavazuji na vaše hlášky, já zase tak hluboké znalosti nemám.
0: To se nemusíte vůbec omlouvat. No, s Ondřejem Vetchým je to podle mě tak, že jestli on jim to tím skutečným herectvím nekazí.
1: Záskok, že ano. Dobrý, držím se.
0: Jindro, já vám děkuju, jsem rád, že jsem mohl být vaším sparring partnerem při tématu fenomén Zimmermann a mějte se krásně a užívejte dne. Naslyšenou.
1: A vy hlavně nedělejte přestávky, jinak vám utečou posluchači.
0: Máte taky, pravdu, ale já pro jistotu zavírám dveře. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Hola, hola, to je jeden ze způsobů, jak se představovat do telefonu. Možná, že bych to mohl aplikovat na toho dalšího volajícího, či na tu další volající. Za chvíli na 731 800 900. Ale na malou chvilku věnuju pozornost i ne vývoji počasí. Ne, i když máme počasí, že jsme si nemohli zasloužit lepší. A dívám se, že i František se k tématu fenomén Zimmermann vyjadřuje na rozhlas.cz/linka. Pana Svěráka znám jenom z filmů, kde hraje. Líbí se mně jeho role, s jakým klidem to hraje. Znám jeho některé filmy, protože se často opakují. Například Vratné láhve, Vesničku má Středisková, Tři veteráni a tak dál a tak dál. Mám rád Veselohry, kde hraje i s panem Smoljakem. František ze Židlochovic. Františku, škoda, že jste nenapsal něco, co by se týkalo samotného fenoménu Zimmermann. Jestli pak jste viděl někdy nějakou hru? A jestli pak máte zvonek na kolo?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mezitím, co zpíval Valdemar Matuška v noční lince Českého rozhlasu, jsem si nalezl, odkud že vlastně ono hola hola a zásady všech telefonistů pochází. Je to ze semináře k vyšetřování ztráty třídní knihy, abych ještě upřesnil to, co už zaznělo před mou chvílí při rozhovoru s Jindrou. Ale teď bych si dovolil přivítat pana Honzu. Dobrý večer, vítám vás v noční lince.
1: Krásný večer, díky za přivítání a zdravím všechny posluchače, kteří ještě nespí a poslouchají vaši úžasnou linku. Rád ji poslouchám a ne vždycky mám jakoby, co k tomu říct, tak jenom poslouchám a nevolám. A teď se mi podařilo teda dovolat, protože zrovna teď jsem přišel z práce, dělám číšníka, dělám výčepáka tady v hospůdce. A můžu říct, že nejenom od mládí mě provází hlášky z Zimmermanova života, jeho reálného samozřejmě. V podstatě u té profese gastronomie, tam se teď jakoby zastavíme v tom, že čím dál víc mě vyvstává prostě ta hláška, ale chodili mu tam lidi. Ono, ne vždycky je to úplně dobrý, ale jako já vím, mi ta práce baví samozřejmě, mám ji rád, rád do té práce i někdy vstávám, ale ono někdy u některých těch lidí, jako to opravdu někdy tak ta hláška přichází a přesně vyvstává další hláška z další Zimmermanovy hry a přesně si říkám tak, to on si sedne a on počká, až já odejdu za ten bar, až mi všechno hotový a pak si objedná tu uzenku pomyslnou. A opravdu to tak, tak skutečně funguje u řady lidí. Ale ještě řeknu takovou jeden zážitek. Já se omluvám, jestli chcete k tomu něco říct.
0: Tak... Ne, v žádném případě. Já velmi rád poslouchám celé ucelené příběhy našich posluchačů a posluchaček, Honzo. Vy jste se krásně nadechnul, tak jenom do toho. No, ukažte, že máte talent.
1: Tak talent. Měli jsme kdysi dávno takovou kamarádku, která se nám provdala do zahraničí, nicméně když ještě nebyla vdána a snad ještě byla ještě neposkvrněnou dívkou, tak jsme jezdili na takové vandry do jedné vesničky u Poděbrad a tam jsme hodně v těch mladších letech prožívali ty hry, nejenom, že jsme hodně chodili na Žižkov, do divadla, ale i jsme sbírali ty nahrávky a i dokonce byla vedena nějaká knížka, takže jsme měli k tomu ty obrázky, ty fotografie. Tak jsme se s tím docela fakt dobře bavili. I jsme si sami vytvářeli vlastní jakoby krátké hry nebo krátké scénky na ten druh humoru toho neexistečná a uváděli lidi, rádi jsme uváděli lidi v omyl naším humorem, který byl inspirovaný samozřejmě Járou Cimrmanem, nebo respektive divadlem Járy Cimrmana. A jsme tu kamarádku, tu Zuzku, a ona jako jedna z mála děvčat, byla dívka, byla krásná v obličeji, ale ona nějak prostě nepobrala po mamince po prsí. No a ne, že bychom se jí smáli, to určitě ne, ale tak prostě stalo se, že jsme jednou takhle na břehu rybníka a já jsem tam našel takovou jako obruč. Nevím, z čeho to bylo, z jakého materiálu.

0: Dneška mě napadá řada věcí a kdybych jako měl ten čas a včas tu tušku a papír po ruce a vzpomenu si na řadu těch her, a i vy vysíláte, nejenom jako třeba v Humoriádě, ale nebo i v jiných pořadech zmiňujete, ty, v podstatě třeba už jenom ty hlášky, ono vlastně nás to provází celým životem, aniž bychom si to uvědomovali, odkud vlastně ta hláška je. Ale vlastně zjišťuju, že ten Cimrman vlastně nás provází celým životem, ten, kdo to samozřejmě zná. Někdo může říct, že to není jeho šálek kávy, ale já se pohybuju v okruhu přátel a lidí, který to všechny bavilí a bavilo a víme, odkud ta hláška je a to kolikrát nemusí se říkat ani celá. Ono kolikrát stačí říct jenom ten nástřel, začátek tý, vlastně toho té věty nebo to myšlenky, jak každý už ví, jak to vlastně pokračuje.
1: No a ještě mi řekněte, že Zuzka byla něžná.
0: No, jenom neměla toho knírka, nevím, jestli ještě mě na nos, teda už jsme se neviděli, ale byla něžná. Děvka.
1: Já myslím, že teď je pravý čas ukončit náš rozhovor, ale no, i tak vám moc krát děkuju, pane Honzo. Kdo ví, kam bychom se ještě dostali?
0: Pozdravujte všechny dobré pocestné, mějte se krásně.
1: Mějte se hezky a naslyšenou. Fenomén Cimrman, téma noční linky Českého rozhlasu. Je to 60 let, co se tohle jméno poprvé objevilo v rozhlasovém vysílání. No a právě proto, že dnes slavíme to krásné kulaté výročí, i když na těžko zapamatovatelné datum, je tématem právě Jára Cimrman, genius, kterého my už jsme objevili. Ti ostatní na to ještě musí počkat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Málem už to bylo. Málem jste slyšeli přímo důkaz toho, že fenomén Zimmermann není jen čistě pro ty, kteří se nacházejí v té takzvaně české kotlině, no prostě na území naší republiky. Jenomže spojení s panem posluchačem, s Radomírem z Koloráda se nám bohužel přerušilo. Máte tedy volnou telefonní linku 731 800 900 a nebo můžete také psát o svých zážitcích s divadlem Járy Zimmermanna, o tom, kterou hru máte od pánů Smoljaka a Svěráka nejraději. A jestli používáte třeba i ty, no řekl bych, hodně rozšířené zimmermanovské hlášky v běžné mluvě a jak vám vlastně okolí rozumí. Píšete na rozhlas.cz/linka. Hned tam mrknu a zjišťuju, že se zatím nic nového neobjevilo. Tak tedy 731 800 900 a téma noční linky, fenomén Zimmermann.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Cimrman. A paní Květa je tou další, která čeká na telefonu. Dobrý večer, ano. Přeju, Květo.
1: Dobrý večer, děkuju moc, já jsem se dovolala konečně. Já miluju Cimrmany ještě, když to bylo to předtím.
0: Ještě, když to bylo to předtím, před čím?
1: No před to, před těma Cimrmanama, jak vznikly. No, teď mi to vypadlo zali, jak podvolám. No, já se slyším teď.
0: No tak to máte asi puštěný rozhlasový přijímač. Kterou hru máte od Cimrmanů nejraději?
1: Hospodu na mítince.
0: A jste schopná z ní něco ocitovat i pro ty, kteří zatím neví, o čí jde?
1: To si netroufnu. Ale vím, že tam bylo ta hospoda, měla číslo 21 a zrovna bylo po okupaci. A já jsem se tomu musela strašně smát.
0: Hospoda měla číslo 21, říká naše posluchačka, a bylo to po okupaci. Teď si nejsem jistý, jestli jste nesmontovala dohromady více roher, ale nebudu vás opravovat.
1: No, já jsem viděla všechny ze začátku.
0: To znamená, že znáte i všechny semináře cimrmanovské.
1: No, a teď tam hraje i Petr Bruckner. A s tím se znám z tenisu v Písku.
0: A teď mi řekněte, Květo, jestli používáte nějaké, no řekněme, hlášky z her divadla Járy Cimrmana.
1: No, používám, ale teď mi to nezapálí.
0: No jo, tak po 23. hodině už to zapaluje málo komu, no.
1: No, já se omlouvám.
0: Nemusíte se omlouvat, to je, myslím si, přirozené. Takže děkuju, že jste zatelefonovala, že jste nám nastínila svoji nejoblíbenější hru, ale ještě mi povězte, kterého herce právě ze souboru cimrmanovského upřednostňujete. Kdo je vaším favoritem? Vy jste zmínila pana Brucknera, který...
1: Milon Čepelka.
0: Petr Bruckner končí po téhle sezóně, ale Milon Čepelka, no to je taky stálice. Kterou roli
1: já
0: máte v jeho podání nejraději?
1: Že byl úžasně sečtělej.
0: To můžu potvrdit. A on je vlastně navíc ještě autorem písní.
1: Ano. No.
0: Respektive textu, tak. Která role...
1: Teď už jsem starší ročník. Tenkrát jsem byla na začátku vysoký.
0: No.
1: Když to začalo.
0: To by tak možná odpovídalo.
1: No, no.
0: Aniž bych se chtěl dopouštět agingu. Řekněte mi, ve které roli se vám Milon Čepelka nejvíc líbil?
1: No tak to vám neřeknu. Ve všem.
0: Jste tajnůstkářka.
1: On byl nesmírně vzdělaný.
0: On je pořád ještě nesmírně vzdělaný.
1: Pardon.
0: Ano, ano.
1: Ale já už jsem minulý čas.
0: Ještě ne, Květo. Načten spěch.
1: Ale... Jako pořád to sleduju a vzpomínám na ty krásné léta.
0: Děkuji vám za váš telefonát a přeju dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuju.
0: Fenomén Cimrman, vše, co byste k tomu chtěli říct, můžete na telefonu, který za malou chvilku uslyšíte. A ještě jeden přípodotek posluchače Františka. Já jsem na tyto věci takový odborník, že jsem dlouho přemýšlel, kdo to vlastně byl ten Cimrman. Takhle já rozumím kultuře, ale Cimrmany znám, jsou to moji kamarádi. No Františku, nepochybuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 11:15 a v noční lince na téma fenomén Zimmermann vítám posluchačku Janu. Pěkný večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě nespinkají. A k tomu panu Zimmermannovi se bych chtěla říct, co se kdysi říkalo divadlo Jarida Zimmermana. Mm-hmm. A já jsem si vždycky říkala, kdo to je ten Jarid Zimmermann. No a teď vám chci říct, já teda jako zase nejsem až tak odborník přes tu Zimmermanologii, ale musím říct, že když jsme byli mladší s manželem ještě, když žil, tak jsme kdysi seděli tady v restauraci ve Frenštátě. Mm-hmm. A tady bydlel nějaký pan Zimmermann a on pocházel z Čech a on si tam k nám přisedl k tomu stolu a teď se nám představil jako Zimmermann. No a tak jsme tam seděli a povídali a mě napadlo, já jsem si říkal, já se ho musím zeptat, jestli náhodou není z rodiny s tím Zimmermannem, s tím Jarou.
0: No, co vám odpověděl?
1: Víte, já jsem tenkrát nevěděla, že to je nějaká taková fiktivní postava. No a já nakonec jsem se ho teda nezeptala a po nějaké době jsem jako slyšela, já pořád, kdo to je ten Zimmermann, a oni říkají, prosím tě, to je hra, a v té hře je ten fiktivní, ta postava, ten Zimmermann. A já jsem říkala, no ještě, že jsem se ho neptala, protože on si o mě myslel, že jsem praštěná pytle.
0: No, možná by se chytnul a možná by tu hru hrál s vámi. Ale
1: možná, že jo.
0: Mě by zajímalo, jestli vás třeba i po té, co jste odhalila, jak vy sama říkáte, skutečnou podstatu, já si tím sice nejsem jistý, ale budiš, jestli vás to třeba nějak nemotivovalo k návštěvě divadla Jary Zimmermanna, protože, jak už tady několikrát zaznělo, divadlo s pány Svěrákem a dříve i s Moliakem a samozřejmě mnohými dalšími objíždělo naši republiku, na mnoha místech vystupovalo. Byla jste někdy na divadelním představení Zimmermannovské?
1: Bohužel to se mi nikdy nepodařilo, škoda. A je to škoda. Moc toho lituju. A teda opravdu toho pana Čepelku si pamatuju ještě, jak jsme bydleli v Adamově, jak jsem bydlela v Adamově, než jsem se vdala, tak o něm se tam hodně pořád, jako jsme slyšeli, Milon Čepelka. Hmm. A ještě kdysi o těch Zbyšek Pantušek s tím jeho bráchou zpívávali v Adamově. No a tak ta hláška o těch Alpách, tak to se mi fakt opravdu, to jsem párkrát slyšela, tak se mi to hrozně líbilo a ono tady šlo něco podobného v Kopřivnici, tam je taková budova administrativní a tam se říkalo, že když vylezete až nahoru na střechu, takže vidíte až na Tatry, no tak samozřejmě, že tam na poligonu stály Tatry, že? Tak to byla
0: 180, ano.
1: Ano, tak vidíte na Tatry a zrovna tam potom byla taková hláška. Tam byl ředitelem pan Kopec a to byla taková hláška, že voda teče do kopce, z kopce a Gořálka do kopce.
0: No tak možná by to byla hezká inspirace pro nějakou další Zimmermannovskou hru. Nevím, jestli se jí dočkáme, ale děkuji paní Jano za případnou inspiraci.
1: No, ještě jsem jenom chtěla říct jenom tohle, že jsem teď viděla tu poutávku a že jsem tam viděla toho člověka v té bílé paruce, nakonec toho vylezl ten Ondřej Vetky. A? Já ho strašně zbožňuju, toho herce.
0: Takže to asi bylo České nebe, jestli se nepletu tedy.
1: To je možný.
0: Je to možné.
1: Tak.
0: Tak vám moc krát děkuju, paní Jano, a mějte se hezky. A až někdy budou hostovat Zimmermanni třeba ve Frenštátě, nenechte si to ujít, i když lístky sehnat je docela těžké.
1: Ano, to budeme muset se nějak starat, aby jsme dopředku si je zajistili. No a tak všem přeju dobrou noc, zbytek noci a zas někdy třeba se mi podaří něco zase. Co mě bude bavit, nebo o čem budu něco vědět, tak zavolám. Tak se opatrujte a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Já se vás ptám, jaké zkušenosti máte s cimrmanology? Sami jste těmi, kteří znají hry divadla Járy Cimrmana. Fenomén Cimrman, to je téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. No a protože už se nám pomalu blíží půlnoc, venku je tedy alespoň tady v Brně, za okny studia brněnského podešti, okluzní fronta 356, 42, 359, 44, 360, 30, no prostě lepší počasí jsem si nemohl přát. Dávám šanci ještě jednomu z vás, kdo by na tohle téma mohl promluvit. Zdravím na telefonu, ptám se, kdo je prosím hola hola tam, tedy hola hola zde, tady Borek.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tady je Petr ze Zlína.
0: Zdravím vás, Petře. Fenomén Cimrman, to je téma. Poslouchám.
1: Já mám pro vás jednu velice zajímavou informaci, a sice, jestli pak víte, že vyšly skripta pro Vysokou školu technickou, pro katedru fyziky, kde součástí těchto skript na fyziku jsou nejslavnější pasáže právě z Cimrmana.
0: Já bych si typoval, že ano. Jinými slovy, já totiž měl skripta na VUT, teď už ale nevím, jaký to byl předmět, protože jsem stejně VUT nedodělal, ale dodnes je mám někde schované, kde se například používalo to známé, musíte chodit do práce pořádně na jezeni, vítána jsou zejména těžká jídla.
1: Ano,
0: takže sem tam si autoři skript půjčují citáty a celé pasáže od Cimrmanů, aby zatraktivnili svá skripta.
1: To byli moji kolegové, kteří zhruba v druhé polovině 70. let na Technologické fakultě ve Zlíně, to byla 4. fakulta brněnské techniky, ještě před architekturou a před čema, která vznikla v roce 69, tak když psali skriptum pro posluchače této fakulty z fyziky, tak použili moje výstřížky, které já jsem zase schraňoval z odborného časopisu Akta fyziky, který vydávala Akademie věd, a tam občas se taky objevila něco z té fyzikální terminologie, co se týkalo Cimrmana, respektive co si někdy autoři připravovali jako rádoby cimrmanské fyzikální zákony a podobně. No a když psali potom ta skripta, protože komise pro skripta hrozně nerada viděla prázdná místa, třeba půl stránky, když bylo prázdné ve skriptech, tak to se jako autorům vytýkalo, tak oni do těch prázdných, končila kapitola, tak do těch prázdných míst vždycky dali něco z toho Cimrmana, a bylo to psané tak, že ne další odkaz na další stránku, ale pokračujeme ze strany předcházející. Takže i to stránkování bylo trošku takové zajímavější.
0: No řekl bych cimrmanovské.
1: Ano.
0: Tak. A Petře, co vy? Byl jste někdy v divadle na některé z her divadla Járy Cimrmana?
1: Bohužel tady ve Zlíně to bylo nekonečně dopředu vyprodáno, takže já znám prakticky všechny hry ze záznamů na zvukových nosičích nebo z televize. Mám celou řadu knížek, publikací, které se týkají té cimrmanovské problematiky. Sledoval jsem teď ten dokument televizní Po stopách Járy Cimrmana, takže no a nejradši mám dobytí severního pólu, Dunasever,
0: a Dunajich, no jo. A dosti často i já používám tedy domů,
1: ano,
0: do lékárny. Dál nebudu pokračovat, protože sice už je po 22. hodině, ale nemusím být hned označen za vulgárního moderátora. Petře, když jste říkal, že jste sledoval pořad cyklus po Cimrmanových stopách, tak naschvál, já si vás vyzkouším. Kde, ve které stanici byl Cimrman vyloučen z dopravy?
1: No.
0: Začíná to na K.
1: Já už vím, ale já to teď nedám. Musíte mě, prosím vás, omluvit. Mně je 83.
0: No ale teda, talent máte.
1: Ale některé věci už mě, zejména jména, když si vezmete, kolik studentů člověku projde rukama, tak ta jména, to je první, co se zapomíná, takže mě se kolikrát stává cirmanovsky. Někdo mě potká, pozdraví mě, jak se máte? A mně už teď nezbývá nic jiného, než prosím vás, odkud my se známe, kdy jsem vás učil?
0: No, tak průtoková konstanta, to je jasný. No.
1: Ano, ano.
0: Petře.
1: Takže ještě prosím vás, jenom posledně. Ta skripta měla takový úspěch tenkrát těch mojich kolegů, že získala dokonce cenu rektora za nejlepší skripta roku.
0: No tak to je úspěch, který se neodpouští.
1: To bylo někdy, znovu říkám, ta skripta vyšla řádově někdy koncem 70. let.
0: To tak bude odpovídat, že v té době jsem se dostal i já k těm skriptům, k předmětu, na jehož název si ne a ne vzpomenout. No,
1: byla to...
0: Něco takového to, myslím, bylo. Ano.
1: No, a byla teď... tam ta klasická ta obrázek té lžičky, že jo?
0: Jo.
1: Cimrmanovské a spousta jiných věcí. A pak tam bylo ještě vysvětlení některých fyzikálních zákonů podle Jarida Cimrmana. No, bylo tenkrát to byl dost jako úspěch. I mezi studentama.
0: Petře, děkuji za váš telefonát a teď už vám vlastně můžu popřát krásný nový den. Za malou chvilku začíná. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Abyste neřekli, že jsem si vymýšlel, právě teď nastal nový den. Odbyla půlnoc a už máme 17. záříový den. Ovšem pokračuje noční linka se stejným tématem, fenomén Cimrman. Telefonujte, číslo je 731 800 900, pište o svých zážitcích v divadle Járy Cimrmana, třeba i o tom, jak dlouho vám trvalo, než jste se dostali k lístkům, které sehnat je velmi těžké. A například, koho z hereckého ansámblu favorizujete právě vy? Kdo je vám nejsympatičtější? A kterou postavu? A kterou hru divadla Járy Cimrmana máte nejraději? Včera to totiž bylo přesně 60 let, co se v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka poprvé objevilo jméno Jára Cimrman. Proto tedy tématem noční linky, kterou posloucháte, je fenomén Cimrman. U mikrofonu je Borek Kapitanček. Na dálku zdravím všechny, kteří se zasloužili o ten fenomén, o kterém si mluvíme. Pana Zdeňka Svěráka, Ladislava Smoljaka a mnoho dalších, včetně Miloně Čepelky, Petra Brucknera, pány Kotka a třeba i Rumlenu. No prostě úplně všechny. Hezký večer, dobré ráno a nerušený poslech Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem je fenomén Zimmermann. Vysvětlení proč už několikrát zaznělo, takže rovnou k věci s panem Františkem, který čeká na telefonu 731 800 900. Přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Tak jak jste na tom se svým vztahem, nejen k divadlu Járy Zimmermanna, ale obecně k postavě českého zneuznaného génia?
1: Já vám to trošku okořením.
0: Povídejte.
1: Poslouchám a čekám, kdy někdo něco řekne o tom, že pan Smoljak a pan, jak se jmenuje ten druhý Hergot?
0: No, Svěrák, myslíte
1: pan
0: asi.
1: Pan Svěrák, já taky už blbnu. A že byli členy KSČ?
0: Myslíte, že to sem patří?
1: Hrozilo uzavření divadla, tak museli vstoupit do KSČ.
0: A já se znovu ptám, myslíte, že to patří k fenoménu Zimmermann?
1: Ale no ne, ale to je jenom takový okořenění, co no se dělo.
0: Já bych spíš uvítal trošku toho zázvoru, anebo něco podobného jako koření.
1: No, poslouchal jsem třeba v různý ty vložky, co jste tam říkali, zajímavý to bylo, no ale tohle to taky k tomu patří přeci, že jo? Jiní lidi byli odsuzovaní za to a oni to museli udělat tohle. Takže ono, tenkrát pan Svěrák o tom mluvil, že to byla taková kapka, že za tu minulostí, co se stalo, že prostě zase za to stydí docela. No ale museli to udělat, aby zakrádili divadlo. To je jen taková perlička, no.
0: Dobře.
1: Nic jiného.
0: A vy jste ještě nikdy žádné představení naživo neviděl u Zimmermannů?
1: U Zimmermannů ne, tam jsem nechodil. My jsme chodili do Semaforu a podobně, ale tam jsem nechodil.
0: Tak vám děkuju a přeju vám hezkou noc.
1: Já vám taky, díky, mějte se.
0: Naslyšenou. Fenomén Zimmermann dnes jako téma Noční linky. Máte možnost telefonovat číslo. Pokud neznáte, uslyšíte, ale můžete i psát. rozhlas.cz/linka. Jaký byl vlastně váš první zážitek a první hra, kterou jste, ať už jenom jako audio, anebo přímo naživo viděli?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeju nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, třeba o tom, kdy poprvé jste se setkali s fenoménem Zimmermann. A tím, kdo by teď mohl odpovědět na tuhle, ale možná, že i na další otázky, je pan Mirek, který čeká na telefonu. Pěkný večer, hezké ráno, no prostě zdravím vás.
1: Já zdravím všechny posluchače a i vás, Morku.
0: Děkuji.
1: Já jsem se setkal s divadlem Jary Zimmermanna nás v Rokycanech, Sokolovně, už je to zpátky mnoho let. A normálně bylo tak narváno, že jsme stáli v poslední řadě úplně prostě na konci sálu. Tam lidi chodili na stání. Bylo jedno narváno, na to divadlo. Hráli, myslím, že hráli tu hru, jak se tu na sebe do nájich, jo.
0: Dobití severního pólu Čechem.
1: Dobití severního pólu. Já jsem velký znalec, ale jsem velký udivovatel, co mám mám. A rád jezdím po místech, které navštívím. Jedno z původních míst je rozhledná nedaleko Kořenova Vyzerka, kde má vlastně po tu rozhlednu i muzeum Jary Zimmermanna, kde jsou skoro všechny jeho nálezy.
0: Skoro. Já si myslím, že tak velké muzeum, kde by se schromáždily všechny vynálezy tohoto génia, asi těžko někdo postaví, ale budiš.
1: Je tam to opravdu hodně na koukání a je to opravdu zábavné.
0: Mirku, vy jste to měl asi v té poslední řadě v Rokycanech trošku složitější v Sokolovně, protože přece jenom akustika, že to je věc, ale já
1: jsem tam... Mám mlčí postavu, takže jsem to ani moc neviděl, spíš jsem to poslouchal, ale prostě byl jsem rád, že si to zažil.
0: Vy jste to měl jako takový magnetofonový záznam vlastně, ale
1: ano.
0: Já se na tohle našich posluchačů a posluchaček ptám i proto, že jak vím z vlastní zkušenosti, sám jsem Zimmermanny naživo zažil v Husovicích, tuším, že to byl tak rok 87, tak jsem si všimnul, že oni podle toho, kde vystupují, už třeba v úvodu semináře, byť je to jenom jedna jediná věta, vsunou, změní nebo přizpůsobí místním podmínkám a místopisu něco, co tam v ostatních představeních není. Tenkrát si vzpomínám, že se pan Svěrák pochlubil takovou tou taškou, kterou jsme označovali jako síťovku kdysi dávno. V ní byly houby a řekl, tak tohle jsem, že řekl, že bych nás chtěl seznámit s jedním důležitým objevem. Vytáhl tu síťovku a řekl, tak tohle jsem dnes našel v lesech v Útěchově. Všichni čekali samozřejmě objev na téma Zimmermann. No, tak jenom se ptám, jestli i vy jste zažil něco podobného v Rokycanech, jestli nějakou místní libůstku vsunuli Zimmermanni do toho představení.
1: No, už je to docela zpátky hodně let, to představení viděl, že tady už si nepamatuji. A hlavně, jako, když jsem to sešel okolně, tak možná jsem to zadejstoval, možná ne, nevím, to viděl jsem jenom jednou na život.
0: Rozumím, jen jsem se zeptal.
1: Ale je to zážitek na celý život.
0: A předpokládám, že ten, kdo viděl jedenkrát, byť jen jedenkrát živě představení divadla Jary Zimmermanna, už si nenechá ujít ani třeba televizní záznamy. Takže znáte, no, řekněme, filmografii, teatrografii, to je asi hloupé slovo. Takže víte asi tak, kolik her mají na svém kontě Zimmermanni? Jestli jsem správně počítal, tak 14. České nebe je z roku 2008 zatím poslední, jestli se nepletu.
1: No, ale ne. Jako jenom ten humor, jo, Smoljaka a Svěráka, je tak jasný, že vlastně Zimmermann vyhrál jakoby tu tenkrát na tu anketu ono nejznámějšího Čecha, že?
0: Ano, největší Čech.
1: Porazil vlastně žijící i nežijící prostě fenomény Česká. Prostě to je neskutečný humor.
0: Používáte
1: já
0: některé...
1: Ano, používám tu na sebe Dubaj. To je velmi oblíbená hláška. Pak mám rád tu, jak tam věší z těch uhlíků z CPC.
0: Teď se vám teď se vám zcela nerozuměl, kterou hru?
1: Že mám rád tuto hru, jak tam ještí pípače z těch třeba kouká do pípače a ještí tu budoucnost.
0: Jo, vy myslíte vizionáře, takže posel z Litáko... Jo.
1: Ano, no, to je taky dobrá hra.
0: Petr něco červenýho bez ruč, jo.
1: Ano. To je opravdu, jako, je to prostě humor, tak všichni humory,
0: V tom s vámi samozřejmě souhlasím. Mirku, já vám děkuju.
1: Nejsem žádný velký znalec, ale vnímá to, ano.
0: Já vám děkuju, že jste zatelefonoval, našel jste si čas i při výkonu povolání a přeju dobrou noc. Hezké sny, i když až dojedete, jo?
1: Ať se daří.
0: Díky a naslyšenou. Telefon 731 800 900 máte znovu k dispozici. Stejně tak to platí i pro webovou stránku, kam můžete svoje zážitky s Cimrmany napsat. Dobrý večer, píše Jana. Když jsem sledovala Járu Cimrmana ležícího, spícího, tak jsem zhotovila pár momentek s mou oblíbenou Libuškou Šafránkovou, jak tam roztírala to pomyslné moře na tom plátně. A z toho je také známá hláška Pozor na racky! No a ve filmových skupinách a na Facebooku to mělo úspěch. Jinak, co se týče mě, pokračuje Jana, tak mám raději tvorbu pana Sviráka a Jaroslava Uhlíře pro děti, jejich pěkné písničky, na kterých jsem vyrostla. Dobrou noc. Takže můžete psát, můžete telefonovat. Tématem noční linky, kterou posloucháte, je fenomén Cimrman.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nevím sice, jaký vztah měl Miroš Birka k fenoménu Cimrman, ale můžu se na to zeptat paní Evy, která čeká na telefon. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. A já vám řeknu, jak jsem ze sebe udělala krásnou blbku, jo. Protože my jsme na vesnici, že jo, teďko člověk dělá v zemědělství a už na starý kolena se tak často do divadel a to nedostanu. Takže vždycky v rádio mám furt puštěný a teďko tam bylo Cimrman tohle, Cimrman tamhleto, Cimrman tohleto. Já říkám, kruciál, co tohleto je, když jsem nikdy... Teď přišli děti a já pám, holky, prosím vás, co to je ten furt Cimrman? Teď my jsme se o něm nikdy ve škole neučili a nejenom Cimrman napsal tohle, Cimrman napsal tamhle to. No, nebudete si představit, jak ty se mi vyřechtali. Takže jsem se pak dozvěděla teda, že je to vymyslený od pana Svěráka a tak dále. Jo.
0: A kdy to bylo, kdy se to odehrálo tady to, kdy jste se poprvé vlastně setkala s fenoménem Cimrman? Jak je to dávno?
1: To už je aspoň 20 let.
0: A dohnala jste za tu dobu svoje mezery ve vzdělání?
1: Ale jo, to jo. Jenom víte co, protože vždycky v tom rádiu říkali Cimrman, ale nikdy neřekli, že je to, jo, třeba ten úryvek od toho pana Svěráka, nebo ta hra od toho Svěráka. Mhm. A teďko já říkám, no co to je, kruciál, když nic k tomu dalšího neříkali.
0: No tak já vám na jednu stranu tak trošku rozumím, protože ne všichni musí být naladěni na tento styl humoru.
1: Ale on je to krásný humor.
0: Krásný,
1: jo, ale,
0: samozřejmě.
1: Ale jako ta informace, že on to někdo napsal, jsem neměla, jo. Hmm. A teďkon jsem, ve škole jsme se neučili, že nějaký takovejhle spisovatel a vynálezce a to je, že jo.
0: Jestli teďkon... vy moc nevěříte učebnicím, to bude ono.
1: No. To ani ne, jo, ale teď jsem říkala, no krutný, protože člověk, když to tak, jako neřekli, to bral vždycky, jako jo. No ale to jsme byli až na severní pól a ještě další, to jsem byl jako potom už jako jí taky viděla. A hromadě jsem to slyšela v tom rádiu, jo. Ale jenom jsem nevěděla, od koho to je. No. Říkám, no krásná blbka, no.
0: Ale ne, takhle sebekritická nebuďte, paní Evo. Já si myslím, že v každém z nás je trošku Járy Cimrmana. Někdo to má trošku hlouby, no a někdo ne, no. Takhle bych to viděl.
1: Ale jsme to vzali s humorem, jo, jenom prostě mě furt bylo divný, že jsem se nikde nic takového neučila. A teď víte co, v tu dobu já jsem to neměla kde vyčíst. Protože internet ještě jsem tak, to nebyl, že jo, tak nějak to takhle po ruce a navíc v práci já jsem na internetu nedělala, že jo, takže protože jsem byla z provozu hodně, takže jako neměla jsem kde přijít k té informaci. Hmm. No, takže takhle, no.
0: To chápu.
1: No,
0: paní Evo, a viděla jste, promiňte, ještě se zeptám, viděla jste no. někdy za těch posledních 20 let, kdy jste si doplňovala cimrmanovské vzdělání, viděla jste někdy nějakou jejich hru naživo? Byla jste někdy v divadle na nich? Kterou?
1: Ne, na divadle ne, ale viděla jsem jako zájezd jejich tady u Hořovic.
0: A která to byla hra?
1: Ale víte, že vám neřeknu teďko.
0: Tak co v ní tak zhruba bylo?
1: Já si to teď nevybavím, ale vím, že to bylo teda suprový. Jo, ale tím, že prostě jsem jako slyšela vždycky tamhle ten úryvek, tak si to jako neumím honem propojit. Jo.
0: Dobře, tak takže poslední otázka, nebyla to náhodou pohádka, nebo bylo to laděno
1: ne,
0: pohádkou?
1: Ne, pohádka to nebyla.
0: Vzducholoď v tom taky nehrála roli. Jo?
1: Taky ne.
0: Ani švestka v tom nehrála roli.
1: Taky ne.
0: No tak, to je potom těžký s váma.
1: Taky ne.
0: Ale to nevadí. Vy na tom ještě zapracujete a příště se zase ozvěte.
1: No, to bych se musela zase zeptat, ale když si to budou
0: No tak důležité je, že víte, koho se máte zeptat. No, paní Evo, mějte
1: jako,
0: se pěkně.
1: Víte co, oni tam byli jako, že jsem je viděla v originále, jo, jako...
0: No a to stojí za to. To za
1: no,
0: to stojí.
1: To opravdu stálo za to, no. Bylo to moc hezký a pak jsem je viděla jako ty jejich hry, že je hrál někdo jiný, jo. A jako ten humor jako je senzační. To jako se musí nechat. To je prostě takovej ten správný český humor, no.
0: S tím samozřejmě souhlasím. Mějte se pěkně a naslyšenou.
1: Mějte se hezky. Naschledanou a dobrou noc.
0: Fenomén Zimmermann, téma noční linky, kterou posloucháte. Zbývá z ní už jen půl hodinka. Dejte si záležet, telefon je 731 800 900 a psát můžete, pokud se nedovoláte třeba, na rozhlas.cz/linka. Další posluchačka jménem Eva píše... Zimmermanny jsem měla možnost vidět naživo za dob studií v Praze. Tehdy hráli v divadle v Braníku. Co to bylo za hru, už si ale nevzpomenu. Před lety jsem viděla v televizi hru Hospoda na Mítince a když vycházela CDčka s jejich hrami, tak jsem si je zakoupila. A stanice na Jindřichohradecké úzkokolejce spjatá s Zimmermannem, tady máme odpověď na otázku, která zazněla před půl hodinkou, se jmenuje Kaproun. Přeji krásné babí léto. Podepsána Eva z Jižních Čech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Zimmermann. A pana Petra, který čeká na telefonu 731 800 900, se ani nemusím ptát, odkud že volá. On to řekl sám, že je z Kroměříže. Já tedy stále ještě čekám na někoho, kdo by třeba volal z Tanvaldu. Chci se zeptat, jestli tam je ještě pořád ta hospůdka u Labutě. Teď ovšem, Petře, máte prostor vy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, pane Borku, a všechny posluchače.
0: Děkuji.
1: Já mám první zážitek, nebo první kontakt s Járou Zimmermannem jsem zažil, co by študák před mnoha a mnoha lety, počátkem 70. let v Olomouci, v oblíbené medické hospodě na Růžku, kde náš jeden kolega fenomenálním způsobem nám předváděl hospodu na Mítince a my jsme řvali smíchy. Potom se nám podařilo dokonce se dostat na živé představení v jakési olomoucké sokolovně na periferii a bylo to úžasné. Takže to jsou moje první zážitky s Járou Zimmermannem.
0: Kterou hru máte v podání souboru divadla Járy Zimmermanna nejraději?
1: Hospodu na Mítince.
0: Takže klasika. Jsou ti, kteří mají raději spíš ty novější, dejme tomu Švestku, dejme tomu České nebe, dejme tomu Blaník, a někteří nedají dopustit na Mamku Žílovou v podání Miloně Čepelky. No musím říct, že právě tuhle postavu Milon Čepelka zvládl s bravurou. Ale když jste tak zmínil tu hospodu na Růžku, medickou hospodu na Růžku, taky jsou tam takové nápisy na zdi, jako například lepší pivo v žaludku, nežli voda na plících?
1: To zase nebylo tak moc akademická půda.
0: Aha.
1: Tam jsme sice měli svůj vyhrazený stůl, ale takovéto nápisy tam nebyly. V roce 72 nebo 3 už probíhala úspěšně normalizace a tyhle ty recese se tenkrát moc nenosily.
0: Ano, to máte bohužel pravdu. No ale pamatujme si, že do hospody s umytýma nohama, což je další heslo,
1: určitě,
0: které Zimmermann věnoval hostinskému za svůj půl litr. Mějte se pěkně, Petře, zdravím do Kroměříže, no a zase někdy příště.
1: Jinak děkuju za skvěle vybrané téma.
0: Díky a naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naschle.
0: Fenomén Zimmermann jako téma Noční linky Českého rozhlasu. Bohužel už budete mít jen 25 minut na to, abyste se dovolali na číslo 731 800 900, tak si dejte záležet.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Zimmermann. A pro jistotu se paní Soni, která čeká na telefonu, zeptám, jestli náhodou nevolá Stanwaldu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, ne. Volám úplně z jiného konce. To nebudete vědět ani, kde to je Drozdovská pila.
0: Musíte mi přiblížit
1: mě. Pošta Hoštejn kdysi. Pošta Hoštejn, kousek od Zábřehu na Moravě.
0: Zábřeh na Moravě už vím. To už vím, tam se chytám. Hurá.
1: Sonio,
0: už u vás hostovali herci, členové souboru divadla Járy Zimmermann. Jo?
1: A byla samozřejmě, jistě, že já teda všechny zdravím jménem fanklubu Járy Zimmermanna Zábřeh a jezdí k nám leta letoucí, nejenom, že vlaštovky zvěstují jaro, ale taky Zimmermanni vždycky přijíždí v březnu. A vždycky je vyprodáno, vždycky se smějí, i když už to známe z paměti. Je to opravdu fenomén, který v lidech probouzí fantazii a tak, jak si nás ponouká, aby jsme si dál hráli a rozvíjeli to téma. Takže řekla bych, že ten Zimmermann už si žije svým vlastním životem, tady u nás teda určitě, protože jsme tady vybudovali vodoléčebnou stezku Járy Zimmermanna. A každoročně při té akci se nachází nové stopy a nové pole jeho působení a lidi, kteří se tady sejdou, mají smysl pro tenhle humor, čili žádní škaroh lidi tam nejsou. Myslím, že je to opravdu fenomén. Že...
0: Sama jste zmínila stopy Járy Zimmermanna. Dívala jste se na ten dokumentární cyklus o stopách?
1: Dívala.
0: Ano, výborně, takže vám už je známo, kde byl Jára Zimmermann vyloučen z dopravy v Kaprouně, že to už tady taky zaznělo.
1: Ano, to je jasný.
0: Jak byste zhodnotila tenhle dokumentární cyklus? Mně se líbil moc, musím předeslat.
1: Mně se taky líbil a je to chválihodné, že se něco takového natočilo pro nás i pro generace příští, protože já takhle říkám, máme v literatuře své české takový podobný hrdiny, třeba Švejk, Saturnin, ale ti ustrnuli se svým autorem, když to ten Zimmermann žije dál, ten prorůstá vlastně tady národem, který je hravej.
0: Pokud dotyčný není zrovna, jak jste řekla, škarohlíd. Ano, stopy. Vraťme se ke stopám.
1: Tak jsme letos natáčeli i u nás, takže jak bude teď druhá řada, tak tam bude i ta naše vodoléčebná stezka.
0: No
1: tak se dívejte.
0: To už se na to dvojnásob těším, protože vím, že vy jako zástupkyně fanklubu Járy Zimmermanna ze Zábřeh. Jste to zveřejnila jako první vlastně. Mimochodem, když jste v tom fanklubu, máte tak nějak blíž třeba ke Zdeňkovi Svirákovi nebo vůbec do herecké šatny? Chodíváte tam někdy? Byla jste tam někdy? V zákulisí?
1: Chodíváme tam, myslím si, že nás mají už povědomí, že nejsme anonymní a že cítí, že naše publikum je má rádo, stejně jak publikum v celé republice. Ale 20 let vždycky přicházíme s buchtama, takže už jsme takový, aby neměli hlad, jak říkají, já bych si také s dovolením vzal.
0: Na jevišti nic nejest, tam je vše gumové, takže vy chodíte s buchtama.
1: Ano, jo, my chodíme s opravdovýma buchtama.
0: Tak nezapomeňte taky na ramínka, ta se občas ztrácejí v hereckých šatnách.
1: Ano. Je to úžasný humor a člověk, spousta lidí se vlastně ten humor tady u nás vytvářela, Verich, Semafor, ale tohle to je něco úplně specifického a myslím, že ani oni sami na začátku nezamýšleli nebo netušili, jak se to moc rozroste a do jakých konců a niancí se to dostane. Takže díky jim za to, co vymysleli, za to, co proto dělají, za všechny filmy a přeju všem lidem, kteří ten humor mají rádi, aby jim dál přinášel radost a potěšení. A vám dobrou noc, ale až dovysíláte.
0: Až dovysílám. Což ano, bude bohužel ano. Za chvilku, ale já jsem moc rád za to, že jste zatelefonovala a přeju vám také dobrou noc, paní Soňo. Naslyšenou.
1: Děkuju. Naschle.
0: Fenomén Zimmermann a ještě možná, že i dva telefonáty na čísle 731 800 900. Záleží na tom, jaké budete mít štěstí. Ještě připomenu jednu větu, ona je to vlastně dvojice vět. Dobrý večer, z rozhlasce ze Lomítko Linka. Dobrý večer, chtěl bych reagovat na pána, který mluvil o vstupu pánu Svirák Smoljak do strany. Pokud dostali na výběr vstup do strany nebo zavřít divadlo, určitě vybrali lepší variantu. Zavřením divadla by určitě hodně ochudili českou zábavu. Dobrou noc, podepsán Rodák z Hrdlovky. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak má to, jo, samozřejmě. Ono, šafrán a trochu toho zázvoru se trošku hůř rýmuje. Znalci zajisté vědí, znalci tedy ti, kteří už mají hodně těsný kontakt s fenoménem Cimrman. A jak jste na tom vy, paní Evo? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, my jsme manželé Rosenbachovi. On teďko nemůže, můj manžel, moc k telefonu, protože teďko je indisponován. Ale zrovna právě posloucháme vaše vysílání. Já jsem teda byla jednou, nebo dvakrát vlastně jsem byla, jednou na východ a jednou takovou to na sever.
0: Na sever, na jih, takže do bytí severního polu jste zhlédla.
1: Ano, ale vy pořád chcete, tak bych chtěla jenom říct, že prostě když jsme měli noční, jsou mojí kolegyní, která mě tam vždycky brala do jejich divadla, Jary Cimrmana, tak jsme vždycky prostě už vždycky ve dvě ráno, tak jsme vždycky říkali domů.
0: Domů, do lékárny, do Podolí, dál nepokračujte, to stačí. Děkuju.
1: Takže jsme se vždycky těšili, až prostě skončíme tu službu.
0: Já vám rozumím.
1: A pak samozřejmě Blaník. Jako prostě, když jsem, já jsem hrozně, já miluju naši Českou republiku. Mám ráda naší historii. A když mě prostě vzala na Blaník, tak jsem byla úplně hrozně šťastná a tleskala jsem, až mi prostě úplně slzy mi tekly. Takže prostě říkám, že moje úplně srdcová záležitost je Blaní.
0: No celá hora se chvěje, jak vás slyší.
1: No a samozřejmě můj manžel, který teď prostě, i z jeho telefonu jsme vám volali, jo, tak ten byl prostě všechno a ten prostě miluje švestku a to kdybych vám ho dala k telefonu, tak úplně byste si rozuměli, úplně bych řekla, že jste bratři.
0: No tak ale indisponován, co se dá dělat, no? Tak ho pozdravujte, paní Evo.
1: My jsme tomu nevěřili, že se vám dovoláme.
0: Povedlo se. Naslyšenou.
1: Tak, děkujeme. Děkujeme moc a jinak zdravíme Českou Kamenici, severní Čechy. Strašně moc a přejeme k vám krásnou dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A děkuju moc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když už tady byla anglicky zpívaná písnička, byl to Barry Manilow, který vám takřka v závěru Noční linky zpíval, tak musím říct, že je mi moc líto v té cílové rovince dnešního dvouhodinového povídání s vámi, že ten telefonát s panem Radomírem, který telefonoval z Koloráda, bohužel nevyšel, jak vyjít měl. No, tím toho aspoň na dálku zdravím, pokud mě slyší, ale rád bych pozdravil i toho posledního, kdo ještě má co říct k tématu, tedy k fenoménu Zimmermann. Je to pan Rosťa, který čeká na telefonu. Pěkný večer, hezké ráno, Rosťo.
1: Dobrý večer. Já jsem původem z Husovic, takže mám k divadlu Svatoboj, kde Zimmermani velice často vystupovali.
0: Ano.
1: Velice blízko.
0: Uh-huh.
1: A když tenkrát dávali premiéru dobytí severního polu Čechem Karlem Němcem, tak bylo nemožné dostat jako vstupenky někde. Vzpomněl jsem si na svého kamaráda, který byl velitelem husovických hasičů a který měl dozor v divadle samozřejmě, tak jsem šel za ním a říkal, jako není problém, přijď za mnou, nech si mě zavolat. Tak jsem si ho nechal zavolat a ten přišel a říká té uvaděčce, paní, tady pro kamaráda potřebuju dvě místa a jestli ne, tak vám zapálím divadlo.
0: A povedlo se? Tedy
1: povedlo se,
0: takhle.
1: Pustili mě samozřejmě. Seděl jsem na balkoně v první řadě mezi sedadlem, mezi těma řadama a bylo to teda opravdu první uvedení dobytí severního pólu. Já jinak miluju Zimmermany ze všech jako divadlech, které jsme viděl jsem teď her naživo několik a samozřejmě dobytí severního pólu, Blaník a další.
0: No, já jsem rád, že máme v jednom ohledu takřka společné kořeny, protože to byl právě Svatoboj, tedy bylo to divadlo Svatoboj, kde jsem i já poprvé naživo viděl Zimmermany, ono to spadalo pod zbrojovku, byl to závodní klub a já jsem v ní dělal do roku 91, takže jsem se tam taky vlastně procpal. A když vy jste viděl ono dobytí v divadle Svatoboj, taky se stalo to, že tam něco vsunuli oproti jiným představením, něco místního, jak už jsem to tady popisoval?
1: To si nedokážu, to je, neviděl jsem jako další premiéry nebo další uvedení, takže nedokážu odhadnout, jestli tam něco přidali nebo nepřidali. Ale bylo to vynikající představení, které jako se mě strašně rád.
0: Rosťo, děkuji za telefonát, přeju vám dobrou noc a
1: vám
0: zase někdy
1: Borku.
0: Naslyšenou.
1: Jo. Mám štěstí, že po druhý se s váma mluvím a vždycky úplně na závěr, úplně na závěr vysílání.
0: Vy jste ten, který zatahuje oponu za Noční linku.
1: Tak, já jsem jako, když jsem s váma hovořil o zbrojovce, o fotbalistech zbrojovky, taky to bylo úplně na posledním místě.
0: Tak snad letos skončí na trošku jiném místě, v ligové tabulce. Rosťo, naslyšenou, mějte se hezky.
1: Jak se říká a zpívá se, zbrojovka je lepší.
0: Jo, to se zpívalo, i když tady byli tenkrát fotbalisti z Lutychu, se hrál pohár dokonce, si vzpomínám.
1: Ano, 4-0 vyhrála zbrojovka.
0: No, vy si to pamatujete ještě, Rosťo, skláním se před vaší pamětí. Naslyšenou.
1: Jo, taky naslyšenou.
0: Budu se na vás těšit zase v pátek v Noční lince Českého rozhlasu, která se bude odvíjet od vaší cesty, té první cesty v letadle. Dobrou noc, hezké sny, u mikrofonu byl Borek Kapitančik a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Naše rozhlasové divadlo to nejsou jenom vyprávění, povídky, archivní ukázky, ale skrze to mluvené slovo taky bohatá fantazie. Nakonec řekněte sami, kdo by si nevzpomněl třeba u rozhlasové dramatizace nebo četby na pokračování na to, které ilustrace doprovázely kdysi její původní knižní vydání. Notabene, když byl jejich autorem třeba takový mistr jako Jiří Trnka. Hezký večer.
2: Hašti svíčka,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak teď v tomto věku a v této době mám vlastně nejradši přírodu zas. Ovšem ne tak přírodu, hory, lesy a toto, ale takovou tu nejmenší. Tu docela malou, tady mi skáče v ateliéru každý den jeden kos. A když tak si se na něj koukám, občas mu něco nadrobím a uvědomím si, že tady skákali kosové za napoleonských válek, za těch, za oně, za všech možných potíží, co lidi na světě měli. Kos je pořád stejný, nemá starosti. Snad nemá. No tak takovýhle druh přírody se mi líbí.
2: Takhle na konci 60. let, vlastně tedy krátce před svým odchodem, přemýšlel o tom, co má rád a co se mu na světě líbí malíř pan Jiří Trnka. Malíř, který nás provází světem a životem vlastně od dětství a s nímž se nelze minout. Vždyť třeba jednou provždy patří Trnkovy kresby do krásné knížky Jana Karafiáta, odkud doprovázejí do světa jeho broučky.
3: Vy jste tomu dříví dali.
4: To ona.
3: To on.
4: Ona se pořád se mnou vadí.
3: Já?
4: Ty.
3: To není pravda, to ty se se mnou pořád hádáš.
4: Nehádám.
3: Broučku, nekřič. Co pak jsi už zapomněl, že něco mám?
4: A je to, kmotřičko, dobré?
3: No to si myslím. Jako med sladké.
5: Hádej, co to je?
4: Jahody.
5: Samá voda.
4: Tak... maliny?
3: Něco ještě mnohem sladšího.
5: Radši se dej podat. Jako med sladký je přece jenom med.
4: Tak je to med.
3: No sláva. Tady si děti naberte, každý pořádnou lžíci. A ať vám chutná.
5: Jedna lžička.
4: Druhá za ní.
5: Jedna sem.
4: A druhá tam. To je tedy pochutnání.
5: Sláva.
4: Nazdar.
5: Mňam.
4: Mňam. Mňam.
6: Ochutnali a pak jedli. A ten med byl tolik sladký. A když noční stíny zšedly, letěl brouček zase zpátky. Rodina zas byla celá, na stole byl ubrus bílý, polívčička zavoněla a oni se pomodlili.
4: Podvečer tvá čelátka, jak slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine.
6: Přešlo léto, nastaly dny podzimu, zčervenaly plody jeřabin. Celý kraj se připravoval na zimu, na sníh, mráz a na modravý stín. Zavál vítr z dalekého severu a ten den, když dobře zamkli dům, broučkovi se vypravili k večeru na návštěvu ke svým sousedům.
7: Podívejte, kmotříček zatlouká z kuliny před zimou.
8: Pomáhej pánbu, kmotříčku, my to dělali včera, aby neprofouklo.
9: Inu toť, tak vás pěkně vítáme. Maminko, Beruško, broučkovi jsou tady.
5: Já jsem ráda, broučku, že jsi přišel.
4: Proč jsi ráda?
5: Tak.
3: Vítejte, však je to letos naposled.
10: U nás na Vřesu byla už tuhle první jinovatka. Dobrý den.
9: Dobrý den.
10: S Janinkou se znáte.
9: Jak pak ne?
10: Ráda vás vidím.
3: My vás taky, Janinko. A tohle je náš nejmladší.
10: A ty jsi hezký brouček. Kdy pak už poletíš?
4: Brzy.
10: Už umíš?
4: Umím.
10: Jen jestli umíš taky dost poslouchat. Ale snad mě pozveš, až poletíš ponejprv. To víš? První let to je velká událost a přátelé u ní nesmějí chybět.
4: Pozvu.
3: Stydí se.
4: Nestydí.
10: No, pojďte dál. Napekla jsem koláč.
9: A vy, děti, pojďte se mnou. Něco v komoře máme.
4: Já vím co, kmotříčku. Med.
9: Kde pak med? Něco onačejšího. Pojď.
4: Je. Co pak to je? kmotříčku.
9: Zrnko vína. Takhle krásně kulaté spadlo z hroznu na vinici.
4: A k čemu je to dobré?
9: Inu, uvidíš. Beruško, doběhni se čbánkem pro kapku rosy.
5: Ano, tatínku.
9: Tak, a my teď, Broučku, vezmeme kladívko a pípu, podej mi ji.
4: Ano.
9: Zatlučeme ji do toho zrnka jako do sudu. A můžeme čepovat. Jaké je to?
4: Dobré a sladké.
9: Tak vezmi ten náš soudek na jednom konci, já na druhém.
5: Je ta rosa, tatínku.
9: A můžeme jít ke stolu. Už to neseme.
7: Tak na zdraví, sousedi.
9: A na šťastné shledání.
7: Aby nás pán Bůh před zlou zimou chránil.
9: Na zdraví.
7: Na zdraví.
4: Ty, Beruško, chci se tě něco zeptat.
5: Co pa?
4: Ta Janinka, kdo pak to je?
5: Kdo by to byl, sousedka?
4: Ona se na mě pořád tak dívá.
5: Na každého se tak dívá, ale je hodná a vyzná se v léčení.
4: A či pak ona je?
5: Ničí je sama.
4: To nemá ani tatínka a maminku?
5: Nemá.
4: A proč?
5: Tak to já nevím.
7: Pojďte, děti, tady jsou koláče.
4: My se máme.
5: Brouček má pusu od ouška k oušku.
9: Jako rosnička, jako žluna.
7: To ne. Aby nás pán Bůh od zlého chránil.
9: Já nechtěl.
4: A co je to žluna?
7: Ani to radši nevyslovuj.
10: I jen ať se ptá. Musí vědět všechno.
5: Žluna je přece pták.
4: Pták? Co je toho?
9: Žluna je náš největší nepřítel, Broučku. Kdyby si potkal, z dálky se jí vyhni.
4: A vy jste ji už potkal?
9: Potkal. A nemít štěstí, už jsem tady nebyl. To jsem se jednou nad ránem vracel domů. A v lese najednou kde se vzala, tu se vzala velikánská žluna a rovnou na mě křičela.
4: Ne, tatínku!
9: Naštěstí vidím ve stromě skulinku, tak já hub do ní, ale žluna sek zobákem po mně. A já hloub a hloub do té skulinky a žluna sek a sek zobákem tesala a tesala, až už dál nemohla a tak toho nechala. Celý den jsem v té skulině zůstal, a tuhle maminka se o mě tuze bála.
7: Radši nevzpomínat.
10: Pán Bůh vás ochránil, kmotřičku. A proč pak ty pláčeš, Beruško?
5: Přišlo mi tatínka líto.
7: Ale vždyť je tady. A nic se mu nestalo.
5: Ale mohlo.
4: A já bych se žlůny nebál. Já bych ji... A nebo...
9: Tiše, Broučku. Proti žluně nezmůžeš nic silou, jenom chytrostí a hbitostí, to si pamatuj.
7: A nechlup se. Nemáš čím.
9: Já vám radši povím, jak jsme jednou tuhle s kmotříčkem letěli do města.
4: Co to je město?
5: Přece hodně domů, ve kterých bydlí lidi.
4: Když já nevím, co je to lidi.
10: Všechno se dozvíš, jenom nepospíchej.
9: Tak to jsme tenkrát letěli daleko za les až ke krásnému městu. A tam v jedné zahradě stál velikánský dům s vysokou věží. Okna měl plná světel, zněla tam hudba, mladí i staří seděli v lavicích a modlili se, neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
7: Amen.
10: To bylo hezké povídání, ale já už musím domů, mám to k vřesu daleko.
9: My vás doprovodíme, Janinko.
7: Letos bude zima zlá.
10: Ale dá pán Bůh, přijde léto, a zase se uvidíme.
6: Letěli domů a tam potom ve chvilce zabouchli dveře a zavřeli okýnka. Dali si dobrou noc a v teplé postýlce usnuli tatínek, Brouček i maminka. V chaloupce z jehličí pod bílou závějí spali a spali a spali a spali. Dokud se led a mráz nevzdal všech nadějí a dokud kosové nezaspívali.
7: Dobrý tro, Broučku. Jak pak ses vyspal?
4: Dobře. A tatínku, co to sem lezeš kvírou v okenici?
9: Sluníčko, Broučku. Ano, už je dávno jaro, musíme vstávat.
4: Proč? Proč musíme?
8: Jenu, to už je takový řád světa. Každý má na něm svou povinnost. Lidi pracovat, my svítit. Tak jen hezky, pojď a podívej se z okna. Tamhle to zelené, to je pšenice.
7: A to bílé, to jsou kopretiny.
4: A tamhle u potoka, pod tou olší ty tři kytičky.
7: To jsou chudobky, broučku.
8: To tam v zimě umřeli tři broučci.
4: Jak umřeli?
8: Snad se někde zpozdili, zalezli jen tak do trávy a zmrzli.
4: To byla jistě Beruška, kmotříček a kmotřička. Oni se zachumelili.
8: No tak nepláč, to nebyli oni. Beruščina a kmotřičina chudobka by měla červený kraječek a tyhle jsou celé bílé. Víš, kde umře Beruška, tam vyroste chudobka s červeným lemováním.
4: Ale půjdeme se ke kmotříčkům podívat a k Janince taky, pro jistotu.
7: Však jsme jim to slíbili. Ty přece letos poprvé poletíš s tatínkem svítit. Tak ale teď pojďte, snídaně už je na stole.
6: A bylo jaro. Všecko kvetlo. A bylo teplo. Voňavo a světlo. A ty včely tolik bzučely. A ten vánek byl tak nesmělý. A ta rosa jako granáty. A ten palouk sluncem vyhřátý. A ta tráva byla celá provoněná jitroceli. A ti cvrčci. Ti se něco nacvrčeli?
8: Milý broučku, všichni máme radost, že dnes prvně poletíš. Maminka, kmotříček s Beruškou, Janinka i já. Ale máme taky starost, jestli budeš hodný a budeš svítit, jak se sluší.
4: Budu.
8: No tak, tedy s Pánem Bohem leďte.
7: A dávejte na sebe pozor.
10: Hodně štěstí, broučku. A pamatuj si, že u broučku je na prvním místě poslouchat.
4: A nespadni. Neboj.
11: Zdař Bůh.
7: Podívejte, jaké má brouček krásné světýlko.
4: Žluté. Spíš to růžové.
10: A pěkně jasné.

0: Tak, jak se ti letí?
1: Dobře, a tatínku, to před námi je les?
0: Les, dubina.
1: A tam jsou žluny.
0: Jen se neboj, my poletíme jen okolo.
1: Tatínku, tatínku!
0: Mlč, to není žluna, to byl jen chroust. Bát se ho nemusíš.
1: Já se ho nebojím, jenom jsem měl trošku strach. Tatínku, žluna!
0: Ale kde pak žluna? Sova to je. Ta broučky nežere, proto se o ní říká, že je moudrá.
1: Mně se to tu nelíbí, poleďme radši domů.
0: To nejde, broučku. Co pak by si doma pomysleli, že jsi strašpitel? Janinka by se divila a Beruška by se ti smála.
1: No, co pak tak?
0: Podívej, tamhle letí taky broučci. A ten malý letí dnes poprvé jako ty. Vidíš? A nebojí se.
1: Já taky ne.
0: A to jsou naši sousedi, broučci z Roští. Zdař Bůh.
2: Dívám se, kde by mohl náš nejmladší začít. Myslel jsem, že tady, u toho domu.
0: Náš brouček se taky učí. Můžou svítit spolu.
2: Ale to vám povídám. Svítit, jak se patří. Ne, abychom na vás slyšeli nějaké stesky.
1: Ne, budeme poslouchat.
0: A před svítáním pěkně hned domů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Kdo by neznal tu slavnou Trnkovu autorskou zahradu? Příběh pětice obyčejných kluků, kteří jednoho dne objeví starou rozpadající se zeď a v ní rezavou branku. No a v zahradě za zdí potkávají velmi svérázné obyvatele, zlomyslného kocoura, trpaslíka nebo mluvící zvířata, jako je moudrá velryba. A to všechno z obrázky Jiřího Trnky, které zvou do světa jeho bohaté fantazie. Ať už v knížce, v animovaném filmu, s vyprávěním Karla Hegera nebo v rozhlasové inscenaci Jiřího Horčičky. Pět kluků, kocour a velryba.
2: Výborně, vy budete velryba. Budete velmi veliká a velmi velice budete mluvit.
3: Ale ryby přece nemluví, ani velryby.
2: No všechno bude jako. Umíte si hrát na jako? Udělejte jako autobus. Výborně, výborně. Pamatujte si, jak jste to dělal. Budeme to potřebovat. Takže už máme velrybu a autobus.
4: Jenomže co s tím? Jak to dát dohromady, aby z toho vyšla pohádka?
2: Já bych věděl, ale někdo z vás by musel umět udělat zahradu.
5: Zahradu? S velikými stromy?
2: Ano.
5: A s cestičkami, které se proplétají křovím a houštím?
2: Ano.
5: A s jezírkem?
2: Ano, v tom jezírku bude velryba. Vidíte, jak se nám to začíná pěkně spojovat?
5: Tak já jsem jako zahrada.
3: Jsem velká zahrada. Tak velká, aby se do mě vešla zákoutí, kam už dlouho nikdo nevkročil. A staré stromy, a husté keře, a cestičky vysypané drobnými kamínky, po kterých ale se už dlouho

jsem já. Takovýhle kocour se hraje mnohem líp než nějaká ufňukaná, hodná a přítulná kočička. Jsem kocour vládce téhle zahrady. A protože celá patří mně, nedovolím nikomu, aby sem lezl, pronikl či vnikl. Jak někdo zabrousí do téhle zahrady, už jsem tu já a prskám, vrčím. Já totiž umím taky vrčet až krábu. A kdyby přesto se někomu zachtělo procházet se po mém panství, začnu mluvit. A on se lekne. A bodeť by se nelekl mluvícího kocoura. Já totiž umím taky mluvit. A kdyby ani to nestačilo, začnu křičet. Já totiž umím taky křičet. Já umím všechno, co ode mě pohádka potřebuje. Prosím, předvedu. Jsem kocour, král mňour první. Jsem kocour velikán, kdo přijdeš sem, tak zdrhni. Jsem tady všude pán, král mňour první.

0: Stop! Takže kolem zahrady je zeď?
1: To bych prosil, vysoká zeď, přes kterou jen tak někdo nepřeleze.
2: Ale když dovolíte, v té zdi je stará železná branka.
3: Jak to, prosím?
2: Já to musím vědět. Jsem přece zahrada.
0: A u té branky stojí teď těch kluků pět, co obcházejí zeď.
3: Jak to, prosím?
0: Vždyť jste je sám do pohádky přivedl, když jste o tom zpíval, no? Jak jste o tom zpíval?

0: Tak jsme tady.
1: Je nás pět.
2: A jsme jako kluci.
1: Co teď?
2: Obcházejí zeď.
0: Koukáme.
2: A zkoušíme, jestli se tahle branka pohne, když do ní strčíme.
1: Nebo jestli musíme tu branku přelézt, když se chceme podívat do téhle zahrady.
0: Vypadá to, že ta zahrada je kouzelná. Nebo začarovaná.
3: Jeden, dva, tři, čtyři, je jich pět. Už se mi ježí fousy, už se mi blízkají oči, už se mi vytahují drápky. Jestli sem někdo vkročí, spustím hrůzu, jakou ještě nezažil.
4: Ale já se těším, že mě někdo navštíví. Zahrady jsou přece od toho. Nechci být zapomenutá zahrada.
0: Pro tuhle pohádku to zatím necháme tak, jak to je.
5: Kluci, už musíme do školy.
6: Ještě máme čas.
2: Podíváme se dovnitř.
3: Jen račte dál. Jsem na vás přichystaný.
7: Vrátka asi neotevřem. Koukněte, chybí klika, zámek je zarezavělý.
8: Stačí jen trochu do nich strčit.
3: Jen trochu strčit, pánové, pak vkročit a začne peklo.
7: Někdo z vás něco povídal, kluci?
0: Nikdo nic, ale koukám, že by možná stačilo do té branky strčit.
8: Prs, úvrs.
0: A je to.
7: Jde se.
3: Škrt, prsk, mrsk, au, mňau, ven. Ha, ha, to jsem vás vylekal, rošťáci.
7: Ha, to je hloupost. Lekli jsme se, protože jsme o vás nevěděli. Teď o vás víme a helejte, bojíme se?
3: Ani o krok dále. Jste v říši mňoura krále.
7: To není slušné na někoho vyuknout, pane mňoure.
6: Vy jste asi moc neslušný kocour, jestli jste vůbec kocour, protože vypadáte spíš jako starý smeták.
3: Co? Kdo je?

0: Ale přijde. Kdybyste ale uměl udělat školní zvonek a zazvonil, jakože je konec vyučování, mohli by kluci zase do zahrady a pohádka by mohla pokračovat.
1: Takže teď záleží všechno na tom, jestli já umím udělat zvonek.
0: No ovšem, kdybyste nezazvonil, museli by kluci pořád sedět ve škole.
1: Cvrkněte mě do nosu.
2: To není ono, že? Okamžik, já se naladím jinak.
3: To by mohlo být ono. A teď mi pořádně zmáčkněte nos, jako se mačká tlačítko.

0: kluky zase před zahradou.
1: Jen pojďte dál. Na ulici je takové horko a pod mými stromy je nádherný chládek. Po mých cestičkách se může běhat a mohlo by se i jezdit na kole.
2: To by se muselo nějaké kolo mít.
1: Když se sem vejde...
3: Narazí se na kocoura Mňoura, to známe.
4: A kvůli němu jsme přišli. Musíme ho potrestat za to nadávání a za to, že nás chtěl... Co nás chtěl?
5: Sežrát. My si to s ním vyřídíme.
2: Jenom nevíme,
5: jestli náhodou
2: nesedí za vraty
5: a nečíhá na nás.
6: Kdybyste nám, paní Zahrado, mohla říct, jestli...
1: To nemůžu, protože kocour Mňour je můj stálý obyvatel a já nemám ve zvyku vykládat o svých obyvatelích řeči. Nemohu prozrazovat jejich soukromí.
2: Ať číhá za zdí nebo nečíhá, čeho se bojíte? Ulovíme ho, jako se loví tygr.
4: A jak se loví tygr?
2: Ten se, to nevím. No,
4: tak na něj neuděláme lov, ale hon.
5: A proč hon a ne lov?
4: Protože lov neumíme a honit se umíme. Budeme ho honit a nepřestaneme. A až nebude moct popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme.
5: Jak zmocníme?
4: No, prostě ho lapnem.
6: A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic.
2: A musel do nemocnice, to by bylo.
5: Víš ty, co by bylo? Bylo by nám ho líto, to by bylo.
2: Ale vždyť bychom mu mohli nosit do nemocnice obložené chlebíčky a cukroví a čokoládu.
4: Ne, trápit zvířata se nemá. Řekli jsme hon, tak bude hon. Vyhraje ten, kdo bude rychlejší. Hon je poctivá hra a basta.
0: Teď paní Zahrada vrzne brankou.
1: Vrzu.
0: A kluci už jsou v zahradě. Kocoure Mňoure. Nic.
4: A co teď? Jak pak ho budeme honit, když to není?
5: Nejlepší by bylo zavolat. Kocoure.
0: Zase nic. Ticho, ani lísteček se nepohne.
6: To bylo málo. Musíš takhle.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jaké pak by to bylo vyprávění o Jiřím Trnkovi, kdyby v něm chyběl Jan Werich, spolupracovník a taky přítel z nejvěrnějších, soused na pražské Kampě. Mimochodem, věděli jste, že to byl právě Jiří Trnka, kdo Janu Werichovi vymyslel název jeho divadla? Divadlo od začátku abecedy, tedy divadlo ABC. Trnkovy ilustrace samozřejmě nechyběly v mnoha Werichových knížkách, slavné pohádkové Fimfárum nevýjímaje. A tak si teď na závěr pojďme připomenout jednu pohádku z toho půvabného cyklu. Možná tu nejvtipnější, Lakomou barku. Vyprávět vám ji budou její autor Jan Werich a taky paní Stella Zázvorková. A já už jen popřeju dobré dny ve zdraví a všechno dobré, přátelé.
2: Řekli byste Davice. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější drž grešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlubky od buřtů a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslužku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete, dva čuníci pro dva lidi je moc, chabě trval na svém farář.
3: Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře jsou dva vepři na dva lidi. Načež se zamračil. Čím více se mračil, tím usilovněji přemýšlel. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb. A že prý se jde nadýchat trochu večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják u piva. Menší spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb na oči, hnulo ovarem, ale maloučko. Učitel sáh do kapsy pro kladivo a ani se mi nechce podrobně popisovat, jak ten hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě. A jak se vám tam celé vešlo? Povídá rozespalý farář. Ježíš Maria, ne že ho peču, ale že je kaput. To jste je asi hladem umořila osobu. Zívl farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli by prý pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet, lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červenku nebo co. Ale to víte, Barko, s radostí pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že už ho prý někde zakope.
2: Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovic Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať sacramentská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo, že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotný, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ti ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou.
3: Barka byla vstekem bez sebe, ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, leč zapomněla, že spola stojí na špičkách, na škopíčku, na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil. Škopíček ucukl, párce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Našli ji tam s očima v sloup. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře. Jo, a jak to všechno vysvětlím? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti. Znáš lidi? Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel jí neposlechl. Vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něho Barku, hodil si to všechno přes rameno a šel. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by jí vynes na zvonici a tam by jí pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta.
2: Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě, a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil barku na hromadu zrní, dali do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vydá ho, a vydá ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrást ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, bás, bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej, hej, hej, hej. A to už sní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam jí dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk, znáte lidi. Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má božákyni víc. Zase se ocitla barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého proto mu nevidí, a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekaj, čekaj. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč.
3: Je to starosta z Davids. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů statného kolouka. Tak se stalo, že Kubát pod mě posadil učitelovi do školní lavice místo barky koloucha, zrovna, když starosta vcházel doma do kuchyně a povídá ženě. Jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská barka. Víme přece proč. Ale starostová to nevěděla. A když spatřila, jak se barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Starosta, bývalý dragoun, už něco v životě zažil. Celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrstí na starostovou samo sebou, že barku přitom také polil. Starostová si sedla, barka si sedla. Starostová vstává, barka vstává. Starostová ječí, barka se nezdržuje a hora ze dveří do tmy.
2: Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Ne, ne, ne, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak, jen tak. Začali zvonit, na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší Barce. V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, ho, ho. To jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl.
4: Maličký námořník krabičce odmítla.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.